0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Beck se narodil 21. prosince roku 1918 v Hradci Králové, kde má také v podloubí malého náměstí, nedaleko studia Beseda, pamětní desku a je po něm pojmenována i ulice v městské části Plotiště nad Labem. Jeho příchod na svět byl hodně dramatický. Porodní bába, která u toho byla, sdělila zprvu šťastným rodičům, že jejich syn má jen velmi malé naděje na přežití. Josef Beck byl totiž po narození maličký a příliš slabý. Maminka, budoucí herecké legendy, vzala naštěstí rozum do hrsti a nepropadla panice. Rozhodla se svého třetího potomka zachránit stůj co stůj. Navíc měla štěstí. Její syn byl už od malička obrovský bojovník. A svého života se rozhodně nehodla vzdát bez boje. Snadné to ale taky nebylo. Medicína nebyla ještě na takové úrovni, aby dokázala děťátku vypiplat, a i kdyby, tak Beckovi rodiče by si tak nákladnou péči tehdy nemohli dovolit. Malého synka proto s láskou den co den ukládali do pekáčku a nahřívali ho po dobu několika měsíců v troubě kamen. Jejich snaha nakonec přinesla své ovoce a Beck přežil svou smrt, k níž ho odsoudila porodní bába. Své mamince mohl být vděčný. Možná i proto tak miloval ženy.
2: Žena, to je, řekl bych, citoslovce. To je zaklínadlo, to je moc radosti, to je taky někdy dost velké trápení. Žena, to je něco ohromného. Žena, to je taky někdy něco dost protivného. Žena to zní hrdě. Žena, to je věčná inspirace hudebníků, zpěváků, básníků. Jan Neruda viděl v ženě to Adamovo žebro. Všechno je na ženách hladké a jemné, jako to hedvábí, jako ta pírka, všecko tak lásky.

0: lákavé, k požitku zvoucí. Inu, jak masíčko odžebírka. Chceš lásku mou k ženám mi za zlé snad brát? Dorozený gurmán má kotlety rád.
1: Kolem žen se točí také slavná filmová pohádka, natočená podle stejnojmenné divadelní hry Hrátky s čertem. Film natočil podle scénáře Jana Drdy Josef Mach, který se taky podílel na scénáři. Příběh vysloužilého vojína Martina Kabáta, který se nezalekne ani hrozného loupežníka Sarka Farky, ani pekla plného rohatých čertů, patří totiž k těm, které nadšeně přijímá každá nová generace diváků. Všechno začíná okamžikem, kdy se dvě vdavé chtivé dívky, princezna Dišperanda a její služebná Káča, vlastní krví upíší čertu výměnou za pohádkové ženichy.
2: To není pravda, ty klevetníku,
3: říkám vám, znovu včera večer upsala princezna svou duši čertu.
4: A jak to můžeš dokázat?
3: Je tady to důkaz, na vlastní oči jsem to viděl.
4: A proč by to dělala? Co jí k tomu hnalo?
3: To je vidět, že neznáte ženský plemeno. Proč? Pro ženicha.
5: Kde pak?
4: Cože? Pro ženicha? Je-li to pravda, vandrovníče, pak zvolám na tu bezbožnou holku oheň a síru hněvu božího.
3: Co se přísnosti tejče, vidím, že to umíte brát pěkně od podlahy, svaté oče.
4: Kéž by jí tlama pekelná.
6: Poslouchejte, pane poustevník, třeba ještě není pozdě. To by jsme byli divný musky, kdyby jsme princeznu s Káčou nechali.
4: Tak říšná Káča se taky upsala.
6: No?
4: Budeť by je Radach sám napích na nejspičatější tento.
6: Dejte pokoj, pane poustevník. Neberte všecko tak hrrr. Holky jsou mladý, spustili se z nerozumu. Takový 20letý tělo, to je horší než mlíko na rozpálenej plotně.
4: Kdo podá peklu prst, je ztracen na věky.
3: To přece není možné, aby člověk pro jednu takovou mladickou hloupost na věky propad peklu.
4: Mlčíš, rouhači?
1: Takový byl rozhovor mezi Martinem Kabátem a otcem Školastikem. Titul Otec Školastikus je odvozen od pojmu scholastika, označící jednu z etap středověké filozofie, pojmenovanou podle scholastické metody, kterou se tehdy řešily filozofické spory. Jména čertů ty zas pochází z latiny. A mimochodem, mezi kandidáty na Martina Kabáta, kterého nakonec hrál Josef Beck, byl i Karel Heger. Tak si ho představte, jak by asi zahrál tuhle scénu v pekle před čerty.
3: Tomhle je celý ten váš kůšt. Spitomět lidí. Dělat z nich ustrašený, zbabělý zvířata. Mučit je tak dlouho, až ztratí rozum a všechny smysly. Vy si myslíte, že taky já hned změknu a spitomím, že zničím a zradím ty dvě nevinný holky. Vy si myslíte, že poctivýho chlapa můžete jen tak zlehka stumpakovat jet, až vám bude poslušně žrát z ruky? Takovou hambu sám sobě neudělá. Koukejte. Tak, a je po všem. Lidi jsem zachránil, vaši moc zlomil. A jestli chcete, budeme se prát.
1: Vrozená bojovnost se u Josefa Becka už v mládí projevovala velmi často. Z nedonošeného drobného chlapečka vyrostl nakonec silný a zdravý kluk, který i přesto, že měl potíže s výslovností, vynikal jako recitátor ve škole. Že by se ale měl stát úspěšným hercem, o tom ani nepřemýšlel. Jeho snem tehdy bylo být nejdřív fotbalistou, pak hajným a později třeba knězem nebo vojákem. Ale ono se mu to vlastně všechno splnilo, protože si to všechno během své herecké kariéry zahrál. Teď třeba i ve scénce té rozhlasové společně s Jiřinou Bohdalovou a jmenuje se Žací stroj.
0: Že ale máme krásné ráno,
7: no.
0: Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
7: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
0: To proč?
7: Žací strojek je nový,
0: ale
7: že
0: prosím
7: jo,
0: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka ale, na trávu.
7: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no, že jsi moudrý člověk, ano, taky otec rodiny, manžel.
5: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
7: Ne, ne.
5: Pus mě k tomu, přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
8: Tati, tati, není tam benzín.
5: No tak ho tam nalej.
8: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
5: Proč?
8: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
5: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
7: Se divíš.
5: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
7: no,
5: to samý.
7: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
5: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
8: Tati, tati, nádrž je plná.
5: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho obuju, tak to taky zvládnu.
7: Járo, prosím tě, zavři kočku, kočku uvaž psa a připrav minimax.
5: Chytil!
7: Běží!
5: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
8: Tati, tati, tati, jeď rovně.
5: A neráď.
8: Uber plyn.
5: Proč?
8: No přehřeješ to.
5: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
8: Ale tati, tak to není.
5: Ale to je známý fyzikální úkaz.
8: Ne, tati, ne.
5: Jedu, jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nešiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na snílý jabka, tatínek se hodinou k potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
7: Vando, Vando, vyhni se sedmi kráskám. Pozdě, takový krásný sedmi krásky.
8: Už je v růžích.
7: Tak ho zastám. Nadběhni mu, co tu koukáš. Nemůžu,
8: zatočil do brambor.
5: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
8: Vypně to, tati, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
5: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
7: Kde je tatínek?
8: Je na střeše.
7: Já ho nevidím.
8: Ale u sousedů na střeše.
7: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
5: Jsem Tifa Zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vagyo keši operse megamata. Sono sano e to bene. Jestem zdoruf i pavodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
7: Ne! Ne, to ti zakazuju.
8: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
5: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.

0: Svým šarmem nás tentokrát na vlnách Českého rozhlasu oblažuje Josef Beck.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: I když měl v dětství jiné sny, nakonec nastoupil na obchodní akademii a začal poznávat kouzlo divadelních prken právě tam. Věnoval se ochotničení a taky zpěvu. Z toho nebyla pochopitelně moc nadšená jeho maminka, která svého syna viděla spíš ve spořitelně než v divadle. Když se jí Beck svěřil s tím, že by chtěl být hercem, maminka to rázně zamítla s tím, že by ho herečky ještě zkazily. V roce 1942 se ale právě herectví stalo Josefu Beckovi osudným a zachránilo ho před nucenými pracemi v říši. Profesionální herci byli totiž tehdy od totálního nasazení uvolněni a v životě Josefa Becka opět zasáhla štěstina. Na radu svého kamaráda odjel do Mladé Boleslavy, kde zrovna hostoval soubor olomoucké opery. Když se postavil na pódium a odspíval sotva pár tónů z árie Dalibora, bylo šéfovi souboru Karlu Nedbalovi okamžitě jasné, že před ním stojí obrovský talent. Neváhal ani minutu a okamžitě Becka doporučil řediteli divadla v Olomouci, kde herec nakonec zůstal dlouhých 12 let. Dostal se tak později i k mnoha hereckým příležitostem. Tahle ukázka, která je nachystána, je z roku 1963 a jmenuje se Existuje opravdu Mr. Jones? Režii měl tehdy Lukáš Filip.
2: Před 2 lety při automobilových závodech v Chicagu stal se obžalovaný obětí úrazu a přišel o nohu. Obrátil se tenkrát na naši firmu.
3: Kybernetics Company, jak známo, vyrábí protézy rukou, nohou, umělé ledviny, srdce, plíce, no a ostatní náhradní orgán.
2: Obžalovaný získal na splátky levou nohu a zaplatil první splátky. O 4 měsíce později obrátil se na nás poznovu. Tentokrát si objednal protézy 2 rukou, hrudníku, krku a půl hlavy.
4: Hlavu až na jaře po horských závodech.
5: Nerušte jednání, prosím.
2: Firma i tuto objednávku po zaplacení zálohy vyřídila. Podrobný soupis je prosím přiložen ke spisům. Figuruje tam mimo jiné náš elektronový mozek značky Genial v ceně 26 500 dolarů. Nahrazuje celou polovinu lidského mozku. Upozorní slavný soud na tu skutečnost, že obžalovaný si u nás neobjednal náš velmi solidní a levný sériový mozek, ale právě luxusní model Geniálu s ocelovými elektronkami, s aparaturou prosných přirozených barvách, s filtrem nepříjemností a slumičem starostí, přesto, že to rozhodně převyšovalo jeho finanční možnosti.
4: Ovšem, vám by se líp hodilo, kdybych tady s tím vaším obyčejným sériovým mozečkem zhoupnul a zaostával.
5: Klid, prosím, klid.
2: Obžalovaný rovněž ve zlém úmyslu, aby naši firmu poškodil, si neobjednal normální protézu ruky, ale speciální, s montovanými hodinkami značky Schaffhausen, které mají 18 kamenů.
3: 18.
2: 18. Na krytí této nové pohledávky vystavil nám obžalovaný směnku ve výši 26 000 dolarů, z nich do dnešního dne splatil pouze 232 dolary a 18 centů. V této situaci slavný soude obžalovaný bez zlém úmyslu rušivě zasahuje do mého projevu a ustaviče brže a syčí. Prosím, slavný soud, aby ho napomenul.
4: Mr. Jonesy, prosím, nechte.
3: Ale já nic, slavný soude, to je jejich geniál. To dělá vždycky, když intenzivně přemýšlím. To je kvalita výrobku, co?
0: Z drobných rolí a záskoků se postupně stávaly role významnější, až se Beck zařadil mezi přední divadelní hvězdy. Stále častěji si pak talentovaný herec odskakoval také do filmu a rozhlasu, kde mnohokrát natáčel i skvělé a košilaté anekdoty.
6: Tak sedí rybář u rybníka, má na hlavě cihlu a dekolem taková statná čtyřicítka. Brápu se vás, pane, můžete mě prozradit, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to řeknou. Na víc prostáku a podosla. Za chvíli se vrátil, bo já snad zvědavosti neusnu. Prosím vás, proč máte tu cihlu na hlavě? Když se spolu pomilujem, tak vám to povím. Ale manžel přijde za hodinu, pak to stihne. Tak to stihli, pane, podívejte se, milost paní. Tady mám pixus červen. Tady mám plnej igelitovej pytlik navozenej krediku, tady mám prut. Čumím na něj od rána, nic jsem nechytil a na tu cihlu vy jste dneska šestá.
0: Bavit dokázal Josef Beck nejen anekdotami, písničkami, ale také skvělými historkami a tak připomínal svým posluchačům a divákům taková jména, jako byl Eduard Kohout, Jiří Štajmar, pan Štěpánek, Rašilov.
7: Nebo Jarda Vojta, to byl boží člověk. Ohromnej. Oni o něm sice říkali, že zblbne každou anekdotu a nebyla to pravda. A vydržel všecko. No já ho pamatuju, když jsme dělali Syny hor, to byl takový lyžařský sportovní film o Hančovi a Vrbatovi. Já dělal toho Hanča, já jim to zatajil, že neumím vůbec jezdit. Až potom, když už jsem byl nalíčený a dali mě to na nohy, tak to už to byla hrůza, tak mi dali hned 5 profesorů přes jízdu na lyže, tak ať jsem byl takový a dělal letní sporty, tak jsem se to naučil brzo, ale dodnes neumím zarazit. Já si jedu každý kopec, ale musím jít dojezd, nebo zhruvavě mě odstřelili, víš. No a já jsem tam dělal tu slavnou 50, kterou ten Hanč vyhrál a musel to ten režisér Duba udělat tak, že v cíle ty pořadatelé se na mě nahrnuli a od tím jsem se zastavil, byli pomlácený těveč. Takový ty těžký záběry za mě dělal profesor Sýkora. To byl prorektor Karlovy univerzity, který mě byl dost podobný, akorát měl menší nos, který za mnou přišel do komorního, aby jsme se domluvili. Tak už si říkali, máš tam bráchu. A on měl akorát kratší nos, já mám vlastně nos, kde začínají, končej nosy, začínají choboty, tak mu to museli dělat z názyky. To a jednou v Jablonečku toho Sejkoru líčili, měli jsme stejný svetr, stejnou čepici a Jardo, Vojta tam takhle vešel, ještě Ruse spolej a pal, co tomu Bekovi lepíte za reťafa, když ho má dost velký. My jsme dělali Mikuláše a Leše. To jsme dělali u Kršky a tam měl Šikanédra, Jarda spole Chytuzího, pak Vašek Voska, Svatík Beneš, Karel Heger, Aleš, že jo, s Danou Medřickou. Byly to ohromné exteriéry v písku. My vždycky v Neci se tam po filmování sešli ve vinárně, já nevím, jestli to měl u Šramaru nebo jak. To končil exteriéry a ten končil. Ten měl vypitý sklepy a měl po sezóně. A Jarda Vojta tam dělal pedela na Akademie výtvarných umění. No a jednou jsme točili, měli jsme za úkol natočit svatýho Jana Křtitele, jak nese Ježíška přes moře. No aby měl jako pocit, tak Jardu slíkli do plavek, měl nádhernou figuru, on furt štípal dřívy a tam mu to dali s teplou vodou, no a Feďa Pečenka, ten, to byl takový veliký ateliér, než to zasvětil, to trvalo dlouho a ten Jarda stojí v té teplé vodě a najednou zařval. Vy furt nevědělíte, kdo v té teplé vodě má stát, když se vám tady pochčíju. Tak oni ho uklidnili, no a pak ten Krška říká, hele Jaroško, to musíš dát ty plavky dolů, báč tam děláš jako to. Pol, když jsem tady ženská, pol, dám tak jako vyhoslovaná. Tak jsme ho obdivovali, jak je fundované a bavili jsme, Jardo ještě furt. On pol, pořád, jsme pali doma, no přeci nebudu prznit matku vlastních dětí, volové, víš? A on člověče, dědek, tam je takový záběr, jestli to budou někdy dávat, tak si všimněte, jak jde takový švenk přes jeho zadek. A on těma půlkama měl takhle zahýbat, jako když vám dává nazdar. Já to doma zkoušel, nepořídil jsem to, člověče, mohl jsem se po tento. A ten Jarda to stih. A dělali jsme takovou scénu, že on tam stojí nahej na tom soklu a teď jako přijdou dámy ze společnosti. Paní Horvátová, vždycky Krška měl ty dámy, které měly originál šmuky, víš, a brilanty. Teď tam vlezou v těch krojích, baba Horvátová to vedla, ten arcepaděl ředitele Akademie výtvarných umění a teď jako vidí tu nahou prdel předtím, tak to chce zachránit, tak letí a veme takovou plerézu a takhle to váže na to, aby ho zakryl. No a když jsme to zkoušeli, ten řepa byl malinký, tak stál na špičkách a teď to takhle zve, nejenom Jarda zařval, ty vole, ty mi za něj rveš a ten řepa pál nějaký hadrcej tím v ruce, tak to vážím. Takže ty chlapy byly ohromný, čověče.
0: O písničku se teď postará tak trochu Josef Beck, ale i Ladislav Županič, a to díky filmu z roku 1971 100 dukátů za Juana v režii Jaromíra Pleskota a podle scénáře Vladimíra Dvořáka.
8: Poslyšte, mladí muži, chtěl bych s vámi sjednat slušný obchod. Postavíte se pod jedno okno, pošimráte to sladké dřevo a zabijete jímavou, milostnou serenádičku.
9: Přijde na to o za to.
10: Dovolte věcnou poznámku. Je švorc jak ikové eso.
8: Kybič drštla majznu. Zaplatím. V nejbližší době očekávám jistou sumu.
9: Se mám k službám. Hned jak ji dostanete.
10: A Kristýnka zůstane bez písničky, váleční důchodče.
9: Ona to jde o Kristýnku.
8: Serenádička pro Kristýnečku.
10: Zaspívá mi
8: na dluh
10: zadarmo.
9: Ostatně je to za jedny peníze.
8: To je fakt. Od prejský ty bimbale, Kristýnka musí vědět, že písnička je ode mne.

0: výborně, mladíče, z vás bude ještě populární zpěváček. Přijmete soustrast, zesnula vaše naděje, vaše zvony, váš umíráček, píseň to řekla zcela jasně. Žádná na světě tě jenom nevábí, já chci jen to...
1: Hedvábí. Odcházím.
2: Vy ještě neodcházejte. Čeká nás další povídání o Josefu Beckovi.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Do konce 70. let 20. století účinkoval Beck v přibližně 70 filmech v menších i větších rolích. Z toho v letech 1954 až 63 v 35. Mnoho z nich se už dávno ztratilo v propadlišti filmových dějin, protože, co si budeme namlouvat, převážně to byly dobově politicky zabarvené agitky. I tak ale stojí za zmínku třeba adaptace Za dva týdny napsaného románu Ivana Olbrachta Anna Proletářka. Vzpomeňme ještě na filmy Němá barikáda, Hudba z Marzu, Florence 1330, anebo sérii detektivek Alibi, kde alibi nestačí, a Alibi na vodě, kde hrál spolu s Karlem Hegrem. Teď ho ale uslyšíte po boku Viktora Prajze, což je nezvyklé, a taky Luďka Soboty, a co je ještě nezvyklejší, že půjde o humornou scénku. Z pořadu Pletky paní operetky, takový malý fotbalový rozhovor.
4: A teď pozor, přátelé, naše zahrádka se opět stává skutečnou zahrádkou, plot skutečným plotem a navíc je tu jeden z nejslavnějších operetních dialogů, prosím.
5: Hezky se seberte, Roberte, a žádnou trému. Musíte to udělat. Jedem.
0: Jedem? A koho?
5: Co koho?
0: No právě jste říkal, že musím někoho oddělat jeden.
5: A ne, jedem, jako že jedeme pryč odsaď.
4: Umíte, přátelé, že do toho ještě vstupují. Odpusťte, přátelé. Ten muž s tou přilbou a s brýlemi na čele, co vypadá jako hrabě Cepelín. To není hrabě Cepelín, ale pan Roubíček, lanař z Prahy, tedy nákupčí jednoho fotbalového klubu, který si spletl obstarožního zahradníka Tydlitáta s mladým schopným středním útočníkem. Jak vidíte, tenkrát nebyla v operetách o omily nouze, ale lidem se to líbilo, až slzeli. No, já nebudu zdržovat. Prosím, můžete pokračovat.
0: No, tak jedeme kam?
5: No, do Prahy.
0: Proč?
5: Jo, chceme, abyste tam za nás kopal.
0: Jo, kopal? Za vás? No, já pak, na to já nemám kdy. Kopejte si sami. Já v sezóně musím kopat sám za sebe.
5: Člověče, neblázněte, musíte nás zachránit. My máme letos samý saláty.
0: Jo, tak s tím mě dejte. Se salátama, člověče, to je náramná dřina.
5: Hrejte se, vy byste byl určitě nejlepším mužem v poli.
0: A to nás tam jako bude kopat víc?
5: No jistě, na každý straně 11.
0: A kde to pole máte?
5: V Praze, na Letný. 40 tisíc lidí by se tam na vás chodilo dívat.
0: To jsem si mohl myslet. Pražáci, lenoši. Člověk, aby dřel, kopal. A oni místo, aby píchli, tak čumějí.
5: Ale nezapomeňte, že si nadívají zadarmo. Dáváš 20 korun za osobu.
0: Prostě vás. Já tady kopu rok co rok takových dobrých, jestli ne víc, a v životě mě nenapadlo, abych za to vybíral, to jsem trouba, víte.
5: Helejte, když budete kopat za nás, tak budete za měsíc star.
0: A proč já bych měl být za měsíc star, člověk? Vy mě utřete, nepak za měsíc, já jsem v nejlepších letech a hodně dlouho.
5: No právě, protože jste ještě mlad, tak budete brzo star, myslím jako hvězda.
0: Jo, hvězda, Pepík hvězda, ten třeba z prdelka. Koukejte, přestaňte s tím vyhrožováním, jo.
5: Dostanete 3000 měsíčně, jo, a za každý banán, který zasadíte navrch do brány, tak ještě 100 korun navíc.
0: Banán?
5: No.
0: Co to plácáte, člověče, banán?
5: No banány, čím víc, tím líp.
0: Za ty prachy já vám tam nasadím banánů, kolik budete chtít, no, jestli se vám tam ujmou. No to už je konečně vaše věc. Já myslím, lepší by byla mrkev.
5: Ale ne, soudce, nekupujem. Ten se přihlásí sám.
0: No to počkat. Topr. S ouřadama nechci mít žádný oblídačky.
5: To už je vyřízený, s ouřadama, to je všecko v pořádku. Tak co, jedeme, Roberte?
0: No kamaráde, ukecal jste mě. Za ty prachy já vám rozkopu Prahu na hadry. Jen jestli to nevadí, že nejsem Robert.
5: Co? Vy nejste Robert Bárta?
0: Ne, já jsem nějaký Martin Tydlitát.
5: Čověče, tak co mě tady unavujete, čověče, já myslel, že kopete.
0: To taky kopu a vyhazuju.
5: No, s váma bychom to asi vykopali, čověče, dejte mi pokoj.
0: Nakopněte tu mašinu, nebo já nakopnu vás. Vy, ergot banány, v prašný bráně, to jsem teda úplnej blázen.
1: Tato!
0: Moje stará vykopávka se ozývá. Co pak chceš, maminko?
1: Obě.
0: Tak to si nám líbí.
2: Herecky začínal Josef Beck v Olomouci, kde poznal i solovou tanečnici Evu, se kterou se v roce 1947 oženil. Pak ale přišel do Prahy. V letech 1954 až 85 byl v hereckém angažmá v městských divadlech pražských. A tak měl i potom na co vzpomínat, hlavně na své kolegy a jejich a své kousky.
6: Mimochodem, vy jste točil někdy s panem Štěpánkem?
0: Jo, točil 48. rok. On dělal Palackýho a já Karla Havlíčka Borovskýho. Já jsem na tom prodělal, já měl dělat Friče, který opak dělal Láďa Ráš. No a najednou tak ten Krška, ten měl udělat ohromný prostředí tvůrčí, víš, to bylo genius. No a teď tam takhle chodili s tím návrhářem a takhle zkoušeli mě kostým a najednou povídá Oldovi Machovi, Misi Maskerovi, hele, dej Pepičku fousy, jak to bude vypadat. Oni dal fousy a Krška, pán Ježíš, on je Karel Havlíček Borovský, já už jsem byl ztracený. Ten buditel měl 17 dní a Frič 80, víš, tak jsem na tom finančně tratil. No a právě se mu narodil, myslím, dcera nebo syn, Petr, a to jsme točili a on dělal Otce vlasti, tak to oslavoval Štěpas. My ho někde našli ráno, jako je to. A bylo to zrovna po ty jeho premiéře, po ty dištanci, kdy dělal Sirána z Beržeraku, po ty roční pauze, tak byl v takovým oparu. Až to byla úplná demonstrace v divadle. To snad trvalo hodinu, ty aplauzy a ovace a byl takový to. A teď jsme jeli tou Tatrovkou Dejchavičinu a on mě tam recitoval svůj Širák odazují v dálno, to byla nádhera. No taky Rašilov byl vynikající, Ježíš. S tím byla taková sranda v tom 48. roce revolučním, tam dělal takový měšťanostu a já s ním měl šatnu, to on nevykládal anekdoty, to byly příběhy, kdy si vymýšlel a on vždycky na nás hral takovou habaďůru, jako, že má jakou dozičku, když už jako byl unavený, tak si jako šňup z ty dozičky a my jsme mysleli, že šňup je kokaina, pak jsme pochutnali, on to byl práškovej cukr a my mu to žrali a ten byl tak bezvaný, to už jsme se svíjeli po zemi, já jsem jednou měl záběr na začátku, já byl ještě v Olomouci, jsem prošvih tři rychlíky. Už to nebylo možný odejít, to už jsme ho prosili, aby držel hubu. Až on třeba, každý herec se přeci pere o práci, že jo. A je zoufalej, když nehraje, když neskouší. A Rašilov tak jednou stál rok a po ty roční pauze dostal malou, ale krásnou roličku do Hry bratří Čapků ze života hmyzu. Jsem to dělal toho chorobáka, malý ten majeteček, toho vinko, tu kuličku. A jeho se to nějak dotklo, že dostal takovou čurdu, jak my říkáme, tak si napsal na roli ve verších. Ač mezi vámi král a herec prvních kvalit, celý rok jsem hovno hrál, teď ho budu valit.
2: Pár hereckých vzpomínek teď vystřídá pár skvělých anekdot, kterými Josef Beck dokázal bavit nejen v rámci silvestrovských pořadů.
0: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pánu, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jsi se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Má to dělaj ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu? Mám, pane, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla vercaj.
2: A teď pár informací k jedné slavné písni. K té, ke které byl natočen také první československý videoklip a říká se, že první světový vůbec. Původně šlo o písničku z filmu Snadný život režiséra Miloše Makovce z roku 1957. Zpíval ji Josef Zíma. Písnička měla ale dost smutný osud, protože ji cenzoři z filmu vystřihli. Tvrdili, že jde o rock'n'roll, který byl tenkrát ideově nevhodný. Písnička, kterou si pustíme, je z pera skladatele a muzikanta Vlastimila Hály a kvůli cenzorům se tedy dostala do trezoru. Ale televizním tvůrcům nedala spát. Byla melodická a zalíbila se i režiséru Ladislavu Rychmanovi. Ten si vydupal u šéfů její natočení jako filmové písničky. A vybral si dokonce interprety, herce, Irenu Kačírkovou a Josefa Beka.

0: jedno lůžko radši a dva kartáčky zubní. Když lůžku nepostačí, tak se má milá zhubní.
1: Dáme si do bytu, do bytu, dáme si lampu, nalejeme do ní petroleje.
2: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak se doleje.
0: Škrtneš a chytí, když chytí, tak svítí, a když dosvítí, tak

0: barometr klesne, zůstanem na té židli. Počasí je dnes děsné, ale nám se to mydlí.
1: Dáme si do bytu, dáme si zámek, pod zámek si dáme všechno, co máme.
0: Tu židli a stůl a starosti půl, tu lampu a tu trochu petroleje.
2: Co svítí, když chytí, a když dosvítí, a když dosvítí.

0: Josef Beck jako zpěvák v prvním československém videoklipu, ale ještě naskok, povídání o jeho životě a ukázky z jeho tvorby.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Josef Beck byl nekonečný užívač života a bavič. Mnohdy svým naturelem a schopností improvizace zachraňoval i pokažené představení. A taky se mnohokrát účastnil našich rozhlasových silvestrů. Tady je důkaz. Spolu se Simonou Stašovou sehráli scénku nazvanou Žehlička.
2: Ale proč jste tak smutná, Zdeničko?
3: Já nejsem smutná, pane Karas. Já mám starost.
2: Dnes na výletě, no tu je hřích. Parníček pluje proti proudu. Na březích Vltavy se opalují pracující. No tak jaké pak starosti?
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Joj, a to vás trápí, taková maličkost. Prosím vás, co je to jedna žehlička ve srovnání s letním dnem na parníku?
3: Je to kvalitní žehlička. A má hodně dlouhou šňůru.
2: No koupím vám novou.
3: Stojí na polici. Vlastně stála. Teď už se určitě propálila do zásuvky, kde mám papíry.
2: Jak můžete myslet na papíry při tak romantické plavbě? Když si vzpomenu, jak jsem já ve vašem věku jel poprvé parníkem, přestávám vás, mladé, chápat. Papíry, starosti. Měl jsem tenkrát oči navrch hlavy až tady někde v těch místech nad ušima.
3: Jo, musel jste být velmi půvabný mladík.
2: Víte?
3: Co myslíte? Hoří si lod plamenem nebo se jen tak škvaří?
2: A proč?
3: Nad policí máme silonové záclony.
2: Už toho mám, ale opravdu dost. To se ani na chvíli nedobrete povznést nad všednost, vypnout. Relaxovat. Měla byste se s nadšením dívat na lesy a skály, no, které nás míjejí po levé i pravé straně a doufat, že prožijete nějaké dobrodružství. No, bebe, je mi vás líto.
3: Děkuji vám. Byt je vytapetovaný a plný hořlavých věcí.
2: Jako chlapec jsem často snil o opuštěných ostrovech.
3: A v komoře má tatínek spoustu plechovek s barvou. A asi 5 litrů toluenu. Co myslíte? Hoří toluen jako líh? Nebo je to třaskavina?
2: Ale prosím vás, Zdeničko, myslete na dobrodružství. Třeba se loď dostane do bouře. Zapomeňte, že jste v Modřanech a představte si oceán. Jako kdyby zahřmělo.
3: Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Nakonec ještě doopravdy zmokne, víte. Vidíte ten mrak?
3: To není mrak. To je dým exploze. Nechala jsem doma zapnutou žehličku.
2: Aha. A kde, Zdeničko, kde bydlíte?
3: Bydlela jsem. Vedle plynárny.
0: Josef Beck někdy za své hraní platil i zdravím. Nejednou přepnul hlas, onemocněl, když čekal na nějakou roli, nebo se zranil při hraní. Jeho optimismus ho ale předurčoval do rolí bodrých, příjemných chlapíků. Ale on je nemusel hrát. On jedním z nich byl, a to celý život.
2: Teď vám tak prozradím, co se někdy přihodí na divadle a nevyneslo se to ještě ven. Jako mladý činoherec jsem hrál v Durichově hře Svatý Václav titulní postavu. No jak víte, tam světec zemře ve 3. jednání rukou úkladného vraha Hněvsi. Toho Hněvsu hrál Pepík Langmiller. To, co ten taky s tím ksichtem jiného může hrát než úkladného vraha. A hráli jsme to takhle v neděli odpoledne. On měl k obědu vepřový knedlík a zelí a neměl po ruce plzeňský pivo, tak to zapl minerálkou se sladkou příchutí a dostal šílený průjem. Takže během toho představí neustále odbíhal na záchod, těsně před tou vraždou to na něj přišlo, inšpicent na něj tlouk, že už visím na chrámových dveři, aby mě přišel probodnout. Tak Pepík si v rychlosti natáhl trika, jak byl zblblej, zapomněl tam ten řemen s tím mečem a teď vlít na divadlo a Kouká, že mě nemá čím probodnout, tak to chtěl zachránit, zblbnul. Rozběh se a šíleně mě kopsemle. Svatýho Václava. Špičatou botou. No a já bych to zachránil zpátky, tak jsem se chyt za onu část a zařval jsem, ha, ta bota byla otrávená a umřel jsem.
0: Když se Josef Beck narodil podruhé, bylo to na oslavě jeho 75. narozenin, tak i přes varování lékařů nepolevil v životním tempu. Dál hrál v divadle, v televizi, účinkoval i u nás v rozhlase. Na pódiu uprostřed zpěvu jeho oblíbené písně Lišák Pedro skolaboval. O několik dní později už ale byl doma a užíval si s rodinou Vánoce roku 1993. Nedlouho poté se taky rozhodl napsat svůj životopis, takže až si o něm budete chtít něco přečíst, zajděte do knihovny pro knížku s Petrem Hořcem nazvanou Každý den radost. O necelé dva roky později, 5. května roku 1995, ale Josef Beck všechny herce i nás, diváky, na tomto světě opustil. Štěstí, že máme ty archívy, ze kterých ho občas můžeme zase vytáhnout na světlo a k vašim uším. Mějte se hezky a ten úsměv, o který Josef Beck pečoval celý život, ať vám vydrží aspoň hodinu. Příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Oldies jako na dlaní, aneb historie z Černých drážek.

Pravidelní posluchači vědí, že už dlouhý čas nabízí ostravská hodinka Oldies vždy koncem měsíce pohled do historických top ten. Tentokrát vám dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk hitově připomene konec srpna 1969. Popová singlová desítka Billboardu měla tehdy na čtvrtém místě Jackie DeShannon a její hit Put a Little Love in Your Heart.

Ta první píseň, kterou jste slyšeli, Get Together, se těšila popularitě už po druhé, a to proto, že se tehdy stala znělkou americké celostátní konference křesťanů a židů. Teď zaoceánské žebříčky, žánrové napřed country. Čtyřka Loretta Lynn, To Make a Man Feel Like a Man, po ní šestka Merle Haggard a The Strangers, Working Man Blues. Mm-hmm.

0: This song's for the working man.
1: Obě písně si interpreti složili sami, rady Loretty Lynn, co dělat, aby se muž cítil jako muž, jsou sice jako z bulvárního týdeníku, ale oni vlastně jiné asi ani nejsou. Chválit, podstrojovat, nedráždit a trochu svádět. Mám tu samozřejmě také něco z žebříčku rhythm and bluesového. Dvojka, Gladys Knight and the Pips, Nitty Gritty, šestka, The Dells, Oh, What a Night. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst, zahraničních top 10 z konce srpna 1969 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

teď Británie, a protože v roce 1969 tam žebříček EP desek už publikován nebyl, nahlédl jsem do pořadí LPček. V jejich top 10 dvakrát bodoval Elvis Presley, takže volba je jasná. Dvojkou bylo právě jeho album From Elvis in Memphis. Wearing That Loved Odd Look je píseň zkomponovaná pro něj. Do dvojice přidává předělávku Long Black Limousine.

Přeložím, co zpíval Elvis v té první písni. Byl jsem pár dnů pryč, slibovala si, že nemám mít obavy, ale vidím, že to bylo asi jinak. Oblékla sis vyzývavé šaty, popelníky jsou plné, všude nepořádek, mejdan tu prý byl 3 dny. A teď rychle 52 roky staré úspěšné britské singly. 4 Stevie Wonder, My Sherry Amour, 8 The Eagles, Viva Bobby Joe.

Podle názvu je jasné, že My Sharia Moore je milostné vyznání. Tu druhou píseň bych podle textu zařadil do škatulky Bubblegum. Písničky vybírám ze žebříčku nejen podle jejich umístění, ale také tak, aby se vám snad alespoň trochu líbily. V italské a francouzské top ten nic moc, proto jsem vybral jen po jedné nahrávce. Obě jsou to předělávky, originály jistě znáte.

0: Zpěvák uměleckým jménem Mal zaspíval Pensiero d'amore. Určitě jste poznali, že přebíral z repertoáru bratrů Gibbových. Francouzská dvojice Gilles Marshall a Martin Abib sáhla do zpěvníku Lee Hazelwooda. V Německu byl před 52 lety v top 10 jen jeden domácí interpret. Rozhodl jsem se připomenout americký Sir Douglas Quintet a staré dobré Stony.
1: Douglas Quintet is back. We'd like to thank all of our beautiful friends all over the country for all the beautiful vibrations.

Chcete-li napsat, můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Zavírák bude z Holandska, kulminoval před 52 lety na 10. místě a vybral jsem jej proto, že v Ostravě byla nahrána hned v roce 1969 česká verze. Skupina The Dells, medley I Can Sing a Rainbow, Love is Blue. Opatrujte se, Oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Ostrava.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava.
4: Dobré dopoledne a hlavně dobrý poslech našeho pořadu vám přeje Iva Piskalová a já ve studiu vítám a zdravím Vojtěcha Buchtu, pana inženýra Vojtěcha Buchtu, farního vikáře z farnosti v Místku. Dobrý den, Vojtěchu.
5: Dobrý den.
4: Je to vaše rozhlasová premiéra tady ve studiu?
5: Tuším, že v Radiu Proglasem nějakou dobu. Tam vlastně probíhají takové večerní modlitby, tak tam jsem párkrát byl a modlil se společně s posluchači.
4: Když dovolíte, tak dneska trošku nahlédneme do vašeho života, protože vy jste oslavil takové malé pracovní výročí. Mohu použít vůbec v případě vikáře, faráře slovo pracovní výročí? Vnímáte to jako práci, to, co děláte teď?
5: Tak čistě z takového pragmatického hlediska mám pracovní smlouvu, mám. Beru za to mzdu, ale spíš to vnímám jako službu nebo jako poslání, než jako zaměstnání, že opravdu když člověk chodí do zaměstnání, tak po těch svých 8 hodinách to může odložit a jít s čistou hlavou domů. Samozřejmě ne všichni.
4: Ne všichni.
5: Ale já to tak rozhodně nemám, že já si myslím, že to je opravdu, že není doba, kdy nejsem kněz.
4: No, teď jste přišel v tričku, takže na ulici by rozhodně nikdo neřekl, že do rozhlasu jde kněz, ale když dovolíte, já jsem použila ten titul inženýr, teď už ho asi víckrát používat nebudu, jen ať si tak nějak posluchači zasadí, vy jste stavař.
5: Ano, ano, po gymnázium jsem vystudoval stavební fakultu zde v Ostravě, obor dopravní stavitelství. Nějakou dobu jsem se tím pak i živil, že jsem projektoval silnice, železnice, pak jsem nějakou dobu pracoval sám na sebe. No a pak se to nějak zlomilo a cesta pokračovala jinudy.
4: Jste mi říkal, což se mezi lajky mnoho neví, že vlastně takových lidí, jako jste vy v semináři, byla snad polovina z vašeho ročníku, nebo z celého semináře,
5: jo.
4: Spíš tak asi.
5: Ono je to dost hodně individuální, protože je vlastně ročník, protože dost často to bývá tak, že někteří kluci si studium prodlužují, mi se to naopak povedlo o rok zkrátit, takže je otázka, co je vlastně ročník, ale skutečně tam bylo poměrně dost lidí, kteří už měli vystudované nějaké vysoké školy, nebo minimálně měli rozestudované. Například za pár týdnů bude mít vlastně jáhenské svěcení. Mm-hmm. Jeden můj kolega, spolužák, Tonda Uhlíř z Hluku, a ten je dokonce doktorem v oboru stavitelství, takže je tam, opravdu tam bylo takové široké spektrum povolání, kteří, nebo povolání.
4: Ano. Víte co, já bych řekla, že třeba člověk po filozofické fakultě, který vystudoval spíš humanitní směr, protože nebyl ještě v těch 19 letech

0: měl na starosti výhybky a různé traťové úseky, aby to všecko, aby tam mohli bezpečně jezdit vlaky. Zatímco dědeček pracoval v depu, spravoval lokomotivy. Takže já jsem zase stavěl, takže jsme to měli tak rozdělené.
1: No ale cesta vlakem pro vás byla prostě samozřejmostí, protože jste měli cestování zdarma.
0: Přesně tak.
1: Takže auto jste měli?
0: Neměli,
1: že ne?
0: Doteďka rodiče vlastně nemají auto.
1: Já to tak vím, že to tak je v rodinách železničářů, protože proč by, že?
0: Ano, přesně tak. Jakože tím, že jsme vlastně bydleli na okraji Ostravy, kde doprava je velmi dobrá, takže jsme se do centra dostali za 15 minut, takže jsme potřebovali, co jsme potřebovali, tak jsme samozřejmě hned vyřídili v Ostravě a na ty další cesty vždycky sloužil vlak.
1: Jestli i dnes jezdí pan vikář z farnosti Místek Vojtěch Buchta stále vlakem, tak na to se ho určitě za chvíli zeptám. Já jen ráda připomenu, že vysvěcen byl v sobotu 29. června roku 2024 v katedrále Božského Spasitele tady v centru Ostravy.

0: který původně projektoval železnice a stavby, ale pak se něco stalo a kolem 30 let se Vojtěch Buchta rozhodl, že tedy půjde sloužit lidem jako farář. Prosím vás, Vojto, ve 30 letech, to už člověk, sám jste říkala, pracovala jste na sebe, takže jste pracovně už byla nějakým způsobem etablovaný, tak co se stalo, že až v těch 30 jste se rozhodl jít jinak?
1: Asi to bylo takové nějaké první období, kdy tak člověk se ohledl za tím životem a ptal jsem se, jestli opravdu jdu tím směrem, kterým chci jít, nebo pořád jsem byl tak nějak nespokojený, nebo bylo to takové neúplně ukotvené. A zrovna v té době, tuším, že byl květen nebo červen, tak bylo tady kousek vlastně v Ostravě Radvanicích. Naše farnost slavila 110. výročí svého vzniku a měli jsme takovou slavnost, na kterou bylo pozváno hodně lidí, stalo to spoustu peněz a skončilo to takovou, jak já trošku říkám, takovým debaklem, protože zrovna ten den strašně pršel, byla opravdu velká zima, tak tam nikdo moc nepřišel. A my jsme měli v kostele připravenou takovou aktivitu, jmenovalo se to Živá knihovna. Tam byli pozváni různí zajímaví hosté, mimo jiné i otec biskup.
0: To byl ještě František Václav Lobkovic?
1: Ale otec biskup Martin.
0: Teď, tam byl ještě jako, v jiné funkci.
1: Ano. Tam člověk mohl přijít a v uvozovkách si vypůjčit toho člověka, vzít si ho do tam byly takové připravené lavičky a vlastně popovídat si s ním o čemkoliv chtěl. No a já jsem měl na starosti nějaký venkovní program, ale venku pršelo, nebylo co organizovat, tak jsem šel do kostela a tak jsem si říkal, no to když už jsem tady, tak si aspoň s někým popovídám. A zrovna tam na mě zbyla v uvozovkách jedna řeholnice, Františkánka z Olmouce, sestra Vojtěcha, to mě zaujalo, že měla stejné jméno jak já, tak jsme si popovídali. Už si moc nevybavuju, co všechno jsme si řekli. Vím, že většinu doby jsem spíše hovořil já než ona. A že když jsem odcházel z toho rozhovoru, tak už jsem byl tak jako rozhodnutý, že jako půjdu na kněze, nebo že to minimálně takhle zkusím, že to byl opravdu jako takový zásadní rozhovor, takový zásadní zlom, který opravdu tak jako otevřel nějaké věci, které byly tak skryté uvnitř a opravdu jsem byl jako rozhodnut, že tuto cestu budu postupně, ale důkladně rozlišovat.
0: Ona je dodnes vaše kamarádka?
1: Sem tam se vídáme, je výrazně starší než já, je už to taková řeholnice zralějšího věku. Ale když jsem studoval v Olmouci, tak jsme se párkrát vydávali. Ona má na starosti celou komunitu, má na starosti ještě mnohé další věci, takže jí bylo poměrně těžké zase stihnout, ale párkrát jsme se viděli.
0: Byl jste tedy samozřejmě vychováván k víře od dětství. Od dětství jste chodil do kostela, protože vy jste se narodil v době, nebo respektive ještě jste se narodil za minulého režimu, ale v době, kdy jste začal chodit do školy, tak už bylo náboženství i ve škole.
1: Ano.
0: Takže jste chodil do náboženství doma.
1: Ano.
0: To jste praktikovali určité věci?
1: Já si myslím, že víru jsem samozřejmě prvými svědky víry jsou vždycky rodiče. Podle nich, nebo podle toho, jak oni to žijí, tak dost často to přibírají jejich děti. Pardon. A já jsem měl ještě to štěstí, že jsem měl vynikající prarodiče, kteří opravdu svou víru velmi intenzivně žili a bylo na nich vidět, že to, co chodí, nebo že když chodí do kostela, takže že tím i žijí, že opravdu tam byla velmi taková sjednocenost s tím, že ty jejich postoje opravdu vycházely z takového hlubokého vztahu k Bohu.
0: Takže ti měli obrovskou radost, když se jim ve 30 řekl, že půjdete jinou cestou.
1: Oba dědové se toho nedožili a dožila se toho jenom jedna babička a ta měla radost. Já si myslím, že mi to i vymodlila, takže.
0: Milí posluchači, dnešním hostem Českého rozhlasu Ostrava je farní vikář z farnosti v Místku, Vojtěch Buchta.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vikář z farnosti Místek, Vojtěch Buchta, je ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Jak už jsem řekla před několika minutami, tak je to přesně rok a něco, kdy byl v katedrále Božského spasitele vysvěcen na kněze. Ta cesta, jak jste sám řekl, byla poměrně dlouhá k tomuto kroku. Vy jste se ve 30 teda rozhodl, že nastoupíte, nebo že byste se chtěl přihlásit do semináře. Tam se dělají přijímací zkoušky, ne?
1: Ano, jsou tam... Tím, že já jsem se tak rozhodl někdy v květnu, v červnu, ještě jsem to nějakou dobu rozlišoval, možná v červenci, a nicméně přijímací nebo podání přihlášek je limitováno do konce března, takže jsem musel vlastně čekat do března následujícího roku.
0: A to jste, promiňte, stále projektoval ty stavby?
1: Dělal jsem na sebe takovou...
0: Stavařinu.
1: Ano, stavařinu.
0: To,
1: ano,
0: co jste vystudoval.
1: Ano. Je to složitější, ale dobře. A pak vlastně opravdu člověk nejprve kontaktuje vlastně svého faráře, se kterým to nějak probere. Pak potom jsme vlastně navštívili otce biskupa, ten mi říkal dobře, takže poslal mě na psychotesty, na všichni, kteří se přihlásí na kněze, tak opravdu prochází velmi náročnými psychotesty. A poté vlastně bylo i přijímací řízení na biskupství. To bylo, tuším, někdy v květnu, nějak tak. A pak vlastně jsem dostal dopis, že jsem přijat, takže jsem v září nastoupil do konviktu, což je takový přípravný ročník před tím samotným seminářem, protože do semináře se hlásí jednak lidé po maturitě, ale také lidé po různých životních etapách a také s různým vzděláním. Takže ten konvikt zároveň slouží proto, aby si člověk utvrdil to své povolání, také slouží proto, aby se trošku sjednotili úrovně, řekněme, znalostí nebo dovedností. Učí se tam nějaké základy filozofie, nějaké základy jazyka, latiny. Takže ten konvikt je takový jako poměrně příjemný rok, že to takový zajímavý rok. Že...
0: To jste mohl být normálně v kontaktu s rodinou, jezdit pravidelně domů a tak?
1: Zhruba jednou za 3 měsíce. Už je to v podstatě takový ten seminární režim, kdy je člověk opravdu v Olomouci, žije tam v komunitě. Měli jsme různé praxe v hospici.
0: Rozumím. Řekněte mi, Vojtěchu, je to taky doba, kdy se můžete rozhodnout během toho roku, kdy zjistíte třeba, že to tedy není ta cesta a odejít z toho konviktu jako bez nějakého problému?
1: Jo, samozřejmě. V podstatě odejít člověk bez nějakého problému může až do okamžiku jáhenského svěcení. To se bere jako, že kdykoliv může říct prostě ne. A kdykoliv má v podstatě v vozovkách dveře otevřené nebo dveře odemčené, že může.
0: A ten rok byl pro vás utvrzující, že je to cesta, kterou opravdu chcete jít?
1: Já jsem tehda, ještě předtím, než jsem nastoupil do konviktu, tak to rozhodnutí se mi povedlo tak jako rozlišit, že to opravdu je z Boha, nebo jak to říct, že opravdu jsem k tomuto pozván. A během toho konviktu jsem moc nějaké otázky, jestli je to správné nebo nesprávné, tak jsem moc neřešil, že jsem byl opravdu přesvědčený, že jsem se vydal dobře.
0: Když je takovou světskou věc, je tam prostor i na sport třeba?
1: Je tam samozřejmě, to je opravdu normální lidská komunita, že tam vlastně samozřejmě je tam společná práce, společné studium, ale zejména prostor pro duchovní rozlišování, prostor pro vlastně to být sám se sebou, ale je tam samozřejmě prostor i pro sport a pro takové normální jako lidské zájmy.
0: Protože přece jenom to fyzično, aby bylo v dobré kondici, tak jo, je potřeba nějak udržovat. Mnoho vašich kolegů vím, že chodí i po horách, že jsou i horolezci doslova. Takže sport a farář...
1: Jo, už určitě.
0: Víte, co z minulosti je máme vžité, že jo, takové hodně kulaté pány.
1: Vlastně náš rektor, který tam tehda vlastně tomu šéfoval, rektor je takový ředitel semináře, tak měl takový projekt, že každý bohoslovec, bohoslovec je člověk, který studuje na kněze, tak dostane svého mentora, svého kněze, který ho tak jako vede během těch studií. A já jsem dostal otce Klementa Rečla, faráře.
0: Teď jsem ho chtěla zmínit.
1: Ve Stěbořicích, který
0: byl nedávno tady naším hostem, milí posluchači, vzpomínáte si, je to ten muž, který právě se nebojí vrcholku hor.
1: Přesně tak.
0: Takže to byl mentor mého současného hosta Vojtěcha Buchtu, farního vikáře z farnosti v Místku.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Farní vikář z farnosti Místek Vojtěch Buchta je stále hostem Českého rozhlasu Ostrava. Už tady víme, jaká byla ta cesta. Vlastně před rokem jste se tedy stal farářem se vším všudy.
1: Si můžu upravit spíše knězem, protože kněz je...
0: Ten, kdo nemá. Vysvětlete nám, prosím.
1: Dobře, pokusím se. Vlastně kněz je vlastně svěcení nebo typ takového církevního ustanovení a proti tomu farář je už vyloženě funkce, kterou zastává ten kněz. Takže farář je ten, který má na starosti nějakou farnost. Já jsem farním vikářem, postaru kaplan.
0: Farnosti v Místku, a jasně. Ano, děkujeme za vysvětlení, samozřejmě. Je potřeba, není to všechno tak úplně jednoduché. To, co se kolem vás odehrává, čili vy máte teď statut farního vikáře. Kdy se můžete stát opravdovým farářem?
1: Až mě jmenuje otec biskup farář.
0: Není na to nějaká lhůta třeba, kterou vlastně od toho vysvěcení na kněze byste měl mít za sebou?
1: Myslím si, že ano, že nějaká lhůta je, pak bych měl skloužit nějaké farářské zkoušky. Přiznám se, že si zcela nepamatuju.
0: Žijete přítomnost.
1: Ano, přesně tak. Že myslím, že to je zhruba kolem po 3 letech, nebo po, možná po další době, ale se může člověk stát farářem.
0: Když jsme si domlouvali to naše povídání k tomu vašemu ročnímu pracovnímu výročí, tak jste říkal, nezlobte se, já jsem teď na táboře s dětmi, tak to musíme odložit trošku na později. To znamená, že to je tábor pro děti vašich farníků v Místku, nebo...
1: Přiznám se, že nevím, na kterém táboře jsem zrovna byl, protože těch táborů už jsem absolvoval asi 5 nebo 6. Spíš je to tak, že jeden tábor byl skutečně náš, místecký, kdy jsme jeli do Trnávky, respektive naši animátoři. Tam jsem je párkrát navštívil, nebo jsem tam s nima. Nicméně potom jsem byl na jednom táboře v Rajnochovicích, tam je takové táborové středisko. V podstatě tam jezdí děcka z celé Moravy, takže tam byly i děcka z naší diecéze. A pak dost často mě zavolají nějaké skautské oddíly.
0: Teď jsem se právě na to chtěla zeptat, jestli i ke skautům teda zamíříte. Ano, to znamená, ano. Že...
1: Dost často právě.
0: Jo. Takže jste sám byl skautem asi, když jsi...
1: Nebyl jsem. Ale spíš se hodně skauty známe, právě v naší farnosti je takové jako silné skautské zastoupení. Právě ti naši skauté z Místku mě zvali na svůj tábor, s námi nějakou dobu byl.
0: Naznačil už jste, nebo že jste z okrajové části Ostravy, z Radvanic, vlastně původem, tak pro vás Místek asi byl potom celkem novým místem, ne? Když jste tam dostal tedy práci, umístění. Tu farnost jste asi neznal, si myslím.
1: Párkrát jsem navštívil Frýdek, Místek. Neznal jsem zcela to, že to jsou de facto 2 města, nebo taky ty lokální
0: půdky drobné.
1: Ano. Ale jsem rád za to, že jsem tam byl. Opravdu jsem za to velmi vděčný, za to, že jsem se tam dostal.
0: Ten kostel, ve kterém pobýváte, patří k nejkrásnějším místům, Místku bezesporu. Kostel Jana a Pavla, koukáte se taky na toho vykopnutého, jak
1: ano,
0: se
1: ano,
0: mi ano,
1: ano,
0: říká.
1: Ano.
0: Takže jste si na to město zvykl.
1: Ano. Hlavně na ty lidi, že to je. Opravdu jsem si je zamiloval, že je mám rád.
0: Vlastně vy sobotu, neděli máte jako nejvíc práce.
1: Určitě. V neděli sloužím 16. No.
0: Takže od rána vedle vás hned je základní umělecká škola církevní, že? Tak se kterou z Místku spolupracujete, určitě vím, máte tam výbornou scholu.
1: Tam je základní škola duchovní hudby.
0: Tak, aha. No.
1: Ano. Jo.
0: Z toho jsem vytušila, že s muzikou úplně jakoby...
1: Nějakou dobu jsem hrál na harmoniku, akordeon, ale nějak teďka už se tomu moc nevěnuju. Není čas.
0: A čemu se nejvíc věnujete, kromě tedy své služby na ve farnosti? Co vás tak ještě jako naplňuje?
1: Tak zrovna teďka jsem přijel z Radvanic fary, kdy vlastně ta fara mi tak jako přirostla k srdci, že jsem tak jako o ní staral, že vlastně můj strýc pan Lička, zdravím, když tak poslouchá určitě, tak je tam kostelníkem a tak jsme měli takový tandem, že on se staral o kostel, já jsem se staral o faru. A doteďka to mám takové jako odpočinkové místo, že když si opravdu potřebuju tak jako se vybít, tak jako správně, tak jdu tam a něco si tam podnikám. Místní pan farář už je na to zvyklý, už.
0: Že mu Vojtěch Buchta tak trošku vlezl do zelí.
1: On je velmi rád za to, že například teďka je, myslím, někde na horách, takže mu hlídám faru.
0: Tak já děkuji vám, Vojtěchu, že jste přišel a že jste nám dal nahlédnout do svého života, který jste tak významně před 9 lety vlastně zhruba 9 lety změnil. Tak co vám daří? Hodně zdraví samozřejmě.
1: Děkuji moc.
0: Děkuji vám. Milí posluchači, s Vojtěchem Buchtou si povídala Iva Piskalová. Nashledanou.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A ani dnes, přátelé, nechybí v noční vysílání dvojky pravidelný pořad ostravského studia Interview. Masivní a drastická těžba uhlí měla za následek obrovské trhliny a praskliny v komplexu Slezsko-Ostravského hradu. Přímo pod hradem se začalo uhlí dobývat po roce 1918 a už po pár letech byl hrad tak poškozen, že začal ohrožovat jeho tehdejší obyvatele. Výstava ve věži hradu, která dokumentuje jeho historii v průběhu 20. století, například přináší i odpověď na otázku, o kolik metrů se hrad v důsledku těžby propadl. Historik hradu Lukáš Čopík potom bádal i v archivech důlní společnosti a natáčela s ním Iva Havlíčková.
1: Nová výstava v hradní věži, plná fotografií, takže hlavně fotografická výstava.
2: Fotografická, obrazová, ale také jako dokumentační, protože tato výstava se jmenuje Slezsko-Ostravský hrad ve 20. století, svědectví fotografií a dokumentů. A na základě dokumentů z archívu jsme se snažili přiblížit osud toho našeho hradu, můžeme říct si zámku v tom 20. století, které bylo to nejdramatičtější v té jeho celé historii.
1: Nejstarší fotografie zámku nebo hradu tady na té výstavě?
2: Nejstarší fotografii, kterou jsem nalezl, tak pochází z roku 1913. Ten objev byl náhodný. V Ostravském muzeu mi dali obálky s tím, že možná, že tady bude nějaká fotografie zámku. A v jedné obálce jsem našel takovou skleněnou destičku. A já jsem řekl, co to je? To vypadá jako lučina. A tak jsem se na ní důkladně podíval a říkám, to je zámek? Nějaká fotka paní, jak stojí v lučině, nad ní zámek a u ní bylo datum rok 1913. A osobně si myslím, že to je asi nejstarší fotografie zámku. A shodou okolností tady na této výstavě můžou návštěvníci spatřit. Je tady, je taková oranžová, má takový sépiový odstín a na ní můžou vidět ještě návštěvníci zámek, jak stál, než se propadl.
1: Jsem se právě chtěla zeptat, jak vlastně ještě ten zámek nebo Slezsko-Ostravský hrad na tom začátku 20. století vypadal.
2: Byl to rozsáhlý komplex, skládal se jednak z toho zámecké budovy, z toho zámeckého paláce a z celé další řady budov. Ten komplex měl takový obraz kruhu nebo oválu a ty budovy, které tady doplňovaly ten zámek, tak kopírovaly původní hradby toho bývalého středověkého hradu a pak třeba například na nádvoří byla ještě celá řada hospodářských stavení a dalších obytných budov. Já jako v nadsázku říkám, že ten zámek byl obrovský obytný dům, nájemní dům, protože ten zámek, když si řeknou lidé zámek, zámecké bydlení, tak si představí něco honosného, ale tady ve skutečnosti byly byty pro obyčejné lidi, pro obyčejné ostraváky.
1: Vysvětluje historik Slezsko-Ostravského hradu Lukáš Čopík. Jak šla dál ta historie, kdy vlastně přišly ty těžké roky pro Slezsko-Ostravský hrad?
2: Ty těžké roky přišly po roce 1918, protože podle aktuálních výzkumů to vypadá, že po roce 1918 začala těžba černého uhlí přímo pod tím zámkem a ta těžba, jelikož byla masivní a drastická, tak se na zámku začaly objevovat obrovské trhliny a praskliny, které demolovali ten celý zámecký komplex. Ta destrukce byla velmi rozsáhlá a velmi rychlá a už jenom o 12 let později, okolo roku 1930, velká část toho zámeckého komplexu byla postupně uzavírána, protože byla ve velmi špatném stavu a ohrožovala ty nájemníky, ty obyvatele toho celého komplexu.
1: Ta výstava měla odpovědět i na tu jednu otázku, o kolik tedy poklesl Slezsko-Ostravský hrad v důsledku těžby. Našel jste to přesné číslo, jak to je?
2: Našel jsem to přesné číslo a návštěvníci si ho dokonce můžou sami dočíst nebo sami nalézt na té výstavě, protože my tady máme speciální panel, který se jmenuje Leopold Pop a plány zámku. A za mě je to obrovský objev v archivu Diamo, můžeme říct archivu OKD, kde jsem nalezl minulý rok unikátní plány.
1: Tak jaké je to číslo? Kolik poklesl?
2: Můžeme najít různé údaje, o kolik se Slezsko-Ostravský hrad propadl. Někdo říká 10 metrů, někdo 15, 16, dokonce jsem viděl i jeden údaj, který říkal kolem 30 metrů. Ale pravda je taková, že pokud bychom si vzali ty plány a jelikož Leopold Pop provedl zaměření celého toho zámeckého komplexu, tak na základě jeho plánu můžeme říci, že Slezsko-Ostravský hrad se propadl přibližně o 8 až 11 metrů. Jelikož ten zámek nebyl v jedné rovině, byl v různých výškách, tak to je ten důvod, proč ten údaj není jeden, ale v různých částech je to třeba 10 metrů, třeba u věže to je 11 metrů, kde dneska stojí velký sál, tak ten rozdíl je třeba jenom 8 metrů, takže je to opravdu různé. Ale můžeme říci, že Slezsko-Ostravský hrad se v důsledku důlní činností propadl o 8 až 11 metrů. A já doufám, že tenhle ten údaj se zakotví a už nebudu nalézat různé další údaje.
1: Leopold Pop, ostravský stavitel, a on tedy zámek zaměřoval v roce 1919.
2: Byl požádaný těžířstvem, jednak severní dráhou Ferdinandovou a jednak Vlčkovskými doly. On byl největší znalec toho známku, protože on tady přibližně od roku 1911 prováděl opravy. Tento člověk znal zámek nejlépe, a proto mu byly svěřeny jednak ty opravy, ale i třeba tyto stavební plány, tyto stavební dokumentace, aby vytvořil.

0: Na dvojce posloucháte reprízu pořadu Ostravského studia Interview. Výstava ve věži Slezsko-Ostravského hradu se zabývá historií této památky v průběhu 20. století. Hrad v té době čelil řadě katastrof, od bombardování po poddolování až po necitlivé bourání. Návštěvníci na výstavě najdou nejen řadu fotografií, ale i další pečlivě vybrané archivní materiály, jako jsou dokumenty, plány, dopisy či projektovou dokumentaci. Historik hradu Lukáš Čopík výstavu provedl i naši kolegyni Ivu Havlíčkovou.
1: Vy jste vlastně té přípravě výstavy věnoval dlouhou dobu. Vy jste pátral v těch archívech, chodil po těch institucích.
2: Ano, na téhle výstavě jsem zúročil de facto roční práci, kdy jsem chodil do archívu, do muzeí a snažil jsem se najít nějaké ty nové informace. A já jsem chtěl, aby v rámci té výstavy se lidé mohli vcítit do role historika nebo historičky. A tady máme takový krásný masivní dřevěný stůl, je dobový, pochází z roku 1900 a na něm jsou dvě složky a v těch složkách se nacházejí přímo ty archivní materiály, ty archivní dokumenty, které popisují ten stav toho zámku a popisují část té naší dlouhé historie. Takže lidé si můžou sednout ke stolu a můžou si prostudovat ty materiály, se kterými já pracuju de facto každý den.
1: To je třeba článek z kterého roku?
2: Tohle je novinový článek z roku 1931.
1: Slezsko-Ostravský zámek na dobro ztracený, jenom přečtu ten titulek.
2: Pak tady třeba máme dokumenty od roku 1905 až do roku 1913. Část samozřejmě je v němčině, protože němčina tehdy byla důležitý jazyk, tak jsme je dokonce i pro návštěvníky přeložili. Některé ty dokumenty jsme nepřepisovali, takže jako pokud je člověk znalý rukopisu, tak si může přečíst i něco z kurentu. A například teď držím v ruce dopis ředitelství Vlučkovských kamenouhelných dolů, ve kterém si správa zámku stěžuje na to, že nepřišli opraváři opravit ty různé stěny a různé další věci, které bylo potřeba jako spravit. No. Na ty návštěvníky čeká celá řada dokumentů, novinových článků, jsou tu ukryté fotografie, plány, takže pokud je někdo zvídavý, tak tady straví určitě nějakou hodinku.
1: No ještě nějaká zajímavost z toho vašeho výzkumu, jak jste chodil po těch archivech, která vás v souvislosti se Slezsko-Ostravským hradem třeba překvapila?
2: Já jsem si vytkl za cíl zjistit, o kolik se ten hrad propadl. To jsem zjistil. Ale další zahrada, která jako čeká na objasnění, tak tu jsem objevil v jednom novinovém článku z roku 1934. V něm se uvádí, že v jedné části u zámku se propadla zem a ta odhalila tajuplné sklepy. Tento článek, s ním přišel Erwin Tengler, který vyspovídal stavebního asistenta ze Slezské Ostravy, který mu podal svědectví, jak ty sklepy vypadaly a dokonce ten novinový článek opatřil o plán těch sklepů. A tady tohle z toho také můžou návštěvníci vidět. My teď stojíme u panelu, který se jmenuje Záhada sklepů Slezsko-Ostravského zámku a tohle z toho je něco, co mi teď jako hodně vrtá hlavou a myslím si, že na odhalení bych určitě potřeboval nějaké kolegy z Vysoké školy báňské, které mají ty různé přístroje a nástroje, jak měřit, co je pod zemí, abychom možná odhalili, jestli tady opravdu ty sklepy jsou. Protože kromě toho novinového článku z roku 1934, já nemám žádný jiný doklad, že by se tady nějaké externí sklepy mimo ten zámek nacházely. A to je opravdu něco, co mi je teď velmi zajímá.
1: Takže ještě takový otazník, ano, pro budoucí pátrání.
2: Přesně tak.
1: Ještě otázka, co by mohlo být v těch sklepích?
2: Že prý tam byl obrovský krápníkový les. A jenže to je taky otázka, jako krápníky nevyrostou přes noc, takže jako asi potřebovali nějaký čas, aby se vytvořili. Takže kdo ví, jak dlouho ty sklepy byly zasypané, nebo jak dlouho tady byly?
1: No, výstava bude tady jak dlouho, pane Čopiku?
2: Výstava potrvá do 25. května, protože pak už nasleduje další výstava. Ale já bych doporučil, aby sledovali stránky Slezsko-Ostravského hradu, protože my tam přidáváme termíny, kdy na návštěvníky čeká například komentované prohlídky tou výstavou, což bude velmi dlouhé, velmi zajímavé, doufám, že nenudné, ale také na květen plánujeme procházky okolo hradu, protože mnozí Ostraváci neví, že kolem hradu, kolem zámku se nacházelo město, centrum bývalé polské Slezské Ostravy a jestli přijdou na procházku, tak se ode mě dozví spoustu informací, spoustu zajímavostí, uvidí spoustu fotografií, které jsem našel během toho svého bádání v archivech.
1: Dodává Lukáš Čopík z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Ministryně financí po kritice návrhu rozpočtu připouští změny. Německo obvinilo z pokusu o dronový útok na letiště v Lipsku Rusko, uzavře jeho konzulát v Bonnu. A zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně čekejte přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová, dobré ráno. Návrh státního rozpočtu na příští rok se může ještě změnit, uvedla to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO v reakci na kritiku koaličních partnerů ohledně výše schodku. Podle ní je běžné, že v září k úpravám dochází. Záleží, jaké konkrétní návrhy motoristé nebo SPD předloží.
3: Já velice varuji před tím, abychom zasahovali do investic, protože by to znamenalo zakonzervování nějakých rozestavěných staveb. Chyběly by peníze ve zdravotnictví, školství. Ale bude to věc a dohoda koaliční vlády. Co se týče na provozu, tam jsem škrtala tak, že celá řada ministrů odcházela samozřejmě nespokojený. Takže ono se tam naškrtat nějaké desítky miliard skutečně nedají.
2: A kvůli rozpočtu se ve čtvrtek sejde premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s předsedou motoristů Petrem Macinkou. Jednání se zúčastní i šéfka státní kasy a taky předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora z motoristů. Rusko odpoví na vynucené uzavření generálního konzulátu v německém Bonnu. Podle agentury Interfax to oznámila mluvčí ruské diplomacie Maria Zacharovová. Německo nechá ruský konzulát a ruský dům v Berlíně zavřít v reakci na srpnový hybridní útok na letišti v Lipsku. Z toho teď Německo obvinilo Rusko.
4: Bezmála měsíc po nezdařeném dronovém útoku, při kterém bezpilotní letoun nenarazil v Lipsku do odstaveného ukrajinského nákladního letadla, ale neexplodoval, německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že výsledky policejní práce a poznatky zpravodajských služeb ukazují na odpovědnost Ruska. Ministr zahraničí Vadefull řekl, že kromě uzavření konzulátu v Bonnu Německo vypoví čím dál nepřátelštějšímu Rusku taky smlouvu k tak zvanému ruskému domu v Berlíně a bude víc prověřovat ruské občany přijíždějící do země. Podporu Německu vyjádřila Evropská komise i Severoatlantická aliance. Z Berlína Tomáš Žablín, Český rozhlas.
2: Barbora Macková dnes končí ve funkci hlavní hygieničky. Rezignovala na vlastní žádost. Dál ale povede státní zdravotní ústav. Rozhodnutí zdůvodnila tím, že měla nedostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví. Mackovou zastoupí do doby, než rezort vybere jejího nástupce. V Hradci Králové začíná dnes odpoledne mezinárodní přehlídka horkovzdušných balonů. Nad město a okolí vzlétnou v následujících 5 dnech vzduchoplavci z 5 evropských zemí. První starty 5 desítek balónů začnou dnes v 17 hodin na městské louce poblíž ulice Akademika Bedrny, říká mluvčí akce Lucie Peterková.
5: Ranní lety budou soutěžní a jejich cílem bude co nejvíce se přiblížit hradecké dominantě Bílé věži. Lidé tedy budou moci sledovat od čtvrtka až do soboty. Páteční hlavní program pro veřejnost pak nabídne na louce v ulici Akademika Bedrny 2 koncerty, upoutané lety, hromadný start 51 balónů a noční hořákovou show.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a zejména na horách čekejte ojedinělé přehánky. Teploty budou mezi 21 a 25 stupni na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17 stupňů.

0: ještě se tě zeptám, letěla jsi někdy balónem?
1: Ne, balónem ne.
0: Já taky ne. Jitko Sakálová, kteráž to sedíš za režijním pultem, dobré ráno, ti přeji. Letěla jsi někdy balónem? Já taky. A nechceš, dobře, tak jsme zatím dva.
1: Ne, já taky nechci. Tak, ale já taky nechci.
0: Tak jsem sám. Dobře, nedá se nic dělat. No, já potřebuji.
1: Já mám fobii z výšek.
0: Já se taky bojím, ale chci překonat.
1: Dobře, hodně přátelé, štěstí, držím palec.
0: Pokud z vás někdo, a vítám vás všechny posluchačky, posluchače, pokud máte někdo doma ve stodole balón, certifikovaný, prosím vás, tak mi napište, rád bych si vlezl do koše a proletěl se. Každopádně, jak už jsem říkal, je středa, je 2. září. No a my si za chvíli připomeneme takové, spíš bych řekl, humornější situace, které se odehrály přesně před 100 lety, tedy 2. září v roce 1926. Teď si to pojďme užít společně s kapelou Tým. Držíme vám místo. Hezké ráno.
2: Český rozhlas 2.
3: Rádio, které vás baví.

5 hodin 10 minut, jak posloucháte Vaše ráno na dvojce, je středa 2. září a já jsem před chvílí sliboval, že vám sdělím pár takových jako vlastně zpráv, které se odehrály před 100 lety a samozřejmě, že se toho dělo hodně. Já mám možnost nebo přístup do archivu Lidových novin, takže se tam dá podle data dohledat nebo dají dohledat různé věci. Například 2. září v roce 1926 se psalo, že se někdo pokusil vykrást šatnu plzeňských tenistů, ale neuspěl. No, protože to pravděpodobně byl poctivý zloděj, tak se vrátil po druhé a tentokrát už si odnesl sportovní výbavu, tehdy v hodnotě 1500 korun, což jako nebylo málo. Ale je to vlastně takový první známý případ českého principu, kdy se na poprvé něco nezadaří, člověk se prostě vrátí a vezme si aspoň svetr. 2. září v roce 1926 ve Vrbce se při mlácení obilí dělníci připletlo pod cep dítě a muselo do nemocnice. To je taková reportáž z doby, kdy ta bezpečnost práce spočívala patrně v tom, že člověk musel stát dostatečně daleko od cepu. 2. září 1926 byla v Československu zavedena dopravní osvědčení, přátelé, pro zásilky vajec do některých pohraničních okresů. Ano, vlastně vajíčka měla papíry. Zatímco dnes potřebujeme občanku na kdeco, tak v roce 1926 potřebovalo vajíčko při cestě do některých pohraničních okresů opravdu dopravní osvědčení, takže mě napadlo, když by slepice chtěla emigrovat, musela by nejdřív na úřad. No a před 100 lety také položili v Plzni základní kámen zoologické a botanické zahrady, a to v lokalitě Doudlevce, v areálu bývalé vojenské plovárny. Tam už mě to trošičku zavání Doudlebou. Tak uvidíme. Krásné ráno.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: A já už koukám na meteoradary, mezi 9 až 14 stupni Celsia, takové jsou aktuální teploty. Jich tady na jihu Čech, ale i na jihu Moravy, týká se to Vysočiny a částečně i Slezského kraje, tak je zatažená obloha a ještě kolem Libereckého kraje, tam možná s přeháňkami. Takže zpočátku ještě je opravdu zatažená obloha. Jak to bude vypadat přes den? Bude skoro jasno až polojasno, postupně ale od západu očekávají meteorologové, že bude přibývat na oblačnosti a zejména pak na horách se vyskytnou ojedinělé přeháňky. Dnešní nejvyšší teploty opět příjemné, 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy pak kolem 27 a na horách v 1000 metrech kolem 17, do 25 v Čechách, na jihu Moravy do 27 stupňů Celsia, tolik naměříme během zítřejšího dne a ten čtvrtek bude většinou polojasný, odpoledne pak od severozápadu bude na oblačnosti přibývat a můžou se objevit v těch vyšších polohách přehánky anebo slabý déšť, na horách v 1000 metrech pak kolem 18 stupňů.

ty jsi jako já jsem jako ty, ta písnička je prostě krásná, za mě tedy je 5:20, je středa 2. září a 2. září ovšem v roce 1991 se po 20 letech obnovily 9. třídy základní školy, zatím nepovinné, ale začaly působit na druhou stranu vyšší odborné školy. Tak to byla taková malinká reformička. V roce 1912 byl zahájen provoz na první trati Slezských zemských drah a o 7 let později, v roce 1919 v Praze, se začaly v ulicích objevovat dopravní strážníci, přátelé, tak. Také v roce 1894 bohužel zemřel Vojtěch Náprstek, zdéž známý jako Vojta Náprstek, český vlastenec, národopisec, také mecenáš a bojovník za pokrok. Dnes může oslavit své narozeniny, protože 2. září v roce 1964 se narodil herec, já myslím, že i lamač ženských srdcí, Keanu Reeves, kanadský herec, rockový baskytarista také, protože působí ve skupině Dogstar. No a nejvýraznější se asi proslavil na přelomu milénia, a to v hlavní roli postavy Nea v kultovní trilogii Matrix, no a následně pak postavou Johna Wicka v té filmové sérii nazvané stejně. Také dnes slaví, protože 2. září v roce 1966 se narodila v Mexiku Salma Hayek, nádherná žena, velmi úspěšná herečka, tu svou kariéru zahájila v Mexiku a během 90. let pak dosáhla opravdu velké známosti, role Desperado vedle Antonia Banderase, Od soumraku do úsvitu, no a já jsem se do ní zamiloval ve filmu Frida, tam bych řekl, že doslova excelovala, také byla navržena za tuto roli na Oscara.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
1: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
0: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadili ke špičkám ve svém oboru.
1: Výjimečný.
0: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
3: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Bylo 17:30.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
6: Dobré ráno. Rodiče, kteří studují vysokou školu, můžou nově dostat příspěvek na hlídání dětí. Úřad práce jim při splnění podmínek dá zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Zaplatit z toho můžou třeba chůvu nebo dětskou skupinu. O příspěvek můžou rodiče požádat online přes portál Jenda. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík opakovaně schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Český rozhlas to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. Příspěvek dostává ordinace za to, že bere nové pacienty a zvyšuje tím dostupnost. V Brně dostali příspěvek jen 4 zařízení z přibližně 300. Pojišťovna nevysvětlila, podle jakých kritérií ordinace vybírala. Smolík na dotazy Českého rozhlasu dlouhodobě nereaguje, nevyjádřil se ani jeho syn. Země Vyšegrádské čtyřky by mohly víc spolupracovat s Japonskem, a to v oblastech umělé inteligence nebo pokročilých technologií. Ministři zahraničí Česka, Slovenska, Maďarska a Polska se na tom s šéfem japonské diplomacie shodli při schůzce na Slovensku. Problémovou ubytovnu v Drahomyšli na Lounsku koupí obec Lipno. Zaplatí za ní přes 7,5 milionu korun. V posledním roce tam policisté opakovaně zasahovali kvůli konfliktům a drogám. V březnu tam podle kriminalistů muž zavraždil 2leté dítě. Smlouvu chce obec podepsat ještě tento týden. Lidé dnes budou moct na obloze naposledy vidět cvičné proudové podzvukové letouny Aero L39C Albatros. Formace 3 strojů vzlétne krátce po 10. hodině z pardubického vojenského letiště. O hodinu později jeden z nich přistane v pražských Gbelích. Bude novým exponátem tamního leteckého muzea. Ostatní letadla se vrátí zpět.
0: Počasí.
6: Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo, zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, teploty budou mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravě až 28, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
6: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je neprůjezdná za odbočkou na Kladno a Unhošť. Na 10. kilometru havaroval kamion, dodávka a osobní auto. Sjíždějte nejpozději na 12. kilometru a objíždějte přes Unhošť a Jeneč. A na dálnici D5 z Plzně do Prahy opatrně za žebrákem. Na 31. kilometru stojí nákladní auto s upadlým kolem na straně dovozovky. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď pokračuje Jakub Kaloč.
7: Ano, také s jedním kolečkem upadlým, ale doufám, že to nebude znát. Je 5. hodina 33. minutka, je středa 2. září. Já děkuji Marušce Kunové za zprávy a vás samozřejmě vítám. My jsme se probudili vlastně do 3. dne v týdnu, je 2. září, posloucháte Dvojku a já věřím, že na jedničku si uděláme ten dnešní den. A v souvislosti se 100 lety působení Symfonického orchestru Českého rozhlasu se budeme bavit o novém albu. Někdo možná z vás navštívil velký open air koncert v Riegerových sadech, to bylo 6. června v roce 2026, pochopitelně fantastické představení. Ale vlastně to jeho oficiální působení započalo až k 1. říjnu v roce 1926, tak je to stovku oslaví za měsíc. No a pochopitelně, když už jsem mluvil o novém albu, no tak se budeme věnovat novému albu, ale hned po písničce. Hezké ráno.
5: Český rozhlas Dvojka.

0: Světově uznávaný tenorista Pavel Černoch v těchto dnech spolu s rozhlasovými symfoniky neboli se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu natáčí nové album. Bude to vlastně jejich dárek ke stým narozeninám našeho symfonického orchestru. Desku produkuje Suprafon a na zkoušce se byla podívat i redaktorka Michaela Pištěláková.
1: Já jsem strašně vděčný za tu příležitost, protože to je dneska něco jako opravdu raritního.
2: Říká mi světoznámý operní pěvec Pavel Černoch během zkoušky.
1: Dneska jsme točili překrásný duet z opery Mrtvé město Die Tote Stadt od Erika Wolfganga Korngolda, brněnského rodáka, úžasného skladatele, který je možná v Česku ku podivu méně známý.
2: Shodou okolností pocházejí z Brna hned všichni tři, nejen skladatel, ale i tenorista a Jaroslav Kizling. Ti společně tvoří hudbu už od svých 7 let, jak doplňuje zmiňovaný dirigent.
3: My se známe, my jsme vedle sebe seděli v dětském sboru Cantilena v Brně a známe se fakt strašně dlouho a dělali jsme řadu projektů a koncertů, a tak myslím si, že ta chemie mezi náma funguje bezvadně a to je samozřejmě mezi zpěvákem a dirigentem velmi důležité.
2: A o to víc i ve chvíli, kdy se stovka hudebníků zavře s dirigentem do jedné místnosti a rozsvítí se červené světlo.
3: Člověk se na jedné straně může více koncentrovat na různé technické detaily, ale taky je daleko všechno, ten mikrofon, jak se říká, slyší všechno.
2: Album rozhlasových symfoniků s Pavlem Černochem vydá Suprafon příští podzim. Už teď se ale Sočet připravuje na zahajovací koncert jubilejní z té sezóny 24. září a také na koncert v rámci festivalu Dvořákova Praha. Ten bude 15. 9.

0: Český rozhlas Dvojka, počasí.
1: Vítám všechny, kteří zapnuli své přijímače až teď. Je 5:46. Informace ještě o vlastně z kalendáře. Je středa 2. září. Posloucháte ještě vaše ráno na Dvojce. A já se podívám na tu aktuální situaci. Mezi 9 až 14 stupni Celsia, takové jsou teploty. Ještě jih Moravy, částečně jich Česka pod zataženou oblohou, ale pomalinku ta oblačnost přechází směrem k východu, takže i tam byste měli mít během dopoledních hodin jasnou nebo polojasnou. Oblohu pak až od západu během odpoledních hodin bude přibývat na oblačnosti a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty příjemné 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 27 a na horách v 1000 metrech pak kolem 17 stupňů. Zítřek velmi podobný 21 až 25 v Čechách, na jihu Moravy k 27, na horách v 1000 metrech pak kolem 18 stupňů a opět většinou bude polojasno, ale od západu se pak přidá více oblačnosti a později pak během odpoledních hodin se objeví slabý déšť, zejména se to bude týkat té severní části naší republiky.

No a než uteču já od mikrofonu, tak vám řeknu, co se bude dít po 6. hodině. Samozřejmě v 6 hodin přijde Marie Kunová se zprávami a po 6. hodině už dorazí Regina Květoňová, také Dalibor Gondík. Budeme takzvaně malinko blbnout. Budeme špekovat. Tento týden mám špeky já. Já doufám, že máte dobrou bilanci, že míříte ke zlatému špeku takzvanému. Kdo ten špek ještě nezná, tak vše se dozvíte po 6. hodině. Nebojte se, ale myslím si, že o zábavu bude postaráno. Krásné ráno.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dlouhá léta jste čekali na tento den.
2: Kdy máme ten abiturientský sraz?
3: Jak máme?
1: Dámy a pánové, nám zahraje Olympik stejně jako na maturáku.
4: Jsem to já, jak jsem mladá.
5: Rozdílné životy.
6: Peníze nejsou všechno, jako fakt.
5: Společné vzpomínky.
7: Byla přece ve škole pokladní, ne?
8: A jo, a ty jsi primář.
5: Nový seriál Jana Hřebejka Na tělo. V pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Bylo 6 hodin.
10: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
11: Prezident Petr Pavel na Pražském hradě přijme ministra školství. Vězni z Vysočiny budou pomáhat při přírodních katastrofách. A zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů. Dobré ráno, u zpráv přeje Mária Kunová. Na Pražský hrad popolední dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále asi 6 miliard chybí, a to třeba na financování soukromých a církevních škol. Témata dnešní schůzky shrnuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
12: Hovořit se bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
11: Podle prezidenta Pavla by se mohli s ministrem Plagou bavit i o duševním zdraví mladé generace. Vězni z Rapotic a Světlé nad Sázavou budou na Vysočině pomáhat při krizových situacích. Kraj s vězeňskou službou uzavřel memorandum o vzájemné spolupráci. Bezplatnou pomoc chce využívat třeba při průmyslových haváriích, povodních nebo jiných živelných katastrofách. V minulosti už odsouzení takto pomáhali například při likvidaci ohniska ptačí chřipky. Pokračuje hejtman kraje Vysočina Martin Kukla z hnutí ANO.
13: Pokud dojde k nějaké mimořádné události, je jedno, jestli to budou vězni ze Světlí nebo z Rapotic nebo z nějaké třetí věznice, nám jde o tu okamžitou pomoc, tak jak to bylo právě při likvidaci té drůbeže. A ty vězenkyně, které, nebo vězni, které jdou do terénu, tak vybírají se s těma lehčíma trestnýma činnostma.
11: Jordánská protivzdušná obrana zachytila 10 ze 13 balistických raket ve svém vzdušném prostoru. Zbylé 3 spadly do neobydlených oblastí. Informovala o tom armáda Jordánského království. K úderům v provinciích Mafraq a Aqaba se přihlásily iránské revoluční gardy. Teherán v odvetě za americké údery útočí na americké základny v regionu. Nové poštovní známky s motivy jeseníků si ode dneška můžou koupit lidé na poštovních pobočkách. Aršík zachycuje tamní krajinu, včetně vzácných druhů rostlin a živočichů. Popisuje mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
14: Na známkách najdeme typické motivy jeseníků. Objevují se proto Petrovy kameny, zvonek jesenický a sokol stěhovavý. Dále třeba sasanka narcisokvěta, kopišník tmavý, hvězdnice alpská, tesařík javorový a perletěvec prostřední. Poslední známku zdobí čole karpatský, sklenobíl bezlistý a vodopády bílé opavy. V aršíku nechybí ani praděd.
15: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
10: Počasí.
11: Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty čekejte mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17 stupňů.
10: Doprava.
11: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je stále neprůjezdná u Kladna. Na 10. kilometru uklízejí po nehodě 3 vozidel. Dopravu odklánějí na Unhošť na 12. kilometru a před odklonem je kolona asi na 10 minut. Ucpává se i objížďka před Unhoští. Zavřená je silnice 10 na příjezdu do Turnova z Harachova. Včera se tam převrátila cisterna s naftou. Objížďka přes Turnov je dobře průjezdná. Zprávy jsou u konce. A s vámi je teď ranní dvojka.
10: Startuje ranní dvojka.
3: Hezké dobré ráno všem, milí posluchači, zdraví vás ranní vysílání, které vede Regina Květoňová.
9: Dobré ráno.
3: A Jakub Kaloč.
16: Dobré ráno.
3: Dnes má svátek Adéla.
16: Jo, prosím tě. Nějakou.
3: Dneska má svátek Adéla.
9: To je ten slavný film Adéla, ještě nevečeřela.
16: Ještě nesnídala možná ani.
3: A má dnes svátek Adéla.
9: Ta se má.
3: Ta se má.
16: Tak všechno nejlepší všem Adélkám.
3: No, přejeme. Tak, děti, co budeme dělat?

0: Pátkové ráno na dvojce.
1: Je 6 hodin 9 minut, už za několik málo sekund budeme zadávat ranní špek, budeme se trochu trápit, ale napsal nám Zdeněk a já vám to přečtu, protože to je báseň, která je napsaná velmi pěkně a týká se vlastně ranního špeku. A to, že vás něco naštve, že na to nepřijdete, to je vlastně cíl.
2: No,
1: no, Nelida se to jmenuje, Nelida. Je to věnováno panu Kalučovi.
3: No tak pojďme, jsem zvědav.
2: On je Lida, ale.
3: Jsem velký Lida.
1: Jenom připomenu, že jsme hledali slovo agenda, jo?
3: Ano, ano.
1: Zase nevím, je to těžké, chodím pozdě do práce. Může za to Jakub Kaloč, že jsem pozdě na place. Od auta zas nemám klíče, marně hledám spojku. Šéfovi to nevysvětlím, neposlouchá dvojku. Hádám, trápím se, zkouším to i v leže, ale kdeže? Ani moje válenda nezná slovo agenda. A tak, pane Kaloči, nechoďte mi na oči, Zdeně.

0: teda Zdeňko.
1: To je výborný.
0: Jste šikula. No každopádně na oči vám nepřijdu, to je výhoda rozhlasového vysílání, že nejsem vidět naštěstí, ale jsem rád, že jsem ve vás nějaké emoce vzbudil a myslím si, že dnes se mě to podaří zase.
2: A ještě dodali tam ký dodatek. Hezký den všem, kromě pana Kavodře.
0: Tak Zdeňku, ale rozhodně nevypínejte, pojďte se trošku trápit. Přestože jsem teda podle vás nelida. Pojďme na to. Mám v tom ráda jasno. Mně na délce nezáleží. Ale můžete mě zkrátit nebo prodloužit. Můžete se mě naučit nazpaměť. Ale cesta nejsem. Mimochodem, Dáda Patrasová, to je jistota. Odsud až tam vždycky vedu, vždycky mezi, vždycky podél, vždycky plán, klidně vždycky most. Můžeš mě opustit, můžeš mě nakreslit, nebo narýsovat, načrtnout, můžeš mě splést, můžeš mě ignorovat, no a pochopitelně se při mě můžeš vymyslet. Tudy, prosím. Tak mám v tom ráda jasno. Mně na délce nezáleží, ale vy mě pochopitelně můžete zkrátit, prodloužit, můžete se mě naučit nazpaměť, ale cesta nejsem. Jo, Dáda Patrasová, to je jistota. Odsud až tam. Vždycky vedu, vždycky mezi. Ano. Teda Regi. Regi už ví. Vždycky mezi, vždycky podél, vždycky plán. Můžeš mě opustit, můžeš mě nakreslit, narýsovat, načrtnout, můžeš mě splést, můžeš mě ignorovat. Můžeš mě samozřejmě vymyslet. Tudy, prosím. Lesem, městem, bahnem, polem, lánem, koridorem, mezi skalami, mezi potoky, mezi horami, mezi stěnami, mezi mořemi a mezi vzduchy. Klidně mezi duby, klidně mezi buky.
2: Nezačínáš na ž.
1: Pak ještě takové slovo zvláštní, středního rodu. Ání.
0: Ano, ano, ano.
1: A to je jako... Mapování to, nějakého
0: to je, ano,
1: výskytu?
0: Ano, ano, ano. Jo. To je to plánování, to je to vlastně vyměření, nebo to má takové slovo, ono to má takový, a já na to přijdu. Ale ta Dáda Patrasová, ta je v pohodě, ne?
1: No.
2: A to je Dáda Patrasová myšleno...
0: Jako turistka klidně. Jako tu...
1: Myslím, že nemusíš se úplně...
2: Na ty koloběžce, ne?
1: Nemusíš úplně jako pátrat po rolích Dády Patrasové ani po návštěvnicích.
0: A stačí, stačí, Regi. Stačí. Už to nechte. Máme ještě čas.
1: Ona je trhák sama o sobě, ne? Vždycky jako taková krásná ženská.
0: Je to pravda. Pardon. Tak, děkuji.
2: Počkej.
0: Vytyčit.
1: Vytyčit.
0: To je to slovo,
2: no,
0: které jsem
2: já trochu teda rozrazovat. Tuším, ale přiznám se, že vůbec netuším s tou Dádou Patrasovou,
0: ne?
2: Co to má být, ne.
0: A to je dobře.
2: To není
0: dobře.
2: Na k.
0: Mm-mm,
2: no, není. Takže to není klapka.
1: Ne. Ne.
0: Není to klapka.
2: Jsi říkala v trháku.
1: Ne, to já jsem tě chtěla zmást, protože Jakub na mě vrhal očima blesky. Protože jsem tě chtěla trošku zmást.
0: Už tam do e-mailové schránky začaly chodit správné odpovědi a není jich málo, tak jsem si říkal, že možná to stačí takhle, že si necháme něco na potom.
2: Protože dobře, dobře. Dvojka zavináč rozhlas.cz, kromě Zdeňka, který teď momentálně hledá klíče od auta.
0: Ale už nás neposlouchá, že?
2: Nepočkej, ne nás. Tebe.
0: Tebe, ano.
2: Velký rozdíl, jo.
0: Určitě. Nevím, jak to udělá, ale... No. Dnes bych hádal hranice, píše Mojmír. Mojmír, ještě se zamyslete.
1: Ještě možná může vám pomoct metro.
0: Víš, co jsem právě si chtěl nechat? Moje to i to...
2: Ta Regina je prostě, no.
0: Ne, trolejbus, že autobus, no.
1: Ten taky?
0: To je i cyklista.

0: Ranní dvojka na Špeku.
1: Ještě tak půl minutky a myslím, že už to můžeme odhalit. Snad jsem na to přišel také. Ještě jednou nám dej, Jakube, zadání pro ty, kteří třeba přišli později.
2: Mám v tom ráda jasno. Mně na délce nezáleží, ale můžeš mě zkrátit nebo prodloužit. Můžete se mě naučit nazpaměť, ale cesta nejsem. Dáda Patrasová, tak to je jistota. Odsud až tam. Vždycky vedu, vždycky mezi, vždycky podél, vždycky plán. Můžeš mě opustit, můžeš mě nakreslit, narýsovat, můžeš mě načrtnout, ale i splést. Můžeš mě ignorovat, můžeš mě vymyslet. Vím kudy. Tudy, prosím. No a lesem, městem, bahnem, polem, lánem, koridorem, mezi skalami, mezi potoky, mezi horami, mezi stěnami, mezi mořemi, mezi vzduchy. 3, 2, 1...
1: V 6 hodin 12 minut přišla první odpověď, napsal Richard Šťastný Žížala. A já s vámi, Richarde, souhlasím.
3: Žížalu trefoval i Libor, napadla mě hned po ránu, Dalibore, setřásl jsem tuto myšlenku a vydal se na cestu.
2: Já vám ji uznám.
1: Děkuju. Seš totiž trasa.
2: Seš totiž trasa, seš? Ano.
1: Trasa?
2: Seš trasa, ano.
3: Trasa, metra B.
2: A to trasování, to je nějaké sledování programu v IT oblasti, ale vzpomeňme si, když se trasovalo během covidu.
3: Covidu, no.
1: Tam se používalo slovo trasování.
2: Trasovat, ano, jo, přesně tak.
3: Jo, jsme tady měli teď výskyt žloutenky v loni a taky nás to
2: trasovali.
3: Trasovali nás, trasovali. Stresovali trošku taky.
2: No a trasa...
1: Přijít na tu dádu Patrasovou.
2: Já jsem za ní hrozně rád a mi pomohla, protože jinak...
1: Mně vůbec, já jsem... vy jste mi k tomu museli skoro donutit, aby mě došlo, že myslíš jako Patrasová trasa, že to je v tom příjmení, jo. Já jsem furt byl někde u rolí, ty jsi říkala neber role, dobře, tak jsem si říkal oblečená, neoblečená, že jo, koloběžka.
3: A to vlastně je taková Patrasa, to je jako nějaká... Trasa, která není správná?
2: Taková zmatlaná trasa.
1: No ale že existují třeba paherci, ale...
3: No právě.
2: I pamuzikanti.
1: Pamuzikanti, ale Patrasa nevím, no.
2: No napsal Tomáš, že by ty nápovědy mohly vést k lince, klidně k očním linkám, no. Tak no, noční linka, ano. Ale tak trasa, Regi už to říkala, metra B třeba.
3: Jo, ty jsi říkal noční linka, já jsem myslela oční linka.
1: Já taky rozuměl oční linka.
2: Oční linka.
3: Ale tak noční
1: linka. Lenka Moravský Beroun hned věděla, Karolína Vašková, ale Jablonec, Letní jsou také, krásná trasa, jako Jablonec, Liberec. Zdravím, došel jsem na trasu, zabloudil jsem, napsal Dan, ne, nezabloudil. Dnes jsem asi trasa napsala Bára Holá Budešová, to tam padalo rychle, věděli všichni.
2: Napsal i Bořa, děkuji Regině, hloupého nakopni, ale prosím vás, mě stačilo jenom naznačit. Je to trasa, vtipný Bořivoj.
3: Napsal Petr Špek, vypadá jako trasa. Často je vysvětlují zájemcům v turistickém informačním centru. Její příbuzná je trasologie. To zní už závažně, že?
1: Není to trasa, napsala Radka z Opočna, ale napsala tam oho, tak jako hezké citoslovce.
2: Takové to zvolání.
1: Ano, oho,
2: oho, oho. Milá dvojko, je mi horko, hlava pěkně šrotuje, co to, Kubo, co to je? Napadá mě pouze trasa. Tož, zkusíme trasu. Zdravím z Valmezu. Tak Miro, dobrý, jste šikula.
3: Dvojka nebo trasta, vy jste pěkná chasa, TP.
1: TP, a napsala mi Hana ze Sokolova to vysvětlení Patrasová. Moc krát děkuju, musela jste... Taky, stačilo do mě jenom šťouchnout.
2: Jo, vidíte.
1: Nemusíte do mě kopat.
2: Jenom na zlečí.
1: Mě to vůbec nenapadlo.
2: Dnešní špeky asi doprava nebo přeprava. Zdraví Věrka Stoníkem z Karlových Varů.
1: Alenka Vysoké nad Labem píše, ta dáda mi tam furt nesedí, ale snad mi to také došlo. No, Lenko, jsme na tom stejně. Mě to vůbec neštimovalo.
3: Začalo to tak poeticky. Zpočátku mi naskočily verše Rajse, cestička k domovu, známě se vine. A tak dále, ale nakonec je to zcela nepoetická trasa, takové hrubé slovo, anebo je to úplně jinak, i tak krásný den všem špekounům Krušnohorka Dana.
1: Takové hrubé slovo.
2: Takové, ano, hrubé slovo. Sedím na terase, kocour leží na terase, ani jeden z nás na trase není, Michal.
1: No, tak Michal, na terase. Dobrý. Já jsem si právě říkal, jestli má Patrasová dáda nějakou terasu doma, víš, to vůbec nevěděl.
3: Ne, ale mám pocit, že nějaká navigace tě trošičku jako, nechci říct úplně šikanuje, ale něco říká, vraťte se na trasu, ne? Neznáte to? tento pokyn?
2: Vraťte se zpět na trasu. No já, ta moje navigace na kole, cyklonavigace, ta to dělá. Vraťte se na trasu.
1: Já nepoužívám navigaci.
3: Jo, to je vlastně pravda.
2: A to dělat ty jsi... nepotřebuješ. No. Špatně, já už teda taky vlastně. Ne, protože já se neorientuju ani s ní.
3: A pak jsou ale dost jako často cyklotrasy, ne? To
2: jo,
3: se taky
2: právě cyklotrasy.
1: Ano, ano, no, to, je, to se používá, to je pravda. Dnešní špek je podle manžela trasa Helena a Slávek. Heleno, máte dobrýho Slávka doma. Ten ví.
2: Tak dnes mě čeká trasa do práce a pak na volejbal. Hezký den přeji Lenka z Kopřivnice.
1: Poprvé píši odpověď. Jarda, ročník 1947.
3: Mm-hmm.
1: Za rok, že jo? Kulatiny.
3: Se bude
1: kulatiny,
3: kulatit.
1: Ne? Se bude kulatit. Poprvé píšu. Doufám, že by to mohla být cesta Jarda. Cesta, trasa, synonymum. To asi zvládneme, viď? I když ty jsi říkal, cesta nejsem, ty jsi to měl zadání.
2: Radši jo, protože tam by vás, to by vás vedlo k cestě. Dobré ráno, dvojko, mám takový problém. Při hádání špeku mě napadne prostě slovo. Dnes je to písnička a už nemůžu hádat dál. Pořád se mi to slovo motá a motá a motá. Že je to, i když už vlastně vím, že je to blbost, ale nemůžu ho z té hlavy dostat.
1: Ano.
2: Mozek to prostě nepustí. Nevíte, čím to je? Děkuji, Zuza.
1: Je to běžné.
3: Dneska si dám po trase, snad nepotkám patrase. Petr.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Spřádal pomstu, aby vyřešil milostný trojúhelník. Jeho absurdní plán ale musel ztroskotat. Vrahova tajemství. Karlovarská mordparta v nové kriminálce.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Bylo 6:30.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Dobré ráno. Kanadský premiér Mark Carney vyzval Spojené státy, aby začaly s Kanadou jednat o zmírnění obchodního napětí. Podle něj je ještě možné zabránit obchodní válce, pokud budou mít Američané o dohodu skutečný zájem. Kanada od příštího týdne zavede na americké zboží odvetná cla ve výši až 50%. Prezident Donald Trump zatím na výzvu kanadského premiéra nereagoval. V Irsku pokračuje neformální jednání ministrů zahraničí Evropské unie. Česko na něm zastupuje šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Hlavním tématem jednání má být pomoc Ukrajině a další sankce proti Rusku. I proto je v Irsku taky šéf ukrajinské diplomacie Andrii Sibiha. Jednat bude i s Macinkou. Ruský prezident Vladimir Putin odmítá, že by za srpnovým hybridním útokem na letiště v Lipsku stálo Rusko. Podle něj ho připravili lidé přímo v Německu a důkazy nastražili tak, aby ukazovali na Moskvu. Německé úřady tvrdí opak. Podle nich ruské státní orgány pověřily provedením útoku naverbované agenty. Německo v reakci na to nechá zavřít ruský konzulát v Bonnu a ruský dům v Berlíně. Ve vznikající brněnské čtvrti Nová zbrojovka můžou řidiči od začátku září využít tři nová parkoviště. Většina míst je určená například pracovníkům z areálu. Pro veřejnost je vyčleněných 120 míst, včetně 40 stání mezi železniční tratí a bývalou kotelnou. Na nich jsou dostupné i nabíječky pro elektromobily. První hodina parkování je zdarma, každá další vyjde na 40 korun. V pražském Letohrádku Hvězda začne putovní výstava skicáků a ilustrací z cest různých autorů od renesance po současnost. Připravili ji Národní knihovna s památníkem národního písemnictví. Pod názvem Rajzovní deníky, mapy a průvodce je součástí festivalu ilustrace a komiksu Lustr.
0: Počasí.
3: Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo, zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty čekejte mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravě až 28, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
3: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je ukladna, stále neprůjezdná, na 10. kilometru odklízejí nehodu, dopravu odklánějí na Unhošť a před odklonem je fronta na půl hodiny. Na D4 z Příbramy do Prahy je kolona u Jíloviště, zdržíte se asi 10 minut a na D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor na dálnici D35 směrem Vysoké Mýto a Olomouc, ve sjezdu na 84. kilometru je nehoda. Tolik zprávy a Mária Kunová, pokračuje Dalibor ranní tým.
4: 6:33 minuty do toho ranního týmu počítáme samozřejmě vás, milí posluchači, třeba Petru, dobrý den, i ročník 1983, že by to dnes ve Špeku mohl být směr. Ano, ta trasa z pravidla mívá směr, ne, ano. Jakube?
5: Jakub naznačoval,
6: ano,
5: tudy, prosím.
6: Měla být mít jasný směr, ale pak ještě patrasa, která ten jasný směr neurčuje. Ale napsal Pavel Zvyškova trasa a Dáda byla geodetka?
4: No, právě. A Martina z Jindřichova Hradce třeba napsala, včera jsem měla mozek v kapse a vůbec se mi nedařilo. Dnes mám pocit, že by to mohla být trasa, jen pořád se ta Dáda.
5: A trochu nebyla geodetka v těch návštěvnících?
4: Byla.
6: Právě.
4: No, ano, to byly tak geodeti.
5: To, takže to vlastně je v pořádku.
4: To se sedí.
5: To je dobře obsazeno, ano.
4: To je pravda.
5: Krásné ráno, partičko, no nevím, jestli to bylo hned, ale věděla jsem trasa, ale Dáda tam taky neseděla.
4: No to vůbec, no.
5: Renča Střince.
4: Petra z Rychnova u Jablonce, ročník 1984, taky chtěla cestu. No to slovo trasa je takové taky zvláštní, veď, není úplně... Nebo takhle, říká se, už jsem na trase. Já vím, že já to používám.
5: Jo, to je pravda, že když vyběhneš.
4: Viď? Už
5: jo,
4: jsem na trase.
5: To
6: tak vidíš.
5: No a napsal Michal, ještě, že vás máme, Michale, slovo patras, často užívané ve spojení vzít, vzala na patras, pochází ze staršího českého slengu a znamená přemoci, porazit, zřídit, schvátit. Nebo dát někomu zabrat. Takže vlastně špek.
6: To tak vidíš, tak děkujeme za vzdělávací koutek.
4: Takže patrasa. Renča z Liberce napsala taky trasu, ale tady mě ještě Michala zaujala. Veď mě dál, traso má, veď mě dál.
6: Dobré ráno, jako skoro každý pracovní den, dnes trasujeme cestu do práce. Takže trasa, to je dnešní špek. A napsal člověk, který má příznačné příjmení Radek Šipka.
5: No tak to jste taky správně.
4: A Míša napsala tady posluchačka z včerejší gestcí. Ano, včera jsme řešili také slovo gestce. Domnívám se, že špek je mi trasa, i když s tou Dádou Patrasovou by to mohla být i sklenička bílého.
6: A jdeme od toho.
4: Jdeme od toho. To jsme fakt. Ale to je jenom Míša. Tak jako jemně napsala. Jemně se.
5: Že je to trasa. Včerejší agendu jsem neuhodla ani náhodou, ale dnes jo, hezký den nejen Adélkám, moje vnučka přeje růžena.
4: Je, dobrý. Vlastně má dneska Adélka, veď? Svátek.
5: Oltárek.
6: Kdo má, že dneska svátek?
4: Blízká setkání.

0: Jenom promiňte, 6 hodin 39 minut, Regina na mě něco ukazuje a je to jako, když chceš něco posolit, ty chceš utřít ruce.
1: Ubrousek, děkuju moc.
2: Tohle je ubrousek.
0: Tohle to je jako, když běžně člověk solí, ale Regina chce ubrousek.
1: Já jsem měla zapatlené prstičky od banánu.
0: Ty jsi měla banán. Mm. No, milí posluchači, trasa byla v Ranním Špeku a moc děkujeme za vaše odpovědi, které jsou zhusta i velmi vtipné. Ale přišel ještě jeden dotaz, který se týká cesty do středu země, by se dalo říct. Dobré ráno, když jsem se při hlubším vrtání do problematiky země dozvěděl, já nevím, jestli jste teda vrtal studnu, že se pohybuje její vnitřní jádro, mění se magnetické pole a někde pod Sibiří se mluví o magmatickém chocholu. Hmm. Začal jsem mít pocit, že naše planeta není zdaleka tak klidná, jako jsem si doposud myslel. Máme se obávat, nebo můžeme být i nadále relativně klidní? Profesore Doudlebo, díky za odpověď. Geogravitec. Pane profesore, já vás vítám.
3: Příjemné
0: vás...
3: ráno, zdravím i Gea.
0: Myslíte si, že Geo je člověk, kterému stojí za to odpovědět?
3: Myslím si, že jo.
0: Jo?
3: Ale já se o to pokusím. Pardon, já mluvím nespíslovně. Myslím si, že ano.
0: Děkujeme.
3: Ano. No, ale podívejte, věci skutečně...
0: Pochopil jste, kde jste.
3: Zatím jo. Myslím, že jsem na této planetě tedy. Ale možná občas z jiné planety.
0: A chtěl byste se podívat někdy do středu Země?
3: Moc rád. Vy ne?
0: Ale jo.
3: Ono je tam teda poměrně teplo.
0: Taky si myslím.
3: Ale když by to bylo jen trochu možné, rád bych to zkusil. No, každopádně vědci skutečně spolu se mnou zjistili, že se vnitřní jádro pohybuje vůči zemskému plášti a že se ta jeho relativní rychlost v tom čase mění. A dokonce se může ten jeho pohyb vůči povrchu Země na nějakou dobu obrátit. Je to tak. Mě to ale uklidnilo, nemusíte se bát. Jádro se totiž nezastaví samozřejmě, neodkutálí se někde k Austrálii, ale, nebo si nezaloží vlastní stranu, ale ten pohyb jádra opravdu souvisí se složitou dynamikou Země, ale to magnetické pole, to vzniká především prouděním rozstaveného elektricky vodivého materiálu v tom vnějším jádru. Tam jsou kovy, těžké kovy. No a protože se magnetické pole mění, no tak se pohybuje i ten magnetický pól, což konečně vysvětluje, proč já třeba občas bloudím s kompasem, protože ten kompas vám neukazuje v tu chvíli sever, ale reaguje na to magnetické pole. Takže když si vezmu starou mapu, starý kompas a svou starou jistotu, že sever je pořád tam, kde býval, můžu skončit úplně jinde. To se opravdu může stát. Já jsem například včera podle kompasu hledal sever a našel jsem hospodu u kompasu. Mm-hmm. Ale on to zase, nebyla to žádná katastrofa, jen jsem byl od toho původního cíle vzdálen zhruba 15 kilometrů. A to se opravdu stát může. Pak jsem tedy narazil i na ten magmatický chochol pod Sibiří. Tady bych byl opatrnější, vědci skutečně zkoumají dávné obrovské geologické procesy, které jsou spojené s těmi sibirskými takzvanými trapy. Ale rozhodně to neznamená, že pod Sibiří právě teď startuje nová sopka. To se jako bát nemusíte. To si myslím, že třeba Stromboli, které jsou aktivní neustále, sopka italská, tak ty třeba bouchají každých 20 minut zhruba. Akorát, že ten sopouch a ten tlak magmatu a lávy není dostatečně silný na to, aby vlastně ta láva přetekla přes tu sopku a většinou se vrací zpátky do té sopky. No.
0: To já jsem vůbec neviděl, jenom Regino, já jsem myslel, že Stromboli už nehrajou.
1: Já jsem taky myslela, že už to neexistuje.
3: Ne? Tak jsem si možná pouštěl starou sopku ještě. No, každopádně, já jsem jednou viděl, i to, co se týká toho sibirského chocholi, tak jednou jsem ho potkal, vystupoval z metra, byl normálně naprosto spokojený, nemusíte se vůbec bát. Ale co se třeba děje, že se vaří místy, na některých místech, kde je to geomagnetické pole velmi silné, voda ve studnách. Jako opravdu. Toho by se asi geo možná bál, ale...
0: Ty si normálně v tom dáte tam džber.
3: A... Děláte si rovnou turka, že? Nebo čaj. Ale zase, nebál bych se toho, pochopitelně ta planeta se nějak vyvíjí, nějak se mění a podívejme se na Island. Jo. Tam je horké vody tolik, že s tím vytápí celou zemi. Takže bych se jí nebal, spíš bych využil těch termálních vod a pramenů a Prosím vás, nepijte to hned, musí trošku vychladnout, ale dá se udělat i polévka a tak dále. Takže ta moje závěrečná zpráva vědecká zní, Země se nám nerozbila, přátelé, jen uvnitř pořád pracuje, jádro se hýbe, magnetické pole se mění a ty póly putují a prostě pod námi probíhá ten geologický provoz. Když to zvládla doteď, za těch 4,5 miliardy let, tak si myslím, že nevidím důvod, proč by si měla říct právě dnes třeba já zůstávám, nebo já tady končím. No, prostě už mě to nebaví, budu se točit opačně a tak dále. Takže já jsem docela klidný, kdyby náhodou ne, no tak vezmu kompas a můžeme se sejít všichni třeba v restauraci u kompasu.

0: Hezké dobré ráno, 6 hodin 48 minut, zatímco Jakub dosnídal svůj pravidelný jogurt, ve kterém byly ovesné vločky, tak tady pro vás máme italskou náladu, by se dalo říct, já se pokusím i trošku vás do té Itálie přesunout.
1: Francouzský nějaký, ne?
0: No, to se zdá, že to je harmonika, že máš akordeon tě mate, ale jinak je to Itálie, no. Nebo chceš ty chceš něco jiného, já ti rozumím.
1: Jaký lašáte,
2: mý
1: kantáre, přesně.
0: Já to věděl, já to věděl. Lašáte mi kantáre. Kantáre? Sono un
1: italiano. Nechte mě zpívat.
0: Tak víme. A teď proč jsme vás pozvali do Itálie? Není tady s námi Barbora Bernini ve vysílání, ale Regina našla na stránce appetitonline.cz článek. Tajemství italských šéfkuchařů prozrazeno. Surovina, kterou běžně vyhazujete, dodá jídlu božskou chuť. A budete podle mého názoru překvapeni, protože si myslím, pokud tedy nejste úplně šéfkuchaři v italských restauracích, že to vyhazujeme všichni.
1: Většina z nás to totiž dělá automaticky. Rozbalíme sáček s mozzarellou a tekutinu okamžitě vylijeme do dřezu, jak teď naznačuje Jakub.
0: Ano, on to dělá úplně se vším.
3: Já jsem to dělal obráceně, já jsem si tu tekutinu nechal a vyhodil jsem tu mozzarellu.
0: Minule jsem přinesl přece nějaký masíčko pěkně a ty jsi vylil.
3: Suvíčko.
0: No.
1: Je to ale velká chyba. Tento nálev je totiž jemně slaný, mléčně kyselý a plný chuti. Obsahuje zbytky bílkovin, minerálních látek a syrovátky, které se v kuchyni dají využít překvapivě všestranně. Místo odpadu tak můžete mít po ruce skvělý základ pro další vaření.
0: Tak, tekutina, ve které kuličky mozzarelly plavou, není jenom obyčejná voda. Jde o jemně slaný nálev, který chrání sýr před vysycháním, asi to tomu rozumíme, nebo je to směs vody se syrovátkou. U prémiových druhů sýra jde dokonce o čistou mléčnou syrovátku, což je ta tekutina, která vzniká přímo při výrobě sýra.
1: Tento nálev má lehce zakalenou barvu a mléčnou vůni. Právě díky obsahu mléčné kyseliny a soli dokáže v těstě, polévce nebo omáčce zvýraznit chuti ostatních surovin mnohem lépe než obyčejná voda.
0: Tak ona, ta kohoutková voda, úplně nezvýrazňuje chuti, jo? Takže tady bych maličko
3: hření z vody
0: přeformuloval. Obsahuje snadno stravitelné syrovátkové proteiny, vápník a další minerální látky. Přítomnost laktózy a mléčné kyseliny zase dodává tekutině její specifický charakter. Využitím nálevu v kuchyni získáte dvě hlavní výhody. Jednak do jídla dodáte část živin, které by jinak skončily v odpadu, a hlavně přirozeně zlepšíte texturu pokrmů. A pečivo je díky syrovátce vláčnější a omáčky získávají krémovější nádech, aniž byste museli přidávat zbytečný tuk.
3: Nálev to se mi líbí, to je fakt nápad skvělý.
1: Ale pozor, Jakube, nálev je potřeba vždy zkontrolovat. Používejte ho pouze v případě, že je mozzarella čerstvá a voní příjemně po mléce. Pokud sýr ležel v lednici otevřený příliš dlouho, nálev pění, je v něm slizký povlach, nebo cítíte štiplavý kyselý zápach, bez milosti ho vyhoďte.
3: Povlach? Ale pozor,
0: tak, je tam takový
3: jak
0: povlach.
3: Využít tedy ten obsah toho sáčku úplně stoprocentně. Já ještě ten sáček vyplachuji a připravuji si, nebo balím si do něj malé svačiny.
0: Aha, on to není povlach, ale on je to výplach.
3: Výplach.
1: Nálev funguje jako skvělý základ všude tam, kde běžně přidáváte smetanu nebo mléko. Výborně se hodí třeba do rajčatové polévky, kde zjemní kyselost rajčat, nebo do bramboračky, které dodá sýrový podtón. V omáčkách na těstoviny vám zase pomůže vytvořit hladkou emulzi, která krásně obalí každé stéblo špaget. Jen nezapomeňte, že nálev je slaný, takže se solí v receptu šetřete a dochucujte až úplně nakonec.
0: Dokonce se to přidává do těsta. U pici dosáhnete větší vláčnosti, pružnosti. Domácí houstičky nebo chleba získají jemnější střídku, která vydrží čerstvá. A teď jsou tady milovníci italského risotta, klasika, taková ta pracná příprava teda. Tak můžete prý nálevem nahradit část vývaru. Rýže do sebe tekutinu nasákne a výsledek bude mnohem krémovější i bez přidání velkého množství másla. Takhle velké množství másla se tam prosím přidat musí, bych chtěl říct.
1: Možná o něco menší.
0: Dobře.
1: A také stačí obyčejné dušené rýže k masu. Ke konci vaření přidejte trochu této tekutiny. Rýže bude chutnat mnohem zajímavěji. A to ještě pořád není všechno. Mléčná kyselina v nálevu funguje jako přírodní změkčovač. Pokud do něj naložíte kuřecí prsa nebo vepřové maso, syrovátka jemně naruší svalová vlákna a maso bude po tepelné úpravě neuvěřitelně šťavnaté. Stačí nálev smíchat s bylinkami, česnekem a trochou olivového oleje a nechat maso několik hodin odpočívat. Stejný trik funguje i na grilovanou zeleninu, jako je lilek nebo cuketa.
3: To je na Nobelovku, přátelé. Výborný nápad. Nemáte mozzarellu u sebe, náhodou v kapse? Nemáte, tak já ji nechám koupit.
0: No, ty ji necháš koupit, máš
3: nechám
0: tady
3: svůj
0: služebnictvo, no, tady máš, no. To je hezký. Ale tak nech koupit, ale...
3: Já mám i italskou polévku tady, mohli bychom to vyzkoušet.
0: No, to zkusíme.
1: Mně tak jo.
0: No, protože si to člověk vybaví, ten igelítek vždycky ve mě vyleješ to,
3: no, víš. Přesně, to první to jde.
0: No. Normálně, no. Že to je jako odpad.
3: Ale víš, co se divím, že ty jsi to nevěděl. Takový kuchař.
0: Chceš něco říct? Ten článek jsem psal já.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Studující rodiče můžou žádat úřad práce o příspěvek na hlídání dětí. Ex-manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík dával bonusové příspěvky ordinace, kterou vlastní jeho syn. A zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti, teploty čekejte do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, můžou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin po dobu studia. Žádosti je možné posílat třeba přes online portál Jenda. Podmínky pro zasílání příspěvku přibližuje mluvčí úřadu práce Jaroslava Baleková.
3: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
1: Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík schvaloval bonusové příspěvky brněnské zubní ordinaci, která sídlí v jeho domě a vlastní ji jeho syn. Český rozhlas to zjistil z úhradových dodatků, které pojišťovna zveřejňuje. I když má Brno podle vedení České stomatologické komory zubařů dostatek, odměňuje pojišťovna ordinaci Smolíkových za přijímání nových pacientů. Takové podmínky mají v Brně jen 4 ordinace s téměř 300. O výběru rozhodl podle pojišťovny ex-ředitel Smolík. Podle jakých kritérií pojišťovna neupřesnila, Smolík ani jeho syn na dotazy nereagovali. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo poslední etapu opravy Gočárova okruhu v Hradci Králové. Silničáři teď pracují v rychlých jízdních pruzích. Téměř kilometr vozovky opravují kvůli trhlinám, hrbolům a vyjetým kolejím, vysvětluje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
4: Důvodem pro opravu bylo vysoké opotřebení vozovky, denně tudy projede na 30 tisíc vozidel. Vyskytovalo se zde spousta trhlin, prasklin, hrbolů a vyjetých kolejí. Máme za sebou první dvě fáze, kdy jsme dokončili pomalé jízdní pruhy, včetně nájezdových ramp na Malšovicí nadjezd, právě kvůli tomu, aby už se začátkem školního roku mohla být doprava plynulejší a bez výraznějšího dopravního omezení.
1: Práce za 40,5 milionu korun mají skončit 5. října. V Benátkách dnes začíná 83. ročník jednoho z nejstarších filmových festivalů na světě. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude na přehlídce zastupovat digitálně restaurovaný snímek Valerie a týden divu.
5: Snový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
6: To, co od tebe chci, je sladké.
5: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty budou mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
1: Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je úkladna opět průjezdná, na 10. kilometru už auta po nehodě nepřekážejí. Kolona je na D4 z Příbrami do Prahy před zúžením u jíloviště, zdržíte se asi 15 minut. A na silnici 3 z Benešova do Prahy je silný provoz, před Mirošovicemi je fronta na 10 minut. To byly zprávy, s vámi je dále Ranní dvojka.
8: Ano, krátce po 7. hodině vás zdraví celá Ranní dvojka. Mluvili jsme tady o té zvláštnosti, že lidé běžně vemou mozzarelu a ten nálev se vyleje prostě do dřezu. Tak my jsme, nebo respektive Jakub si nechal koupit. Ne, ty jsi to kočil tady dolů do žabky. Nebo
9: do žabky pro mozzarelu, máme tady minestrone.
8: To vyzkoušíme. Ale já se vás zeptám na něco úplně jiného. Jestli máte rádi pistácie?
10: Moc.
8: Ořechy.
9: Ano.
8: Pamatujete na pistáciovou zmrzlinu?
9: No jasně.
10: Ta vypadala taková exkluzivní.
9: Ta mě teda nechutnala.
8: Mě taky ne. Vždy, já jsem samozřejmě netušil co v 80. nebo 70. letech, co jsou pistácie. Takže pistáciová, ať je to cokoliv, je vlastně, nebo co se týče významu, věc, která je nehezká, ne? Nebo...
9: A mně se ta barva líbí. Třeba já jsem sýr zalitý pistáciovou omáčkou.
8: Ano.

0: Čekal jsem tuto otázku.
1: Ale proč jsem vám tuto otázku položil? Jestli si vzpomenete na pistáciovou fábii. Fábka, stará fábka. V takový zvláštní zelený barvě.
2: Taková zelenka.
0: To si pamatuju Trabanta, takového pistáciového. A on byl spíš hráškový. No.
1: No, ale proč o tom mluvím? Protože to je velmi specifický český fenomén. Dokonce má svoji facebookovou stránku, má své příznivce, tato fábie, ono se jich nevyrobilo asi nějak úplně převratně moc. Mm-hmm. A je braná v určitých skupinách jako nejošklivější auto na světě. Ale stojí za to se o tom popovídat. Josef Kluge připravil senzační rozhovor.
2: Referát.
1: Referát, jo.
2: Josef si připravuje referát. Referát, zásadně.

0: Jak už jsme říkali, pistáciová fábia, to je opravdu velmi specifický český fenomén. Má vlastní stránku na Wikipedii, profily na sociálních sítích a vlastní klub příznivců. A minulý týden se konal sraz těchto vozů a na něj se zaměřil Josef Kluge. Josefe, dobré ráno.
1: Dobré ráno, přeji.
0: Tohoto auta a v této barvě si opravdu nelze nevšimnout.
1: Ano, souhlasím, rozhodně se odlišuje a běžně ji na silnici nevidíte. Ten světle zelený odstín první generace Škody Fabie se oficiálně nejmenoval pistáciová, ale zelená fantazy. A byl to nejsvětlejší ze tří tehdejších zelených odstínů pro Fabii. Ta nezaměnitelná barva zmrzliny z něj udělala terč internetové výzvy. Lidé si, když chtějí tedy, samozřejmě fotí každou pistáciovou Fabii, na kterou narazí, případně se s ní fotí i sami. Kolem fenoménu vznikly na sociálních sítích, jak už si říkal, fanouškovské skupiny, tisíce příznivců.

0: jednotlivců, ta facebooková skupina má aktuálně teď nějakých 38 tisíc členů.
1: Je to tedy, ta pistáciová Fabie, je to tedy výjimečná varianta tohoto vozu?
0: Ano, moc jich není, pokusím se to vyjádřit v číslech. Fabie jako taková unikátní není, to je jasný. Jde právě o ten pistáciový odstín, který z ní dělá raritu. Automobilka vyrobila v období od listopadu 1999 do května 2002 více než 8 tisíc těchto vozidel v různých verzích, což z celkového počtu 1 milion a zhruba 800 tisíc představuje přibližně ani ne 0,5%. Navíc v éře Fabie té první generace tento odstín žádná jiná Škodovka dostat z výroby ani nemohla. U druhé Fabie, nebo lépe řečeno u druhé generace Fabii, se vyrobilo pouhých 5 aut v této barvě, v té pistáciové, tedy skutečný jednorožec, řekl bych. No a u modelů vyráběných od roku 2008 se už zařadila pistáciová mezi placené barevné odstíny, takže je možné potkat i jiné modely této značky v této barvě. A abych to dokončil, tak třetí generace Fabie odstín formálně nabízela dál za příplatek zhruba 18 tisíc, ale jen na zvláštní objednávku, takže i v tomto případě vzniklo pouze pár kusů. Čili je v tom opravdu, nebo může být nalezeno cosi výjimečného.
1: Ale zároveň platí, že asi ne úplně každému se tato barva líbí.
0: To je samozřejmě na osobním vkusu každého z nás. Někdo říká, jedovatá barva není zrovna oblíbená. Obecné publikum asi její kultovní status spíš nechápe. Najdou se ale i škodováci, kteří právě tuhle barvu, tu pistáciovou, milují. Po Česku tak jezdí dokonce Superb třetí generace, který je v této barvě a je výjimečný samozřejmě. Taky je zajímavé, že na řadě dobových tiskových a katalogových fotek se tahle barva vůbec neobjevuje. Na silnici ji ale díky té výrazné barvě prostě nešlo přehlednout tuhle Fabii, což jen posiluje ten její současný legendární status. A za povšimnutí se myslím stojí, že velká část majitelů Fabii v pistáciovém odstínu, ale aspoň tak, jak píší média, která se tomu věnují, prostě lidé vůbec nemají ponětí, jakým fenoménem může být to jejich auto.
1: Zásadní roli asi v tom hrajou ty sociální sítě.
0: Přesně tak. Kolem pistáciových Fabii se na sociálních sítích vytvořila početná a rostoucí skupina na Facebooku i na Instagramu. Existuje několik účtů, které se věnují právě výhradně tomuto odstínu. Dohromady je to několik desítek tisíc příznivců. Abych opsal ten příběh, jako první uvedli ten fenomén pistáciové Fabie do internetového světa v roce 2018 dva žáci tehdy 9. třídy z Ostravy. Fabie lovili zpočátku hlavně mladší ročníky, myslím tím v rámci fotografování, ale díky virálnímu potenciálu se tohle rozšířilo velmi rychle. Ten princip internetové výzvy je vlastně úplně jednoduchý. Vyfotit kdekoliv a kdykoliv Fabii v pistáciové barvě, ideálně si s ní udělat selfiečko. Je to nevinná legrace, která spojuje komunitu okolo jednoho vizuálně nepřehlednutelného objektu. Populární jsou záběry se dvěma nebo více auty najednou, to už je opravdu rarita. Taky snímky z netradičních míst se dají objevit nebo v nečekaných situacích, jako například v reklamách nebo v televizních seriálech. K vidění je tohle auto a to už je taková poslední perlička na tohle téma. Prostě tahle pistáciová Fabie je k vidění i v seriálu Policie Modrava.
1: To je zajímavé, že by se měla jmenovat Zelenava, ne? Modrava. Tak děkujeme moc, Josefe.
0: Ráda se stalo, hezké ráno.
1: To byl Josef Kluge a já jsem tady v rychlosti našel opravdu velkou vánoční pistáciovou soutěž. Někdy v loni to bylo na Facebooku. Pošlete do skupiny nápaditou nekvalitní fotku pistáciové věci. Nemusí to být úplně Fabie.
2: Ale ta skupina je opravdu aktivní. Poslední fotografie úlovek je starý 10 hodin. Zaměstnanci Škodovky v Kvasinách a návrat po ranní směně. Kombík opravdu S3, R3. Mě za fotku, že fotku jsem udělala na poslední chvíli. Jedna ulovena v Kbelích před 13 hodinami. 14 hodin z Pořilov.
1: To je zajímavý.
2: Jede to tam. Jedna strašnická, uloveno na poslední chvíli za jízdy.
1: To je nikdy.
3: Jak se umí bavit lidi, ne? To je
1: skvělý. Fakt je to výborný. No tak jo. Asi.

0: 7 hodin 19 minut posloucháte Ranní vysílání a my tady nejenom, že pořád sledujeme zelené a pistáciové fábie, ale já bych to chtěl rozšířit na to, jestli bychom si mohli vzpomenout na tu dobu přelomu 90. let, nebo prostě kolem milénia, na ty automobily, anebo možná ještě porevoluční, že byl ten favorit, že jo, takzvaný Fáčko nebo Fávo, potom byla Filcka, že jo.
1: No a ten Forman to jako...
0: No Forman byl perfektní, no.
1: To byl velký odskok vlastně od těch původních, že jo, 105, 120.
0: A kolik dostalo Oscara?
1: Teď jsem to chtěl říct. A nejednoho.
0: Nejednoho. Tak jo, za chvilku.

0: Ano, retro kousek je asi na snadě, myslím, co se týče obsahu, protože zcela logicky do něj musíme zavzpomínat, respektive zavzpomínat na automobily, o kterých jsme tady hovořili. Přišel nám hned jeden aktuální e-mail.
1: Já mám takovou radost, že vás máme všude, napsal Karel, dobrý ročník 73. Zdravím dvojku, na víkendovém srazu jsme úplnou náhodou byli. Byla to docela švanda.
0: No.
1: A poslal fotku, jak jsou krásně vyrovnané. Jedno autíčko, ano,
2: a mezi nimi stejné hlavně. Všechny jsou
1: tak
2: stejné a mezi nimi chodí lidi a prohlíží si je.
0: Ano.
2: Takže tam budou asi nějaké prvky, které jsou jiné od toho, těch ostatních aut, ale jinak na první pohled to vypadá poměrně vlastně nezajímavě.
1: No.
2: Se jdeš podívat na 20 stejných aut. Stejné barvy.
0: No. Jo,
2: design. Ale napsal teda, když už jsme u té pistácie, když jsme chodili s orchestrem Elešů hrát Internacionálu, Pochod padlých revolucionářů, Píseň práce a hymny na komunistické akce, dostali jsme jako honorář teplou limonádu a pistáciový párek, tedy zelený. Jirka. Tak, dobře, Jirko.
0: No, to jsme to takhle. Napsala nám tady Danuša, že máme říkat Fabia, že to není Fabie, no. Ale no, já asi jo, ale to je takhle těžký, no.
1: Možná, když jsou dvě, ne? Co? Tak jsou pak Fabie.
2: Já tam piju ještě navíc jo. Fabie.
0: Fabie. No, takhle
1: studi
0: bylo.
2: Studi. Ano, přesně ještě.
0: Ale ten fenomén toho auta byl velmi silný. Myslím, ta první generace, že jo, ta byla velmi populární po všech stránkách. To se nějak povedlo, to auto.
2: To se povedlo a jak se říkalo, i lítalo. Když to byla ta 1.6, to fakt jelo hrozně. My jsme na to nebyli zvyklí, my jsme znali rychlost kolem 100 km hodině, ale ty Fabie jako jezdili fakt rychle.
0: No, pak dělali verzi RS. No,
1: tak píšou s delším nárazníkem.
0: Ano.
1: Konkrétní detaily vozu rozpracovávali další designéři. Už tehdy byla myšlenka, že bude škoda s modelem Fabia závodit ve VRC. Takže jedním z úkolů bylo dostat auto přes hranici 4 metrů, která byla tehdy homologační podmínkou. Přepracovával se přední nárazník, který je u RS oproti standardnímu provedení delší. Ten se lidem líbil a svého času si ho pak montovali i na naprosto běžné provedení Fabie.
2: A ty jsi jezdil, ne? Ty jsi závodil ve
0: Fabii. Jo, přímo Fabie, no. To byla vlastně ta verze RS a z toho vycházející následně rallyový závodní automobil. No, to byla,
2: no, jak se chovala na trase? Nebo
0: fantasticky.
2: To, jo.
0: To jediná věc, my jsme v tom měli teda naftový motor, takže se nám, já jsem říkal, že závodím, že mám spotřebu, protože běžný benzínový závodní automobil má, že jo, to furt tankovací stanice a my jsme s Tildou Brouskem měli na závody s jedním kanistrem, že jo, takže se všichni smáli. Taky se tomu říkalo různě ropák, že jo, nebo že kamna, že jo, protože nafta se leje do kamen, že jo, a tak. Ale bylo to moc hezký auto, jezdilo se s tím parádně, fakt skvěle. A ta verze RS byla velmi populární, měla mimochodem i designově byla povedena, byla vevnitř měli, ty sedačky měly jakou bílo-černou kombinaci, no to fakt parádní. A tenkrát to bylo, pamatuju si, že vím, že ten poměr cena-výkon byl tak skvělý, že to auto by se prodávalo jako husky, no. A pak to dělali, myslím, ale to se vyvážilo jenom do Velké Británie, v takové nádherné modré metalíze.
1: No a ve Velké Británii právě vznikla reklama, jak cukráři upekli Fabii jako dort.
0: Fakt?
1: Jo, tady to na YouTube můžete najít. Cake Car se to jmenuje.
0: Cake Car, no paráda.

0: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Dobré ráno. Na Pražský hrad popolední dorazí ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Ty by měly být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard, třeba na financování soukromých a církevních škol. Spojené státy dokončily další vlnu útoků na Írán. Informovalo o tom americké velitelství. Podle iránské státní agentury při nočních úderech zahynulo 11 lidí. Írán v odvetě útočil na americké základny v Perském zálivu, v Kuvajtu, Bahrajnu nebo Jordánsku. Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes v Londýně zahájí výstavu středověké tapisérie z francouzského Bayeux. Francie ji na rok zapůjčila britskému muzeu. Výjimečné dílo, staré skoro 1000 let, zobrazuje dobytí Anglie normandským vévodou Vilémem Dobyvatelem. Vyšívaná tapisérie je dlouhá 70 metrů. Na převoz ji museli restaurátoři po centimetrech složit jako harmoniku. Národní divadlo Brno dnes chystá speciální program k zahájení nové sezóny. V 6 hodin večer začne na Piazetě před Janáčkovým divadlem koncert a představení Pod širým nebem. Vystoupí solisté, sboristé i orchestr a taky baletní tanečníci. Už ve 3 hodiny odpoledne začne program pro děti, kde si zájemci vyzkoušejí třeba práci dirigenta.
2: Počasí.
1: Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo, zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, teploty budou mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17 stupňů.
2: Doprava.
1: Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy odtahují auta po nehodě u Kladna z 10. kilometru. Jede se jedním pruhem a kolona je na 25 minut. Na dálnici D4 z Příbramy do Prahy je kolona před zúžením u Jiloviště. Zdržíte se do 20 minut. A silnice 3 z Benešova do Prahy je ucpaná. Před Mirošovicemi se zdržíte v koloně 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu do vašeho cíle. Tolik zprávy a Mária Kunová. Teď pokračuje Dalibor a ranní tým.
3: 7 hodin 32 minuty, co to přišlo
4: se
3: za zprávu?
4: Dějí věci, aktuálně píše Jana. Dobré ráno, Dvojko. Jedu si takhle ráno do práce a poslouchám o fábích v pistáciové barvě. A jen co jste dořekli, že jezdí i pistáciový Superb, ejhle, míjí mě. Bohužel jsem nestihla vyfotit, což mě mrzí. Jsem z Brna, jste mým společníkem každé ráno, děkuji, Jana.
3: Vy máte normálně slunce v duši.
4: Úžasný.

0: tohle to bude vypadat, že zůstáváme v metropoli u nás, ale my se vlastně podíváme do Finska. Přijde vám to zvláštní? Je to velmi jednoduché, totiž hlavní město zažádalo o stavební povolení na objekt a rozsáhlé úpravy okolí a výstavbu Vltavské filharmonie. Nepůjde však pouze o novou adresu pro kulturu, kromě hudebního centra s 5 koncertními sály, budou součástí budovy také restaurace, zásadní revitalizací projde celé okolí, dopravní infrastruktura a celé to Vltavské nábřeží. Jak podobný prostor, kde se snoubí umění s tím veřejným prostorem, pojali ve finských Helsinkách, to nám řekne Zita Senková. Zito, dobré ráno.
1: Momenta. Dobré ráno.
0: No tak, jak jsem říkal, z Prahy se přesuneme do Finska. Kam chodí obyvatelé Helsinek na koncerty?
1: Těch možností je pochopitelně více, ale minimálně posledních 15 let chodí do domu hudby Musíky Talo. Je to vlastně v centru Helsinek, pár desítek metrů od vlakového nádraží. Je to velké náměstí, kde se jim podařilo to, co by teda, doufejme, brzy bychom mohli mít i také v naší metropoli, že na velkém prostranství se propojuje energie, běžný život, kde máte koncertní sály, protože v tom domě hudby je hlavní velký koncertní sál a 5 dalších. Sídlí tam Helsinská filharmonie, finský Socer, takže rozhlasoví symfonici finského rozhlasu, a pak je tam Sibeliova akademie, teda kde jsou mají učebny. A naproti je nádherná budova, přístupná všem zdarma, podotýkám, velká knihovna, centrální vlastně městská knihovna Helsinek. Je tam v okolí stará zástavba, jsou tam novostavby, je tam spousta zeleně, pochopitelně, vede tudy, ani ne cyklostezka, ale prostě ve Finsku jsou ty silnice prošpikovány právě těmi pruhy pro cyklisty, můžete se tam procházet, prostě to živý prostor a mě to naprosto fascinovalo. Přes silnici je finský parlament, také je tam slavná Finlandia Hall, hala, která teda je nově zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, jedna z ikonických budov slavného finského architekta Alvara Aalta. Takže je to prostor opravdu, kde to žije, omlouvám se, od rána do večera. Je to přístupné, je to dostupné a všechno to tak spolu, jak se říká, harmonizuje. Takže to je ostatně takhle by mohla vypadat nebo i měla vypadat ta Vltavská filharmonie v Praze.
0: Ono nám to harmonizuje i proto, že jsme o tomto architektovi nedávno, víte, když mluvili s Tomášem Sněgoněm, který nám popisoval ty úchvatné stavby a konkrétně tu Finlandii, o té jsme se tady bavili. Ten projekt prostě logicky počítá i se zelenými plochami, bude to tam asi celé opravdu revitalizované, ale jak ten dům hudby vypadá v Helsinkách a jak to v něm hraje?
1: Pro mě a určitě nejenom pro mě je ten dům hudby, zejména ten hlavní koncertní sál, kde teda mimochodem vystoupila konce minulého týdne Česká filharmonie, vrátila se na sever po 51 letech. Ten poslední koncert našich filharmoniků se tam konal v roce 1975, což je neuvěřitelné. Tak opticky a akusticky naprostá špička, je to skutečně velký požitek a opět je to jednoduché, je to funkční, prostorné, je to ten hlavní koncertní sál v tom domě hudby, je koncipován pro 1704 diváky, akusticky se na něm podepsal v tom nejlepším slova smyslu japonský mistr v tomto oboru, pan Toyota, a je zapuštěný vlastně z velké části jaksi do země celý ten objekt a jsou tam, jak už jsem řekla, myslím, dalších 5 sálů. A co se týče, je to uspořádání takových těch vinic, kdy kolem pódia řady sedadel pro diváky jsou v takovém tom terasovitém uspořádání, něco jako je například Berlínské filharmonii. A opticky, rozlížím se po našem studiu, tak je to dřevo opět, vlastně Finové pracují s těmi přírodními a přirozenými materiály, je vyvedený do takové tmavě Hnědé barvy, je to dřevo z břízy, pochází ze středního Finska a odkazuje právě na finskou saunu, což také patří vlastně k tradici, mají to běžně i v panelácích Finové a je to opravdu, ten sál prostě dýchá akusticky, myslím to, že pro umělce, kteří tam vystupují, je to opravdu velmi kvalitní, samozřejmě zázemí, jsou tam nahrávací studia, ta budova má prosklené fasády a také řada těch moderních staveb, kromě zmíněného dřeva a skla, pak používají barvu, říká se jí nordická, chcete-li severská, zelená, je to takový lehký, nazelenkavý odstín, nejlépe vidět, Nordic Green. Takže opravdu je to pro lidi, je to dostupné i cenově třeba a takovým unikátem ještě v tom hlavním sále toho koncertního domu, respektive domu hudby, abych byla přesná. Mně se mimochodem líbí i ten jednoduchý název, když to překládáme. A jsou varhany. Jsou to jedny, já mám pocit, že ne jedny, ale aktuálně nejmodernější, největší varhany, které existují v Evropě, pocházejí od rakouské manufaktury, mají 124 registrů, přes 7000 píšťal a co není bez zajímavosti, že na ně přispěla milionem eur jedna z nejslavnějších, nejznámějších finských skladatelek a odstartovala tím také celonárodní sbírku.
0: Další propojení, protože my tady už skoro hodinu řešíme zelenkavé fábie, pistáciové, nebo co to je, tak možná ten nádech,
1: ten odstín
0: bude podobný, ale když jste říkala skladatelka, hudba, muzika, tak asi by měla padnout otázka, když tam byli po 51 letech čeští filharmonici, jaký zvuk, jak hraje česká hudba ve Finsku?
1: Obecně zvuk hráli krásně, ano. Obecně ten zvuk české hudby, českých interpretů, tuzemských interpretů, skladatelů je opravdu vynikající. Znají nejenom Smetanu a Dvořáka, pochopitelně i současné autory, také soubory. A já jsem dokonce byla na hřbitově v Helsinkách, kde se konal pietní akt, kde zorganizovali to dva nadšenci, klavírista a psychiatr z Berlína Petr Vašíček a houslista Eduardo Garcia Salas. Ten hrál i několik let v České filharmonii, nyní v Karlínském divadle. A tito pánové léta sledují stopy našich krajanů hudebníků, kteří před více než 100 lety působili v různých zemích. A v Helsinkách je pohřben jistý Viktor Nováček, což byl houslista. A měl tu čest, jako úplně první zahrál v roce 1904 houslový koncert finského národního skladatele Jana Sibelia. Ten s tím provedením nebyl úplně spokojený, pan Nováček měl na to jako málo času, na to nastudování, takže Sibelius to dílo přepracoval a za rok tu novou verzi zase pro změnu v Berlíně zahrál jiný náš krajan houslista v roce 1905, Karel Halíř. A právě u hrobu Viktora Nováčka, který v Helsinkách působil nejenom jako houslista, ale také jako pedagog, se konal pietní akt, kde zase aktuální koncertní mistr Jan Mráček zahrál ty úvodní takty z té Sibeliovy slavné houslového koncertu. Mm-hmm. Takže to bylo velmi dojemné a myslím si velmi příkladné, abychom nezapomínali také vlastně na naše předky, na lidi, kteří nám dělali, myslím, opravdu skvělé jméno v zahraničí.
0: Moc děkujeme a budeme věřit, že ta naše Vltavská filharmonie bude mít také takový dobrý zvuk, jako třeba Dům hudby v Helsinkách. Zita Sinková byla u nás ve studiu, děkujeme.
1: Děkuji také, naslyšenou.

0: Ranní dvojka.
1: Jak bude?
2: To byla procházka po mléčné dráze, ale nám bude stačit procházka po obloze.
3: Tady. Po obloze, říkáš to dobře. Chodili jsem kolegové, nebo potkával jsem kolegy ráno po chodbách a měli na sobě flanelové košile a přesto říkali, že jim byla zima. Jak ty jsi zvládla tu ranní ty teploty, Regi?
4: Je pravda, že já jsem si trošičku zatopila v autě.
3: Jsi taková naše teploměrka.
4: No, bylo maličko chladněji, než bylo včera. Už jsem si říkala, že je cítit maličko, ten podzim se blíží. Jo, už to nejsou ty dvacítky, no. Je to míň.
3: To už nejsou
4: dvacítky. Je to horší.
3: Už nejsou ani čtyřicítky, naštěstí. Mezi 10 a 15 stupni Celsia, takové jsou aktuální teploty. V Čechách převážně jasno nebo polojasno. Morava, Slezsko už s oblačnou oblohou. A tam ale, myslím si, že ta oblačnost ještě Moravu, Slezsko opustí na chvíli, ale pak během odpoledne opět od západu, severozápadu se přidá nějaký ten mráček a bude pršet ale ve vyšších polohách, na horách. Takže tady si myslím, že se nás to týkat úplně nebude a ty teploty přes den do 25 stupňů Celsia, jih Moravy teplejší 27. Ten zítřek velmi podobný, opět zpočátku jasno, polojasno, postupně se zatáhne, bude se to ale týkat zejména severní části naší republiky, kde zaprší drobně v podobě přeháněk. Na Moravě ale bude malinko tepleji do 28 stupňů a ten teplotní vrchol přijde v pátek. Zatím to stále platí. Jih Moravy kolem 30 stupňů Celsia, tady v Čechách a okolí kolem 28 maxima.
1: A v sobotu budeme v Přešticích.
3: A tam bude hezky. To už jsem zařídil, 23 stupňů.
1: Paráda. No tak jo, jedeme dál.

0: 7 hodin 53 minuty posloucháte naše ranní vysílání a po 8 hodině se posuneme někam úplně jinam, totiž přijde sem Honza Svatoš, budeme si povídat, ale moc vám děkujeme za reakce třeba na pistáciové fáby a pistáciovou zmrzlinu. I vlastně, jak ty jsi říkal, pistáciový párek, já už jsem pak si vzpomněl, to je synonymum, ta zelená barva byla synonymum zkaženosti.
1: Ano.
0: Proto vlastně jsme tomu neprávem říkali pistácie, že to je jako ošklivý.
1: No,
0: přitom ty oříšky jsou vynikající, že jo?
1: Mm-hmm. Jsou. A jsou tu dlouho, pocházejí z Perzie až.
0: Fakt jsou z Perzie?
1: No. A pistáciová zmrzlina první, přátelé, se objevila už v roce 1793.
0: Ale
1: v Itálii vážně. No tak.
2: Já
1: zase jsem si trošku zapřeháněl. Bylo to 1794.
0: Já jsem přesně tak, to jsem tě chtěl opravit.
2: Ale co je takový zvláštní jev? Já jsem si ho začala všímat až od doby, kdy máme psa. Lidé asi chodí po ulici, konzumují pistácie a odhazují ty skořápky, protože ona po nich jde jak po nějaké stopě a pořád chroupe vlastně skořápky těch pistáciových oříšků, zvlášť v jedné části ulice. A neumím si moc představit tu situaci, že někdo jde, víš, a oni jsou sice drobné, ty skořápky, ale že to takhle jako vyhodíš na zem, náš pes to teda uklízní.
1: Zvlášť, když máš na noze barefooty a nebudeš úplně bos, tak ono to asi bolí trošku, chodit po Žižkově, taková procházka.
0: Ale já myslím, cokoliv házet na zem je, to je špatnost.
2: No, rozhodně ano, ale je zvláštní, že zrovna u těch pistácí, jestli to někomu připadá, že to je takové drobné, že se to ztratí, že třeba od vlašského ořechu už je to moc velké, že to by třeba nikdo neodhodil.
0: Ale máš pravdu šlápnout.
1: No, to víš, jo, zvlášť na tu, ne přesně na půl rozotevřenou pistácí, ale pokud je ta skořápka rozbitá, roztříštěná, máš tam ty.
0: Ale kamaráde, když jíš ty pistácie, jak to jíš? Když jsou tedy...
1: Já jím v celku, já i s tou skořápkou. Mě nebaví loupat.
2: Aby vyhazovat na zem.
0: Tak to je dobrý. Já, že jsem byl jednou v Turecku a tam to jedí jednou rukou. Jednou
1: umí
0: rukou.
1: Otevřít tu pistáci.
0: Otevřít a dát do úst ten oříšek. To je oříšek.
1: Teda.
2: Jsou
1: jo?
2: Borci.
1: No jo, Turci, no.
0: Vám to zítra ukážu.
2: Tak jo.
0: Ne, musíme to vyzkoušet.
1: Já bych stranou před... No, otevírat pistáci jednou rukou.
0: No.
2: Takový ty zavřený, jo?
0: No jasně. Hej!

0: setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude principál divadla Ungelt a herec Milan Hain. Jaká byla letní oslava jeho životního jubilea? Proč se rozhodl tak trochu předat otěže divadla a už jen dohlíží? A které období bylo pro něj to nejtěžší? Řeč s hercem a moderátorem Milanem Hainem se bude točit nejen kolem divadla, tak si myslím, že si na své přijdete úplně všichni. Buďte tedy s námi.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Úřad práce přijímá žádosti o takzvané hlídačkovné, má pomoct studujícím rodičům. Hongkongský aktivista Joshua Wong se u soudu přiznal ke spiknutí proti Číně. A zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty čekejte do 25 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Rodiče studující na vysoké škole můžou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určené hlavně na zajištění chův nebo na zaplacení dětských skupin po dobu studia. Úřad práce plánuje na příspěvky vyčlenit desítky milionů korun. Například na Univerzitě Karlově by o ně mohly žádat stovky lidí, říká mluvčí Michaela Lagronová.
5: Nicméně ke splnění toho nároku se musí současně jednat o první studium na vysoké škole. To znamená, že se dá očekávat, že reálný počet těch oprávněných žadatelů bude nižší než těch 200 až 230.
4: Hongkongský aktivista Joshua Wong se u soudu přiznal ke spiknutí proti bezpečnosti Číny. Informovala o tom agentura AP. Hrozí mu až doživotní trest. Bývalého studentského vůdce viní úřady z podpory nezávislosti Hongkongu na Číně. V minulosti organizoval neoficiální primárky, aby pomohl vybrat kandidáty do parlamentu mimo čínskou komunistickou stranu. Pekingem kontrolované úřady to považují za nelegální. Od roku 2024 si Wong zároveň odpikává 5letý trest za podvracení státu. Kvůli nákupu dlouhodobých jízdenek na hromadnou dopravu nemusí žáci a studenti v Ostravě do prodejny dopravního podniku. Celý nákup, včetně potvrzení o studiu, je možné vyřídit online. Dopravní podnik pro studenty zřídil na webu speciální stránku. Podle mluvčí dopravního podniku Ostrava Terezy Šnoblové můžou zájemci k nákupu jízdenek použít i mobilní aplikaci Moje DPO.
6: Mohou zde přímo aktualizovat svůj studentský profil. Stačí kliknout na tlačítko Studentská sleva. Podobně systém funguje také v našich tyrkysových jízdenkomatech. Po přiložení plastové odisky ke čtečce stačí kliknout na tlačítko Chci aktualizovat profil studenta.
4: V Přelouči odhalili pomník herci Dabérovi a místnímu rodákovi Františku Filipovskému. Stojí v parku u městského kina a tvoří ho dvě písmena F z pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta herce v typické košily s kravatou.
7: On si zásadně padal své košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
8: Říká autor sochy Josef Dvořáček. Filipovský patřil k nejvýraznějším českým hercům a dabérům. Proslavil se mimo jiné českým hlasem francouzského komika Louise Define.
9: Hej, vítám!
7: Jo, šefe.
9: Sem se dívejte, vždycky sem!
10: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
8: Říká při odhalení sochy Martin Štěpánek z Přelouče. Město jeho odkaz připomíná také cenami Františka Filipovského, které od roku 1994 každoročně oceňují nejlepší filmový a televizní dabing. Z Přelouče, Naďa Kubínková, Český rozhlas.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo. Zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky. Teploty čekejte mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravě až 28, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
4: Silnice 54 z Kyjova do Archlebova je neprůjezdná. Za Strážovicemi se srazila dvě auta, jede se přes Stavěšice nebo Sobůlky. Na silnici 33 z Náchoda do Hradce Králové je vážná nehoda. U České Skalice se srazila dvě auta, jede se k Ivadlově. A hustý provoz je na příjezdech do Brna. Na D1 pojedete pomaleji z Vyškova i z Prahy. Osobním autem se před omezením zdržíte čtvrt hodiny. To byly zprávy a společnost vám dál dělá ranní dvojka.
10: Osm hodin čtyři minuty a když jsme byli před chviličkou ve Finsku, tak proč se nepodívat do Kanady třeba. Do Kanady.
9: A kam konkrétně?
10: Představ si do Montrealu. A my spojíme dvě věci dohromady, divočinu a město.
9: Hned.
10: Ale já to nezvládnu, takže potřebujeme Honzu Svatoše, ten určitě tohle ví. Ale když jsme u té Kanady, Kanada je teď zmiňovaná i ve zprávách, jestli jsem tam zaslech něco, co se týká nějaké obchodní nepříjemnosti.
9: Nedohody,
10: ano, něco, ale Jakube, nebo Regino, nebo jak to vlastně vnímáte? Je to Amerika, nebo to není Amerika? Co to je ta Kanada nahoře vlastně?
9: Já to vnímám jako
10: Kanadu.
9: Samostatně smýšlející
10: stát.
9: Jsou.
11: No, já to mám hlavně krásnou přírodu.
9: A francouzštinu, viď?
11: Jo, to taky.
10: Francouzština.
9: No. Krásné urostlé dřevorubce.
11: Se magnifik.
10: Kanadská borovice, že jo? Ne? Z toho jsou ty sruby. Že jo?
9: I kanadské žertíky.
10: A jo.
9: Se i zasmíješ.
10: Podívej se. A Kanady byly ty boty.
9: Kanady, boty, ano.
10: Ale?
9: A hokej fantastický.
11: No jo.
10: A hokej, no. Tak už jenom, abychom tam odsaď vysílali.
11: Kdy?
10: No, teď jsou Přeštice v sobotu, potom Česká Lípa, pak

0: Milí posluchači, jak jsme říkali po úvodních zprávách této půl hodiny nebo hodiny, abych byl tedy přesný, že to většinou vnímáme jako opozit, to znamená divočina a město. Jsou ale dokonce metropole, kde se oba fenomény proplétají a ovlivňují. Tím asi úplně tou divočinou nemyslíme prostor před hlavním nádražím, nejenom v Praze. Za divokou přírodou a městskou džunglí dnes vyrazíme právě do některých slavných měst, například do kanadského Montrealu s Janem Svatošem. Honzo, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak nám popiš tedy kanadský Montreal.
1: Tak já musím říct, že když jsem tam před lety byl, tak ten zážitek byl naprosto fenomenální, protože já jsem očekával, Montreal pochopitelně je proslavený tou moderní klasickou architekturou, nechybí mrakodrapy, ale zároveň je to metropole té francouzské části vlastně toho Quebecu. To znamená, že nechybí kavárny a to je naprosto vlastně unikátní i v tom kontextu, že vedle toho moderního města je tam obrovské množství potom přírodních parků a takový zářný hlavní bod je skutečnost, že uprostřed města je hora Montréal, od kterého dostala vlastně pojmenování a existuje vlastně přímo urbanistický zákon, který přikazuje všem developerům, že nesmí překročit hranici nebo tu výšku 233 metrů, takže veškerá ta moderní architektura se drží vlastně relativně dole a v srdci toho města, na tom ostrově, uprostřed toho ostrova je ta krásná hora Montreal, kam chodí lidé běžkovat, v zimě, v létě chodí běhat a je to neuvěřitelně zelené, svěží, zdravé srdce. A do toho všude jsou ty přírodní rezervace, například slavné Lašínské peře, kam se dá projet nebo zajet metrem a nebo no potom obrovské množství přírodních ptačích rezervací, je tam třeba místo, kde lze pozorovat až 350 druhů ptáků, včetně největší populace volavky velké. Takže Montreal je něco, kde si člověk fakt užije to, co zná. Montreal Canadiens, francouzské kavárny nebo quebecké kavárny. Ale ta příroda tady má prostě obrovský dopad. Já jsem dneska dával nějaké své fotografie na svůj Facebook.

0: Facebook jako ilustraci, tak se posluchači konec konců mohou sami podívat.
1: Také v Evropě se divočině v některých městech prý mimořádně daří.
0: No tak ono opravdu nemusíme daleko. Je pravda, že třeba do Říma se vrátili vlci, jsou monitorováni kolem toho okruhu Sacro Graal, nebo tam dneska můžou vlastně lidé, turisté pozorovat dva druhy přímo papoušku, sice nepůvodních druhů, konkrétně Alexandra Malého a Mníška Šedého, ale je to také určitá forma divočiny, nebo v Berlíně je jedna z největších populací v tamních lesích, okolních a rezidenčních parcích, žije přes 5000 prasat divokých, to je jedna z největších evropských populací v rámci vlastně území hlavního města. A potom bych asi zmínil třeba Londýn, který také vnímáme jako metropoli civilizace, ale tady je zajímavé, že třeba probíhá biologický výzkum, kde vědci pozorují evoluční zrychlení na liškách, těch tam žije přes 10 tisíc. Taková zajímavost je to, že vlastně se zjistilo při pozorování a měření, že se jim, těm městským liškám se zmenšuje čenichová partie a mají menší mozkovnu ve srovnání s těmi venkovskými kolegyněmi, protože prostě tu potravu tam mají téměř všude na ulicích, tak to dopadá pochopitelně i na ně. Takže těch divokých zvířat člověk očekává fakt velké město a někdy může být překvapen, co v těch metropolích uvidí, a nemusí to být jenom teda lidé, nebo jak se říkal, hlavní nádraží a tak divoči na kolem.
1: Ale už si to trochu naznačil, je jasné, že k tomu směřuješ. Musíme se zeptat na naší metropoli.
0: Tak já jí miluji už jenom jako fotografa. Je pravda, že bych třeba připomněl geologa Vojena Ložka, který řekl tu slavnou větu, kdyby tady nebylo hlavní město, byl by tu Národní park. Praha nemá antiku jako Řím, ale má nádhernou geologii, má nádherné přírodní okolí. Je tady obrovské množství přírodních parků a památek. Můžeme vlastně zmínit i to, že asi před 8 nebo 9 lety my jsme natáčeli film Městská džungle, což je o přírodě v hlavním městě, a to ještě byl živý příběh posledního jelena na území Velké Prahy, který se zatulal a žil naprosto nepozorovaně vlastně ve Valtrovce, v tom areálu, kde dneska je ta nová stavba. A pochopitelně i ten Petřín, když jdeš po národní třídě, já právě neustále pamatuju a vzpomínám na Montreal, protože mi to přijde velmi obdobné, že člověk jde přes tu městskou třídu a kouká přes most a tam je prostě nádherná zarostlá hora, která je pokrytá v zimě sněhem, na podzim těmi barevnými listy. A fotografické pochopitelně tady co dělat. Kdybych měl prozradit nějaké své tajná místa, které mohu prozradit, tak rozhodně třeba miluju Dalejské údolí, Kunratický les, které jsou krásné ty skály, a potom třeba divokou šárku, což je jedno z nejnádhernějších území. Lidé, když často vidí fotografie z divoké šárky, tak absolutně nevidí nebo nevěří, že jsme nacházíme na území Velké Prahy. Já tam dost často dělám třeba fotografické workshopy na krajinu a lidé se tam uvědomí to, jak je možné i na území Prahy, aniž by člověk opustil, tak udělat vlastně nádherné snímky, které vypadají, jako kdyby to byla nějaká exotická krajina někde třeba z jižní Evropy. To je nádherný, teďka tam budu znovu, myslím, v říjnu. Je těch lokalit obrovské množství a ta Praha, znovu říkám, a Montreal mě v tom nepřijdou velmi, velmi, velmi podobné.
1: Já vím, že nejsi architekt, Honzo, ale přece jenom máš nějaké estetické cítění a tady ti položím otázku, protože já často slýchám to, že Praha je vlastně skanzen a že musí tady být ty vysoké domy a musí tady být nějaká tato architektura, která si myslím, že do Prahy vůbec nesedí. A všichni právě, nejenom turisté, ale i návštěvníci jen tak, kteří jedou, tak si myslím, že právě oceňují to, že to vypadá jak filmové kulisy tady. Když se bavíme teda o městě a o té přírodě, to bez pochyby takhle je. Kdo ta místa zná, o kterých si hovořil, tak ti dá 100% za pravdu. Ale vnímáš to taky tak, že by, já nevím, vedle Pražského hradu měla stát nějaká výšková budova skleněná?
0: Tak asi vedle Pražského hradu určitě, určitě ne, a rozhodně i ta Praha je Prahou díky tomu, že tady máme nějaký jiný vývoj, že neprošla tím, čím si prošla třeba Paříž nebo Vídeň, která byla vlastně metropolí, a ona se to, ta doba si to žádala pochopitelně. A Praha teďka trochu získává vítr do plachet, je žádaná a samozřejmě musíme chránit to, co tady tu Prahu dělá jinou. Proč je ta Praha Prahou? Proč to není prostě Paříž, která je na Placce? Máme tady opravdu nádherné místa. Na druhou stranu pochopitelně já mám extrémně rád moderní architekturu, ale která je taková ta chytrá, že dokáže vycházet třeba vstříc i právě nějakým klimatickým změnám, a nebo dokáže respektovat genialoci toho místa, že ctí i tu historii a dokáže ale třeba v rámci nějakých omezených prostorách vytvořit něco monumentálního. To si myslím, že na území Prahy to bude třeba výzva posledních let, protože samozřejmě ten skanzen, to je druhý extrém, ale rozhodně tu Prahu nemůžeme zastavit, a člověk to občas slýchává, že všechno, co tady máme historického, prostě je potřeba jako předělat a to asi taky není cesta.
1: Tak moc děkujem za krásné spojení divočiny a města. To byl Jan Svatoš. Hezký den, Honzo.
0: Naslyšenou.

0: po uši.
1: 8 hodin 20 minut, ještě těsně předtím, než se úplně rozloučíme, tak Jakub dodělá svoji teorii, respektive, využije toho, o čem jsme hovořili v přehledu tisku, že se z mozzarelli ten nálev nemá vylít do dřezu, ale naopak použít v tomto případě do minestrone.
2: Ano, že lehce a výrazně třeba zjemní chuť a tu strukturu té polévky upraví, tak uvidíme.
1: Ano, potom dobré ráno, Regina má v Kanadě dokonce i svoje město. Hlavní město provincie, to nedokážu přečíst, Václav Praha Šeberov, děkujeme.
3: Děkuji, Václave.
1: A potom napsal, přišel nám e-mail a v předmětu je chci na jatka, což já jsem si myslel, že to je vtip, protože tam je napsáno Honza Kňourek. To si myslíš, jako Kňourek, ale to je asi nějaká prozba.
3: Já si myslím, že
1: to je soutěž na
3: radiožurnálu, že se rozdávají vstupenky na nějaké představení a jak si to, že o to máte zájem, máte napsat na e-mailovou adresu, ale nevím přesně, jak je. Ale
1: soutěž @rozhlas.cz.
3: Jo, tak no, vidíte to, tam to je, ale ne dvojka.
1: Já jsem právě pochopil, že jak se mne Kňourek, že chce na jatíčka.
3: Že už ho to nebaví.
1: Že už ho to tady nebaví.
3: Ne, to ne.
1: To asi ne.
3: Honzo, jděte radši do divadla.
1: Ano, tak to je další věc. Potom v sobotu, tady píše Pavel, a my toho využijeme, že se chystá v sobotu do Přeštic, že by nás chtěl vidět, ale je trošku zmatený. Dvojka bude na dvou stanovištích, restaurace Přeštická svině a na náměstí u Kašny. Děkuji za upřesnění, Pavel, 1982. Budeme u Kašny.
3: Budeme u Kašny, to byl jenom takový vtípek, který si vypůjčil, aby nějak to jako komicky vyznělo, že budeme, že si chtěl použít to spojení Přeštická svině, což je ale název tamní restaurace, kde se samozřejmě nebudeme zdržovat déle než na jeden oběd.
1: Ano. A pak napsal Pavel Kočí, my jsme se tady bavili o pistácích, ano, o obecně o pistáciové barvě na škodovkách, zkrátka zelená barva se stala osou našeho vysílání, konec konců i Zita Senková zmínila zelenkavé interiéry Helsinského domu hudby, což docela hezky navázalo. A pozor, píše Pavel, stále čekám na zmínku o pistáciovém likéru, který mi přivezl syn z baru na Letné, letos v létě, počkejte moment, který mi přivezl syn, jo, už vím, aha, on pracuje, letos v létě ze Sicílie. Aha. Bohužel už vyschl.
3: Je to škoda.
2: No, na to pozor, ty likéry vysychají velmi rychle, zvlášť když jsou chutné.
1: Jo.
3: Někdy se to i vylije, to ještě vylije větší
1: se to
3: škoda.
1: Často, no. Já jsem tuhle byl v restauraci, slečna mi přinesla pivo, ono se hrozně vylilo se mi, hrozně no, jsem se musel omluvit.
2: No, mimochodem, v souvislosti s těmi pistáciemi, ty si říkal, že v Turecku jsou lidé, kteří umí ty pistáciové oříšky loupat jednou rukou. Já mám kamaráda, který si umí ubalit cigaretu tím, že v kapse má nasypaný tabák, vezme papírek, strčí pravou ruku do kapsy a za chvíli vytáhne cigaretu. To je tak všechno, co v životě
3: kouzelník
2: dokázal.
1: Ale
2: napsala Péťa. To byste se divili, co všechno dnes lidé dokážou jednou rukou. Mají-li v té druhé mobilní telefon. A navíc poslepu, protože na ten telefon furt čučí.
3: Jo, to je pravda.
1: To je trošku pravda, maličko. No a nám už to tady ne čučí, ale hučí. Ty to teda vypni, Jakube. To znamená, ty si ohřál polévku zeleninovou.
2: Minestrone, ano. Italské minestrone.
1: No, perfekt, ano. A do toho si teda, kdy to tam naleješ?
2: Tenhle už je tam nalitý a je malinko zavařený. Ano, trošku jsem si zavařil.
1: No, nám si tady zavařil, protože to tady vylil.
2: Tak,
1: počkej, já to tam
2: vypřu. Regi, pojď ochutná.
1: Regina to musí ochutnout. Peta zjistí ty jemné tóny.
3: Je to je hezký, tam je takhle mrkvička na kraj. To padá jako brambor, to je určitě minestrone, jo je?
2: Tady je obal.
1: To je tady minestrone
2: na obalu, ano.
3: Aha.
1: Made in Italy, je to nejlepší.
3: No tak to, potom, italský, to je potom poctivá italská minestrone.
1: Minestrone vegetable soup bonta di stagione, takže má to opravdu italské předky.
3: Je to dobrý?
2: Je dobrá.
1: A ty tam, a myslíš, že tam cítíš tu?
2: Ty jsi neochutnala tu polévku předtím, než jsem tam ten, ano, ten nálev nalil.
3: Takže já jsem měl
2: včera
1: jednu.
3: Takže to teď srovnej. Nebudu, protože je to plné hodně.
1: Jestli je tam rozdíl.
2: Musím teda říct, že je to úplně stejné.
1: Mějte se krásně, milí posluchači.

0: Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen a jeden z nejcharismatičtějších zpěváků planety by v sobotu oslavil 80. narozeniny.
1: Zavzpomínejte na něj spolu s námi ve vysílání dvojky.
0: V pořadu Halo Soukup Halo po 10. hodině dopoledne.
1: A také ve speciálu Martina Hrdinky Vzpomínka na Freddyho po 8. hodině večer.
0: Right. Freddie Mercury 80.
1: V sobotu na dvojce.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
3: Co říkáte této myšlence?
1: Jak to vidí?
0: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
3: Dobrý den. Jsem ráda, že jste si k poslechu zvolili pořad, ve kterém od pondělí do pátku můžeme naslouchat názorům našich hostů. A jsem ráda, že po čase opět vítám v pořadu Viktora Daňka, analytika Českého rozhlasu, experta na evropské záležitosti. Dobrý den.
4: Díky za pozvání, hezký den.
3: Probereme zejména hybridní hrozby Ruska, odmítnutí Islanďanů obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií a také nástup nového norského krále Hákona 8. Zita Senková přeje nerušený poslech.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Jak to vidí?
3: Německo obvinilo z incidentu na lipském letišti Rusko. Došlo k němu před necelým měsícem a v reakci na to Německo uzavře mimo jiné k 18. září ruský generální konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně, zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do Německa, navrhne zapsat další osoby na sankční seznam Evropské unie a zvýší také tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu. Moskva už slibuje odvetu na tato německá opatření. Překvapila vás?
4: Překvapilo mě spíše míra té odpovědi. Spekulovalo se, že může jít pouze o symbolickou odpověď, že třeba Německo pouze vypoví několik ruských diplomatů, což by bylo, řekl bych, až směšné, kdyby tomu tak bylo, ale nakonec ta odpověď je tvrdší. Těch diplomatů je hodně, včetně uzavření konzulátu, včetně té vypovězené smlouvy, a nezůstává jen u toho. Německý kancléř slíbil, že se zaměří také třeba na ruskou stínovou flotilu, že bude mít Německo vlastní požadavky v rámci dalšího sankčního balíčku, který se teď připravuje na úrovni Evropské unie, takže řekl bych, že oproti očekáváním ta odpověď je docela dost tvrdá a je vidět, že si i Německo chtělo počkat, že si bude skutečně jisté, že může mít dostatek důkazů a spolehlivě ukázat na Rusko, a proto možná i ta časová poměrně velká prodleva.
3: Spolkový ministr vnitra Dobrindt řekl, že za tím srpnovým incidentem v Lipsku byl to útok, pokus o dronový útok na ukrajinské nákladní letadlo, které bylo na letišti Lipsko, ale stojí jedna z ruských tajných služeb. Podle něj jsou to najatí agenti. Mimochodem, na toto téma by se dnes měli sejít a spolu hovořit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a také generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Eskaluje Moskva vůči Evropě hybridní operace?
4: No, zdá se, že těch incidentů dosti přibývá v posledních měsících zvláště. Je to asi pozoruhodné i v kontextu toho, co zaznívá i otevřeně z úst řady evropských lídrů, že se Rusko zcela zjevně připravuje na podzim a zimu, která bude asi dost klíčová. Rusko taky čekají volby, připomeňme, teď už v polovině září do státní dumy, a spekuluje se už dlouho o tom, že by možná po těch volbách mohlo dojít třeba k nějaké další částečné mobilizaci, protože Rusko rychle docházejí vojáci na frontě, úspěchu má velice málo, postupuje velice pomalu. Rusko je zcela zjevně v problémech, zvláště pokud je třeba o zásobování palivem a tak dále. Takže ta nervozita stoupá a těch incidentů také přibývá. Není to jen ten incident v Lipsku, o kterém jste mluvila, ale zvláště třeba v Polsku jich teď bylo hned několik. Je to ten požár výrobce dronů VB Electronics teď v posledních týdnech. Zvláštní přerušení elektrického vedení v Tarnobřegu u chemičky, kde tento přerušení za to mohl mohl vrtulník, který ale podivně přistál, zkontroloval situaci a zase odletěl. Divné, nic nenahlásil. Často se objevují ruská letadla v blízkosti evropského vzdušného prostoru nebo přímo v něm. Totéž se stalo teď v posledních dnech také v Polsku 30 km od pobřeží. Takže je toho hodně a myslím si, že důvodně to vzbuzuje otazníky a nervozitu.
3: Když se zmínil, Viktore, mimo jiné Polsko a ty incidenty u sousedů, tak na ty ruské hybridní operace, na jejich eskalaci upozornil včera polský premiér Donald Tusk a tou příležitosti 87. výročí začátku druhé světové války vyzval také k solidaritě s Ukrajinou a za nejdůležitější poučení z těch hrůz považuje druhé světové války, považuje to, že cituji, zlu se nesmí ustupovat a že nikdo, kdo byl napaden agresorem, by už nikdy neměl být sám. Tak jaké názory vůči Rusku v tomto směru převládají v rámci ať už teda Evropské unie nebo mezi spojenci v Severoatlantické alianci? Možná bych připomněla ještě slova finského prezidenta Alexandra Stuba pro německý list Bild, který nevěří, že by se Rusko někdy odvážilo zaútočit na alianci. Odvolává se jednak na informace zpravodajců a také on věří osobně v odstrašující sílu konvenčních ozbrojených sil, raket a jaderných zbraní a vůbec v sílu aliance. Hmm.
4: No, Alexander Stubb také mimo jiné zmiňoval to, že byl v posledních měsících docela intenzivním kontaktu s Čínou, který tolik nemedializoval, ale teď tedy přišel také s informací, že se i dotazoval Číňanů, jak by se postavili k tomu, nebo jak vyhodnocují případnou hrozbu, že by Rusko mohlo využít jaderné zbraně, protože ruské státní propagandě jaderné útoky tam zaznívají celkem na denní bázi, že je třeba k ním sáhnout, k nějakému odstrašujícímu taktickému útoku třeba. Tak se na to Alex Stubb dotazoval a bylo mu odpovězeno ze strany Číny, že nic takového by Čína nepřipustila, že by to bylo zcela nepřípustné a nemožné, tak toho uklidnilo a chtěl tu zprávu poslat takto i směrem navenek, že ten klíčový ruský spojenec, ten hlavní a téměř jediný, který Rusko stále, kterého stále Rusko má, tak že nic takového by nepřipustilo. Tak to ještě pro kontext. Já si myslím, že tady po roce 2022 víceméně až na drobné výjimky převážilo pochopení, že opravdu nelze Rusku ustupovat, že Rusko je agresor, pošlapalo všechny možné standardy mezinárodního práva, které možné, porušilo dohody, které samo v nedávné době podepsalo, Minské dohody, tím třeba míním. Ale liší se názory politiků, lídrů na to, jakou podobu by ta hrozba mohla mít, a na to jste, myslím, teď právě narážela. Alexander Stubb říká, ničeho se nebojte, na to má tak ohromnou, drtivou, odstrašující sílu, že otevřený útok si Rusko nikdy netroufne, bylo by to bláhové, nesmyslné, sebevražedné. Ale pak jsou tady jiní, jako třeba německý kancléř Friedrich Merz, který naopak trochu bije na poplach. Říká, podívejte se, těch incidentů opravdu přibývá, tohle není standardní, tohle je eskalace ze strany Ruska, musíme na to reagovat a nepřipustit, aby ta eskalace stoupala. Já myslím, že rozdíl mezi nimi není ani tak v tom, že by viděli tu hrozbu úplně jinak, spíše v potřebě toho, co je potřeba teď sdělovat veřejnosti v té dané zemi. Finsko je v úplně jiné situaci než Německo. Finsko velmi dobře ví, že Rusko je hrozba, není potřeba to opakovat, samo s tím má hlubokou historickou zkušenost. Naopak finský prezident zcela zjevně uklidňuje, když to Německo tam sílí AfD, která by si přála oživení stavu s Ruskem, která bagatelizuje to, co se na Ukrajině děje a která, a to taky asi není náhoda, čekají nás volby v Sasku-Anhaltsku, zemské volby, kde AfD možná podle průzkumu vyhraje a poprvé by mohla sestavit zemskou vládu, a to si myslím, že je něco, co určitě německého kancléře musí znervozňovat a proto možná zdůrazňuje to, že Rusko je hrozba a není možné ho podceňovat.
3: Když jste se, Viktor, zmínil o nadcházejících zemských volbách u sousedů, tak kromě Saska-Anhaltska to bude také Berlín a později Mecklenbursko, Přední Pomořansko. Myslíte si, že ten zisk alternativy pro Německo nějakým způsobem výrazně zasáhne teda do celkové politiky, té celoněmecké?
4: Já si myslím, že ano. Friedrich Merz od samého počátku se snaží, kde může, napodobovat trochu styl AfD, tu tvrdou rétoriku. Bylo to hodně vidět třeba v migrační oblasti, ve snaze přetáhnout ty různé voliče, kteří jsou rozpolcení někde mezi AfD a CDU na svou stranu, a snaží se také také zdůrazňovat ty rozdíly, což je právě pohled na bezpečnost, pohled na Rusko jako riziko, aby udržel jakýsi koridor, řekněme, mezi AfD a ostatními standardními neextremistickými stranami. Kdyby AfD skutečně uspěla teď v tom Sasku a Anhaltsku, to vypadá nejpravděpodobněji, tak to krásně může posloužit jako odrazový můstek i do federální politiky pro případný úspěch ve spolkových volbách, a to si myslím, že musí rozhodně obrovsky znervozňovat Friedricha Merce.
3: A se předpokládat, že tato agenda, respektive tyto aktuální problémy, hybridní útoky Ruska, ostatně také nekončící válka na Ukrajině, bude nadále, kromě jiných pochopitelně, agent zaměstnávat Evropskou unii, ty eurounijní instituce se také vracejí k práci po letní přestávce.
4: Přesně tak, tak jako v českém parlamentu, tak i v tom evropském. Máme teď za sebou letní legislativní přestávku, ale teď velmi rychle se všichni vracejí do práce a čeká se zejména za zhruba 14 dní na projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, takový tradiční, kterým ona otevírá ten legislativní rok v Evropském parlamentu, a tam nepochybně bude řeč o bezpečnosti, o incidentech, zvláště když se staly v její domovské zemi v Německo, teď ten nejčerstvější, nebo ten, o kterém teď mluvíme. Takže to tam určitě bude rezonovat, určitě bude řeč o sankcích. Myslím, že bude zajímavé, zda nastíní i jakým směrem by ty sankce mohly jít, protože se tady mluví delší dobu o tom, že Evropská unie dosáhla jakéhosi stropu, co je ještě možné v hospodářských sankcích zasáhnout, aby plnil cíl, tedy že poškozuje zejména tu protistranu, ne nás. Stále se také ukazuje, že je politicky obtížnější jakékoliv sankce, které jsou takto citlivé, třeba i schválit. Viděli jsme to zase v létě, myslím, k velkému pobavení Kremlu, jak se Evropská unie, členské země nemohly shodnout na posledním balíčku sankcí, takže se spekuluje o tom, že možná žádné hospodářské sankce už nebudou a že se bude pouze rozšiřovat ten seznam osob a entit, které mají zmrazený majetek a zákaz vstupu do Evropské unie.
3: Mimochodem, český premiér Andrej Babiš se účastnil strategického fóra ve slovinském Bledu a mimo jiné Vyšegrádskou skupinu označil za budoucnost Evropy. Tak jaká jsou očekávání vůbec od této platformy?
4: No, Vyšegrádská čtyřka, její největší přítel a zastánce Viktor Orbán, paradoxně tím, že už není u moci, tak umožnil její oživení, protože byl natolik rozplocující figurou, že bylo nemyslitelné, že by se zvláště Polsko a Maďarsko byly schopné na čemkoliv dohodnout, ale tím, že Viktor Orbán už není u moci, je tam Peter Maďar, tak se náhle otevřelo okno příležitosti skutečně tu V4 oživit. V4 vždycky v minulosti byla silná, když měla nějaké silné jednotící téma, a tím by možná mohlo být teď vyjednávání příštího víceletého evropského rozpočtu, protože přece jenom byť Polsko a Česko jsou trochu jinde už ekonomicky než Slovensko a Maďarsko, tak přece jenom ty zájmy jsou stále velmi podobné. Jsou to země, které budou vždy chtít udržet ty tradiční politiky, dotační politiky, které budou chtít se snažit tlačit na tento směr, a v tom si můžou asi velice dobře rozumět a pomoct. Takže myslím si, že to není náhodné, že Andrej Babiš teď využil tu možnost v Bledu o tom pohovořit, protože teď ty nejbližší měsíce budou asi velmi ostré, pokud jde o vyjednávání právě o rozpočtu.
3: Co se týče Maďarska, Orbán tam zůstal, když to nebudu přechylovat, je to Anita Orbánová.
4: A takhle to myslíte?
3: Ministryně zahraničí.
4: Ano, ministryně zahraničí Anita Orbánová, mimochodem se vztahem na Česko, pracovala tady dlouho v Česku v jedné poměrně velké továrně, takže možná tady zafunguje nějaká česká linka.
3: Říká Viktor Daněk, dnešní glosátor, bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve Varšavě a v Bruselu a náš analytik.
0: Jak to vidí?
1: Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Islanďané v referendu odmítli obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Odpůrci vyhráli o 12 000 hlasů. Dalo se to čekat, Viktore?
4: 12 000 hlasů zní jako málo, ale na Island, vzhledem k tomu, že je malý, je to fakt hodně. Je to překvapení trochu. Bylo jasné, že to bude velmi těsný souboj, ale průzkumy dlouho naznačovaly lehký náskok tábora zastánců při otevření přístupových nebo znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií, ale v těch posledních dnech se to otočilo a nakonec tedy vyhráli odpůrci. Takže překvapení to trochu je. Je vidět, že kampaň zastánců, vládní kampaň vlastně, protože to byla vládní politika, zejména sociálních demokratů, obnovit přístupové rozhovory, se tak té kampani se nepodařilo oslovit ani ty klíčové voliče, což jsou zejména obyvatele Reykjavíku, metropole a mladší voliči, kteří převážně překvapivě volili naopak tedy setrvání ve stavu, v jakém tedy Island je, tedy že je členem schengenského prostoru, že je členem evropského hospodářského prostoru, má velice těsné vazby na Evropskou unii, ale neusiluje o členství v Evropské unii. A myslím si, že tady je hned několik bodů, o kterých se dá mluvit jako o selhání, jednak na straně Islandu, ale také na straně Evropské unie. Myslím si, že u islandské vlády je to stejná chyba, jakou jsme viděli v minulosti ve Velké Británii v kampani před brexitovým referendem, v kampani zastánců členství, kteří se soustředili pouze na ty ekonomické výhody a nikoli na ty politické. A v případě Islandu si myslím, že šlo především o ten politický, geopolitický signál, že Island není v menu pro různé světové mocnosti, aby se na tom kolbišti nových geopolitických zájmů usilovali získat kontrolu nad Islandem. A chyba na straně Evropské unie je, že zjevně nejsme natolik atraktivní, aby o vstup měli zájem i země, které jsou bohaté. Zájem je velký, ale zejména na straně zemí, které jsou chudší, které si od členství slibují zvýšení životní úrovně, jako jsou země západního Balkánu třeba. Ale to, že se to nepodařilo u Islandu, to je, myslím, velké selhání a důvod reflektovat, čím to je, že Evropa už není dostatečně atraktivní i pro země, které jinak mají k Evropě velmi blízko.
3: No a čím to je? Vy se léta zabýváte problematikou Evropy, Evropské unie.
4: Já myslím, že...
3: Je Brusel zklamán?
4: Určitě velmi zklamán. Já myslím, že i pro Brusel by to byl vítaný signál jakési soudržnosti síly Evropy, že je tou geopolitickou unií, o které mluví, že by sama jí chtěla být. A zjevně tedy asi není. Určitě by to vneslo nový impuls do politiky rozšiřování jako takové, která dlouho spala. Teď se mluví o tom, že Černá Hora by možná mohla v roce 2028 přistoupit. Teoreticky, kdyby Island tedy měl zájem, tak to by taky mohl být ten rok, kdyby mohl přistoupit, ale nebude tomu tak. Čili by to určitě byla nová energie, kterou zejména západní Balkán potřebuje. Ale zklamání to je. Proč není atraktivní? Já myslím, že množství evropských lídrů příliš dlouho žilo s integračních úspěchů 80. a 90. let z Maastrichtské smlouvy. Tehdy se opravdu dařilo, ekonomicky se Evropě dařilo, dlouho vlastně Evropa následovala podobnou trajektorii jako Spojené státy, ale ty nůžky se začaly otevírat v posledních letech, zejména protože Evropa úplně minula digitální revoluci, všechny ty velké digitální firmy, ty jsou ve Spojených státech, nejsou v Evropě a musíme si zodpovědět otázku, čím to je, mimo jiné také, protože v Evropě stále nemáme vnitřní trh, to byl jeden z těch velkých integračních úspěchů konce 80. let, měl být hotový na začátku 90. let, uplynulo víc než 30 let a stále není, stále máme bariéry na vnitřním trhu a ukazuje se, že je dost komplikované se politicky shodnout mezi členskými státy na odstraňování dalších bariér. Takže já myslím, že to, co Evropa teď nejvíc potřebuje, je nějaký nový impuls, nějaký nový signál o tom, že stále dokážeme být úspěšní. Mohlo by to být třeba dokončení kapitálové unie nebo něčeho jiného, možná i sama politika rozšiřování, ale každopádně Evropa zcela zjevně se dostala do takové zvláštní, strnulé, možná agonie, až kdy se kompromisy dějí velice obtížně, zdlouhavě, vždy to řešení je nakonec suboptimální, nikomu vlastně moc nevyhovuje, protože často schází prostě politická vůle. Někdy za to můžou tím mítičtí bruselští úředníci, o kterých byla také v té kampani na Islandu řeč, ale velice často za to můžeme my sami, my jako členské státy, protože prostě nejsme ochotní dělat ty bolestivé kompromisy, stále si příliš hledíme na své drobné národní zájmy a trošku nám uniká, že v tom globalizovaném světě ty národní zájmy jsou vlastně úplně okrajové proti těm společným evropským a tady nám trochu uniká perspektiva.
3: Jinými slovy, Viktor, Islanďanům alespoň nyní stačí ta dohoda o evropském hospodářském prostoru, kterou sdílí s Norskem, s Lichtenštejnskem. Je to téma pro Islanďany, co se týče obnovení přístupových jednání k Evropské unii ze stolu definitivně?
4: To téma asi zapadne teď na mnoho let, možná dekád. Vlastně připomněme, že to byl druhý pokus. Ten první byl už v době finanční krize, kdy Island byl na pokraji bankrotu a s velkým zájmem hleděl směrem k přijetí eura jako k možnosti, jak stabilizovat islandskou ekonomiku. A znovu se ten argument objevil i teď. Island má dosti volatilní měnu, vysokou inflaci a znovu se objevil ten argument, možná by nám euro pomohlo. Já myslím, že To je úplně nesmyslný směr, kterým se ta debata vydala, protože o tom opravdu členství v Evropské unii, nebo tak, samozřejmě také je to jedna z možností nebo potenciálně výhod, ale na tom se nedá stavět. Myslím si, úspěšná kampaň, ta by měla být daleko víc emotivnější, řekněme o tématech, které jsou lidem bližší, a zejména měla být o té geostrategické, řekněme, budoucnosti a směřování Islandu jako klíčového regionu, zejména pro bezpečnost Evropy a Severního Atlantiku.
3: Vysvětluje Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti.
1: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
3: Nový norský král Hákon VIII. Složil včera v parlamentu v Oslo symbolickou přísahu. V čele severské konstituční monarchie stanul 53-letý Hákon. V pátek po smrti svého otce Haralda V., který tentýž den zemřel ve věku 89 let, byl nejstarším monarchou Evropy. Tak jaké hodnoty prosazoval zesnulý Harald V.?
4: Harald V. byl v podstatě takovým stělesněním Norska a norských dějin, co kdo v Norsku pamatuje, i vzhledem k jeho vysokému věku. Velice osobně si prožil všechny rány, které zažilo i Norsko, počínaje nacistickou okupací. Harald V. strávil mnoho let ve Spojených státech v exilu. Vlastně už jako malé dítě s rodiči byl nucen uprchnout. Je mimochodem hezké sledovat jeho projevy v angličtině. Mluví krásnou, plynulou angličtinou s přízvukem, který mi hrozně připomíná takové ty reklamy z 50. let ze Spojených států. Má takový velice distinktivní přízvuk, který odjinud neznám. Tak to je takové roztomilé. Bylo to roztomilé na něm sledovat, že si ho z dětství takhle do sebe hluboko vtisknul. A tak dále. Obnovení nezávislého Norska. Myslím si, že jedním ze stěžejných momentů byly také teroristické útoky, to už byl potom později králem. A Anders Breivik, tak ten jeho projev je, myslím, velice známý projev, ve kterém byl i dosti emotivní, neskrýval slzy. Myslím si, že bylo na něm vidět, že prožívá tu bolest a norskou národní tragédii a tak dále. A myslím, že i svými třeba koníčky vlastně také dost tělesňoval jakýsi archetyp Nora, řekněme. Byl to velký sportovce, příznivce zimních sportů, příznivce jachtingu, příznivce přírody. Vlastně je až zajímavé, kolik toho v životě dokázal, prožil několik životů, řekl bych, protože byl dlouhá léta čestným předsedou jedné z nejznámějších světových organizací na ochranu přírody, měl za sebou docela hvězdnou vojenskou kariéru, dotáhl to až na hodnost generála, respektive admirála flotily. V té sportovní kariéře byl také velice úspěšný, byl dokonce se mnohokrát, myslím, že třikrát kvalifikoval na olympijské hry v jachtingu, jednou byl dokonce vlajkonošem, teď si nemůžu vzpomenout, kde to bylo. Bylo to v Mnichově možná, nejsem si jistý. A tak dále. Takže velice zajímavá osobnost s velkým charizmatem. Norové ho milovali pro jeho smysl pro humor, pro jeho empatii, pro to, jaké hodnoty stělesňoval, inkluzivitu, otevřenost. Vlastně to vše, čím Norsko bylo a je a čím je proslulé, řekl bych, jaký je takový norský, typický norský obrázek, tak to byl vlastně on.
3: Nakolik se Norové tedy, ale už to i vyplývá, Viktore, z vašich slov, identifikují právě s monarchií, co pro ně znamená. Bylo velmi, myslím, dojemné sledovat vlastně i převoz rakve z nemocnice, kde skonal Harald V. do Královského paláce, kdy vlastně ty silnice byly lemovány truchlícími lidmi, občany Nory.
4: Množství lidí, které evidentně velice zasáhl odchod Haralda V., přestože byl ve vysokém věku a dlouhá léta se už potýkal se zdravotními obtížemi. Ukazuje to, že to pro Nory bude určitě velká ztráta. Norská monarchie má trochu jinou pozici než třeba britská, kterou asi známe blíže. Žije v trochu v takovém ústraní. Sám Harald dlouhá léta žil v ústraní, jeho rodina zcela záměrně se dlouhá léta vyhýbala mediální pozornosti, což je trochu něco jiného, než na co jsme zvyklí třeba právě z Velké Británie, kde ten zájem zejména bulváru je obrovský. Často známe to velmi dobře s drtivými dopady na samotnou královskou rodinu. Tak to je trochu něco jiného. I sama norská královská rodina se snaží držet třeba trochu nižší úroveň takového toho pozlátka, řekněme, toho velikářství, které přece jenom známe i z té britské tradice, ale třeba proces korunovace je velice skromný proti, proti tomu britskému. V Norsku je to vlastně téměř formalita, říkám to s velkou nadsázkou, ale proti tomu opulentnímu, drahému slavení nástupu krále Karla na, na britský trůn je to opravdu nesrovnatelné. Takže, takže ten vztah Norů je přece jenom trochu jiný, ale přesto monarchii mají rádi, má, má dlouhou, dlouhou tradici a vysokou důvěru norských občanů a je vidět, že to je záležitost velmi emotivní.
3: Během toho ceremoniálu včerejšího, toho symbolického převzetí moci, vlastně té přísahy, jsme po boku nového monarchy viděli jeho dceru, korunní princeznu, protože manželka už teda nyní královna, Mette Marit, se zotavuje po náročné transplantaci plic. Co, Viktore, očekávat od nového norského krále?
4: No, úkol bude mít velice složitý, protože ta laťka zůstala velice vysoko. Harald V. se snažil být velice blízko Norům, dal si takové, takový vnitřní cíl navštívit během své vlády všechny norské města a vesnice a téměř se mu to povedlo, to až neuvěřitelné, scházelo mu opravdu jenom velice málo, tak tady myslím si, že to bude mít dosti složité Håkon VIII, aby dostal tomu standardu, který před ním zůstal. Zároveň sám mluví o tom, že jako jedno z poselství od svého otce a vlastně i dědečka si vzal to, že každý král si musí tu funkci tak trochu přišít sobě, sám sobě na míru. Takže uvidíme, jak se to podaří jemu. Má taky trochu komplikovanou situaci vzhledem k nemoci své manželky, jak jste říkala, která je po transplantaci plic, ale také protože jeho rodinu postihly kontroverze, jeho nevlastní syn je odsouzený násilník, teď už soudy ho odsoudili pravomocně za to, že spáchal několik znásilnění. To se určitě bude táhnout s norskou královskou rodinou dále. Bude zajímavé, jak se k tomu postaví. Bylo také zajímavé toho nevlastního syna vidět na tom ceremoniálu. Byl tam, takže také možná nějaký signál. No uvidíme. Jednoduché to rozhodně mít nebude, ale bude to zajímavé sledovat. A možná ještě jedna zajímavost. On má také starší sestru, která ale není nástupnicí, přestože ještě za života Haralda V. v 90. letech byl schválen zákon, který umožňuje nástup žen na trůn, pokud tedy nejstarší dítě je žena, ale týká se to až od obu generaci, takže nikoli Håkona VIII., ale až jeho, tedy jak jste říkala, prvorozené dcery, která se potom stane norskou královnou.
3: Viktor Daněk, odborník Českého rozhlasu, analytik na problematiku evropských záležitostí, byl dnešním hostem. Děkuji za to a přeji vše dobré. Naslyšenou.
4: Bylo hezký den.
3: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Přeje Zita Senková.
0: Jak to vidí?
1: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT 1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT 2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
4: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Prezident odpoledne přijme ministra školství Plagu. Řešit budou i výdaje na vzdělávání. U vlakového nádraží v německém Augsburgu vybuchl neznámý předmět. A zpočátku bude skoro jasno až polojasno. Postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty čekejte do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Prezident Petr Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO. Jednat budou třeba o zákonu o vysokých školách, duševním zdraví dětí nebo rozpočtu ministerstva. To by mělo příští rok podle návrhu rezortu financí hospodařit s částkou 288 miliard korun. To je asi o 1,5% víc než letos. Prezident Pavel včera řekl, že vzdělávání je jednou ze strategických priorit Česka a tomu by měl odpovědět vydat i rozpočet.
6: Protože jedině vzdělaná společnost bude zároveň taky odolná a bude prosperující. Pokud se to neodrazí v rozpočtu na školství, na vzdělávání, pak je evidentní, že to asi za prioritu nepovažujeme.
5: Podle Plagy v rozpočtu ministerstva na příští rok chybí asi 6 miliard korun. V jihoněmeckém městě Augsburg vybuchl nedaleko hlavního vlakového nádraží neznámý předmět. Několik lidí lehce poranili střepy z rozbitých oken a výloh. Na místě je kvůli probíhajícímu policejnímu zásahu omezená silniční i železniční doprava. Policie zatím podrobnosti o vybuchlém předmětu nezveřejnila. Při amerických úderech na Írán zemřelo podle místních médií 11 lidí. Několik desítek je zraněných. Írán v odvetě útočil na vojenské základny s americkými vojáky v Jordánsku a Iráku. Zasahovala i armáda v Kuvajtu a poplach vyhlásil taky Bahrajn.
7: V jihoíránském městě Sirík u Hormuzského průlivu americké střely podle místních úřadů dopadly na dům, ve kterém lidi pořádali svatební obřad. Další mrtví jsou podle Tehránu taky v provincii Chuzestán na západě země. Velitelství amerických sil v regionu prohlásilo, že útočilo na cíle spojené s iránskými revolučními gardami kvůli iránským úderům proti americkým vojákům a útokům na komerční lodě v Hormuzském průlivu. V Jordánsku úřady varovaly lidi v přístavu a letovisku Akaba před padajícími troskami. Armáda se střelila 10 iránských raket, 3 podle ní dopadly do pouště. Z Jordánska Jana Karasová, Český rozhlas.
5: Na botanickou vycházku do sadů 1. máje se dnes můžou vypravit zájemci v Šumperku. Pořádají ji pracovníci vlastivědného muzea. Zaměřená bude na tamní dřeviny a byliny, popisuje mluvčí muzea Zuzana Kvapilová.
8: Účastníci botanické vycházky se seznámí s pěstovanými druhy dřevin i planě rostoucími bylinami v sadech 1. máje. Vycházku povede botanička Jana Uhlířová. Sraz účastníků je v 5 hodin odpoledne u pokladny vlastivědného muzea v Šumperku.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a zejména na horách čekejte ojediněle přehánky. Teploty budou mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
5: Na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech je silný provoz. Kolony jsou zde jedničky a také od letiště na víc než půl hodiny. Na D4 s Příbrami do Prahy je kolona u Jíloviště, a to na 10 minut. A na silnici 35 na příjezdu do Liberce z Prahy je fronta na čtvrt hodiny. Provoz brzdí omezení v Liberci. Tolik zprávy, teď začínají 2 na 2.
9: Tedy Jiří Holoubek a Šárka Volemanová, kteří vám uprostřed pracovního týdne ve středu 2. září přejí hezké dopoledne. Jirko, nemohla jsem si pomoct a zase jsem přišla.
10: To jsem sám rád, protože kdybys nepřišla, nemohl bych si pomoct a asi bych se také vůbec nedostavil. O tom, v čem si nemůžeme pomoct, si dnes budeme povídat, proto ten Šárčin úvod. Proč jsme se dostali právě k tomuto nadpisu, to vám prozradíme za chvíli, ale ta klíčová zpráva sem přišla až z Japonska.
9: Je to tak a jsme moc rádi, tedy doufáme a věříme, že jste si nemohli pomoci a naladili jste si i dopolední vysílání 2 na 2. Tak vám přejeme příjemný poslech.
0: Český rozhlas 2.
11: Rádio, které vás baví.

0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek. Dva na dvojce.
2: Žádní kaskadéři, ale vaši průvodci naším dnešním dopoledním vysíláním. O čem si budeme povídat, jsme před chviličkou naznačili. Proč jsme se k tomu dostali? No, možná patříte mezi ty, kteří třeba jdou okolo obrazu, který je nakřivo a chtě, nechtě ho musíte narovnat.
3: Nebo nesnesete v autě zaprášenou palubní desku, tak ji otíráte co dva dny.
2: Žádná knížka vám z knihovny nesmí vyčuhovat ani o půl centimetru z řady před ostatními.
3: Nebo třeba rovnáte hrnky podle velikosti a běda tomu, kdo by je uložil jinak.
2: A nebo ne hrnky, ale třeba rovnáte boty, a to nejen domácím, ale i návštěvám. No a právě taková pořádku milovnost související s obuví nás tentokrát zaujala a dovedla k dnešnímu povídání. O co tedy jde?
3: O to, že japonští záchranáři a záchranářky vyzývají veřejnost, ignorujte dobré způsoby a nesrovnávejte nám boty.
2: Je totiž tradičním a jistě dobrým japonským zvykem, že pokud to neudělá sama návštěva, tak je věcí hostitele, aby srovnal obuv i té návštěvy před prahem domu nebo bytu tak, aby špičky směřovaly k východu.
3: A v tom je právě ta zmíněná potíž. Záchranáři si totiž před vstupem do domu nebo bytu odloží v předepsaném tvaru. Tedy pozor, jedny boty špičkami od prahu, dvoje boty kolmo na ně, špičkami proti sobě. Má to totiž své důvody, odpovídá to pozici při transportu nosítek.
2: No ovšem právě pořádku milovným Japoncům to jaksi nedá a srovnají všechno hezky úhledně a tím těm zasahujícím záchranářům poněkud komplikují práci.
3: A nás tahle zajímavá informace dovedla k uvahám o tom, v jakých případech ani my neodoláme a uspořádáváme věci podle našeho nejlepšího vědomí, i když o to třeba nikdo jiný nestojí, prostě si nemůžeme pomoct.
2: Jsem zvědav, jestli něco takového najdeš u sebe, Šárko, už za chvíli. Tedy nás zajímá a vás se ptáte, v čem si nemůžete pomoct vy?
3: Je to úklid, nějaký každodenní rituál?
2: Nebo je vaše nutkání určitou věc udělat tak silné, že ji děláte i jinde než doma, třeba na návštěvě, že jim tam jako porovnáte ty knížky a obrazy a podobně?
3: Ano, a trpíte, když to, co je pro vás důležité, je někomu jinému, ale úplně jedno.
2: O tom všem nám dnes můžete psát, samozřejmě třeba SMS-kou na 702 222 220 nebo můžete použít e-mail.
3: Dvojka @rozhlas.cz.

0: čem si nemůžeme pomoct? O tom dnes budeme mluvit až do 10. hodiny.
1: Je něco takového? Jsem velmi zvědavá, jestli řekneš, v čem si nemůžeš pomoct?
0: No, našlo by se pár takových věcí. Některé se se mnou jaksi táhnou od mladosti a některé získávám časem. Musím říct, že já jsem byl vždycky poměrně pořádku milovný, ale tak jako selektivně.
1: Co to znamená, prosím tě?
0: No, že v některých ohledech jako si potrpím na pořádek, ano. V některých věcech a v některých méně.
1: Ano. Řekneš příklad, které to jsou v obou těch skupinách pro představu?
0: Tak například, dejme tomu ve věcech, které já pokládám za podstatné pro sebe, jako jsou třeba dýmky doma uložené, nebo knížky doma uložené, nebo nástroje a tak dále, tak tam jako jsem pintlich, nebo pořádek v autě, na ten si jako velmi potrpím, tak tam jsem jaksi velmi důsledný v tom udržování toho pořádku a nedá mi to, abych jaksi to neudělal. Obrazy na stěně, to je jako jasná věc, že jo, křivý obraz na stěně opravdu narovnám i v restauraci anebo na návštěvě. Ale pak jsou jako jiné věci, což je například odkládání oblečeného použití na místa, se kterými vůbec nesouhlasí moje žena. Že to tam jako nemá, že to tam nemá co dělat.
1: Je to známka toho, že si normální chlap to vy obvykle děláte. Znám to z domova.
0: No, to já mám taky jedno, dvě místa, ano. Kam to odkládám, ale nemá to tam prý být. se mi Zuzana snaží asi čtvrt století vysvětlit.
1: Myslím, že už to nedopadne. Teď přijde ještě takové to období, že začneš zapomínat, kam jsi co položil i možná časem na ty hromádky, na které jsi zvyklý. No, uvidíme.
0: No to právě asi ne, pokud ne? Mi to někdo jako nepřendá. Že jo? Podle hesla moje žena, což je nějaký slavný vtip, tuším Pavla Kantorka, moje žena vždycky ví, co kde je, protože to tam dala z toho místa, kde to bylo předtím.
1: Ano, je to pravda. I to je drobná výtka u nás doma. Tak jsme zvědaví na to, v čem si nemůžete pomoct vy, naši milí posluchači. Evidentně je to i vaše téma, protože už nám začínají chodit zprávy. Dívám se na Janu. Dobrý den, moje úchylka se týká kuchyně, píše večer. Musí být linka naprosto čistá, nádobí uklizené. Asi je to nakažlivé, zdědili to i moji dnes už dospělí synové, píše Jana.
0: A mně se líbí stručná zpráva od Libora, která je taková praktická. Skoro si říkám, že bych sem tam jednou, dvakrát do roka mohl Libora pozvat k nám, protože píše, když vidím špalek a nemám sekyru, trpím. A ten titulek toho nebo předmět toho e-mailu je nesnáším nerozštípané dřevo.
1: Mm-hmm. Proč to tedy děláme? Co nás k tomu pudí? To se budeme ptát už za chvíli i našeho hosta. Spojíme se s psycholožkou a psychoterapeutkou Ivanou Dlouhou.
2: Šárka Volemanová
3: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: V čem si nemůžeme pomoct? O tom s vámi dnes mluvíme a vypíšete hojně a je to zábavné. Většina vašich zpráv. Eva například napsala, nejsem přehnaně pořádku milovná, ale když věším prádlo, tak to je něco jiného. Ponožky musí mít všechny špičky jedním směrem, manželovi trencle, knoflíčky na jednu stranu a na každé šňůře kolíčky jsou vždy jedné barvy.
1: Pane, napsala,
0: tak ty kolíčky mě dorazily.
1: Je tu i jedna krásná SMSka, která není podepsaná, ale vůbec to nevadí. A někdo z našich posluchačů nám píše, krásný den, rovnám obrazy, kde to jde a ohrnuju límce i lidem v dopravě. Zatím úspěšně, ale boty rozkopnu, to tady ještě pokračuje.
0: Dobře, no já jsem rád, že jsi tu SMSku přečetla, protože až ke mně někdo v tramvaji přistoupí a začne mi rovnat límec, tak budu vědět,
1: že... Je to naše posluchačka, předpokládám, že to bude žena. A
0: myslíš, že to bude
1: no,
0: žena?
1: No, já si myslím, že ano.
0: No uvidíme.
1: Nemám k tomu racionální vysvětlení samozřejmě, ale mám ten pocit.
0: Ale možná nám nějaké vysvětlení poskytne náš host v příštích minutách. My si totiž budeme povídat a jsme rádi, že už je na lince psycholožka a psychoterapeutka Ivana Dlouhá. Hezké dopoledne.
2: Přeji krásné dopoledne, Ivan.
1: Ivano, hezké dopoledne, počase, vítejte u nás na dvojce. Je také něco, v čem si nemůžete pomoct?
2: Víte, co jsem se přistihla, ale až když jste to řekli, sednu do auta a naladím dvojku.
1: No to tak je ale...
2: Uchylka, i dětem přepínám rádio.
0: To je hezký zvyk, ten my schvalujeme. Doufejme, že se ještě jako rozšíří mezi lidmi tenhle ten sympatický, no nechci říct nešvar, ale tahle sympatická libůstka. Povězte, Ivano, jsou nějaké záležitosti, které my jako lidé máme nutkavou potřebu provádět, se kterými se setkáváte častěji než s jinými, prostě je nějaká taková nejrozšířenější?
2: Čím nás lidi nejčastěji navštěvují, je pocit nečistoty rukou, pocit takové té, že se neustále musí umývat, jsou neustále špinaví, tak to je asi ta nejčastější, ale bohužel ono to je jako dobře do určité míry, pokud nás to neomezuje a nezačne nám to nějak omezovat život a těm, kteří žijou s náma. Takže potom už to je porucha, ale do té doby, dokud to nikomu nevadí, ani nám, tak je to v pořádku.
1: Mm-hmm. Trefně jste pověděla, že dokud nám to nevadí, nebo někomu jinému, pokud ano a pokud je to časté, může to být obsedantně kompulzivní porucha, kterou jste zmínila. Kde je ta hranice, kdy to je ta neškodná libůstka a kdy už to může být nějaká, řekněme třeba i diagnóza, jak to poznáme?
2: Vy jste Šary zmínila obsedantně kompulzivní porucha, tak si řekneme, co to je. Obsedantně znamená myšlenkově, to jsou myšlenky, to jsou nutkavé myšlenky, které vás neustále nutí na něco myslet a až vás to jakoby vevnitř trýzní. A kompulzivní, to znamená, to je chováním. Projevuje se to navenek a už to vidí i okolí a neví, co se v nás vevnitř děje a přesto vidí, že nejsme v pořádku, že děláme něco několikrát, což není už normální pro okolí ani pro nás.
0: Šárka před chvílí, když citovala z toho e-mailu, kde se psalo o tom rovnání límečků i lidem v městské hromadné dopravě, tedy lidem zcela cizím, tak říkala, já myslím, že to psala žena. Nevím proč, ale myslím, že ano. Dá se říct, jestli k podobným věcem inklinují právě spíše ženy než muži, možná i se vztahem k té hygieně, o které jste mluvila, nebo k chorobnému jako uklízení a pořádku milovnosti, by nás mohlo napadnout, že to budou dámy?
2: Já bych řekla, že v dospělosti je to tak na stejno v poměru muži ženy, ale pokud se to jedná o děti a dospívající, tak tam vedou kluci. Tam je to spíš chlapecká a pánská záležitost.
1: Jsem překvapena, říká psycholožka a psychoterapeutka Ivana Dlouhá, která si s námi na dvojce povídá. Ivano, pokud bychom se dostali do toho stavu, že věc, kterou děláme a nemůžeme si pomoct, obtěžuje naše okolí, ale možná mnohdy obtěžuje i nás samotné, jak začít s tou změnou?
2: No, ono je to, začíná nás na to upozorňovat okolí, takže víme, že asi děláme něco, co není běžné, co už jiným začíná i vadit, pokud nás na to upozorňují a pokud nám to třeba zabírá více času, než by bylo běžné, může to zabírat i hodiny, jo. Takové to mytí rukou a ta potřeba být neustále čistý, vyhýbat se místům, třeba veřejné dopravě, kde mám pocit, že tam je to opravdu nečisté a že tam by se mi mohlo něco stát. Takže ono to už obtěžuje i nás a co s tím začít dělat. Pokud si to uvědomím já a upozorňuje mě na to okolí, určitě vyhledat nějakého odborníka, protože tady to asi sám člověk nemůže zvládnout.
0: Ivana Dlouhá, psycholožka a psychoterapeutka, díky, že jste si na nás udělala chvilku. Děkujeme také za ten hezký zvyk zapínání vysílání Českého rozhlasu Dvojka. Škoda, že jste to neslyšela posledních pár minut, měli jsme tu zajímavý rozhovor, ale třeba
2: ale příště.
0: Ivano, mějte se hezky.
1: A nepřelaďujte.
2: Ne, ani náhodou.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: čím si nemůžu pomoci, nebo v čem, tak o tom si povídáme, to je taková ústřední nit toho našeho dnešního setkání. Jirko, poslouchej, napsala nám naše posluchačka Jana. Dobrý den, nemůžu si pomoct a musím vám dát tip na krásný přebret, který před chvilkou provedl a povedl se panu Jiřímu Holoubkovi. Při uvádění příkladů, s čím si on nemůže pomoct, se mu povedlo říct odkládání oblečeného použití. My jsme pochopili, že to mělo být použité oblečení, ale je kouzelné, jak se v hlavě dokážou ta písmenka pomotat.
1: Ono to samozřejmě bylo řečeno schválně, protože tímto způsobem testuji pozornost své kolegyně Šárky Volemarové, která si nevšimla.
0: Ty na sebe samozřejmě jenom upozorňuješ.
1: Člověk už neví, jak by na sebe upozornil, tak používá podobné finty, ano. No, my vás teď zkusíme upozornit na něco, v čem si pravděpodobně nemohli pomoct někteří ze žáků pardubického gymnázia. Na ČT24 se objevila taková velmi zajímavá reportáž. Mě to tedy překvapilo. Nepamatuji si, že bych někdy něco podobného absolvoval.
0: Představte si, a možná, že jste to zažili, nebo tam byly vaše děti, to je samozřejmě také možné, pozdravujeme do východních Čech, že studenti...
1: Nebo kamkoliv jinam, kde se to děje.
0: Ano,
1: třeba.
0: Teď jsme viděli samozřejmě ten záznam jenom z Pardubicka. Někteří studenti od půlnoci, někteří třeba od 5 od rána stáli před školou. 1. září, ne že by se tolik těšili, až to celé zase vypukne, ale potřebovali si vybojovat místa na sezení na celý školní rok v zadních lavicích, tak proto se takhle přivstali.
1: Opravdu od brzkých ranních nebo dokonce nočních hodin čekali před gymnáziem jako nedočkaví šprti, ale bylo to jinak. Největší boj je totiž prý o předposlední a poslední lavice. My jsme říkali, když jsme si o tom povídali v kanceláři, že se to vlastně asi dá pochopit, že přeci jenom ta zadní lavice pro některé může mít výhody. Také jsme našli, že mezi těmi výhodami může být například větší soukromí vzadu, méně očního kontaktu s pedagogem, že jo, protože člověk je tak schovaný. A nebo, což se líbí mně, přehled o třídě. A vede mě to vlastně i k našemu dnešnímu tématu, protože ti, kteří mě znají a chodíme spolu třeba včetně rodiny, jako do hospody nebo do restaurace občas, tak mi nikdo nezasedne jako místo takové, abych já viděl do té hospody. Já musím mít přehled o tom, kdo přichází, kdo vychází a za zády nejlépe jako stěnu. Nesnesu, abych seděl zády do toho prostoru, do té hospody.
0: Myslím, že to může být taky důvod. Nevím, jestli to už je v tom věku, kdy chodíme na základní nebo střední školu, ale možná, že ano. Já z vlastní zkušenosti musím říct, jako ten, který bojoval také o zadní lavice, že to je hlavně kvůli tomu očnímu kontaktu s těmi pedagogy a utkvělé představě, že když sedíš prostě vzadu, tak si tě ten učitel tolik nevšímá. Což
1: ona
0: může
1: to
0: být výhoda při písemkách.
1: No, to si myslí ti žáci, ono to samozřejmě není
0: to
1: pravda. Učitel to dobře ví.
0: Třeba naše kolegyně Eva Kličková byla absolutně šokovaná tou zprávou, protože ona je šprtka, jak samozřejmě my víme, tak ona vždycky chtěla sedět jenom v první lavici. Viď, Evo.
2: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces. Ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas 2.
4: Rádio, které vás baví.

0: A máte tu zkušenost, protože my jsme před chvílí zmínili to, že studenti gymnázia v Pardubicích stáli od půlnoci, od pěti od rána někteří před školou, aby ulovili ta zadní místa v lavicích ve třídě. No a napsala nám hned naše posluchačka Iva: dobrý den, děvčata z Chebské Zdrávky také stála před školou od 4:45. To já vůbec nechápu. Nám píše Iva, děkujeme za to. A přidala se i Stáňa: moji milí, je to tak. Tak mezi těmi studenty v Pardubicích byl i můj vnuk.
1: No prostě si ti studenti nemohli pomoct.
0: Je to tak.
1: Čím se dostáváme zase k našemu dnešnímu povídání, a já ještě než pokročíme dál, tak stručnou zprávu od Ivy z Hradce před chvilkou, Šárko, a tuším, že to byla Eva z Českého ráje, která psala také o tom věšení prádla a byl tam takový dodatek, že na jedné šňůře musí být kolíčky stejné barvy.
0: Ano, vzpomínám.
1: Tak Iva dodává: paní, co psala o věšení prádla a stejných kolíčků, rozumím. A pozor, Iva to dotáhla ještě dál. Já se snažím dokonce vyladit kolíčky barevně s tím věšeným prádlem.
0: No to je neuvěřitelné. Kolik máte času?
2: Dva na dvojce.
3: Vaše přání na naši hlavu.
1: I dnes máme jedno přání, které padá na vaši hlavu, a my jsme s tím začali minulý týden. Byla to taková hádanka pro vás poprvé použitá. Říkali jsme si, jak to bude fungovat, a fungovalo to bezvadně, protože nám přišly desítky a desítky odpovědí, a šlo o to, že máte poznat knihu podle její první věty. Minulý týden to bylo poměrně snadné, protože jsme tady měli první větu románu Báječná léta pod psa Michala Vývega, a jak jsem se potom dozvěděl, tak den předtím to dávali v televizi. To jsem netušil, když jsem tu větu vybíral. A teď jsme sáhli někam jinam, sáhli jsme do jiné literatury. No, já o tom nebudu víc mluvit, protože bych napovídal.
0: Dobře.
1: Ale poznejte knihu podle první věty. Šárka cituje.
0: Ano, tak tedy dobře poslouchejte a potom odpovězte. Světem panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný muž, který má slušné jmění, se neobejde bez ženušky.
1: Z jaké knížky je tahle první věta?

0: Před chviličkou pro vás další rychlý kvíz v našem dopoledním vysílání. Měli jste uhodnout, ze které knihy je tahle první věta. Světem panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný muž, který má slušné jmění, se neobejde bez ženušky. Ono jde samozřejmě i o to, jaký překlad, protože je to cizí kniha, vezmete do ruky, ale podstata zůstává stejná.
1: Je to tak a samozřejmě i dnes ten první z vás, kdo správně odpověděl, dostane ponožky dvou na dvojice, to jsme opomněli říct, ale samozřejmě to tak je. Než se dostaneme k té správné odpovědi, tak těch odpovědí byla velká spousta, byly různé. Je tady tip od někoho z našich posluchačů, mladý muž a bílá velryba, Vladimír Páral, pak, že by to byla kniha Magdaleny Dobromily Retigové, je tady jeden typ. No a teď se dívám.
0: Saturnin
1: tady byl. A potom je tady už vlastně jenom správná odpověď. A to je, Jirko, jaká?
0: Pýcha a předsudek. Ano. Jane Austenová, Pýcha a předsudek. Můžeme dodat, že v originále je ta první věta románu jedním z nejslavnějších úvodů knížky v anglické literatuře vůbec. A připomenout také můžeme, že ta kniha už má opravdu mnohé za sebou, protože poprvé vyšla v roce 1813.
1: Pýcha a předsudek, Eva Ovesná, to není tedy autorka té knihy, ale vítězka naší dnešní soutěže, protože paní Eva nám jako první napsala tu správnou odpověď. Ponožky dvou na dvojice jsou vaše a gratulace od nás navrch.
2: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: A ještě jednou se vracíme k našemu povídání o tom, v čem si nemůžeme pomoct. Píšete nám velmi hojně. Kolíčky na prádlo, ano, ty rozpoutaly smršť dalších zpráv, protože mnoho z vás, a samozřejmě v tomto případě jde v dramatické převaze o dámy, tak se ke kolíčkům vracíte. Například Renata ta napsala před chviličkou, že to má tak, že prvně dává červené, až dojdou, pak žluté a tak dál. A teď je důležitá věta. Každopádně na jeden kousek prádla neexistuje dát různé barvy.
1: Dívám se také na zprávu, kterou nám poslala naše posluchačka Eva. Zdravím do 2. září a sděluji toto, dvojtečka. Celkem striktně dodržuji systém ukládání věcí, například kuchyňského náčení, potravin ve spíži a podobně. Má to obrovskou výhodu. Všechno najdu jedním sáhnutím i pod mě. A když mám třeba pomocníky na utírání nádobí, jejich chyby v ukládání opravuji, což oni berou sice s úsměvem, ale myslí si své. Jenomže já vím taky své. A můj systém prostě vítězí.
0: A Ivan se vrací k tomu, co jsem říkal, že nesnesu sedět v restauraci nebo v hospodě zády do prostoru a reaguje tím, že u nich, jako u studentů počátkem 70. let, byla zásada sedět zády ke zdi, aby byl přehled, odkud případně poletí krígl. Samozřejmě se to týkalo hospod čtyřek. A tady je dodatek, asi jen starší si pamatují, o co šlo. To napsal Ivan a je to pravda, ostatně ono se to traduje, že už na Divokém západě takhle pistolníci se dávali v baru výhradně zády ke zdi, prostě proto, aby měli přehled o situaci a měli krytá záda.
1: Ano.
0: A to se mě taky nějak drží.
1: Ano, aniž bych měl toliko vysvětlení.
0: Cokoliv společného s Divokým západem.
1: Děkujeme za to, že jste společně s námi byli v první hodině. Za chvíli nás čeká ta druhá s poradnou. O čem bude dneska, tak to vám prozradíme za chvíli.
2: Český rozhlas 2.
3: Znáš mě?

0: Za 4 minuty bude 10 hodin a jak bylo řečeno před chvílí, tak před námi je i dnes poradna. Co bude naším tématem?
1: Naším tématem bude tofu. Máš rád tofu?
0: No, že bych se po něm utlouk, nemůžu říct, ale nevadí mi, jsem tam si ve vietnamské restauraci například dám nudle z tofu, když nemám chuť na maso.
1: Já tady taky patřím spíš mezi ty masožravce, každopádně dala jsem tomu šanci a tofu jsem ochutnala. Když je dobře upravené a udělané, občas to stojí za to.
0: Víc se dozvíme v dnešní poradně, tak zůstaňte s námi, hezký den.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
1: Mým hostem bude principál divadla Ungelt a herec Milan Hain. Jaká byla letní oslava jeho životního jubilea? Proč se rozhodl tak trochu předat otěže divadla a už jen dohlíží? A které období bylo pro něj to nejtěžší? Řeč s hercem a moderátorem Milanem Hainem se bude točit nejen kolem divadla. Tak si myslím, že si na své přijdete úplně všichni. Buďte tedy s námi.
0: Blízká setkání Adély Gondíkové.
2: Dnes po 11. hodině
0: na Dvojce.
3: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Věk při nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit děti na celý život. Vlakové nádraží v německém Augsburgu je po výbuchu neznámého předmětu dočasně uzavřené. Zranění jsou dva lidé. A zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnosti. Teploty čekejte do 25 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké dopoledne. Věk nástupu do školy může podle vědců z Masarykovy univerzity ovlivnit dítě na celý život. Rozdíl mezi nejmladším a nejstarším prvňákem může být až 11 měsíců. To se podle výzkumníků může projevit na výsledcích i psychické pohodě. Letošní omezení odkladů školní docházky podle nich nemusí tyto rozdíly vyrovnat.
5: Starší děti ve třídě mají zpočátku v průměru lepší výsledky, zatímco mladší mohou mít větší potíže s pozorností a sociálními vztahy.
6: Říká Luka Fumarko z Masarykovy univerzity. Potvrzuje to i učitelka Jitka Létalová ze základní školy Pavlovice u Přerova.
7: Když to dítě zažívá neúspěch, tak to vede k jeho frustraci. Když je frustrované, navazují se další problémy s chováním a vlastně snižuje se celkové sebevědomí dítěte a vlastně celkový ten vstup do toho školního života že je poznamenovaný na celý jeho další život.
6: Podle výzkumníků by měl stát školám zajistit hlavně asistenty, metodickou podporu a možnost výuky podle potřeb různých skupin dětí. Marek Gensel, Český rozhlas.
4: Policie po výbuchu v německém Augsburgu zcela uzavřela vlakové nádraží. Na místě našla další podezřelý předmět. Omezená je i autobusová a tramvajová doprava v okolí a přilehlé ulice jsou uzavřené. Při explozi neznámého předmětu utrpěli dva lidé lehká zranění. Problémovou ubytovnu v Drahomyšli na Lounsku odkoupí obec Lipno. Zaplatí za ní přes 7,5 milionu korun. Rozhodlo o tom zastupitelstvo. V ubytovně poslední rok často zasahovali policisté kvůli konfliktům i drogám. V březnu tam také podle kriminalistů muž zavraždil dvouleté dítě. Kupní smlouvu chce obec s majitelem podepsat ještě tento týden. Jaké má s objektem radnice plány, říká nezávislá místostarostka Michaela Majerová.
8: Náš plán je buď startovací byty pro mladé rodiny, ale spíš se asi kloníme k bytům pro seniory, něco na způsob pečovatelské služby, protože těch seniorů přece jenom v rámci našich třech obcí máme větší množství.
4: Vyškov hostí druhý ročník hudebního festivalu s názvem Baroko komorní i velkolepé. Letošní program se zaměřuje na francouzskou hudbu z období vlády Ludvíka 14. Tento týden program pokračuje třemi koncerty ve vyškovském hřbitovním kostele. Součástí přehlídky jsou také kurzy pro studenty konzervatoří na mladé hudebníky, doplňuje ředitelka městského kulturního střediska Věra Maňásková.
9: 2. září nás čeká harfový koncert. Dalším koncertem bude Pódium talentu. Proběhne 3. září. Závěrečný koncert 5. září bude balet Royal de la Nuit od Jeana Baptisty Lilyho.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo a zejména na horách se ojediněle vyskytnou přeháňky. Teploty čekejte mezi 21 a 25 stupni na jihu Moravy až 28, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně čekejte kolony. Popojíždějí ze 6. kilometru na ucpaný Pražský okruh. Fronty jsou i dál před sjezdem na Ořech. V obou směrech zdržíte se přes půl hodiny. Silný provoz v Praze komplikuje taky nepojízdné auto ve Strahovském tunelu. Stojí ve směru z Barandovského mostu na Břevnov v pravém pruhu. Regulují vjezdy do tunelu kolona z jižní spojky od sjezdu na Krči asi na hodinu. A naopak fronta na D4 s Příbrami do Prahy u Jíloviště se zkrátila. Zdržíte se 5 minut. Tolik zprávy, s vámi jsou dál Šárka a Jiří.
3: A to byla Mária Kunová, které patří dík za další aktuální zpravodajský servis v 10 hodin. Ten další opět za necelou hodinku, ale za pár minut slíbená poradna.
10: Tofu bude hlavním tématem. To bývá v našich končinách často nezaslouženě opředeno předsudky, že jde o bez chuti nudnou hmotu pro vegetariány. Ovšem prý pod rukama zkušených kuchařů se tofu dokáže proměnit v naprostou delikatesu.
3: V čem spočívá tajemství toho, že v restauraci chutná tofu fantasticky a proč si s ním možná často nebo občas doma nevíme rady? I o tom si budeme povídat už za chvíli. Ve druhé a třetí části naší dnešní poradny nabídneme prostor i pro vaše otázky. Teď je 9:55 a my vám přejeme hezké dopoledne z dvojky.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A nadpis dnešní poradny je velmi stručný. Tofu, takové bude téma. A naším hostem šéfkuchařka, znalkyně a milovnice asijské kuchyně a také autorka knihy Víc než jen vietnamská kuchařka, Thuy Nguyen. Hezké dopoledne.
3: Ne, zdravím vás.
4: Hezké dopoledne a vítejte u nás na dvojce. My jsme tady říkali po té 10. hodině, že možná pořád tady u nás v českých končinách si říkáme, že tofu je taková divná hmota bez chuti. Je to opravdu pořád tak, anebo už se to mění?
3: No, začalo to tím, že vlastně o tofu byla docela nízká poptávka v té několika letech předtím. Tudíž vlastně výrobci, když vyráběli to tofu, tak vyráběli tím určitým způsobem tak, aby to vydrželo co nejdéle. A lidé, co ochutnávali to tofu tehdy, tak si říkají, že jako je to divná hmota, není to dobrý, ale ten trend zdravého životního styla se takom zvyšuje. Lidé jako už si dávají záležet na to, co si dávají za jídlo, i množství, tak a třeba i dokonce to maso samotné je mohlo už začít nudit. Takže si říkám, že ten trend hodně stoupá a tím pádem i zájem o tofu stoupá. A když se zvyšuje poptávka, zvýší se i kvalita výrobců. A to je za mě jako super bod.
2: Když se zastavíme u toho, že tedy máme opravdu kvalitní tofu před sebou, má tofu nějakou chuť samo o sobě nebo bývá nosičem té chuti, kterou mu přidáme?
3: Tofu samo o sobě nemá úplně chuť. Já to ráda přirovnávám s kuřecím masem. Samo o sobě má sice chuť, ale stejně všichni máme tendenci dosolit a dopepřit. Takže to stejné platí i u tofu. Když tam přidáme další chuť, protože tofu je skvělým nositelem chuti a proč my Asiati to milujeme, je hlavně kvůli textuře, nikoli kvůli chuti. My máme rádi, když je to zrovna jemný, rozplývá se na jazyku a je to jako nebe v puse, říkám.
4: Nevím, jestli někdo z našich posluchačů může slyšet o tofu prvně, ale pokud by tomu tak bylo, co to vlastně tofu je?
3: Tofu je vlastně, kdybych to řekla úplně laicky, tak tofu je ze sojových bobů. Sojové boby, které se pak uvaří, rozmixuje, dotvaruje se do takové bílé cihle, bych tak řekla. Myslím si, že to, co posluchačům mohlo by zajímat, je jak to chutná, jak to vypadá. Kromě toho, že to má bílou cihlu, tak je to tvar bílé cihle, tak je jemná a strukturově se to hodně blbě přirovnává, ale řekla bych k nějaké. Vypadá to na první pohled jako nějaká plastový molitán, ale není to tak, ale vlastně chuťově je to výborný. Člověk to musí ochutnat, aby to pochopil.
2: Přemýšlím i nad tou strukturou, napadá mě, že by to možná mohla být třeba

0: nějaká jemná houba nebo něco takového.
1: Ano, ano.
0: Vy u vás v kuchyni sáhnete někdy i po tofu, které také můžeme vidět, můžeme na něj narazit a možná je to odpověď pro někoho, kdo má pocit, že tofu nemá chuť. A to je uzené tofu. Pracujete s ním nebo ne?
1: Upřímně, uzené tofu jsem vlastně nikdy doteď neměla. Mm-hmm. A určitě doporučuji pro všechny, kdo by chtěl zkoušet jiné chutě, kdo miluje uzeniny jako takový. Ale v podstatě tofu by se nemělo považovat za nahrášku za maso. Mm-hmm. Není to nahrážka, je to surovina sama od sebe a i za mě si myslím, že tofu by nemělo patřit do sekce zdravých potravin, ale má patřit do klasických potravin. Protože tím, že to vlastně segmentujeme do zdravých potravin, tak známe českou národnost. Přece si nebudu dávat tofu, já si dám pořádný maso, tofu je moc zdravé, já si to nedám. A to je přesně ten problém, my jsme si to strašně moc spojili s tím, že tofu musí být na tom zdravém poličku.
0: Že je jenom pro ty, kteří chtějí žít zdravě.
1: Ano, přesně tak. A my víme, že já sama nechci žít úplně 100% zdravě, já si ráda dávám úplně největší
0: a teď to slovo,
1: věci.
0: Jo?
1: Ano. Ano, já se snažím tady vybírat, jak to říct hezky.
0: Ale my rozumíme.
2: Tofu tématem naší dneska a nečekali jsme to veselé poradny. Pokračovat v tom povídání budeme zase po písničce, dáme prostor i našim posluchačům, pokud by se chtěli na něco zeptat. 702 222 220 číslo pro SMS-kové dotazy. Tazy i dnes. dvojka@rozhlas.cz naše e-mailová adresa. Můžete nám i zavolat na číslo 22 155 25 25.
3: Český rozhlas Dvojka.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A tématem naší dnešní poradny je tofu. Naším hostem ve studiu šéfkuchařka, znalkyně asijské kuchyně, autorka knihy Víc než jen vietnamská kuchařka, Thuy Nguyen.
3: Kdybyste Thuy měla někomu, kdo chce tofu ochutnat poprvé, případně si ho doma připravit, poradit, s jakým receptem určitě neudělá chybu, tak, aby ho to neodradilo. Jak na to? Jaký recept by to byl?
4: Jelikož jsme před chvílí mluvili o tom, že tofu by nemělo být seřazeno mezi zdravými pokrmy nebo surovinami, tak první věc, kterým bych každému doporučila, je smažené tofu. Pořádně to osmažit, obalit v trojobalu, tak, jak jsme si zvykli, udělat to tak, jak to máme rádi, protože to je vlastně důkazem toho, že tofu nemusí být zdravé.
3: Tofu v trojobalu.
2: Jsem překvapená.
3: Vyzkoušíme.
2: Ano, vůbec by mě nenapadl takový recept.
3: Jenom, aby to bylo jednoznačné, na čem smažit tofu?
4: V oleji.
3: Klasicky v oleji.
4: Klasicky v oleji, pořádně tučný a pak klidně to domáslit, aby to bylo ještě výborné.
3: Já jsem čekal, jestli řeknete klidně na sádle.
4: To taky, samozřejmě.
2: Děkujeme za tu odpověď. Teď už dotaz od někoho z našich posluchačů, kdo využil telefonní linky k nám do studia a bude se ptát. Dobré dopoledne, vítejte u nás.
5: Dobré dopoledne, tady posluchačka Dagmar z Prahy. Já tofu často využívám, kromě toho smažení, tak taky nakrájené na kostičky jako doplněk různých zeleninových jídel. A chtěla jsem se zeptat, jestli je možný tofu označit jako rostlinnou bílkovinu, protože mě to hlavně z kraje, když jsem ho objevila, nejvíc připomínalo bílek uvařený na tvrdo.
2: Děkujeme za ten telefonát, za otázku. Jaká bude odpověď?
4: Je to skvělé přirovnání rostlinné bílkoviny, že to připomíná jako rozšlehaný žloutek, což je vlastně fakt skvělé přirovnání, protože tofu, když víc rozmačkáte nebo rozpěníte v robotu do mixéru, tak přesně takovou strukturu má. Já říkám úplně to stejný. Tofu je taky bílkovina, že není to maso není jediným zdrojem bílkoviny. Proto vlastně Asiati jako všeobecně jedí to tofu jako i na denní bázi. Obzvlášť třeba studenti. Jim se nechce zpracovávat tofu, nechce se jim kupovat maso. Že se jim nechce kupovat maso a pak to dále zpracovat. Tofu je super v tom, že vy jak koupíte hotový, tak stačí jenom uvařit v horké vodě, nebo ani to ne, a může si dát se soli a tím to končí. Takže je to zdroj bílkoviny a děkuju aj za to přirovnání. Super.
3: Jako spotřebitelé, když jdeme nakoupit tofu do obchodu, má smysl nějak rozlišovat, které by mohlo být lepší, které horší, podle čeho vlastně tofu vybrat, anebo se ta kvalita, jak jsme o tom mluvili na začátku, vlastně celkově zlepšila a dneska, když si jdeme pro tofu, tak je skoro jedno, po kterém sáhneme?
4: Jestli chcete jako začátečník mít hnedkom nejlepší zážitek a nenechat se odradit, což se často může stát, tak kupte hnedkom takový tofu, který má trošku vyšší cenu, ale víte 100%, že se skládá jenom ze dvou, max tří surovin. Sojové boby a voda. A pak jeden nějaký emulgátor, aby to déle vydrželo na těch lednicích, protože je to prostě povinný. Když děláte domácí výrobu, emulgátory samozřejmě nepotřebujete, ale skládá se jenom z těchto tří surovin. Což naštěstí jako v nákupních centrech už jako se objevují takových kvalitní tofu. Určitě struktura tofu, jestli chce někdo jako pohmatu, tak je ideálně takový tofu, který je ve vaničce s tvrdém plastovém vaničce s vodou. Takový ty známé značky, které jsou obaleny v plastovém obalu čistě jenom a vy na to sáhnete a připadá vám to tvrdý. Můj osobní názor, toto je čistě můj osobní názor, tak já jsem v tomhle nevyrůstala a já vždycky preferuji, když jsou v té vaničce.
2: Thuy, pověste ještě, když už jsme u těch nákupů, jestli kupovat tofu ochucené anebo ne?
4: Já doporučuji neochucené. Doporučuji neochucené, abyste, protože kvalitní tofu, když je neochucené, tak je výborné samo od sebe. Ochutnává se poprvé, říká si, to je bez chuti. Ale ať tam přidává i koření, které miluje. Třeba na klasickou grilovačku se dává paprika, česnek, cibule, koření, takovýhle různý typu, sůl, pepř, ať to klidně přidává. A pak ochutná ten celek. Protože jak říkám, nemusí to být zdravá surovina.
3: Já už vím, že dneska budu mít k obědu pataj z tofu, které si obyčejně dávám s hovězím masem, ale dnes tedy udělám výjimku, snad to připraví dobře. A my se za chvíli ve třetí části poradny dostaneme i k tomu, co jste vlastně lehce zmínila, tedy, že si lze tofu vyrobit doma, nebo se o to alespoň pokusit. Pokud se na něco chcete zeptat, stále můžete využít naši telefonní linku 22 155 25 25.
0: Šárka Volemanová
1: a Jiří Holoubek 2 na 2.

0: Dva na dvojce.
1: Poradna.
2: A naším tématem je dnes tofu, naším hostem Thuy Nguyen, šéfkuchařka, znalkyně, milovnice asijské kuchyně a mimo jiné autorka knihy Víc než jen vietnamská kuchyně.
3: Další dotaz opět od někoho z našich posluchačů, kdo se k nám dovolal. Hezké dopoledne, vítejte u nás, dobrý den a prosím, můžete se ptát.
4: Hezké dopoledne, tady posluchač Jaroslav z Oken. I na vesnici už se dostalo tofu a musím poděkovat za krásný pořad, neboť my začínáme tofu používat na doporučení, že po 65 by už měl být zvýšený obsah bílkovin a dám recepty. Tofu používáme jak dosekaný do cuketový, dáváme to na špagety a hlavně u nás doma zvítězilo uzené tofu, které je úplně pro nás bezkonkurenční. Takže děkuju a doporučuji všem tofu, protože to je fakt zázrak.
3: Ano, a my děkujeme za to zavolání. Možná k tomu připojím ještě dotaz od naší posluchačky, který přišel SMS-kou, která prosí o nějakou pikantní úpravu tofu.
2: Já jinak musím dodat, že vím, že Jaroslav z Oken je kouzelník, tak on to má jednodušší, když mu něco nevyjde, tak si přičaruje něco lepšího, to je jenom jako, aby bylo jasné, kdo nám volal. Tak jak to je?
5: Tak pikantní dá se připravit tak. To je takový jako můj docela oblíbený recept z korejské kuchyně, že obalíte ve škrobu, dáte do horkovzdušné fritézy na 180 stupňů cca 7 až 8 minut. Nebo ideálně do křupava. Jestli nezezlatavý, tak můžete přidat ještě vrstvu olej ve spreji. Nasprejujete tam olej a pak, jak bude zlatavý, tak mezi tím, těch 7-8 minut, se připravuje strašně moc rychlá omáčka, kterým se obalí. A to se dělá z gochujang pasty. Gochujang pasta je vlastně chili pasta, ale není zas tak pálivá. Ale jako doporučuji to začátku trošku jako ochutnávat, protože pro někoho to může být hodně pikantní, pro někoho méně, ale já většinou jako na testování dám trošku méně. Dáte tam sojovku, cukr a tím to končí. Trošku nějaké, klidně dejte tam trošku nějakého vína a nebo vody ke zředění a pak, jak je to tofu usmažené, hotové, tak tím obalíte celé.
2: Děkujeme. Mluvili jsme ve druhé části poradny i o té případné domácí přípravě tofu. Je to těžké, nebo to můžeme zkusit všichni? Vyjde nám to, nebo ne?
5: Určitě vám to vyjde. Jelikož vím, že zároveň rádi pečeme, tak tím pádem i to příprava sojových jako bobů na to tofu, myslím si, že nikdo se toho nebude bát, protože máme rádi komplikovanější procesy. Ten proces je vlastně jednoduchý, jenom to trvá díl, potřebuje to čas. Tofu se skládá sojových bobů. Tyhle sojové boby potřebujete nechat ve vodě, aby se změkčily. Poté můžete ty sojové boby rozmixovat v mixéru a z toho vznikne taková pasta. Tyhle pasty pak uvaříte a scedíte to na několikrát. Ta sceděná voda je zrovna sojové mléko. Ten se dá klidně jako pít. To proto hodně výrobců, kteří dělají tofu, tak zároveň i prodávají sojové mléko. Pak ta tvrdá, ta tuhá část, co je vysceděná, se musí scedit párkrát, tak pak můžete dát do formičky. To jako hodně zjednodušuje ten proces. Ten recept na tu výrobu domácího tofu je trošku ještě jako více kroků mezi tím, ale v podstatě je to o nechání ve vodě, rozmixování, uvařit, scedit a pak udělat tu pevnou hmotu a tu pevnou hmotu dát do formičky a nechat to chvilku, aby se sformoval tvar.
3: Jak je slyšet o tofu, by se dalo hovořit ještě dlouho, ovšem čas naší dnešní poradny právě teď vypršel. Každopádně my děkujeme za to povídání, za všechny tipy a budeme se těšit, že se třeba někdy na vlnách Českého rozhlasu Dvojka spolu zase potkáme.
5: A děkuju vám moc za pozvání, bylo to tu moc příjemné.
2: Děkujeme.
6: Už asi nie si.

0: už asi nie si.
1: A další pozvání bude tradičně směřovat ke kávě o čtvrté. V práci trávíme velkou část dne a nepříjemný kolega tak může výrazně ovlivnit nejenom naše náladu, ale i fungování celého týmu. Jak se vlastně toxický kolega projevuje a jaké chování bychom neměli přehlížet, co můžeme dělat, když se staneme terčem pozornosti takového člověka, jak si nastavit hranice. Téma velmi důležité. Hostem kávy o čtvrté bude psycholog a právník Ladislav Koubek a moderovat bude Tereza Stýblová.
2: Jak se pozná toxický kolega? Budeme upřeně pozorovat Aleše Cibulku.
1: To už bychom poznali.
2: Za chvíli přijde po svém červeném koberci. S čím přijde, to se dozvíme.
3: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
4: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
3: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadily ke špičkám ve svém oboru.
4: Výjimečný.
3: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.
4: Radioservis představuje
5: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
6: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
5: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
6: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
5: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Na červeném koberci.
1: S Alešem Cibulkou.
0: Na dvojce.
2: Prověřili jsme si ho, žádný toxický kolega, o kterých se bude dnes mluvit v kávě o čtvrté, ale milý Aleš Cibulka, kterého vždy rádi vidíme, a to samozřejmě platí i dnes. Hezké dopoledne.
3: Ale vaše upřímnost mě odzbrojuje, taky vás rád vidím. Hezké dobré dopoledne.
1: Aleši, dnešní červený koberec přináší naprostou novinku, která se stane v téhle naší rubrice pravidelností. No tak co to bude?
3: Čas od času, tedy vlastně pravidelně každý čtvrtek nové filmy, které přicházejí do kina, ale říkal jsem si, že jednou za čas bych vás mohl upozornit i na nějaké zajímavé knížky. Přeci jenom i knihami je živ člověk a tentokrát jsem se podíval na tři knihy, které jsou v Česku v současné době nejprodávanější. To by vás mohlo inspirovat. Marek Dvořák a kniha Už letím. Pod knihou jsou podepsaní lékař letecké záchranné služby Marek Dvořák a novinář Martin Moravec a tentokrát nejde o klasický rozhovor. Je to jejich druhá společná kniha po bestselleru Mezi nebem a pacientem a přináší 30 skutečných příběhů. Zástava srdce, tonutí, pád z koně, autonehoda. Čtenář je tedy chvíli ve vrtulníku, chvíli na urgentním příjmu. No a každý ten příběh, který se stal, doplňuje i praktická informace o tom, co dělat v takovém případě, když se ocitnete na místě, jak pomoci. Čili Marek Dvořák, Už letím, nejprodávanější kniha současnosti. Petra Klabouchová, Vona. Petra Klabouchová má za sebou řadu úspěšných knih a přichází úplná novinka. Ona pochází z Prachatic a k Šumavě má ve svých knihách velmi blízko. Vona je temný román inspirovaný skutečnou tragédií z roku 1853. Odlehlé šumavské osady čekají na jaro, místo něj přichází další přívaly sněhu, hlad, epidemie a boj o přežití. A dávná hrůza se přenáší přes několik generací až do současnosti. Petra Klabouchová, Vona, pokud máte rádi tyhle knihy. No a do třetice Vlastimil Vondruška, tajemná postava. Vondruška původním povoláním historik patří k našim nejčtenějším autorům historických románů. Tajemná postava je jubilejním 20. dílem jeho série Letopisy královské komory, hlavní hrdinou Jiří Adam z Dobronína. Tráví léto s manželkou na tvrzi jejich rodičů, když je ve zříceninách hradu Rokštejna zavražděn farář. Kdo je vrahem? Než se Jiří Adam stačí dobrat odpovědi, přichází další vražda, takže klasický Vondruška, historie, zločin a pátrání v kulisách dávných Čech. Vlastně Vondruška, tajemná postava, můj třetí tip a tohle se u nás v Česku nejvíc čte.
2: Já myslím, že vrahem bude Vona.
3: Ano, a Marek Dvořák dodá Už letí.
2: A my se dozvíme, co dělat, když narazíme na mrtvolu od Marka Dvořáka a tak dále. Tak,
4: Aleši. I tu chvíli už tím nic neuděláš, trošku se obávám.
2: Aleši, že je v těchto dnech v Praze nejdražší známka světa, o tom jsme si tu minulý týden povídali, ostatně i tento týden jsme se u toho zastavili v našem pondělním dopoledním setkání na dvojice, ovšem tobě to nedá a chceš se k tomu vrátit ještě jednou.
3: Velmi rád.
2: Nějakým způsobem tě to fascinuje. A přitahuje.
3: Já jsem o tom zjišťoval všechno. Bavili jste se už i o historii té známky, proč je vlastně tak drahá?
2: Ještě ne úplně, ale mě zaujalo, že sebou máš tu punčochu dneska.
3: Ne, mají to střežený úplně neskutečně, ani zadní vchod, no prostě to nezabralo dobře, nebudu jí mít, ale tahle ta úžasná vlastně nejdražší známka světa, jednocentová magenta neboli britská Guyana z roku 1856, jak to vzniklo a proč je zrovna ona tak drahá? Představte si, že modrý Mauritius, toho já mám spojeného s nejdražší známkou, no není to tak, protože je jich na světě 12. Toho má kde kdo doma, jo. Ale ta britská Guyana, ten příběh je neuvěřitelný. Do britské Guyany nedorazila včas zásilka známek z Londýna v roce 1856 a oni ty známky potřebovali, tak provizorně v místní tiskárně vytiskli ty jednocentové známky, byly určené hlavně na noviny. Dochoval se jediný exemplář, který v roce 1873 našel 12-letý Vernon mezi písemnou rodinnými, ale protože se mu ta známka nelíbila a přišla mu taková příliš obyčejná. Ano, za 6 šilinků jí dal kamarádům, koupil si jiné známky. No dneska ta známka má hodnotu 250 milionů korun, což je, přátelé, prostě 250 milionů. Jo. Ta známka není velká. Má 2,9 x 2,6 cm. A já jsem si říkal, že dneska bych mohl přinést takové překvapení.
4: Ale.
3: Ano.
2: Jako, že nám ji ukážeš. Tady.
3: Ne, já vám ji věnuju.
4: On nám ji vyrobil.
3: Ano, každému jednu. Mně je jedno, že je jenom jedna na světě. Zachoval jsem i barvu té známky a velikost. A to je, proto, že dneska je procházka po červeném koberci, která má pořadí. číslu 1500.
2: Nepovídej.
3: Po 1500 se tady takhle vidíme.
4: A máme máme pamětní koberec.
3: A to je pamětní koberec a v září 2020 jsme se takhle začali procházet dneska.
2: Neuvěřitelné. Teď já si říkám,
4: dej mi tu hezčí.
3: Jsou obě stejné. Pokud se vám bude zdát taková tmavá, vlastně ošklivá, kdo ustřihl ty rohy, nikdo vlastně neví, ale takhle ve skutečnosti opravdu vypadá.
2: Fascinující. Takže od této chvíle ta známka už není jediná, ale jsou tři. Čímž samozřejmě
3: tři my máme
2: trošku
3: doma.
2: Ale trošku tím klesá ta hodnota z těch 250 milionů, to je jenom pro případného kupce, že teď už to tolik nebude.
4: Ale jenom omíly na každé známce.
2: Pořád to bude stát za to. Jestli to bude 100 milionů, já se s tím nějak vyrovnám.
4: tak děti, no děkujeme pěkně, to je den.
3: Dneska můžete splatit hypotéku a Jiří si nalízl, nalepil na čelo a bude chodit s britskou Guyanou.
2: Já mám totiž vysoké čelo, tam se toho vejde.
4: Je to chlapec za všechny prachy.
3: Teď už teda jo. Takže všechno nejlepší k té 1500.
4: I tobě děkujeme, doufám, že nás jich čeká alespoň dvakrát tolik ještě.
3: Velmi rád.
2: Nějaké překvapení prý na závěr, pokud to tady nebylo tohle, já už si nic jiného
3: představit. To vám bylo málo tohle, to já.
2: Ne, to je všechno.
4: No, ne, podívej se na něj, jemu není nic dost dobrý. No.
3: Překvapení?
2: No.
3: Odcházím. Jdu jim říct do obecňáku, že si tam tu svoji Guyanu můžou naložit do vocta, že my je máme taky.
4: Aleš Cibulka byl společně s námi na Vlnách dvojky. Děkujeme za to. Přijď zás.
2: Hezký ta známka, to je pěkný.
3: Mně se právě moc nelíbí, jako když vemeš třeba Masaryka.
2: Mně se líbí, když si představím ten obnos zatím.
3: To je pravda.
2: Děkujeme, Aleši.
3: No jo, je to prachá. Mějte se.

0: A ještě jednu pozvánku tu pro vás máme. Možná vám v sobotu ráno utekl pořad Stříbrný vítr a rádi byste si povídání naší kolegyně Jitky Novotné se svým hostem poslechli. Dobrou zprávou je to, že Stříbrný vítr má pevně danou reprízu, a to ve středu večer od 21 hodin, a vy se dnes můžete blíž seznámit s fotografkou Zuzanou Mináčovou.
1: Její jméno jste už určitě slyšeli, patří k nejvýznamnějším fotografkám u nás. Určitě znáte třeba její legendární fotky hvězd z festivalu. Za všechny můžeme připomenout Roberta De Nira, Ginu Lollobrigidu nebo Whoopi Goldbergovou. No a Jitka Novotná vás srdečně zve k poslechu jejich společného setkání u rozhlasového mikrofonu dvojky dnes večer od 21 hodin.
0: My vás budeme zvát i za chvíli k poslechu Českého rozhlasu dvojka, ovšem nemusíte čekat až do těch večerních hodin. Budou to blízká setkání s kým? Prozradíme za chvíli.
1: No ale můžeme tak trošku naznačit, že když se po té prázdninové přestávce za mikrofon vrátila kolegyně Tereza Kostková.
0: A dneska je středa.
1: Dneska je středa, tak se vrátí i... No?
0: Doplňte sami.
1: Tajenku.
2: Český rozhlas dvojka.

0: Blízká setkání tady budou už za pár minut a my jsme před chvílí mluvili o tom, že jestliže se vrátila k rozhlasovému mikrofonu a do rozhlasového studia po prázdninách Tereza Kostková, tak se vrátila také
1: Adéla Gondíková. Můžete se podívat do studia. Adéla samozřejmě se na to dnes vyšperkovala, protože přichází, co se týká oblečení v barvách Českého rozhlasu Dvojka.
0: Je to tak v krásné fialové a těší se na vás i se svým hostem. Začnou si povídat už za pár minut, ale kdo tím hostem bude?
1: Tím hostem bude divadelní publicista, herec, moderátor, divadelní podnikatel, pan Milan Hain.
0: Principál divadelní, dalo by se také říct, po 11. hodině v dnešních blízkých setkáních. No a za středeční dopolední společnost vám děkuji a zítra mezi 9. a 11. se těší na slyšenou Dva na dvojce.
1: Tedy Jiří Holoubek
0: a Šárka Volemanová.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Spřádal pomstu, aby vyřešil milostný trojúhelník. Jeho absurdní plán ale musel ztroskotat. Vrahova tajemství. Karlovarská mordparta v nové kriminálce.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.
3: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Kvůli srpnovému útoku na letiště v německém Lipsku chce ministr zahraničí Macinka jednat s českými zpravodajskými službami. Vyšetřování příčiny požáru 34. budovy ve Zlíně potrvá minimálně půl roku. A zpočátku bude skoro jasno až polojasno, postupně čekejte přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů. Příjemný poslech zpráv přeje Mária Kunová. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě chce v souvislosti s útoky na letiště v německém Lipsku v příštích dnech jednat s českými zpravodajskými službami. Řekl to před neformálním jednáním ministrů zahraničí Evropské unie v Irsku. Na letišti v Lipsku našli na začátku srpna dron s výbušninou poblíž ukrajinského nákladního letadla. Německá vláda včera ze zorganizování akce obvinila Moskvu a ohlásila uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Podle Macinky jsou německá obvinění velmi vážná.
2: Ta zjištění jsou alarmující a nelze je brát na lehkou váhu. Opravdu to není v rovině nějakých mediálních spekulací, že by to byla nějaká vnitropolitická hra. To tomu bohužel nenasvědčuje. Já také ještě se budu chtít bavit o tom s našimi službami, které nepochybně také nějaké zjištění mají.
1: Macinka už dřív oznámil, že si k podání vysvětlení předvolá ruskou velvyslankyni v Česku Annu Ponomarjovovou. Příčinu požáru 34. budovy ve Zlíně stále vyšetřuje policie. Firmy v okolí budovy tak musí s případným vyplacením odškodnění za uzavřené provozy počkat na výsledek vyšetřování. K jeho délce říká víc Marcel Schmidt, mluvčí společnosti Cream, která vlastní 34. budovu.
3: Tak podle vyjádření policie to vyšetřování a ty závěry budou, nebo to vyšetřování bude trvat minimálně půl roku, takže ty závěry nebudou dřív než za 6 měsíců.
1: Rusko v noci útočilo na ukrajinské přístavní město Oděsu. Ruské střely zasáhly 24-patrovou obytnou budovu i několik aut a způsobily výpadky proudu. 8 lidí, včetně jednoho dítěte, je zraněných. Na síti Telegram o tom informoval náčelník městské vojenské zprávy Serhij Lysak. Ruské vzdušné útoky na Oděsu pokračují už několikátý den v kuse. Se sklizní pozdních odrůd brambor začali zemědělci na Vysočině. První výsledky ukazují na velmi nízké výnosy. Na některých místech je úroda ve srovnání s loňským rokem jen poloviční. Hlízy jsou navíc malé a podle pěstitelů je horší i kvalita.
4: Proč se letos neurodilo a s jak velkou ztrátou budou muset zemědělci počítat? Na to jsem se zeptal ředitele výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Jana Čepla.
5: Prostě ta vláha chyběla v tom období, kdy brambory nasazovaly hlízy a kdy intenzivně rostly. A každá odrůda na to reaguje jináč. Jsou odrůdy, které dopadly velmi špatně. Jsou třeba odrůdy, které jsou na tom lépe ještě brzo, ale jistý je, že to sucho se muselo zákonitě a taky podepsalo na výnosech.
4: Celkový propad výnosů proti loňskému roku odhaduje Jan Čepl na 15-20%. Milan Soldán, Český rozhlas.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
1: Počátku bude skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu přibývat oblačnosti až na zataženo, zejména na horách se ojediněle vyskytnou přehánky, teploty budou mezi 21 a 25 stupni, na Jihomoravě až 28, na horách kolem 17 stupňů.
0: Doprava.
1: Dálnice D8 z Prahy do Ústí nad Labem je neprůjezdná před sjezdem na Novou Ves. Na 17,5 kilometru jsou záchranáři. U nehody osobního auta s kamionem brzdí se na 12. kilometru. Poslední volný sjezd je na kilometru 9 a tvoří se kolona. Na pražském okruhu z D1 na letiště jsou dlouhé fronty. Silný provoz je z 15. kilometru. U sjezdu na Lochkov odtahují v levém pruhu dodávku. Osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. Tolik zprávy, na řadě jsou blízká setkání.
7: Od dnešního dne přesně za měsíc to bude 31 let od otevření jednoho z nejmenších divadel v Praze. Založil ho člověk, který v srpnu letošního roku oslavil své 80. narozeniny. Původně chtěl vystudovat žurnalistiku, ale už velmi záhy zjistil, že divadelní svět je pro něj přesně to místo, kterému chce zasvětit celý život. A tak se taky stalo. Během své kariéry moderoval, psal, hrál a v neposlední řadě podnikal. Jaké rozhodnutí pro něj v životě bylo to nejtěžší? Jaké naopak to nejšťastnější? A proč má má rád zrovna rakvičky se šlehačkou? Tak na tu poslední lehkou otázku mi doufám hned odpoví můj dnešní host, moderátor, herec, zakladatel divadla Ungeld, Milan Hajn. Ahoj Milane, tě tady vítám.
8: Ahoj.
7: A ptám se tě zrovna na tu rakvičku, to mě tady zajímá. Proč zrovna máš rád rakvičku, kterou ti hned předávám? Tady máš dárek ode mě.
8: To je neskutečné, Adelko, to
7: utajila, je vyzdobená.
8: Já jsem ji nezaznamenal. Ale pochlubím se, že máš dnes svátek a že ti Hajn přinesl bílou růži.
7: Ano, tak to já moc rád děkuji. A teď mi řekni tady, proč prosím máš rád tě, zrovna tu rakvičku? Proč ne třeba něco se šlehačkou, no, věneček?
8: Od dětství moje velká láska. Nicméně je mi jasné, že když se dneska někdo zeptá, jaký mám nejraději zákusek, tak už je to lehce tragikomické říkat v 80. rakvičku se šlehačkou. Ale trvá to, tahle láska z dětství.
7: Když už jsi zmínil to dětství, já bych tím dětstvím ráda začala. Za chvilinku v Blízkých setkáních tady herec Milan Hajn.
0: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Dnes s moderátorem, hercem, zakladatelem divadla Ungelt, emeritním principálem a také doživotním majitelem divadla Ungelt. To je krásný. Milanem Hajnem. Milane, já bych samozřejmě o divadle si budeme povídat hodně a hodně, ale já bych začala tím začátkem, protože to si myslím, že lidi už dneska vůbec neví, možná to zapomněli, ale vy se sestrou s Martou Skarlantovou jste žili v Hranicích na Moravě, tam jste, ale vy jste museli mít nějaké herecké vlohy, nebo po kom to je, po kom ty geny, kde jste ty geny vzali?
3: No, já bych neřekl, že to byly přímo herecké vlohy,
2: no,
3: ale...
2: Nebo nějaké takové předváděcí.
3: Dispozice tam byly, ale my jsme byli velmi rozdílní. Marta k tomu, aby předstoupila před lidi, potřebovala důvod a nějaké sdělení. Hein byl ryzí exhibicionista, ten se rád ukazoval a měl dlouho pocit, že to stačí.
2: A to jste měli už od dětství?
3: My jsme byli velmi rozdílní. Já jsem takový vždycky měl 2, 3, 3 a pak poměšila, Marta je o rok a půl mladší, do školy. Hajnová, že jo, a ta měla samé jedničky, včetně maturity a nikdy se neučila. To jí provázelo celý život. Marta pozorně poslouchala, o čem je ve škole řeč a pak, když se jí na to ptali, tak to těm učitelům řekla. Když se ptali rodiče na Milánka, tak se dozvěděli, no on neruší, on se soustředěně dívá z okna ven.
2: No ale nikde tedy nikdo v rodině, co tedy rodiče dělali?
3: Máma byla tedy doma. Učitelka, ale neučila teda už, když jsme vytvořili rodinu a vyrůstali, byla úřednice v pojišťovně. Táta je vystudovaný právník, jediný z celé rodiny přežil holokaust a vlastně se celý svůj život bál a nechtěl vyčnívat. To nám taky pořád říkal, děti nesmíte vyčnívat. Přihodilo se, že sestra vyhrála konkurs, stala se televizní hlasatelka, znal ji každý, takže vyčnívala značně a otec byl strašně nešťastný a pořád se o ní bál. Že dostane přes prsty. Ten antisemitismus byl v tom minulém režimu velmi silný, byť o to víc skrývaný.
2: Jaké ale to dětství bylo? Co jste spolu
3: nádherné,
2: dělali?
3: Nádherné. My jsme byli nepřetržitý diskuzní klub.
2: Aha.
3: Někdo si přečet nějakou knížku a o tom začal v rodině pospolitosti hned vyprávět, takže si to přečetli další. Někdo řekl, musíme na to a na to do kina, tak jsme šli, v Hranicích byly 2 kina, do toho kina a zase jsme to velmi diskuzně prožívali, to, co jsme spatřili, takže pokud se pak přihodilo, že ta Skarlantová a snad po svém i ten Hein byli srovně potentní, tak to je především zásluha jejich rodičů.
2: Jejich rodičů, ale ty jsi někde říkal, že když jste šli do kina, tak jste museli vrátit láhve, že jste zas tak movitá rodina nebyli.
3: My jsme byli velmi chudí. No my jsme kdysi měli, tedy táta se vrátil jediný z války.
2: A,
3: no ne, to byla později sodovkárna, to byla slavná likérka Fischer Hein. Táta se jedinej z té celé rodiny vrátil a tu likérku mu tedy vrátili, jak si po válce, nicméně pak přišlo znárodnění a otec vůbec neměl dispozice pro podnikání. To byl asi jediný člověk v této zemi, který byl šťastný, že ho znárodnili. Protože otec neměl pro podnikání vlohy, takže já, pokud jsem je zdědil, pak jsem si otevřel divadlo, nově dokonce kavárnu, jmenuje se Café Hein, tak to je asi teda dispozice zděděná po předcích, po tátovi.

0: určitě ne.
1: Určitě ne, tatínek měl ale rád box a tebe k tomu boxu vedl až tak, že jsi se stal mistrem Moravy v boxu.
0: No, což nechci, víš.
1: Já tě samozřejmě nechci vůbec jako urazit a zesměšňovat, ale nevypadáš na to.
0: Já jsem měl dva neslučitelné pro mnohé zájmy jako mladý kluk v Hranicích. Chodil jsem do boxu, pač táta byl velký boxerský činovník a ta likérka sponzorovala slavný boxerský hranický oddíl. No a pak ten druhý zájem byl balet. Já jsem vždycky na přání matky doprovázel Martu do baletu, protože balet končila, už byla tma, aby nemusela zpátky sama v té tmě domů. No a tam mě spatřil, když jsem tam byl asi po třetí, po čtvrté, významný taneční mistr Bohumil Relský a řekl, no tak my tu žádný kluky nemáme, když sem chodíš pro tu Martu, tak choď do baletu taky. A já jsem začal chodit do baletu, no a Relský řekl asi po mé čtvrté návštěvě, že jsem mimořádný talent a že bych měl na baletní konzervatoř. Tak já jsem to hlásil doma a otec řekl, no prosím tě, to nepřipadá v úvahu, ještě bys tebe byl teplouš.
1: Řekl tehdy ale
0: táta.
1: Ale to ty si ještě vůbec netušil.
0: Baletní mistr se ze mě nestal.
1: Ne.
0: Ten teplouš tedy slovníkem otce ano.
1: Slovníkem
0: a taky
1: otce.
0: Když jsem to v 18 sděloval doma, že tedy
1: nechceš
0: jsem
1: žít
0: to, co
1: se ženou,
0: jsem,
1: ano.
0: Tak já jsem ještě hodně žil se ženama, já jsem se snažil.
1: Já vím, na vojně dokonce si žil se sestrou
0: dalšího škrtnou. Ne, měli jsme pár randiat. A takže, jak zněla otázka?
1: Jestli, teď už ji taky nevím. Jak to bylo vlastně s tím, když si to doma
0: ano,
1: musel
0: ano,
1: říct.
0: Tak já jsem ano. Teda řekl, že tedy jsem, co jsem, bylo mě 18 a otec, vzdělaný právník, výjimečný chlap, co znal spoustu řečí, pronesl pro mě neuvěřitelnou, lehce pro mě dnes komickou větu. Co to je za blbost? Jsi mistr Moravy v boxu, teplý boxer neexistuje. A já jsem na to řekl, otče, stojí před tebou. Nastalo trapné rodinné ticho a tehdy 17letá sestra Marta v tom tuhém socialismu, kdy byl jaksi člověk této orientace 100% outsiderem, že ona jednou řekla, no tak ať je to, jak je to, na nás je, abychom bráchovi drželi palce a doufali, že i tak bude šťastný. Pronesla v 17 letech.
1: To je jako neuvěřitelný a hlavně je velmi obdivuhodný, že jsi to dokázal i ty, protože i v dnešní době, a ta doba je hodně už uvolněná a dneska už myslím, že s tím není problém. Každý už jsme tolerantní hodně, daleko více celá ta společnost je tolerantnější, že ty jsi to dokázal vůbec říct těm rodičům. To je velmi obdivuhodné, ne? To asi tehdy se nedělalo.
0: No,
1: víš, jako v tomhle jsi vlastně byl statečný, takhle.
0: Vzhledem k těm rodinným vztahům opravdu důvěru
1: k těm rodičům.
0: Otec řekl, co řekl. Máma se k tomu nevyjádřila, ale zasáhlo jí to. S otcem jsem nikdy o své orientaci nemluvil. Táta zemřel v roce 1987 a tohle bylo v našich hovorech, a to mě bylo už přes 40, tabu. Soukromí syna ho nezajímalo díky této okolnosti. No a máma, jak si mi držela palce, znala i mé partnery, ale nikdy se k tomu nevyjadřovala rovněž. Teprve po smrti táty, jako mě máma řekla, že je vlastně šťastná, že to tak je, což mě udivilo, protože řekla, jak to pozoruju u svých kamarádek, tak já jsem vlastně nejspokojenější, protože jejich synové se ženili, měli manželky, měli často dcery, no a pak měli i matku. Zatímco pro tebe jsem zůstala já jako matka nejdůležitější a vlastně jedinou ženou tvého života.
1: Zkrátka to rodinné zázemí je to nejdůležitější, nejen v životě, Milena Hajna.

0: když bychom s hercem a zakladatelem divadla Ungeltnánem Heinem chtěli ten život zase posunout dál, byli jsme teď v dětství, zjistili jsme, že podle tebe byl v podstatě napsaný Billy Elliot, film a muzikál, protože tam též chlapec chodí, ano, tatínkem nucený do boxu a zároveň miluje balet. Nicméně se dostaneme dál, ty jsi šel studovat žurnalistiku, ale moc dlouho si tam nevydržel, že jsi zjistil, že tě to nebaví, nenaplňuje, proč vlastně si to zvolil, tuto školu?
1: Já jsem šel jako v 19. normální základák na vojnu a po vojně, mimochodem mým nejlepším kamarádem na vojně byl Jiří Bartoška, jaksi, kterému jsem i svěřil, jak to se mnou je, a ten Bartoška to skutečně v těch kasárnách neprásk, to by jinak byla katastrofa. Vždycky, když jsme měli vycházku, tak jsme šli k Bartoškově tetě, tam jsme se na černo převlékli do civilu a běhali po Brně v civilu a zase, když končila vycházka, tak jsme se nasoukali do munduru a vrátili do kasárna, naproti bydleli ve Škrnovi a já jsem měl pár randiat s Evou,
0: sestrou
1: Dáši, a když jsem stál před těma
0: vratama,
1: no to byl panelák, kde veškrnka vyrůstala, že jo, tak tam nějaká holčička v teplákách, bylo jí 13, Dáša je o 7 let mladší, mě bylo těch 20 třeba, tak dělala kotouli na tom klepadle a volala na mě: pane vojáku, vy máte rande s naší Evou, já to vím. Já jsem říkal: holčičku, dej pozor, ať nespadneš. Tak to byla první dáma Dagmar Halová. Kdykoliv se potkáme, tak se tomu smějeme a vzpomínáme na to. No takže po vojně jsem šel studovat tu novinařinu. Nicméně během toho studia každá reportáž, každý rozhovor, všecko bylo o divadle. Dělal jsem třeba poslední rozhovor s Leopoldou Dostálovou, 90-letou velkou tragédkou Národního divadla, tehdy byla v tom divadle Zabranou, Střízkou, s Tomášovou, já jsem miloval to divadlo Zabranou, a každý večer jsem trávil v divadle, tam jsem se zamiloval do komorního divadla, které vedl dlouholetý ředitel městských divadel pražských a táta mé kamarádky Hanky Ornestové, tedy Ota Ornest. To byl takový předobraz teda budoucího Ungeltu. Mm-hmm. Takže pak jsem zjistil, že o tom nechci psát a že to chci dělat. Přihlásil jsem se na DAMU, řekli: dobře, chlapče, přijali mě, ale pak mě Vejraška, to byl ročníkový vedoucí, řekl: je ti 24, bude ti skoro 30, když budeš vycházet z DAMU, dobře vypadáš, divadla na ty degry a Romeji potřebují mladýho pěkného kluka, my ti dáme potvrzení, že jsi přijatý, běž hrát hned. Mohl jsem do Chebu, do Uherského Hradiště, do Českého Těšína, to bylo nejblíž mému rodišti. Byl jsem Mostě mladý, maminka uvaří, vyžehlí.
0: Bylo to výhodné.
1: Vypere, takže jsem byl kousek od hranic, žil, a tam jsem strávil 4 roky. A to byla moje škola.
0: Aha, to znamená bez školy tedy?
1: Ano.
0: Vlastně si do té školy nechodil, jenom jsi měl potvrzení a rovnou si šel do praxe.
1: Tak oni jaksi to dostali s tou žádostí, když jsem psal na ta oblastní divadla, že jsem přijatý, že jo, jako, a že mi bylo doporučeno, a tak na dvou místech jaksi mě nabízeli místo eléva, a z Českého Těšína řekli: přijeďte na konkurs. Hein udělal konkurs a oni řekli: 1. května 1970 nastoupíte jako herec. Takže já jsem se 1. května 1970 stal profesionálním hercem.
0: Jakoby bez zkušeností předtím, tedy to znamená. Absolutně jako bez žádný průpravy.
1: No jenom jsem měl zkoušky na DAMU, ale byl jsem tím divadlem opravdu prosáklý.
0: Aha, takže jsi se naučil. Co byla tvoje první role tedy?
1: První role byla v Maškarádě, Štěk, měl jsem říct 3 věty a já jsem se netrefil. Já jsem nikdy nevěděl, po kom mám mluvit. Jako, a byl jsem strašně strémovaný, no ale pak za ty 4 roky v tom Těšině jsem opravdu táhl repertoár. Hrál jsem nádherné role ve všech možných žánrech, včetně operetky na té louce zelený, nebo muzikantská Liduška, Toník, jak jinak.
0: Takže jsi zpíval, samozřejmě zpíváš.
1: No.
0: Takže to všechno.
1: No, Kubišová vždycky tvrdila, že zpívám nejlíp ze všech ředitelů. To odhadli asi už v tom Těšině. Netušili, že budu někdy nějaký ředitel, ale zpívat mě nechali.
0: Mm-hmm. Potkal jsi se někdy při práci s Jiřím Bartoškou? Když jste se znali?
1: Při práci přímo ne, ale Jirku jsem samozřejmě okamžitě vtáhl, jak si do Ungeltu, kde hrál krásné představení Roky se Zuzanou Bičovskou, a pak jsem pro něj měl další roli, ale
0: Ale jako by profesně na jevišti jste se potom nepotkali, jenom jste...
1: No byla tam šance na to, ale Bartoška řekl: hele, já už se to nenaučím.
0: Vidíš,
1: a od té doby fakt nikdy divadlo nehrál.
0: Vidíš, a ty v 80 letech stále hraješ představení ve dvou, ale k tomu se všemu dostaneme samozřejmě po písničce Blízkých setkání s Milanem Heinem.
2: Český rozhlas 2.

0: a setkání Adély Gondíkové na dvojce.
1: Posloucháte, ano, správně, blízká setkání dnes s hercem a zakladatelem divadla Unkelt Milanem Hainem. Dostali jsme se přes různá divadla, ale nedostali jsme se ještě k té televizi. To přece ještě bylo dávno před tím Unkeltem. Jak ty jsi se dostal vlastně do té televize?
2: Televize vypsala svým způsobem konkurs. Ten pořad se jmenovala Dnes uvádí, jaksi a ti adepti, které si televize vybrala, měli šanci vlastně autorsky se na tom spolupodílet, pozvat si své hosty a takhle. Vím, že tam byl mladý Kaiser, mladý Schmitzer, mladá Kořínková a takhle, mladý Hain. No a tak takový pořad jsem si připravil i já, měl jsem tam mimochodem svou velkou modlu, tu jsem měl moc hrát, Laďku Kozderkovou. No a ten pořad se odvysílal, teďka přicházely reakce, což byl smysl toho pořadu a toho konkurzu. Ten Hainův večer měl opravdu mimořádný ohlas, takže jsem dostal další nabídku do pořadu Hádanky s písničkou, který se vysílal tehdy v prime timeu, takže to byl přímo raketový start, nicméně jak se najednou to skončilo, protože to není zrovna zábavná historka, ten antisemitismus byl krutý a tehdy tam byla nějaká Balášová náměstkyně na UV, který řídil ten stranický nejvyšší orgán televize, byla zase nějaká Krempová, ti nesnášeli s Karlantovou. A řekli jako, a ta jedna soudružka v té televizi řekla, teď se objevil ten Hain, to je šikovný chlapec, ale teď jsem se doslechla, že to je bratr té naší hlasatelky. Tak její židovský původ známe. Toho chlapce už bych nerada viděla. A chlapec nebyl k vidění. Takhle to fungovalo v tom minulém režimu. Ale všechno s úsměvem, šikovný chlapec.
1: Tak to muselo být pro tebe takové zklamání, ne? Nebo no, jak jsi to prožíval tehdy?
2: Nevracím k věcem, které jsem nemohl ovlivnit.
1: No ale potom jsi se tam dostal k zásadní tedy věci a to je, že jsi dělal rozhovory, co za to stálo s panem Milošem Kopeckým. To pro tebe bylo zásadní
2: setkání. To bylo zásadní.
1: Tak. A to bylo, ale vy jste se potkali s Milošem Kopeckým někde v rádiu, myslím, nebo někde v rozhlase předtím.
2: To jsem byl hercem Příbramského divadla, psal se tuším rok 1984 a každé pauze toho natáčení si Miloš Kopecký ke mně přisadl a krásně si se mnou povídal, což mě vyznamenávalo. Nicméně, když jsme se loučili, tak mě šokoval sdělením, že mi řekl upřímně, Milane, věřte mi, já vám fandím, ale měl byste se smířit s tím, že žid a homosexuál v reálném socialismu neprorazí.
1: Drsný.
2: Já jsem vůbec netušil, proč mi to říká. Zasáhlo mě to, pak jsem si sehnal na pana Kopeckého telefon, zavolal jsem mu a požádal jsem ho o schůzku. Pan Kopecký vstřícně přišel, zase jsme si krásně povídali a mě hned došlo, že to se mnou myslel dobře a proto mi to vlastně řekl. Ozřejmil mě, že komunisté mají seznamy herců židovského původu, seznamy herců s jinou sexuální orientací. Vadila každá jinakost, nejen rasový původ nebo sexuální orientace, ale třeba fyzický či psychický handicap. Nikdo nesměl vyčnívat.
1: No.
2: A tak jsem to pochopil, my jsme se začali scházet s panem Kopeckým dále a opravdu se s nás stali blízcí přátelé. Já to zkrátím, po revoluci dostal pan Kopecký nabídku od televize, aby natočil svou životní zpověď a on pravil, já jsem z divadla zvyklý na dialog, já potřebuju partnera, nebudu mudrovat sám a tím partnerem bude Milan Hain, jinak nic netočím. A tak se zrodil televizní triptych, co za to stálo, vysílal se ve třech vánočních večerech 24, 25, 26 prosinec roku 1993 měl obrovský ohlas a sledovanost. No a Kopecký pak řekl, no Milane, ten materiál je náš, natočili jsme 5 hodin těch rozprav, televize to se střihala a byly z toho 3,5 hodinky, tak to, co nebylo na obrazovce, sepište a vydejte to jako knihu. Já jsem říkal, no pane Kopecký, já nejsem spisovatel ani nakladatel. Tak se jimi stanete. Kopecký se bude dobře provadávat, tomu věřte, jsme Židi, proč na nás má vydělat někdo jiný. A tak jsem ho poslechl, no a vyšla kniha v rekordním nákladu a měla hned 2 dotisky. No a za ty peníze, které jsem vydělal pan Kopecký, taky dal jsem mu půlku, co by ten nakladatel, to je úplně nezvyklé. To jsem ničil pravidla knižního trhu. No a za ty peníze, co jsem vydělal, jsem zrekonstruoval tedy.
1: Vlastně už to ty první divadlo, ty sklepní prostory.
2: Středověkého domu ze 14. století u Staroměstského náměstí a otevřel v nich své divadlo Ungelda Miloš Kopeckýho 2. října 1995 slavnostně otevřel, ale už si tam nezahrál. 4 měsíce po otevření odešel.
1: Chtěla jsem se tě právě zeptat, co za to stálo, protože ty si v létě oslavil své jubileum životní, bylo ti 80, jaká byla oslava, možná bychom to taky měli zmínit, že o tobě bude taky natočen dokument a tak dále, tak no, jenom nám řekni krátce, jaká byla oslava.
2: No já jsem oslavoval pracovně, odehráli jsme housle s tvým Chotěm Langmajerem a s Pavlem Liškou, to už hrajeme spoustu let, asi 8 let, kluci se mě minule ptali, jak dlouho to ještě budem hrát, já jsem řekl, chlapci, dokud budu žít, protože je to hit a je to stále prodané. No a tak jsme hráli housle a po děkovačce kluci mě utekli z jeviště, abych si to užil. Chvilku jsem tam stál sám, standing ovation tomu osmdesátníkovi. No a pak teda mě zaskočili to Martin, můj partner životní, s kterým jsem skoro 20 let zorganizoval, a Haň to fakt nevěděl. Všichni byli sticha. Všichni zaměstnanci Ungeltu, jak si všechny garderobiérky, všichni technici, komplet celá posádka přišli gratulovat. Tak, jo. Tak cukrář upek velký dort z naší kavárny, že jo. To mě dojalo. Jednak, že jim Heinz za to stál, ale ještě víc, že je Ungelt tak soudržný, že všichni tahnou za jeden pro vás.
1: Je to ta rodina.
2: Opravdu je to rodinné divadlo.
1: Říká Milan Heinz.
3: Vídeňští filharmonici Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které v září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožena. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: emeritní principál a doživotní majitel divadla Ongeld Milan Hein dostal od Miloše Kopeckého takovou vzácnou radu, kterou se řídíte dodnes, že máte hercům hledat hry na tělo a oni si sami mohou vybírat, s kým budou pracovat. Nevím, stalo se vám to někdy?
1: Ne, pořád to funguje.
0: Pořád to prostě funguje. Byla to fakt rada nad zlato.
1: Herec, o kterého stojíme, dostane více nabídek, vybere si hru na startu a pak je tázán, když už si vybral, co chce hrát, s kým to bude hrát, s kým by to hrál nejraději a může mluvit i do toho, kdo by jim to mohl zrežírovat. Tak to je v normálním divadle nemyslitelné.
0: To je nemyslitelné.
1: Ale ti herci si toho váží. Zatím se nepřihodilo, že by toho někdo zneužil, pač ta pověst toho Unglentu asi každého zavazuje a chtěl si z toho udělat nějaký kamarádský kšeftík.
0: Dneska už je to vlastně, už to má velikou pověst, je to skutečně přes 30 let.
1: Tálie.
0: Máte 4 tálie, které mimochodem hlavně dostaly ženy. Což je zajímavé.
1: Marta Kubišová, Vilma Cibulková, a pak se tam vtěsnal Krajčo.
0: No právě, že tam ty ženy vám tam drží tu vlajku.
1: Alena Vránová je pro mě navždy první dáma divadla.
0: Ano, ta tam hrála hodně. Alenka Vránová.
1: Alenka Vránová byla věrná divadlu Ungeld. To na startu byli všichni, to už dneska a daleko neexistuje. Tenkrát jsem všem řekl, že bych stál o to, aby byli Ungeldu věrní, že Ungeld bude věrný jim. Takhle tam vstupovala Vránová, takhle tam hrála Cibulková, Esler, no to je Kaiser dokonce. Po dobu, co byli v Ungeldu, jinde nehráli. To dnes nemůžu, já nevím, říct Dykové. To je fajn, že to chceš hrát, ale jinde hrát nebudeš. Dneska ti herci chtějí hrát na více scénách a mají pocit, že to zvyšuje jejich prestiž. Hostuju na Vinohradech, hraju ve Viole, dám si hezkou roli i v Ungeldu.
0: No, protože tam se jim to jako líbí. Tam to
1: ano,
0: prostě
1: ale jako, že jako nemůžu po nikom chtít, aby byl věrný. Tahle výsada Vránová mi Alenka tenkrát řekla, já dám všechno za to, pane řediteli, dnes jsme kamarádi, samozřejmě si tykáme, když budu mít pocit, že jsem ve svém divadle, ve své šatně, u svého líčícího stolku. Tak takhle dnes herci nepřemýšlejí.
0: Alenka Vránová jednoho dne prostě řekla, že už hrát dál nebude. To je docela vzácné taky rozhodnutí.
1: Neuvěřitelně mě to zdůvodnila. Já jsem jí oponovala, řekl jsem, Alenko, to je tvůj problém, ale to nikdo nevidí. Ona mi řekla, ale já to vím, já říkám monolog a hlavou mi jde, pro boha, za 3 věty bych měla vstát. Vstanu? Takže s tímhle fyzickým handicapem a s těmahle obavama nemám právo být na jevišti. A rozhodla se odejít. Ale byl to její subjektivní pocit, protože měla pohybové problémy, ale jako aby zříkala monolog a věděla, že aranžma za 2 věty, jak si máš.
0: Těch herských hvězd tam opravdu hrálo hodně a hraje
1: Jana
0: stále.
1: Jana Štěpánková, takže jo.
0: No, ten seznam je opravdu veliký, dlouhý. Je někdo, koho by si rád oslovil a už to třeba nejde?
1: No už to nejde někdo? A velmi se mě lanařil, to byla Libuška Šafránková a Josef Abraham. Ale oni pak už nikdy na jeviště nevstoupili, ale ten Ungeld velmi zvažovali, ale samozřejmě s pochopitelnou podmínkou, že by to byla hra pro ně dva.
0: No,
1: že by hráli spolu.
0: Samozřejmě.
1: Což by bylo i divácky atraktivní.
0: Samozřejmě.
1: Ale s Alenkou Vránovou to tam ještě vsunu. Si voláme, Alenka má stále smysl pro humor. Vítí, letos bylo už 94. Já se jí ptám, Alenko, tak co, jak se máš, držíš se? Ano, chlapče, držím nábytku. Typická Alenka Vránová.
0: Tak to je hezký, to je opravdu strašně vtipná paní. Od začátku, myslím si, je tam Petr Kostka, František Němec a tady
1: František Němec je v mých očích vůbec nejlepší žijící český herec. Zahraju s ním představení Staří mistři, což je nizozemská hra, jako což je mi velkou ctí, protože hrajeme to ve dvou lidech, hrajeme dva bratry. Jeden je slavný herec, druhý celý život v jeho stínu slavného hraje logicky František Němec, toho, co je v stínu a má z toho mindrák, teda hraje Hein.
0: A samozřejmě je to velice vtipná hra, musím říct, že jsem si tady poznamenala 2 takové krásné věty, když se tam špičkujete tedy a ty říkáš tomu slavnému bratrovi, ty když jsi hrál Romea, tak Julie před tebou utekla na 3. balkon, což mě velice pobavilo. A potom zase on tobě říká, když ty chceš přestat s divadlem jako v té hře, protože tam hrajete divadlo, slovo důchod nepatří do naší dynastie, Richarde. Dokud dýcháš, tak hraješ. Domov pro přestárlé umělce, nedělej to. Dovedeš si představit, že by takový domov pro přestárlé umělce existoval?
1: Ono něco takového snad existuje, ten Magnusek nebo něco takového snad kdysi, kdesi financoval.
0: Ale mohlo by to být legrace, ne, kdybychom se tam všichni sešli. Jak bys to viděl?
1: Já nejsem, prosím tě, pro žádné ghetto.
0: Jo, jo.
1: Ani židovské, ani herecké. Tak. Já chci být včleněn, ani to, pokud jde o mou minoritu. Já se taky s nikým nescházím. Mm-hmm. Jsem solitér.
0: Mm-hmm. O to by byl natočen dokument. Petra Nesvačilová ho natočila teď v nedávné době a bude vysílán v televizi, je to tak?
1: Ano, v říjnu se vysílá, tuším 21. října, je stanovený termín. Nesvačilka.
0: Taky hraje u vás v divadle? To znamená, že má k tobě hodně blízko.
1: Nejobsazovanější herečkou v divadle hraje současně ve třech hrách. Televize mě oslovila, co by Hain řekl na dokument. Hain řekl, že je ješitný jako každý chlap, že ho to potěšilo. No a nemáte někoho třeba, kdo je napojený na Ungeld, že byste nám dal tip, kdo by to mohl režírovat. No samozřejmě Nesvačilová, herecká hvězda, vystudovala režii dokumentu na FAMU a pro televizi pár dokumentů režírovala. Zajásali, Nesvačilka byla oslovená a začal se točit.
0: Tak já jsem zvědavá, samozřejmě jsem na to velice zvědavá. Ještě se musím dostat k vaší letní scéně a na Nový svět se musím dostat s Milanem Hainem za chvilinku po písničce. Dívám se, dívám.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Blízká setkání Adély Gondíkové
1: na dvojce.
2: Moderátor Helec, zakladatel divadla Ungelt, dnes emeritní principál, což se určitě dozvíme, co to znamená, a doživotní majitel divadla Ungelt, Milan Hajne, stále mým hostem. Ty žiješ na Novém světě, což je nádherné místo u Pražského hradu, kde je také vaše letní scéna. Když večer sedíš doma, vidíš z okna na letní scénu nebo jenom na tu bránu, odkud vychází diváci?
3: Ne, já, takže zastřešená letní scéna původně nebyla, takže jsem viděl i na diváky, tak teď už nevidím, ale slyším je. Já si otevřu okno, když se blíží závěr představení a vychutnávám si ten aplaus. A na začátku, když jsem v Praze, doma na Novém světě, tak na začátku představení
2: nedokážeš
3: fyzicky.
2: Tam nejít.
3: Nedokážu tam nejít, pozdravím herce, garderobu, technika, studenty, co vítají lidi. Atmosféru chci nasát.
2: Je pravda, že vy jste udělali takový odvážný krok, kdy v době pandemie všichni se třásli a báli, nehráli a podobně, tak vy jste se rozhodli udělat zastřešení, abyste vlastně mohli hrát pořád.
3: Tak.
2: A nebáli se o to počasí, je to tak?
3: Je to tak, ale vyplatilo se to, opravdu. Především jde o diváky, z toho mám největší životní radost, to je moje motivace, to jsou moje dnešní životní orgazmy, když vidím plné hlediště a ty spokojené, popsané tváře diváků, kteří ví, co spatřili a něco to v nich zanechalo. Takže my třeba na letní scéně jsme letos, Adélko, hráli 116 představení a návštěvnost byla 100%. No a my jsme na půl roku dopředu vyprodaní, ale jak si samozřejmě diváci v předstihu stále mají šanci si zakoupit vstupenky, takže teďka v Brzku už začneme prodávat leden až květen na Kamenné scéně a v listopadu, tedy za 2 měsíce, letní scénu 2027. Tak tahle věrnost diváků, to mě teda opravdu ohromuje.
2: Až dojímá,
3: to je pro mě to nejpodstatnější.
2: Už si zkrátka zvykli. Ale ty jsi tedy emeritní principál. Pojďme se k tomu dostat, že už jako tedy nejsi ten hlavní, nebo co to znamená?
3: To mě stihl říct ještě zmiňovaný Miloš Kopecký. Milane, nejste nejmladší, bylo mi skoro 50, když jsem se divadlo otevíral. Vy budete úspěšný principál. O tom jsem přesvědčený. Začněte včas myslet na to, komu to divadlo předáte. Když mi bylo 70, tak jsem si na Miloše Kopeckého vzpomněl a řekl jsem si, musím si vychovat nástupce. A protože jsem tam měl famozního Ondrucha, dramaturg, režisér kmenovej, tak jsem si řekl, to bude opravdu pokračovatel, to bude umělecký ředitel, no a tak asi před rokem jsem se tak rozhodl. Stal jsem se tím emeritním principálem, mám výkonné dva ředitele, toho Ondrucha, to je umělecký ředitel a můj životní partner Martin Šimek je provozní ředitel, jednatel a zdědí to divadlo po mně, takže i budoucí
2: Máš
3: majitel.
2: Máš tedy víc času,
3: Ungeltu.
2: Nebo ne?
3: No, hraju furt ve dvou představeních a kluci se mnou hlavně pořád radí.
2: Jo, takže můžeš s něčím nesouhlasit a něco jim
3: Ano, jako doživotní majitel bych to mohl prosadit, jakože ta moje slovo bude poslední, ale toho jsem se, a kluci to ví, vzdal. Řekl jsem kluci, nebudu tu věčně. Opravdu chci vidět, že to zvládáte sami. A mám jistotu, to je geniální posádka, ten Ondruch s Šimkem a to divadlo nesejde z cesty, kterou ten osmdesátník nastolil. No a Šimek, představ si, prosím tě, můj životní partner o 30 let mladší, má dvě dcery a ta první má ročního chlapečka, takže můj o 30 let mladší partner je dědeček. Žiju s dědou a Adélkou.
2: tak
3: jsem dopad.
2: Tak si dopad, ale ty jsi ten loňský rok měl takový, že jsi se tak jako chtěl to už uklidit všechno, protože jsi přestal vlastně vysílat i naše tady rozpravy, Milana Hajna, protože ty jsi můj kolega moderátor z dvojky, naši posluchače tě velmi dobře znají a vlastně si natočil 72 dílů a loni si řekl taky jako dost.
3: Ano, já jsem si řekl, předejdu tomu, aby někde v rozhlase museli svolávat poradu a tam říkat, tak do tomu Hajnovi už tedy řekne, že by toho měl nechat. Tak jsem si řekl, toho se nechci dočkat, řeknu sám, že končím. A oni mě všichni přemlouvali, abych pokračoval, a já jsem řekl, já to mám opravdu promyšleno, končím v nejlepším.
2: To chce ale taky sílu, si myslím. Jako opravdu přestat. Ale s tím hraním ještě to ne. To nemusím.
3: Ne.
2: Milane, já...
3: Potlesk mi chutná, Adélko, tobě taky.
2: Tomu věřím samozřejmě. Já jsem moc ráda, že jsi přišel, že jsem ti mohla pogratulovat, ještě jednou ti přeju všechno nejlepší. Ať se vám daří nejen v divadle, ale samozřejmě i třeba ve Vrchotových Janovicích, kde to máš taky moc rád a tak dále. Děkuji ti, že jsi přišel, děkuji za návštěvu.
3: Já zdravím všechny posluchače dvojky a děkuji tobě.
2: Taky. Mějte se krásně a zítra, pokud budete poslouchat Blízká setkání, což samozřejmě můžete, já vás tomu už teď zvu, tak tam bude Martina Formanová. Mějte se moc krásně.

0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než holku.
3: První vztahy. První rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
4: Jo.
2: To je Matyáš.
4: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.
3: Filtr. Dnes večer na ČT1 a již nyní celý seriál v iVysílání.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
8: Kvůli sporným srpnovým událostem na letišti v Lipsku chce ministr Macinka jednat s českými zpravodajci a v Benátkách začíná 83. ročník filmového festivalu. Máme jasno až polojasno od západu, přibývání oblačnosti, na severních horách ojediněle přehánky, teplotní maxima do 25 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršál. Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová označila srpnový incident na letišti v Lipsku za státní terorismus. Řekla to před setkáním unijních ministrů zahraničí v Irsku, kde jednají o společné reakci vůči Rusku.
9: Je jasné, že to má všechny znaky státem podporovaného terorismu. Otázkou je, co s tím uděláme.
10: Řekla vysoká představitelka pro zahraniční a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová a dodala, že mnohé země si předvolaly ruské velvyslance. Připomněla také, že na stole je možné rozšíření protiruských sankcí na dalších 1600 subjektů. Český ministr Petr Macinka z motoristů sobě označil německé informace za vážné.
11: Je třeba si uvědomit, že je to téměř za hranicemi České republiky. To není nic, co by se stalo tisíce kilometrů daleko.
10: O útoku v Lipsku budou dnes v Bruselu jednat i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a šéf NATO Mark Rutte. Z irského Wicklow Ladislav Novák. Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
8: Na Pražský hrad za chvíli dorazí ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga. S prezidentem Petrem Pavlem bude jednat například o výdajích na vzdělávání. Měly by být podle návrhu ministerstva financí příští rok meziročně vyšší, celkem ve výši 288 miliard korun. Podle Plagy ale v rozpočtu stále chybí asi 6 miliard korun, třeba na financování soukromých a církevních škol. Témata dnešní schůzky shrnuje mluvčí ministerstva školství Ondřej Macura.
12: Hovořit se bude hlavně o rozpočtu rezortu školství a připravovaném novém vysokoškolském zákonu. Pana prezidenta zajímá také strategie 2030+ a její implementace do vzdělávací soustavy. Schůzka je plánována zhruba na hodinu.
8: Podle prezidenta by dnes mohli hovořit i o duševním zdraví mladé generace. Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února nicméně počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok pak přes 3200 případů. Od začátku roku nejvíc nových zaznamenali v Jihomoravském kraji a v Praze. Prevencí je očkování, pravidelné mytí rukou a konzumace hygienicky nezávadných potravin a tekutin. Úřad práce od 1. září finančně podporuje rodiče studující na vysoké škole. Pokud splní podmínky, mohou měsíčně získat příspěvek zhruba 7,5 tisíce korun. Sloužit má na zaplacení chův nebo dětských skupin. Žádosti lze posílat třeba online přes portál Jenda. Podmínky získání příspěvku přibližuje mluvčí Úřadu práce Jaroslava Baleková.
13: Dávka je určena studentům, kteří pobírají rodičovský příspěvek, osobně a celodenně pečují o nejmladší dítě v rodině a současně studují vysokou školu v prezenční formě nebo vyšší odbornou školu v denní formě na území České republiky.
8: Odborníci připravují exhumaci ostatků někdejšího československého ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky v Lánech. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí. Zemřel v březnu 1948, nalezen byl pod okny Černínského paláce. Podle oficiální dobové verze spáchal sebevraždu. Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ale prověřuje i jiné varianty. V Benátkách začíná 83. ročník filmového festivalu. Zlatého lva za celoživotní dílo převezme americký herec, režisér a producent George Clooney. Českou kinematografii bude zastupovat digitálně restaurovaný snímek Balérie a Týden divů.
5: Snový film natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Příběh vypráví o 13-leté Valerii, která za jeden týden prožije řadu surrealistických událostí a poprvé se setkává s dospíváním a láskou.
6: To, co od tebe chci, je sladké.
5: Benátský festival uvede v premiéře také nové drama Společnost, režiséra a herce Caseyho Afflecka. Mimo soutěž pak budou pořadatelé promítat také dokument o britské skupině Oasis. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
8: Máme jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo a zejména na horách na severu ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 na jihu Moravy až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách 17. Zítra bude oblačno, zpočátku místy i polojasno. Na severu místy déšť nebo přehánky, jinde se objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy může být až 27 a v 1000 metrech na horách čekáme kolem 17.
0: Doprava.
8: Na 78. kilometru dálnice D3 směrem na Prahu leží na vozovce balíky polystyrenu, náhle se tam brzdí a vybočuje, zpomalte. Na 17. a 5. kilometru dálnice D8 směrem od Prahy se po nehodě jezdí už alespoň jedním pruhem. Provoz tam delší dobu byl zastaven. Kolona je ale stále dlouhá, táhne se z 8. kilometru. Na výjezdu z Prahy po Strakonické se zdržíte čtvrt hodiny před omezením u mostu Inteligence. Zprávy končí teď Honza Kovařík.
14: 12.06, dobré poledne, dobré zažití, pokud jste už stihli oběd a úspěšné dokonání všeho, co vám v pozdření dnešního oběda zatím ještě brání. Je středa 2. září, startuje další vydání pořadu Byl jednou jeden rok a já vás zvu k dobrovolné a ničím nerušené procházce vlastními vzpomínkami. Dnes zamíříme numericky relativně vysoko, ciferný součet hledaného letopočtu je totiž vyšší než 20. A pozor, v letopočtu je obsažena jedna číslice dvakrát a kdybyste se po ní pídili, najdete ji třeba v dnešním datu. Já jsem se v tom roce měl fantasticky, splnil se mi totiž sen, který jsem vlastně, když si to přiznám upřímně, nikdy ani opravdu nesnil, ale je fakt, že maminka říkala, že jako malý kluk jsem o tom dost často fantazíroval. No a něco konkrétního, čeho byste se mohli 7 minut po 12. chytit, tak třeba fotbal. Fotbalovou ligu v onom roce vyhrála Sparta před Slavií a Slovanem Bratislava, na konci tabulky byly Bohemians a Nitra. A na začátek už řeknu jenom, jak poslat vaše tipy. SMS-kou na 702-222-220 a e-mailem na známou adresu dvojka@rozhlas.cz.
0: Byl jednou jeden rok.
1: Cesta časem a vašimi vzpomínkami s Honzou Kovaříkem
0: na dvojce.

Prozatím nechám stranou první vlaštovky vašich typů, abych zbytečně nezatížil vaši mysl nějakou slepou uličkou a místo toho přidám jednu první zásadní nápovědu. Vypravíme se na slavný Starý most v Mostaru v Bosně a Hercegovině. 9. listopadu roku, na který se vás dneska ptám, se zřítil do řeky Neretvy. Nesnad, že by ho postavili v historii špatně, ale jeho konstrukce neunesla dvoudenní chorvatské ostřelování. Bezprostředně po tragédii bylo rozhodnuto o rekonstrukci mostu. Už 24. listopadu tuzemské Rudé právo napsalo, cituji, historický most v hercegovském Mostaru, který byl před 2 týdny zničen během chorvatsko-muslimských bojů, bude obnoven, oznámila to chorvatská agentura HINA. Dnes jsme zahájili práce na výkresech podrobných plánů na rekonstrukci Starého mostu, který bude dokončen přesně v té podobě jako předtím, řekl zmíněné agentuře předseda výboru pro přestavbu mostu Josip Silič. Jak to proběhlo? Nebylo to jednoduché. Část původního zdiva vylovili vojáci mezinárodních sil z řeky Neretvy. Zbývající kámen byl vylámán ve stejném lomu, jako když byl ten most budován. Mimochodem poprvé dokončen byl v roce 1566 za turecké nadvlády. Jeho základy ovšem pocházejí z římských dob. A jak to dopadlo? V červenci roku 2004 byla rekonstrukce, která vyšla na zhruba 15 milionů eur, dokončena. Slavnosti se zúčastnili politici z celého světa, včetně tehdy následníka britského trůnu prince Charlese. Myslím, že v tomhle krátkém ohlednutí byla spousta nápověd, teď jenom jak je protnout s těmi, které jsem vám dal na začátku. Jestli potřebujete nějakou hudební, tak tady je jeden návrat k nevinnosti, podepsán skupinou Enigma.

0: Občas mi tady v průběhu vysílání pořadu byl jednou jeden rok, dojde, jak beznadějně starý a nemoderní jsem. Za okamžik podám jasný důkaz. Předtím ale přece jen aspoň letmý pohled do vašich tipů. Dagi se domnívá, že by to mohl být rok 1999. Jana poté, co si přepočítala svůj první tip, píše, to byla numericky minela, takže teď zkusím 1992. Michal, kromě toho, že hlásí, že u nich v lesích prakticky houby nejsou, za což Michale tímto děkuji, typuje 1989 a Renata pro změnu 1998. Rychlý průlet vašimi SMS-kami. Luďa z Brna 1993, Václav z Ostravy 1992, Hanka, i když já tvrdím, že součet cifer je přes 20, píše, mně to vychází 1972. A nakonec Standa z Davids, který volí 1999. Tak a teď ten důkaz, jak beznadějně starý a nemoderní jsem. V roce, který hledám, vyšla videohra, kterou jsem, jako ostatně všechny ostatní videohry světa, nikdy nehrál. Autor scénáře dnešního byl jednou jeden rok Lukáš Bárcaj tvrdí, že je to jedna z nejvýznamnějších videoher v historii a že touhle zvukovou ukázkou vám, hráčům Doomu, uděláme radost. Hráč se jako voják probíjí základnou na Marsu, později peklem, jeho hlavní zbraní je brokovnice. Hra se tenkrát líbila pro své rychlé tempo, působivou trojrozměrnou grafiku a možnost hrát po síti proti sobě. Počítačová hra Doom se tehdy šířila jako shareware. Pořád je co objevovat, tohle slovo dneska říkám poprvé. Shareware prý znamená první část zdarma, zbytek za peníze. A dodnes si ji její fanoušci údajně spouštějí na nejrůznějších přístrojích. Pokud jste pařili Doom jako o život, třeba si vzpomenete, v kterém roce jste s tím začali a budete mi moci, co já vím, třeba i zavolat na 22 155 25 25, to je naše telefonní linka, kolegyně Šárka už je připravena, anebo alespoň napište.
1: Byl jednou jeden rok.
2: Už víte, na který rok dnes vzpomínáme?
1: Napište nám.
2: SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Malagelo. Kromě toho, že patří do hledaného roku, to byl krátký pozdrav pro Ninu s manželem, kteří poslouchají dvojku na pláži kousek od Malagy. Škoda, že k tomu nepopíjejí Malagelo. Doufám, že váš tip vyjde a doufám, že zajímavý tip do našeho vysílání přidají i telefonující posluchači. Jako první se dovolala Irena, já vás zdravím, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím a zdravím i posluchače. Já jsem přemýšlela podle té fotbalové ligy, že jsou tam i slovenské kluby, takže, takže to musí být ještě Československo. A zase podle vlastně toho mostu v Mostaru, tak to bude první jugoslávská válka, takže to odhaduju na rok 92.
0: A kdybyste si, Irenko, vzpomněla, jak jste se tou dobou měla vy?
1: Já myslím, že jsem se měla dobře, protože jsem vlastně měla novou práci po revoluci. Já jsem nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí a už jsem se tenkrát připravovala vlastně na svou první misi, a to do Bonu. A vlastně tenkrát už jsem byla na konzulárním odboru a vlastně jsme teda už měli ty první otázky kolem, proto si to pamatuju, tu první jugoslávskou válku, protože to bylo nějaký léto, někdy tam to začalo, kdy to ještě vlastně české turisty nějak moc neodrazovalo od toho jezdit tam, kam byli zvyklí, protože ta válka začala tak jakoby jako na jednotlivých místech a někteří jezdili tam, kde se ta válka vlastně jako ještě neděla. No.
0: Rozumím. Můžu drzý dotaz? Posloucháte nás už doma v Čechách nebo jste dále ve službě republice někde po světě?
1: Já už jsem skončila veškeré své mise a už si dovolila jít do důchodu.
0: Je bledá závist. Tak si ho užívejte, děkuju, že jste s námi. A píšu si váš tip. Naschledanou.
1: Díky, naschle.
0: Na druhé lince snad vyčkal Roman. Zdravím i vás, Romane, dobrý den.
2: Dobrý den do rozhlasu, Honzo.
0: Dlouho jsem vás neslyšel, tak jsem zvědav, jak to tipnete dneska, Romane.
2: Dneska 1993.
0: Kolik vám v tom teoretickém roce bylo let?
2: 20.
0: Takže byste to měl pamatovat?
2: Něco si pamatuju, ano.
0: Dobrá, a tak ve 20 člověk žije divoce, vzpomínky se mohou zamlžit. Ne, že bych tím chtěl cokoliv naznačovat o Romanově typu, ale srovnejte Irena 1992, Roman 1993. I tak děkuju a zase někdy zavolejte, Romane, mějte se.
2: No, mějte se, hezký den, naslyšenou.
0: Naschledanou. Další hudební nápovědy, my o Romanovi víme, že je zejména diskofil a diskograf a všechny písně zasazuje do těch letopočtů takřka jako počítač. Další hudební nápověda pro Romana i další se jmenuje Everlasting Love.
3: Byl jednou jeden rok. Cesta časem a vašimi vzpomínkami. Na dvojce.

Blíží se půl jedné, trošku se nám zúžilo to rozmezí, ve kterém typujete, a zásadním způsobem mu dominují dva letopočty. 92. a 93. rok toho minulého století. Co jsme zatím řekli? Nespochybnitelně, v Mostaru se v tom roce po ostřelování zřítil slavný starý most, vyšla počítačová hra Doom, kterou Jan Kovařík nikdy nehrál. No a Jan Železný v tom roce začal pracovat na tom, abychom mu mohli po zbytek jeho života říkat Jan Železný a Zlatý. O tom tu ještě bude řeč, teď se ovšem rozjíždí jeden z největších hitů onoho roku. Upřímně, nikdy jsem se kamarádů, které mám v Karviné, neptal, jestli tuhle píseň mají rádi nebo ne. Možná jsem se trochu bál, co by mi odpověděli. V každém případě Jojo Band, bratři Tesaříci, jejich Karviná a potom další hudební nápověda od UB40. A vy přemýšlejte, vzpomínejte a tipujte.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Pokračuje cesta časem a vašimi vzpomínkami.
1: Byl jednou jeden rok.
0: Na Dvojce. Wow.

0: 7,5 minuty po půl jedné pokračuje Byl jednou jeden rok. František se domnívá podle té písně o alkoholu, že by to mohl být rok 1995. Majka zase vzpomíná na zlatou olympijskou medaili Jana Železného. Já chci mluvit o Janu Železném, ale nikoli o té medaili, na kterou se, Majko, odkazujete vy. V té době, do které se teď přeneseme, už Jan Železný ten barcelonský úspěch měl za sebou a závodil na mistrovství světa. Komentoval tehdy bývalý vynikající atlet Tomáš Jungwirth.
1: Letěl daleko za 85 metrů, přátelé. Já to ještě nechci zakřiknout, protože ty čáry jsou trošku podivné, ale Jan Železný se určitě zlepšil. Jestli to bude za výkon Kimo Kinunena 84-78, to se dozvíme za chvíli. Já bych řekl, že ano. Podívejte, Sandvik rozkmital neuvěřitelnou silou. Jan disponuje obrovským švihem. Je mezi oštěpaři nejlehčí, 77 kg, a to všichni ostatní mají daleko víc, což je možná jeho nevýhoda. 85-98.
0: Tak už víte, který rok to je a na kterém mistrovství světa v atletice znělo toto hlášení?
2: Weltmeister und Gewinner der Goldmedaille.
3: World Champion and Gold Medalist.
4: Champion du monde et médaille d'or.
2: Jan Železný, Tschechische Republik.
3: Czech Republic.
4: République Czech.
0: V tomto roce se Jan Železný stal poprvé mistrem světa v hodu oštěpem a v kombinaci s tou zlatou olympijskou medailí z Barcelony se už mohlo začít říkat Jan Železný a zlatý. V kterém roce k tomu došlo? Kdo to ví, může zatelefonovat na 22 155 25 25. Ostatní, kteří se rozpakují hovořit veřejně, můžou napsat.
5: Už víte, který rok dnes hledáme?
6: Napište nám SMS na telefon 702 222 220 nebo e-mail na adresu dvojka@rozhlas.cz.

0: Na hodinách je 12.43 a pořád nejsme o moc chytřejší než v půl. Například Luďa z Brna teď píše, podle Jana Železného opravuji na 1992. Majka pro změnu píše, tak to tedy bude spíš 1993. Uvidíme, co na to řekne posluchač Honza, který se dovolal před chvilkou. Tady je taky Honza Kovařík. Dobrý den, Honzo.
1: Zdravím, Honzo. Doufám, že mě slyšíte, protože jedu po dálnici ještě k tomu betonové, tak nevím.
0: Slyšíme vás velmi dobře, vaše handsfree funguje báječně.
1: Výborně.
0: Zkuste nám říct, který rok hledáme a nějak to zdůvodnit.
1: No to zdůvodnění je docela smutné i veselé zároveň. Já bych to napravil trošku ty data. Je to 1991. Byla to krutá válka na Balkáně a v té době... V tom roce můj otec jel zachraňovat turisty s autobusem jako mnozí jiní
0: ano.
1: Z toho válečného konfliktu a přijel za rozstříleným autobusem. Přežil Aha. To dílem náhody.
0: Rozumím, tak to je tedy opravdu vzpomínka, při které jde mráz po zádech. A vy jste byl Honzo, tou dobou malý kluk nebo dorostenec, kolik vám bylo?
1: Já už jsem byl dospělý chlap pracující.
0: Dobře, tak ještě, že vás nenapadlo jet s tátou, mohli jste se ocitnout v té palbě oba. Dobrá, tak já děkuju za tip na rok 1991, přeju, ať ta dnešní vaše cesta dopadne líp než ta tehdejší tatínkova a děkuju, že jste zavolal.
1: Taky věřím. Děkuju vám, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Těsně před 15:45 pro vás mám Billyho Joela. Je to krásná píseň, teď si jenom uvědomit, kdy a hlavně s kterou nebo kterým jste se při ní vlnili na nějaké té diskotéce. Tenkrát jich bylo plno, ještě jsme nebyli přejedění veškeré té relativně nové zábavy.

0: Řeka snů, River of Dreams, Billy Joel, zhruba 11,5 minuty před jednou na dvojce a pořád je to 50-50, tedy 50-50. Vaše tipy 1992 a 1993. Pro jiné letopočty už se tu prakticky nehlasuje, netipuje, to by mohlo být. No a tak to pojďte rozhodnout. Naučili jsme se v tom roce, a to hned 1. ledna, nové sousloví. Daň z přidané hodnoty. Začala se v České republice platit a vyčíslovat v souvislosti se zásadní daňovou reformou a vůbec se v tom roce hodně diskutovalo o cenách. Na důkaz tu máme 14. lednové vydání pořadu Vysílá Radioforum. Připravila ho kolegyně Marie Křepelková.
1: Žije mezi námi velké rozladění po zavedení nové daňové soustavy, o tom snad není ani třeba hovořit. Že všichni žijeme v napětí, co přijde v nejbližších měsících, je taky jasné. Očekáváme zdražení elektřiny, plynu. Zdá se, že ceny potravin se ustálí, ale budou vysoké a my prostě budeme nakupovat až po hranici naší peněženky. Ani spokojené tvrzení českého premiéra Václava Klause, že zdražení je vlastně na základě spotřebního koše 7 až 8%, mě osobně neuklidnilo. Výrobky, které musím nakoupit každý den, jsou zdraženy o 20% a více. A vlastně mě nezajímá, jestli je to vinou vlády nebo podnikatelů. Zajímá mě, zda je to nezbytné, zda se s tím musím smířit, zda už mi konečně někdo řekne, co všechno ještě budu ze svých příjmů platit a kolik mi tedy zbývá na to, abych uživila svou rodinu.
0: Jak vidíte, bez ohledu na letopočet, elementární lidské starosti jsou pořád stejné. Já ovšem vzpomínám na to, kdy jsme se naučili říkat DPH a někteří i pochopili, co to ta daň z přidané hodnoty je. Opakuji, šlo o daňovou reformu, která v České republice začala platit 1. ledna hledaného roku. Tohle už je Ilona Čáková, píseň se jmenuje Střemhlav. Pokud jste ještě netipovali, moc času nezbývá, tak prosím vás, střemhlav do toho.

Třem hlav dospíváno a pro dnešek také dotypováno a dobojováno. Někteří to ještě zkusili a v průběhu závěrečné písně se přiklonili buď to ke 92. nebo 93. roku předchozího století. Nezbývá, než to rozštípnout. Tak tedy... ...1993... A já jsem se vážně hodně zasnažil, aby ta Česká republika a 1. leden zazněly v té poslední nápovědě několikrát. Kdo se nechytil dnes, bude mít šanci zítra. A ten můj sen, který jsem ani nesnil, jak správně odhadla Kamila, vy jste asi, Honzo, tenkrát nastoupil do televizoru kolorovaného, jak říkají sousedé Poláci. Ano, to je přesně ono. A tam ve studiu 6 jsme hrávali třeba i tuhle písničku, s kterou se pro dnešek loučím a uvolňuji místo pro Mirka Vaňuru.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Slovensko podá žalobu proti nařízení EU o šlechtění rostlin a v Lánech exhumují ostatky Jana Masaryka. Máme jasno až polojasno od západu, přibývání oblačnosti, na severních horách ojediněle přehánky a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Slovensko zažaluje Evropskou unii kvůli novým pravidlům pro šlechtění rostlin. Zemědělcům mají usnadnit využívání odrůd, které jsou díky úpravám DNA odolnější třeba vůči suchu nebo škůdcům. U jednodušších genetických změn už nebude potřeba stejné schvalování jako u geneticky modifikovaných. Podle premiéra Roberta Fica má vláda v Bratislavě obavy o dopady na lidské zdraví.
2: Toto nariadení vyvolalo velké protesty, pretože toto nariadenie v podstate povedal, že všetko je v poriadku, že sa nemusíme ničoho obávať. Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom.
0: Už na jaře se Ficova vláda obrátila na unijní soud kvůli postupnému zákazu dovozu ruského plynu. Bratislava chce v jeho nákupu pokračovat navzdory válce. Hasiči zasahují u lesního požáru u obce Chlebské na Žďársku. Předpolednem tam vyhlásili třetí ze 4 stupňů poplachu. Původně platil druhý. Hoří přibližně 1 hektar. 12 jednotkám profesionálních i dobrovolných hasičů pomáhá taky vrtulník. Vyšetřovatelé exhumují ostatky bývalého ministra zahraničí Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvednou po téměř 80 letech. Exhumace má pomoci s vyšetřováním Masarykovy smrti.
3: Policie a pohřební služba k lánskému hřbitovu dorazili před 6 hodinou ráno. Od té doby je hřbitov pro veřejnost zavřený a zůstane pravděpodobně i zítra. Zevnitř se ozývají zvuky podobné vrtání a hřezání a jsou tam desítky lidí, přibližuje policejní mluvčí Jakub Vinčálek.
4: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové ze soudního lékařství.
3: Jestli exhumace přinese nové poznatky, to zajímá i místní lidi tady v Lánech.
5: Jestli jako po takhle dlouhé době se dá vůbec něco zjistit, no, takže já od toho fakt nic moc neočekávám.
3: Podle historiků by exhumace mohla objasnit, jestli příčinou Masarykovy smrti byla vražda, sebevražda nebo nešťastná náhoda. Zlán, Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Červený kříž chce učit resuscitaci za pomoci virtuální reality. Školení budou odborníci od příštího týdne nabízet na 12 místech republiky. První pomoc s brýlemi a figurínou by si mohlo celkem vyzkoušet až 1 000 000 dobrovolníků, říká jeden z autorů projektu Marek Bárdy.
6: Vydefinovali jsme si ty život ohrožující situace. Jsou to 3 základní oblasti. Akutní zástava srdce, masivní krvácení a identifikace cévní mozkové příhody. V součtu je to 35 000 případů v České republice. Na ty jsme postavili scénáře tak, aby jsme dokázali odvrátit ten život ohrožující stav.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Máme jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo a zejména na horách na severu ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 na jihu Moravy až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na 17,5 kilometru D8 směrem od Prahy se po nehodě jezdí jedním pruhem. Kolona je tam teď asi na 20 minut. Objížďka přes Kralupy se nevyplatí. Výjezd z republiky po D8 teď komplikuje vážná nehoda na německé straně hranice a je tam stojící kolona. A na výjezdu z Prahy po Strakonické silnici se zdržíte 10 minut před omezením u Malé Chuchle. Zprávy končí, Mirek Vaňura je tu pro vás.
8: Dnes odpoledne na Dvojce zprávy připravuje Josef Maršál, ale to jste poznali, je 2. září a to znamená, že v kalendáři je napsané krásné ženské jméno, které znamená bytost ušlechtilá, vznešených způsobů a postavy. Jsou to Adélky, tak všem Adélám, nejen té Gondíkové, krásné sváteční odpoledne.
1: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

Zase tak divoce jsme nezačali, i když to byl divoký byl, nebo spíš divokej byl. Za chvilku bude 8 minut po 13. Dali jste si kávu po obědě, chce se vám spát. No, zatím to nic není, počkejte, až přijde listopad, ty plískanice, to budeme ospalí, ale vůbec, jak to máte se spánkem, jak dlouho bychom měli vlastně spát? Má smysl pak dohánět probdělé hodiny a mohou se spánkem pomoci třeba doplňky stravy? Tak víte co, ke stravě se dostaneme za chvilku, ale k tomu spánku. Spánek je samozřejmě zásadní pro naše celkové zdraví. Přispívá to, jenom připomínám, ke správnému fungování mozku, regulaci emocí, zdravému imunitnímu systému a mnoha dalším procesům. No a já jsem našel 3 takové tipy, jak ze svého spánku získat co nejvíce, mohli to tak říct. Tak když spíme méně, než naše tělo potřebuje, vzniká tím samozřejmě spánkový dluh. A několik hodin spánku navíc během jediné noci nebo o víkendu ho nedokáže vyrovnat. Místo toho se snažíme dodržovat pravidelný spánkový režim, tedy měli bychom se snažit. A pokud jsme se nevyspali dostatečně, měli bychom si ráno zkusit přispat hodinu, případně si odpoledne dopřát krátký spánek. Víte, jak se tomu říká, dám si 20 nebo jen čtvrt hodinky. Takovýho šlofíka prostě. No a nový výzkum navíc naznačuje, že lidem, kteří každou noc spí optimálních 6,5 až 7,5 hodiny, lépe funguje mozek, srdce i ten imunitní systém.

0: naopak může, no řekněme, komplikovat. Odpovídám nutriční terapeutka Andrea Jakešová v rubrice Jisté, jak vám to sluší. Ptát se bude tradičně Tereza Bebarová. A tohle je jedna z nejkrásnějších písní Karla Gotta, ale my si dáme v originále.
1: Odpolední dvojka
2: dnes s Mirkem Vaňurou.

Odpolední dvojka.

0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Pořad Terezy Bebarové o radosti z jídla i ze života.
0: Na dvojce.
2: Tento týden v našem pořadu Jeste, ať vám to sluší, probíráme vápník. A dneska pro vás máme pár dobrých tipů a rad. Tak dávejte pozor. Já ho tedy rozhodně dávat budu, protože dobrých rad ohledně doplňků není nikdy dost. Ve studiu je tu se mnou nutriční terapeutka Andrea Jakešová a to znamená, že jsme v těch nejlepších rukou. Zdravím vás, Andreo.
3: Dobrý den.
2: My už jsme si řekli, že vápník ovlivňuje pevnost našich kostí, kvalitu vlasů, nechtů a dalších věcí. No, jako herečka se musím hýbat a taky vypadat, takže bych si měla příjem vápníku rozhodně hlídat. Na jaké potraviny se mám teda zaměřit? Které jsou jeho nejlepším zdrojem?
3: Nejlepším zdrojem vápníku jsou bez pochyby mléčné výrobky. Takže různé sýry, jogurty a tak podobně. Hmm. Určitě by mi někdo chtěl oponovat, že máme také výborné rostlinné zdroje vápníku. A je pravda, že v rostlinných potravinách vápník také najdeme. Nicméně ta využitelnost, vstřebatelnost vápníku z rostlinných zdrojů je všeobecně menší. Z těch mléčných výrobků vstřebáváme v průměru kolem 30% toho obsaženého vápníku. Mm-hmm. Z rostlinných potravin to je v průměru jenom tak kolem 10%. Samozřejmě záleží na konkrétní potravině. Mm-hmm. Samozřejmě není to tedy tak, že bychom vápník získávali jenom z mléčných výrobků. Ty zdroje jsou vlastně kombinovatelné. Ale pokud nemusíme, bylo by dobré ty mléčné výrobky konzumovat právě i z tohohle důvodu.
2: No dobře, ale co když někdo mléčné potraviny nemůže? Například kvůli alergii nebo mu zkrátka nechutnají. Tak co má jíst, aby měl dostatek vápníku?
3: Pokud má někdo intoleranci laktózy, tak může stále konzumovat bezlaktózové mléčné výrobky. Pokud má opravdu alergii na bílkovinu kravského mléka nebo jednoduše nechce jíst mléčné výrobky, tak je to trošku náročnější. A tam je potom dobré vybírat, které ty rostlinné zdroje jsou ty nejlepší.
2: Tak pojďme si je teda vyjmenovat, tak. Já bych řekla mák.
3: Mák se často zmiňuje, ale mák bohužel tu vstřebatelnost vápníku nemá příliš vysokou. Tam se opravdu pohybuje kolem 5-10%. Mm-hmm. Poměrně dobrou vstřebatelnost má vápník třeba z brokolice nebo z kadeřávku. Takže tyto potraviny určitě můžeme zařadit. A potom se vyrábějí i různé obohacené potraviny o vápník. Takže různé rostlinné náhražky klasického mléka s přidaným vápníkem. Pak je dobré tyto potraviny volit.
2: Kdybych chtěla nějak podpořit vstřebávání vápníku v těle, poradila byste mi, Andreo, nějaký šikovný trik, jak to zaonačit?
3: Je dobré soustředit se i na dostatek vitamínu D, takže bychom měli konzumovat například tučné ryby, celkově bychom měli věnovat pozornost i tomu času strávenému venku právě kvůli vitamínu D. No a potom mě napadá třeba tip, pokud chceme dostat co nejvíc vápníku právě třeba z té brokolice nebo z toho kadeřávku, tak tam je opravdu důležité alespoň krátce tepelně upravit tyto potraviny, protože se sníží množství oxalátů, které trošku narušují to vstřebávání vápníku.
2: A když budu brokolici vařit příliš dlouho, tak ovlivním třeba nějak ten vápník v ní?
3: Vápník úplně ne. Ale zase se můžete ochudit o nějaké jiné živiny, takže tak krátká úprava
2: na páře, třeba.
3: Na páře ideální.
2: Bez vadíky. Zítra nás ještě čekají otázky a odpovědi, takže si nás, milí posluchači, nalaďte ve čtvrtek po 13. hodině na stejné stanici a tou je dvojka. Příjemný zbytek dne vám přejí Tereza Bebarová a Andrea Jakešová. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Jeste, ať vám to sluší.
1: Na dvojce.

0: Já vím, že posloucháte rádio, ale nejraději bych řekl na mikrofon dvojky. Sem se mi dívejte. No, říkám to svým hlasem. Ale když si tam promítnete hlas Františka Filipovského, tak víte, ano, je to slavný komisař Fantomas, že? A nebo by to také mohl být četník ze Saint-Tropez. Propůjčil hlas Louise de Finesovi a stal se jednou z legend českého dabingu. Ano, mluvím o panu Františkovi Filipovském. Teď má v Přelouči, představte si to, i vlastní pomník. Město, které už přes 30 let vlastně uděluje dabingové ceny, nesoucí právě jméno slavného dabéra a herce, tak Filipovského nově připomíná i přímo v ulicích.
1: Pozor! A je to tady!
2: A odhalení pomníku sleduje i Eliška Pryznicová.
3: Si myslím, že František Filipovský k Přelouči patří.
2: Jaké máte ráda role Františka Filipovského? Viděla jste nějaké filmy?
3: Mám ráda hlavně černobílé filmy, ale nejradši mám v dabingu, kdy vdaboval pana Funéze, takže tam je úplně nezapomenutelný.
4: Hej, vy tam!
5: Jo, šéfe.
4: Sem se dívejte, vždycky sem!
5: Jo, šéfe.
6: A je to vlastně zajímavé, že se mě nevybaví přímo jeho role, ale spíš teda právě teda jeho dabérská role.
2: Dodává další Přeloučák Martin Štěpánek a v tuto chvíli se už díváme na novou plastiku, kterou tvoří dvě písmena F z Pískovce, ze kterých vystupuje bronzová bysta Františka Filipovského. Autorem pomníku je přeloucký výtvarník Josef Dvořáček.
7: Tady je ta kravata, vidíte tady? A tohle to celé je tady F-ko, vidíte tady?
2: Proč teda ta kravata a košile?
7: Takže on byl milovník, aby si připravoval, když jel kamkoliv, on si zásadně pral svoje košile a kravaty a vžehl si všechno, to nesměla ani manželka. Každý den chodil v sáčku, kravata, košile.
2: Pomník Františka Filipovského stojí na kraji frekventované silnice, hned vedle Přeloučského kina, kde se promítaly francouzské komedie s Louisem de Finé.
4: V lese zabloudilo malé jehňátko. Mě, mě. Čupitalo, nic netušil.
8: Tady jako se pohybuje spousta lidí, hlavně lidi jdou na poštu, tady vlastně do centra, na náměstí, projede tady spoustu aut a díky odstranění tady pár keřů, tak bude vidět i z druhé strany.
2: Říká Tereza Šepková. Martin Štěpánek si ale místem nejprve vůbec nebyl jistý.
6: Mě to trošku překvapilo, zdálo se mi, že ne, ale jako to místo má asi logiku. Předpokládám, že asi chtěli, aby socha byla co nejblíž kinu, což je tady hnedka naproti, ale jako pro nějaké asi velké rozjímání u pomníku to nebude.
2: Protože je to u silnice.
6: Protože je to u silnice a je to hodně frekventovaná silnice.
9: Tohle místo jsme vyhodnotili jako velmi frekventované, protože bychom byli moc rádi, aby nový pomník Františka Filipovského vidělo co nejvíc lidí, nejenom Přeloučáci, ale i lidi, kteří Přelouči projíždí, navštíví Přelouč a tohle místo je pro nás nejlepší.
2: Doplňuje mluvčí radnice Marcela Gryčová. Z Přelouče Naděja Kubínková, Český rozhlas.

0: Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen a jeden z nejcharismatičtějších zpěváků planety by v sobotu oslavil 80. narozeniny.
1: Zavzpomínejte na něj spolu s námi ve vysílání dvojky.
0: V pořadu Halo Soukup Halo po 10. hodině dopoledne.
1: A také ve speciálu Martina Hrdinky Vzpomínka na Freddyho po 8. hodině večer.
0: Right. Freddie Mercury 80.
1: V sobotu na dvojce.
2: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji zmítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

Dvojku posloucháte ve 13 hodin 38 minut a teď schválně nic nedělejte, pokud mě slyšíte. Jste třeba v dílně, v kanceláři, možná jedete autem a je vás víc. Jaký je ten kolega nebo kolegyně, která je vedle vás? Příjemný kolega, nepříjemný kolega? No, neodpovídejte si nahlas, že? Ale v práci opravdu trávíme velkou část dne a nepříjemný kolega tak může výrazně ovlivnit nejen naši náladu, ale i třeba fungování celého týmu. A jak se vlastně toxický kolega, budeme-li mu tak říkat, projevuje a jaké chování bychom neměli přehlížet? Co můžeme dělat, když se staneme terčem dokonce pozornosti takového člověka? A jak si máme nastavit hranice? A kdy už je problém natolik vážný, že bychom měli uvažovat o právní pomoci a nebo dokonce o odchodu z té práce? Hostem kávy o čtvrté dnes, tedy ve středu po 16. hodině po zprávách, bude právník a zároveň psycholog Ladislav Koubek. Ptát se bude Tereza Stýblová, ale vy víte, že se ptát můžete i vy. Stačí buď zatelefonovat po 16. hodině, a nebo už teď vyťukat svůj dotaz na dvojka@rozhlas.cz. No, první noc v novém bytě. Budeme vzpomínat na Petra Habku tak, jak vlastně už kdysi na koncertu vzpomínal Štěpán a Kateřina.

0: Ano. Koncert Petra Hapka, ale teď pozor, teď si zesilte dvojku. Dvojka má od září z Brusu nový pořad. Jmenuje se Výjimečný a představuje výrazné osobnosti současného Česka z nejrůznějších oborů. No a vydává se za nimi přímo do prostředí, kde žijí, kde pracují, anebo do prostředí, které prostě mají rády. Rozhlasoví tvůrci tak zachycují nejen jejich profesní cestu a důležité životní okamžiky, ale snaží se ukázat i trochu jinak, než je běžně známe. A my je většinou známe. Tak jak pořad vzniká a na které osobnosti se vlastně už teď můžeme těšit, to nám teď poví dramaturgině tohoto pořadu Terezie Jirásková. Já vás tady zdravím a vítám.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ano. Otázka, kterou nečekáte. Představte pořad Výjimečný.
1: Ano, jsou to Výjimeční, je to vlastně dokumentárně zpracovaný pořad, jsou to dokumenty osobností, které jsou často poměrně známé a jsou z různých oborů, jsou to špičky ve svých oborech a je to napříč, jsou to lidé napříč generacemi, takže lidé, kteří mohou bilancovat, předávat zkušenosti, zároveň jsou to lidé, kteří třeba jsou ještě hodně mladí a podařilo se jim udělat něco, co stojí za pozornost, něco zajímavého. Jak jste řekl, my za nimi, pokud možno chodíme do jejich přirozeného prostředí anebo někam na nějaké místo, které je jim oblíbené. Tak chcete třeba vědět ta jména?
0: No já jsem právě si říkal, tak místo, tak jsem si představil kavárnu, že? Tam,
1: tak,
0: ano,
1: tak,
0: no tam dovolíte, určitě jste točili někde, ne? Kavárně.
1: V kavárně jsme točili s hercem, režisérem Jiřím Mádlem,
0: no,
1: který nás ale nejdřív, ano, to je jeho oblíbená kavárna a jinak nás pozval do školy, kde předává zkušenosti v oblasti scénaristiky. Točili jsme také s houslistou Pavlem Šporclem a ten nás pozval na zahradu, kde do jejich domu, kde to má velmi oblíbené. Potom jsme točili s režisérkou Helenou Třeštíkovou a ta nás pozvala také domů a zároveň ještě máme plán natáčet s ní ve Střižně, což je prostředí, které je blízké.
0: Ona vám to tak trochu režírovala, ale ne u toho?
1: Myslím, že ne, že jsme si nedali, ale že to byla taková souhra vzájemná.
0: Přesně.
1: A když dovolíte, tak ještě je tam také sochař výtvarník Jaroslav Rona a ten nás pozval ke své bronzové soše Kafky na Staré město a potom na uměleckoprůmyslovou školu, kde studoval. A musím říct, že v těch dílech nechybí ani humor, ani bilancování, ani třeba ohlížení se za tím, co se těm lidem úplně nepodařilo, ale zároveň se jich ptáme, na co se těší, co se jim v současné době líbí. A snažíme se, nebo tvůrci a tvůrkyně té dokumentární řady se snaží zachytit ty lidi tak, aby třeba řekli ještě něco, co posluchači dvojky neslyšeli.
0: Co pak posluchači dvojky, ale co nikdo neslyšel, protože to jsou jména, která jsou uznávaná, teda ty osobnosti jsou uznávané. A určitě to není poprvé, kdy někdo o nich něco chce vyprávět, takže najít úhel pohledu, i když jsme v rozhlasu, který ještě nebyl na ně aplikován, to muselo být docela těžké.
1: Tam je to postaveno tak a vyvinuto vlastně, že tam jsou určité zásadní mezníky jejich životní kariéry, ale zároveň i něco navíc. A to něco navíc je právě to něco osobního, tak, něco niterného. A když dovolíte, jste chtěl něco říct.
0: Ne, já jsem chtěl, jestli nemáte nějakou ukázku, ale ano, ještě to dopovězte.
1: Ale já jsem se právě k ní chtěla vydat. Je tam taky velice zajímavá dáma, Dina Štěrbová, horoleskyně matematička. Ona je vlastně průkopnice toho ženského horolezectví u nás a pochází z Bratislavy. A ta ukázka je sice velmi krátká, ale velmi vypovídá o tom, jaká ona je povahově a vrátíme se v té ukázce do doby, kdy ještě nebylo 15 let. Ona se totiž tajně se svojí kamarádkou vydala do Vysokých Tater.
2: My jsme byli s kamarádkou taková kvítka, že jsme neposlouchali dospělí a prostě jsme tam uviděli Gerlach a Lomničák, tak nás nenapadlo nic lepšího, než se pokusit na něj vylézt.
3: Jak to, že jste to zvládli bez jakýchkoliv zkušeností, jako dvě malé holky?
2: Prostě děcko je přirozeně šikovný a to nebyl žádný velký problém. To samozřejmě nebylo horolezectví, ale mě to přivedlo k tomu horolezectví.
0: Ještě, že vás nevzala někam na stěnu, na lano?
1: Ne. Vzala nás autorku do příkaz do místa, které je jejímu srdci blízké a prožila tam život se svým manželem a paradoxně je to rovina.
0: A psem. Taky jsme slyšeli, tam prožívá život.
1: Ne? Ano. Tak, ale myslím, že to byl pes sousedů zrovna.
0: No, dobře. A teď je zatím, protože osobnosti teprve budete takzvaně lovit, ale je nějaká osobnost, která vás fakt překvapila, nebo něco o známé osobnosti, o čem jste fakt nevěděla a ona to na sebe prozradila?
1: Ano, Týká se to houslisty Pavla Šporcla, který bude mít zajímavý postřeh, který se váže ke čtenářství. A já to nebudu prozrazovat. A on říká, že vlastně nesoudí mladé lidi, o kterých se říká, že málo čtou. Vy se dozvíte v tom díle s ním, kterou knihu a kdy přečetl jako první a co to s ním udělalo. Pak je tam ještě zajímavý postřeh od Jiřího Mádla, který se hezky vztahuje ke svému synovi a hezky mluví o otcovství. A jinak, když jsem zmiňovala Dinu Štěrbovou, tak ještě jsem zapomněla na Helenu Ilnerovou, bývalou předsedkyni Akademie věd, úžasnou vědkyni. To jsou pro mě silné ženy, které prošly tím životem a všemi těmi peripetiemi úplně vlastně s grácí, přestože to nebylo vždy lehké, i třeba z hlediska režimu. Tak. A ještě jedna zajímavost, ano. Průvodcem toho pořadu.
0: No to jsem se chtěl zeptat, vy mě čtete myšlenku.
1: Čtu, pardon, jestli vám to trochu nemoderuju.
0: Já budu rád. Tak ale kdo je průvodcem?
1: Jasně, průvodcem je muž s krásným hlasem, herec, daber, člen divadla na Vinohradech, víte kdo?
0: No já zavírám oči, vy to řeknete,
1: ano,
0: já si představím
1: Jan Šťastný.
0: No už ten hlas který, slyším.
1: Který natočil hezkou videopozvánku pro Dvojku, ve které vlastně říká, proč tu nabídku přijal.
0: No takže, a teď poslední věc, nejdůležitější, teď všichni už úplně, tak a kdy to teda uslyšíme? Samozřejmě na našich stránkách webových a Můj rozhlas to je určitě vždycky pak k dispozici, ale kdy bude premiéra, kdy to budeme slyšet na Dvojce?
1: Od 6. září, každou neděli od 18. hodin. Poslouchejte pořad Výjimečný.
0: Je to venku Výjimečný, startují 6. září. Dramaturgině tohoto nového pořadu Tereza Jirásková nás pozvala a my za to moc děkujeme. Tak ať se daří.
1: Já děkuji za pozvání.
4: Odpolední Dvojka.
5: Dnes s Mirkem Vaňurou. Dvojka!

No, tak to byla taková zpověď Dalibora Jandy. Teď se nabízí, vy sami nejste, že takový oslý můstek, ne, ale opravdu nejste sami, jste s dvojkou a máme pro vás čerstvé zprávy už za 4 minuty, totiž bude 14 hodin. Pepa Maršál například prozradí, že i přes růst cen paliv v Česku dál roste jejich spotřeba a nebo, že mezi Berlínem a Moskvou to začíná být napnuté.

0: Kriminálka na dvojce.
1: Spřádal pomstu, aby vyřešil milostný trojúhelník. Jeho absurdní plán ale musel ztroskotat. Vrahova tajemství. Karlovarská mordparta v nové kriminálce.
2: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
2: Na dvojce.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Berlín vyzval zaměstnance ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu k opuštění země. Spotřeba pohonných hmot v Česku roste navzdory jejich zdražování. Máme jasno až polojasno od západu, přibývání oblačnosti na severních horách, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Německo vyzvalo pracovníky ruského generálního konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně, aby v co nejkratší době opustili území Spolkové republiky. Řekl to ruský ambasador v Německu Sergej Nečajev. Berlín tím reaguje na srpnový nález výbušnin na letišti v Lipsku, z čehož obvinil Rusko.
2: Zum 18. September geschlossen.
3: Poslední ruský generální konzulát v Německu se podle ministra zahraničí Johana Vadefula uzavře ještě tento měsíc. Smlouvu ruskému domu v centru Berlína lze ale podle týdeníku Spiegel vypovědět nejdřív k příštímu červnu. Ministr Vadeful dnes na unijní schůzce v Irsku požaduje i další protiruské sankce. Podle německé strany zelených by ale celková odpověď vlády kancléře Friedricha Merce na dronový útok v Lipsku měla být ještě razantnější. Naopak v průzkumech nejsilnější strana AfD tvrdí, že vláda podniká významné zahraniční politické kroky s odvoláním na zjištění zpravodajských služeb, se kterými se ale nemohl seznámit ani parlament, ani veřejnost. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: I přes zdražování paliv v Česku dál roste spotřeba pohonných hmot. Řidiči za první pololetí natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty. To je meziročně o 3% víc. Ceny paliv rostou od března kvůli konfliktu na Blízkém východě. Litr benzínu je teď v Česku průměrně o víc než 8 korun dražší než minulý rok a litr nafty o 13 korun. Rodiče studující na vysoké škole mohou žádat o příspěvek na hlídání dětí. Pokud splní podmínky, získají od úřadu práce zhruba 7,5 tisíce korun měsíčně. Peníze jsou určeny hlavně na zajištění hlídání nebo zaplacení dětských skupin po dobu studia. Úřad práce chce na příspěvky vyčlenit desítky milionů korun. Například na Univerzitě Karlově by o ně mohly žádat nižší stovky lidí, řekla její mluvčí Michaela Lagronová.
4: Nicméně ke splnění toho nároku se musí současně jednat o první studium na vysoké škole. To znamená, že se dá očekávat, že reálný počet těch oprávněných žadatelů bude nižší než těch 200 až 230.
0: Barbora Macková dnes končí ve funkci hlavní hygieničky. Odchází na vlastní žádost. Dál ale povede Státní zdravotní ústav. Rozhodnutí odůvodnila tím, že neměla dostatečnou podporu pro finanční a personální stabilizaci hygienické služby. Agendu hlavního hygienika dočasně převezme Matyáš Fošum, ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
0: Máme jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo a zejména na horách na severu se ojediněle objeví přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 na jihu Moravy až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
0: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy brzdí kamiony na stém 82. kilometru a popojíždějí k omezení na stém 96. Levý pruh jede rychleji. Na výjezdu z republiky po D8 se brzdí do kolony na 91. kilometru. Důvodem je nehoda a už také kontroly na německé straně hranic. A na výjezdu z Prahy po Strakonické silnici se zdržíte čtvrt hodiny před omezením u Malé Chuchle. Zprávy končí, slovo má opět Mirek.
5: A šťastnou cestu vám přeje Pepa Maršál. Na svatého Štěpána Krále je už léta na mále. Ano, tak zní pranostika na dnešní den, na 2. září. V roce 2026 to vyšlo na středu. My se nenecháme ovlivňovat pranostikou a jak vidno, ani počasí. Na počasí ještě přijde řeč, ale teď budeme cestovat a čekáme zajímavého hosta.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.

9 minut po 14. hodině, druhá hodina odpoledne s dvojkou. Vítejte, pokud jste se nás naladili právě teď. Je středa 2. září. Kdo by slavil, kdo slaví, ta jména tvoří dlouhou řadu, tak jen některé. Dirigent Vladimír Válek se narodil, herec Ladislav Potměšil, americký herec Keanu Reeves, a nebo mexicko-americká herečka Salma Hayek. Myslím si, že české kořeny nezapře. Tak po celý tento týden nám Vašek Žmolík vypráví o nejrůznějších technických památkách u nás. No a dnes to bude výklopník. Ne výkopník,

0: po Česku s Václavem Žmolíkem
1: na Dvojce.
2: Zdravíme tě, Vašku, tady je Odpoledne s Dvojkou, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Mirku, tobě i posluchačům.
2: Děkujeme, tak prosím tě, kde najdeme onen výklopník, který nám dneska slibuješ? Koukej to vyklopit.
3: Tak Mirku, je to u malé vesnice Sudoměřice na Baťově kanálu, tedy na jihovýchodě Moravy, a je to významná technická památka z roku 1939. Dnes je navíc jednou z poučných a taky vyhledávaných zajímavostí na trase Baťova kanálu, kterou obdivují pěší výletníci a cyklisté, ale zejména vyznavači vodní turistiky z paluby motorových lodí a nebo jiných plavidel, tedy z hladiny Baťova kanálu. A k téhle hladině vlastně ten výklopník patří.
2: Aha, tak teď bys nám to prosím mohl vysvětlit, jak to myslíš, k čemu vlastně teda tento výklopník sloužil?
3: Tak on sloužil k překládání, tedy vyklápění svým způsobem lignitového uhlí, které se přiváželo po železniční trati z blízkého dolu Tomáš v Ratíškovicích a potom se vezlo dál právě po vodě.
2: No a dokážeme to nějak do telefonu vysvětlit, jak se tamto uhlí vyklápilo?
3: Tak já to zkusím, Mirku. Plně naložený vagon s lignitovým uhlím se pomocí takového lanového navijáku vtáhnul do místnosti výklopníku. No a v téhle místnosti se nachází taková důmyslná kolébka s výsypkou. Celá kolébka i s kolejí, násypkou a tím plným vagonem byla potom pomocí lanového kladkostroje zdvižena. A z vagonu se potom čelními dveřmi vysypal prašný lignit do připravené lodi. No a tyhle lodi se plavily po Baťově kanále a dopravovali svůj náklad do elektrárny v Otrokovicích.
2: Co ty lidé nedokážou vymyslet, viď? No a toto technické zařízení můžeme tedy ve výklopníku, což je taková ta cihlová věž ve stylu baťovské architektury, jak se tak dívám na internetu, dodnes vidět?
3: Ano, můžeme. Aha. Ovšem...

0: vagony se tam už nevyklápějí. Výklopník slouží dnes jako vyhlídková věž, ze které je výhled opravdu široko daleko po moravské zemi. A zájemce tam čeká prohlídka interiéru s odborným výkladem. Uvnitř památky je třeba stálá expozice fotografií s názvem Baťova cesta za energií.
1: Což je mimochodem dobrý název. Takže, jestli to, Vašku, dobře chápeme, stačí při plavbě po už tak nádherném Baťově kanálu zakotvit u výklopníku.
0: Přesně tak. V těsné blízkosti je totiž přístaviště s půjčovnou lodí a občerstvením. Nabízí se tam více jak 200 metrů přístavní hrany, takže pár lidí se tam vejde a další kotvící místa na ostrovech ve stínu stromu. Je tam taky ovšem parkoviště, kdyby tam někdo chtěl přijet autem. Je tam dětské hřiště a je tam sociální zařízení. V areálu půjčovny je možné občerstvit se, jak jsem naznačil, nebo třeba posedět za nepříznivého počasí, když se nám chce plout dál anebo jet dál.
1: Přesně, tak mimochodem to je zajímavý tip, ale pověz ještě tedy, když už tě máme na telefonu, něco o Baťově kanálu.
0: Když už o něm mluvíme, Baťův kanál, neboli průplav Otrokovice Rohatec, který je dnes vyhlášenou turistickou atrakcí, je historická vodní cesta, která byla vybudovaná za první republiky v letech 1935 až 8, aby spojovala právě Otrokovice s Rohatcem. Částečně vede po řece Moravě, jinak ale vede uměle vyhloubenými kanály s mnoha pohyblivými jezy, plavebními komorami a dalšími vodními stavbami a technickými památkami. Pozůstatky těchto památek, myslím si, umožňují velice dobře poznat technický um našich předků. Ostatně ty už si to před malou chvílí vyjádřil trošku expresivním zvoláním.
1: Aha, tak to bylo expresivně, to si musím zapamatovat.
0: Myslím, trošku,
1: ne, ale je to prostě, vždyť si to uvědom, tolik let to slouží, pořád to funguje. Mimochodem, jak je vodní?
0: Fungovalo by.
1: Jo, no tak dobře, tak ale...
0: No, jak... kanál funguje.
1: Jo. Tak jsem to myslel, kanál, že funguje zatím, jo.
0: Ano,
1: no, ale
0: všady.
1: Tak jak je mimochodem ta vodní cesta dlouhá?
0: Tak bylo to 52 kilometrů po prodloužení v minulých letech, protože ta vodní cesta je stále živá. Se jedná dokonce o 60 kilometrů. Na trase je, Mirku, 14 plavebních komor, je tam 8 přístavů, 16 přístavišť a taky 23 mostů. No a v úpravách téhle vodní cesty se dál pokračuje a cílem je dovést ji do Kroměříže.
1: Aha, no teď, na konci léta a na podzim, tam bude jistě prostě nádherně. Ale ještě prosím tě pověz, proč nás tento týden vlastně zveš na samé technické památky?
0: Mirku, tak má to pochopitelně svůj důvod, protože v sobotu plánují reportáž z nového technického muzea, kterým je Krajské technické muzeum Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě, kde jsem dnes natáčel a stojí opravdu za návštěvu.
1: Myslím, že teď si nás k poslechu nalákal všechny hlavně fandy techniky, fandy historické techniky. Takže díky za dnešní inspiraci na výlet. To byl Vašek Žmolík, ale protože je středa, tak se zítra ještě uslyšíme v tomto čase, že?
0: Ano, ano, a zítra to bude taky už z Vysokého Mýta.
1: Výborně, těšíme se. Vašek Žmolík, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Po Česku s Václavem Žmolíkem
3: na dvojce.

0: Face ID mě nepoznává. Pamatuju na ty dny, v nich jsi byla ty. Těžko se ledáme drahokami.
1: Odpolední dvojka.

0: Myslím, kdybychom k tomu přistřihli takzvaně hlas paní Hlaváčové Karle musíš z populárních básníků, že byste se nikdo nezlobili. No ale pojďme dál. Je středa, je 2. září a to znamená, že pro vás máme po prázdninách první premiérový díl kriminálky. Tento díl jsme nazvali Vrahova tajemství. No a právě snaha jednoho muže uchránit svá tajemství, totiž stále život 2. člověka, mladého muže. Případ se stal v roce 2018. Vyšetřovali ho kriminalisté a vlastně začal zdánlivě obyčejnou SMS-kou. Zpráva měla být součástí doslova promyšleného plánu, který měl policii svést na falešnou stopu. Nakonec ale ta SMS-ka přispěla k pravému opaku, k jeho odhalení. Jak se to stalo? Tak v takové krátké ukázce to přiblíží karlovarský vyšetřovatel Rudolf Flaška.
1: Byl ohrožen vysokým trestem 20 až 25 let až do životí a my jsme začali samozřejmě řešit všechny ty motivy, které ho k tomu vedly. Stáhli jsme si spis z Mladé Boleslavy ohledně toho pohlavního zneužití, začali jsme vyřizovat domovní prohlídky v místech, kde by Jaromír mohl mít nějaké věci. Tam se nám podařilo zajistit počítač, kde on se přihlašoval na internet a v tom počítači byly velice zajímavé věci. On se přihlašoval na stránku, kde zjišťoval, jakým způsobem by se dal někdo usmrtit.
0: Rudolf Flaška bohužel už není mezi námi a je to vlastně poslední příběh, poslední kriminálka, kterou jsme s ním ještě před pár měsíci stačili natočit. Premiérový díl, první premiérový díl po prázdninách, první premiérový díl kriminálky s názvem Vrahova tajemství vysíláme u nás na Dvojce dnes po 18. hodině. Reprízu si můžete poslechnout ještě v sobotu v 6:30 večer. A samozřejmě hned po premiéře i tento díl najdete na našem webu, tedy webu Dvojky, nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. My doporučujeme třeba Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Dvojka.

0: Audioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
1: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
3: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
4: Posloucháte Odpolední dvojku.

0: Tak nebudeme teď komentovat čas, každý má takovou tu potřebu říct, že není pátá, ale spíš budeme komentovat hudbu. Objevovat mimořádné hudební talenty ještě předtím, než se jejich jména dostanou na ta velká koncertní pódia. Přesně s tímhle cílem založil tehdy Československý rozhlas, tedy před 60 lety, soutěž Concertino Praga. Za tu dobu jí prošla řada hudebníků, kteří se později proslavili i ve světě a nové talenty vlastně hledá dodnes. Ti nejlepší se letos představí 17. a 18. září na finálových koncertech v Praze. Jak se za 60 let soutěž proměnila, co může mladým hudebníkům otevřít a jaké je, no, jak se vlastně ocitnou v tom finále. O tom si budeme povídat s organizátorkou této soutěže Simonou Hopfingerovou a jedním z letošních finalistů, violončelistou Tobiášem Balkovským. Vítejte oba ve studiu Dvojky.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: No, ahoj Tobiáši. Tobiáši, uděláme nějakou dohodu. Nejdřív tady Simonu vyspovídám, pak se něco pustíme a pak se pustíme do tebe.
2: Souhlasím.
0: Výborně. On, Tobiáš nepřijal z Prahy, ten přijal z daleka, proto si to vážíme a violončelo máme před studiem. Ale teď vážně, 60 let soutěže. Už jsme asi řekli, proč ta soutěž vznikla. Změnilo se určitě něco, ne, za těch 60 let, anebo vůbec ne?
1: Já myslím, že samozřejmě se proměnil svět kolem nás,
0: ano,
1: a způsob organizace soutěže i možnosti, které dnes mladým hudebníkům nabízíme, ale to hlavní zůstává stejné pořád. Objevit talent a pomoci mu v jeho začátku.
0: A pozor, tam jsou kategorie, tam se nemůže přihlásit každý. Tak nejdřív to vezmeme podle věku. Od kdy do kdy?
1: Tak my tam nemáme od kdy, máme
0: ne.
1: Do kdy.
0: Do, aha.
1: Máme dvě kategorie, jedné dechových nástrojů, tam se můžou hlásit uchazeči, kterým není v den finále 18 let.
0: Uh-huh.
1: A potom máme kategorii klávesových a strunných nástrojů a tam se mohou přihlásit u klavíru a houslí, je to do 16 let, nesmí být 16. A pak tam máme violončelo, kytaru, violu a akordeon a těm nesmí být 17. Hm. Je to logický, protože třeba ty klavíristi začínají mnohem dřív než ty větší a nebo dechové nástroje, takže proto je to takhle jakoby rozdělené.
0: Tak a teď, jak se tam k vám ten adept může vlastně dostat? Přihlásí ho jeho základní umělecká škola nebo se může přihlásit sám?
1: Dřív to bývaly jenom rozhlasy, takže my jsme tady sbírali vlastně z Čech talenty a v zahraničí ty talenty sbírali zase jiné rozhlasy. Uh-huh. Teď už se může přihlásit kdokoliv, buď se může přihlásit sám, anebo ho může přihlásit škola nebo i vlastně i přes ten rozhlas.
0: Uh-huh. Máme nějaká jména třeba, která vás napadnou, prošla touto soutěží? A pak dobila světová pódia?
1: Tak určitě musíme zmínit Václava Hudečka, kterým byl prvním českým vítězem, Dmitry Sitkoveckého, to byl vítěz vlastně z tenkrát se Sovětského svazu, Janu Broškovou, Igora Ardaševa, Sabine Majer, Isabel Faust, těch jmen by bylo hodně.
0: Přesně, tak je to 60 let konec konců. Finále letos proběhnou 17. září na Pražské konzervatoři.
1: Ano.
0: Jestli mám dobré poznámky, 18. září v Rudolfínu. Mm-hmm. Má Česká republika ve finále kromě tady Tobiáše ještě nějaké zastoupení?
1: Jasně, pro nás je to samozřejmě vždycky radost, když se v tom finále někdo z těch Čechů objeví a letos je to přesně půl na půl. V každé kategorii máme dva české zástupce, v té strunné a klávesové máme Tobiáše a pak ještě klavíristku Valentínu Ibridži, i když to teda nezní úplně česky. A v dechové kategorii pak máme trumpetistu Vojtěcha Stejskala a trombonistu Sebastiana Krecana.
0: Tana, Tobiáše, uvědomuješ si, když to teď slyšíš, jaký úspěch máš za sebou?
2: No, slyším to, jako teda to je obří zážitek.
0: Vy? To, abyste ho na to nepřipravili vůbec, aby to pak pojal. No pozor, ono, Concertino nekončí vyhlášením těch výsledků. Následuje pak Jihočeský festival. Proč je právě společné koncertní turné pro mladé hudebníky tak důležité?
1: Tak já si myslím, že to je o tom, že vlastně na tom Jihočeském festivalu se ze soupeřů stanou kolegové.
0: Ano.
1: Společně cestují, koncertují a vlastně získávají takovou tu zkušenost s tím opravdovským koncertním provozem. Budují se tam vztahy, máme nejenom že se kamarádi a třeba utvářejí různá hudební uskupení, dua, tria, ale máme i některé soutěžící, kteří se stali partnery a to je ještě velká radost.
0: A víte, že mi to napadlo a bál jsem se na to zeptat. Tak dobře, no tak i tak to je nádherné. A teď, vy jste říkala, že to vlastně má pomáhat těm velkým mladým talentům. Můžeme být konkrétní. Já se teda otevřu a zeptám se zase na to, co jsem chtěl a pak nechtěl, tak teď chci dostanou nějaké peníze.
1: Tak určitě. Vítězové, vlastně všichni ty čtyři finalisté dostávají stipendia, to nejvyšší tak. Pro vítěze je 5000 eur, tam to pak už je dál odstupňované. Vítězi Český rozhlas natočí nahrávku, což vlastně je pro něj i taková jako vizitka a zkušenost zase s další prací. Snažíme se zajistit koncertní turné, vystupují se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a finalisty také zapojujeme, teď myslím české finalisty, do našeho dalšího projektu Vlnohraní, což jsou edukační koncerty Českého rozhlasu.
0: Výborně, tak. Simona Hopfingerová zůstává naším hostem, ale také violončelista Tobiáš Balkovský. Tobiáš, teď ti pustím Pink Floyd. Ne, Pink ti pustím, Pink. A pak se vrhneme na tebe, souhlasíš?
2: Určitě.

0: No, to nebylo koncertino Praga, to byla Pink s dcerou, ale my tady máme jednoho finalistu, Tobiáše Valkovského, to je violončelista, a pak je tady s náma také Simona Hopfingerová, což je ta, která to má v dobrém slova smyslu všechno na svědomí. Ještě jednou vítejte. Líbila se ti Pink?
1: Ano.
0: Ano. Tak Tobiáš je violončelista, kterému je kolik? 16 let jsme říkali?
1: 16.
0: Jak dlouho hraješ?
1: Teď to bylo 10 let.
0: 10 let. Pamatuješ si, proč jsi začal hrát na violončel? Proč jsi se nezamiloval do Pinka, nechtěl být populární zpěvák?
1: Vlastně jsem se ničím i inspiroval od mýho táty, že se mi vlastně líbil jako už od malého věku fakt, že nějaký jako strunný nástroj. Mm-hmm. Teda sice můj táta je kytarista, ale tak jsem jako se tak zaimprovizoval a vzal jsem si vařečku a začal mlátit do kytary.
0: To byl táta rád.
1: Teda, jsem mu zničil strunu.
0: Ne, počkej, takže ty jsi mlátil do strun. A
1: do strun.
0: Tatínek hraje, nebo hrál, nevážnou, jak se to řekne, klasiku? A nebo to byl prostě kytarista od táboráku?
1: No, tak spíš tak od táboráku.
0: No. No a tak, další otázka, která všechny, co teď slyší, dvojku napadla. No a jak se tak mladý kluk, šestiletý, zamiluje do vážné hudby?
1: Já jsem teda od mé maminky slyšel spousty nahrávek violončela. Z toho jsem se jako inspiroval taky.
0: To je úplně úžasný. A odkud jsi přijel?
1: Z Bojova.
0: A kde to je?
1: U Mníšku pod Brdy.
0: A kde to je?
1: 30 minut od Prahy.
0: Jsi tam legrač, samozřejmě. Samozřejmě. Víš, zase si říkám, kdyby jsi vyrůstal v Praze, máš to do té hudebky, kde se hraje vážná muzika, blíž, jestli mě rozumíš. Jo, tak jsi to musel určitým způsobem vybojovat, ne?
1: Jo, to jo. Našel jsem si skvělýho učitele na Zušce. Uh-huh,
0: uh-huh. No, a jak jsi se dostal na koncertino?
1: To jsem strašně, vlastně to bylo i, že jsem to zjistil docela náhodou, ale vlastně hnedka jsem se do toho zamiloval a hnedka jsem chtěl být finalista, ale bohužel už teda v ten den byla už, jako byl po té soutěži, takže jsem se přihlásil až rok potom.
0: Aha.
1: No ale poprvé mi to vyšlo.
0: A ty jsi se přihlásil a vyšlo ti to?
1: Jo.
0: No to není normální, ne? Úplně.
2: Dokonce
0: no,
2: tak mu to vyšlo na poprvé.
0: No právě, tak to myslím.
2: Máme adepty nebo finalisty z České republiky, kteří se hlásili několikrát a pak se teda skutečně do toho finále dostali.
0: No tak ale to už, jak jsi se tady divil, co všechno o tobě tady říkají, tak jsi prostě talent, Tobiáši.
1: Děkuji.
0: Ještě musíme říct, to je zajímavé, ono se to vlastně vybírá anonymně. Jak to prakticky funguje?
2: Ano, tak funguje to tak, že soutěžící pošlou do soutěže nahrávky, jenom audio nahrávky.
0: Aha.
2: A porota poslouchá ty nahrávky bez toho, aniž by měla jakoukoliv informaci o tom, kdo hraje, kdo je jeho učitel. Ví samozřejmě, co ty soutěžící hrají, ten repertoár. No a myslím si, že vlastně tu dostávají takovou jako férovou možnost, nebo nejvyrovněnější možnost uspět ty soutěžící bez toho. No.
0: No ne, no prostě tady Tobiáš nemůže říkat, já znám strejdu, který vás zná, opravuje vám auta, že jo? Takže takhle, je to prostě férové, jak jste
2: je
0: řekla.
2: To tak. Je to tak.
0: A v muzice by to tak mělo být, když to není sport, tak ať se dostanou ti nejlepší. Jedno z nejlepších tady máme, Tobiáš Valkovský. Jak to teď bude tady celé vypadat? My jsme říkali ty koncerty, to bylo 17. Pražská konzervatoř, 18. září Rudolfínu. Jak se to všechno uzavře a co bude dál?
2: Finalisté pak s námi odjíždí na týden na Jihočeský festival, kde budeme mít další 4 koncerty. Budeme hrát fotbal, opékat buřty, koupat se v bazéně a půjdeme do planetária.
0: Počkej, Tobiáši, umíš fotbal?
1: No, samozřejmě.
0: No tak pořád se povídejte dál.
2: No ale to je dobře, protože občas, když s náma jezdí rodiče, tak říkají, hlavně jako nic nedělej, nenos tašku a tak,
0: no,
2: tak jestli hraješ fotbal, tak to už se
1: žiju. Mám kopačky, beru.
0: A nesmíš na to sát rukama.
2: Tak to je super. Prostě si budou užívat ten týden a my vlastně to vnímáme tak jako vrchol naší práce roční, protože vidíme ten výsledek právě v tomto týdnu, takže se moc těšíme.
0: 60. jubilejní tedy ročník soutěže Concertino Praga je vlastně v plném proudu, musím říct. 17. a 18. se to skoro ukončí, ale pak se jede na jich Čech.
2: Ano.
0: Tak já jsem moc rád, že přišla Simona Hopfingerová, ne poprvé a ne naposled tady. A pozor, také finalista, violončelista Tobiáš Valkovský. Hodně štěstí.
1: Děkuju.
0: Sice poprvé tady, ale možná ne naposled a jednou třeba přijde s Václavem Horečkem se podívat. Tak říká se to hercům, řeknu to vám. Ať se to všechno povede tobě a vám dohromady. Děkujeme. Zlomte vás.
1: Děkujeme.
0: Zlomte vás.
3: Odpolední dvojka.
4: Dnes s Mirkem Vaňurou.

K téhle písni se váží jedna taková historka, ale není na ní čas. Možná ji řekne večer Miloš Skalka. Čas není, protože za 4 minuty bude 15 hodin, přijde Pepa Maršál a vy se dozvíte, kromě jiného, že desítky policejních vyšetřovatelů se znovu vrací k neobjasněné smrti Jana Masaryka. Dnes začali s exhumací jeho ostatku. Jak jsem říkal, ve zprávách už za malou chvíli posloucháte Dvojku a teď to bude italština. Vy ho dobře znáte, ale stejně to řeknu, že na Dvojce bude zpívat a zpívá Eros Ramazzotti.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Grenouille má neobyčejný talent.
2: Znám všechny pachy světa. Všechny, které jsou v Paříži, všechny. Jen je nedovedu pojmenovat. Ale názvy se dokážu naučit.
0: A neváhá ho využít za jakoukoliv cenu.
2: Vůně, která jsem zavála ze zahrady, byla vůně rusovlasé dívky, kterou tenkrát zavraždil. To, že opět našel ve světě tuto vůni, mu vehnalo do očí slzy blaženosti.
0: Parfém.
1: Román Patrika Ziskinda, každý den po 22. hodině na dvojce.
3: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
3: Evropská unie by příští rok mohla zahájit s Českem řízení kvůli vysokému schodku. Desítky policejních vyšetřovatelů se vrací k neobjasněné smrti Jana Masaryka. Máme jasno až polojasno od západu, přibývání oblačnosti na severních horách, ojedinělé přehánky a nejvyšší teploty až 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok by Evropská unie mohla s Českem zahájit řízení o nadměrném schodku, upozorňuje na to Národní rozpočtová rada. Podle ní totiž ministerstvo financí v tiskové zprávě k návrhu rozpočtu manipuluje s čísly, když uvádí, že schodek činí 2,8% HDP. Podle šéfa rozpočtové rady Mojmíra Hampla je to ale 3,5%. Vláda konkrétně počítá s deficitem 389 miliard korun. Klíčové podle Hampla bude uznání obranných výdajů, to by mohlo Česko před unijním řízením o nadměrném schodku uchránit.
4: To je právě kouzlo té únikové doložky. Pokud tedy Evropská komise uzná všechny ty výdaje, které budeme deklarovat jako obrané a Česká republika nebude mít žádné další dodatečné výdaje, tak se tomu ještě příští rok, tomu řízení o nadměrném deficitu, můžeme vyhnout.
3: V případě řízení o nadměrném schodku dá Rada EU členskému státu doporučení, jak deficit snižovat. Začátek školního roku může dočasně zhoršit šíření žloutenky, upozornil na to Státní zdravotní ústav. Od února ale počet nových případů klesá. Do konce srpna lékaři potvrdili necelých 1500 nakažených hepatitidou A. Za celý loňský rok to bylo přes 3200 případů. Od začátku roku nejvíc nových případů zaznamenali v Jihomoravském kraji a v Praze, kde se epidemie šířila hlavně před rokem. Od loňska zemřelo na žloutenku 43 lidí. Policejní odborníci zahájili exhumaci ostatků někdejšího československého ministra zahraničí Jana Masaryka. Z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech je vyzvednouta téměř po 80 letech. O příčině Masarykovy smrti se stále spekuluje. Desítky odborníků se proto teď k případu vrací, říká náměstek ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Jan Trnečka.
5: Cílem exhumace je za použití nejmodernějších kriminalistických metod objasnit okolnosti, jak k úmrtí došlo.
3: Odborníci mohou provést CT vyšetření, 3D sken ostatků a případně rentgenové vyšetření. Bývalý ministr zemřel v noci z 9. na 10. března 1948. Nalezen byl pod okny jeho služebního bytu v Černínském paláci. Na okraji Prostějova se odpoledne střetl motorový vlak s popelářským autem a částečně vykolejil. 7 lidí utrpělo zranění, přistával tam i vrtulník záchranářů. Provoz na trati je zastaven, jezdí náhradní autobusy. Podle Českých drah by mohl být provoz obnoven kolem 18. hodiny.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
3: Máme jasno až polojasno, od západu postupně oblačno až zataženo a zejména na horách na severu ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 17.
1: Doprava.
3: Na 64. kilometru D1 směrem na Prahu hoří kamion v odstavném pruhu, jezdí se jen levým pruhem a čekejte kolony. Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy se brzdí u Ostrovačic, u Popůvek se osobní auta rozjíždějí a potom od výstaviště k omezení u D2 je to pro ně na 10 minut. A na Pražském okruhu směrem od D1 popojíždějí kolony od sjezdu z Barandova až do nájezdové rampy k D5, kde se srazil kamion s osobním autem, je to na 20 minut. To byly zprávy do třetice, Mirek Vaňura.
6: To byl Pepa Maršál. Pokud posloucháte Meteor, tak zůstaňte s námi. Bude to pro vás výhoda, jen co dospívá Hana Zagorová, která bude zase spěchat. Budeme soutěžit.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
1: Pokud jste si teď někdy chtěli koupit švédskou sportovní výživu Umara, tak to zatím nedělejte, protože mám tady poukázku v hodnotě 1000 korun právě na Umaru. Takže třeba vyhrajete a budete jí mít. No zadarmo ne, musíte proto něco udělat. Poslat nám SMSku. Víte, kde se vzaly ryby a mohly by nám s alergiemi pomoci bakterie? I na tyto otázky budou vědci hledat odpověď v sobotním vydání Meteoru. Pobaví a možná nás i překvapí zoolog, kterého z Meteoru znáte, Jaroslav Petr, který nám bude vyprávět o tom, co všechno umí mimořádně inteligentní papoušci nestorové. Tak víte co, já vám nejdříve pustím, jak to tak u nás v soutěži bývá, krátkou ukázku.
2: Nestorové patří k živočichům, kteří chápou pravděpodobnost. To se dá ověřit experimentem. Naučíte nestory, že když jim dáte černý žeton a oni vám ho vrátí, tak dostanou oříšek. A když jim dáte oranžový žeton a oni vám ho vrátí, tak jim nedáte nic. A pak máte dvě nádoby, které jsou skleněné, takže je tam krásně vidět do nich. A v těch nádobách jsou namíchané černé a oranžové žetony, ale v různých poměrech. Tam může být 80% černých a tam může být 80% oranžových. A teď sáhnete jednou rukou do té jedné nádoby, druhou do druhé nádoby, vezmete tam nějaký žeton, ale není vidět, jakou má barvu, a nabídnete tomu Keovi, aby si vybral.
1: Mm-hmm. Tak správný nestor už drží soutěž teď po svou kontrolou, má v ruce mobil 702-222-220, už tam má vyťukané to číslo a odpovídá SMS-kou. Jakou barvu má žeton, za jehož vrácení dostane papoušek nestor oříšek? Jakou barvu má žeton, za jehož vrácení dostane papoušek nestor oříšek? Pište nám na to číslo, hrajete o sportovní výživu a nezapomeňte se podepsat.
0: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Tak už ne-SMS-kujte. Vy jste žádné zatmění neměli, protože vám to myslí, všímáte si dobře a dobře odpovídáte. Ptal jsem se v naší soutěži na dvojce, jakou barvu má žeton, za jehož vrácení dostane papoušek Nestor oříšek. Tady je správná odpověď.
1: Naučíte Nestory, že když jim dáte černý žeton a oni vám ho vrátí, tak dostanou oříšek. A když jim dáte oranžový žeton a oni vám ho vrátí, tak jim nedáte nic.
0: Tak, tak to není v životě, tak to je jenom u papoušků. Nestor, tak se ten Pepík, ne, papoušek jmenuje, vy si ho klidně pak pojmenujete jako Pepík, ale hlavně důležitý je, že poukázku v hodnotě 1000 korun na nákup švédské sportovní výživy u Mara dostává posluchačka dvojky Zuzana Hovorková. Věděla to a do SMS-kovala se k nám jako pátá. Jinak vědecký magazín Meteor, ze kterého jsme čerpali dnes, vysíláme v premiéře na dvojce každou sobotu po 8. hodině, nebo mohu nabídnout nedělní odpolední reprízu po 15. hodině a samozřejmě, a vím, že tam hodně Meteor posloucháte na webu dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Máte vteřinku? Vyzkoušejte svou pozornost.
3: Na dvojce.

0: Odpolední dvojka.
1: Pozvěte nás k vám.
2: Bude to do Kutné hory dneska. Kutná hora totiž bude o víkendu patřit poezii a především mladým básnickým talentům. Už po 33., pokud jsem to dobře spočítal, se tam koná festival Ortenova Kutná hora. Během toho festivalu poznáme také nejlepší autory letošní básnické soutěže. Co všechno festival nabídne a kam se za poezií vydat, to už nám doufám poví předseda klubu rodáků a přátel Kutné hory, pan Vlastislav Navrátil. Tak dobré odpoledne, slyšíme se.
3: Dobré odpoledne z Kutné hory.
2: Zdravíme vás. Soutěž má připomenout osobnost a dílo kutnohorského rodáka, básníka Jiřího Ortena. Žije vlastně ještě jeho odkaz a mladí lidé mají rádi poezii?
3: No, odkaz Jiřího Ortena si myslíme určitě žije. Jenom připomenu literární cenu, nejprestižnější u nás, která nese jeho jméno. Připomenu kompletní vydání Ortenových sebraných spisů, které před časem bylo završeno. Orten se vydává a čte a proto, abychom připomněli Ortenův odkaz, tak právě pořádáme každý rok tento festival, protože Orten byl kutnohorský rodák.
2: Ano. Letos se koná, říkal jsem to dobře, 33. ročník festivalu?
3: Je to 33. Je. Ročník, ano. Vy jste se ptal na to, jak dneska ta poezie rezonuje mezi mladými lidmi.
2: Ano.
3: My jsme o tom hovořili s předsedou poroty Honzou Těsnohlídkou, který je takovým guru mladé poezie u nás a organizuje to, co nazýváme mladou linii na Ortenově Kutné hoře. On říkal, no to je těžké hodnotit, ale pokud máme soudit podle počtu soutěžících v té soutěži naší, tak 163 uchazečů letošní rok, to je rekord. Prostě tak zájem je veliký, mladí poezii píší, čtou, chodí na autorská čtení, myslíme si, vydává se spousta knížek, poezie, čili z toho soudíme, že ta poezie rozhodně žije.
2: Když dovolíte, Vlastislave, tak my si tohle, to, co jste teď říkal, nahrajeme a budeme to opakovat, abychom také vysílali víc dobrých zpráv. Poezie žije a máte rekordní číslo. Dá se říct, protože svět kolem nás se vyvíjí, že? Vyvíjí se určitě poezie. Je to poznat?
3: No je, to vám povím. Já na ty klubové večery mladých básníků, kde oni čtou a kde taky čtou špičky naší poezie, tak to samozřejmě sleduju a hodně se to mění. Tak jak se hovorí o tom, jaká ta mladá generace dneska je, že na jedné straně je křehká, na druhé straně se dokáže dost vyjadřovat brutálně, někdy syrově, tak samozřejmě to se promítá i do ty poezie. Volný verš už je samozřejmostí, ale prostě ta poezie je jiná, je syrovější mnohdy, ale také odráží tu křehkost těch mladých lidí.
2: To je zajímavé. Vy jste říkal, že čtou také známé hlasy, tak já jsem si v programu všiml známých dvou jmen, tedy známých, vlastně spojených s Českým rozhlasem a Dvojkou, tak jestli to souhlasí, bude tam režisér a herec Lukáš Hlavica a teď teda řeknu kolega s velkou ctí, kolega moderátor Alfred Strejček. Je to tak? Budou tam?
3: Je to tak. Lukáš Hlavica už řadu let režíruje takzvaný ortenovský pořad, který připravuje Marie Valtrová. A Lukáš také v tom pořadu zpravidla vystupuje i letos s Hankou Ornestovou. A Lukáš vlastně převzal tuhletu roli po Hance Kofránkové, poté, kdy už ona přestala. Tak to jsme moc rádi, že nám je verný po leta. No Alfred Strejček, to je kapitola sama o sobě, málo kdo ví. Asi, že má kořeny na Kutnohorsku, jezdil leta jako kluk za babičkou do Malešova. Vystudoval tady průmyslovku, kde také začal hrát divadlo. A na začátku 90. let stál u zrodu festivalu Ortenova Kutná hora. A taky pak za to, co všecko pro ten festival vykonal po mnoho let jako dramaturg, tak byl udělen mu titul Čestný občan Kutné hory.
2: Takže vás zveme. Ano, samozřejmě, pardon. Ano.
3: Můžeme se setkat letos s Alfredem osobně, přijede na pořad Podsta příteli, to je pořad, kde mu chceme vstát hold a přijede i se svými dlouholetým kamarádem Štěpánem Rakem a přijede taky Jitka Molavcová.
2: Tak to bude trojka, která stojí za to, jak jí vědět, tak hlavně slyšet. Kdy to bude konkrétně mimochodem?
3: Pořad Podsta příteli bude tradičně v neděli dopoledne v 10 hodin, tentokrát v nové budově knihovny Takže se moc těšíme. To je krásná budova, kde knihovna sídlí asi poslední dva roky a jsme rádi, že tam tyto pořady můžeme pořádat.
2: Zveme vás ale na celý festival Ortenova Kutná hora. Za organizátory Klub rodáků a přátel Kutné hory nás pozval předseda Vlastislav Navrátil. Moc děkujeme, ať se to zase povede. Děkujeme, naslyšenou.
3: Děkujeme, naschledanou v Kutné hoře.
1: Pozvěte nás k vám. Od pondělí do čtvrtka na Dvojce.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Angína, trhání zubů nebo jakákoliv operace mohou být už za pár let život ohrožující hrozbou. Na vině je takzvaná bakteriální rezistence, kdy přestávají fungovat dostupná antibiotika. Změnit se to snaží mikrobioložka Stanislava Bezdíček Králová, která nová antibiotika hledá i na Antarktidě.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce.
3: Vítejte v Bohemii, v zemi bez moře a přece na pobřeží. V říjnu se Česko stane čestným hostem frankfurtského knižního veletrhu. Tématem hostování je Česko, země na pobřeží. Odkazuje na metaforu ze Shakespeareovy zimní pohádky. Česko, čestný host frankfurtského knižního veletrhu. Od 7. do 11. října 2026. Více informací na czechia2026.com.
1: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

0: Den po mapě
1: s Petrem Horkým
0: na dvojce.
2: Dneska v tom budeme plavat s Petrem Horkým. Dobré odpoledne.
3: Hezký den. Ty ani člověče nevíš, jak vlastně dramatickou a závažnou větou si otevřel to naše povídání.
2: Jak to?
3: Protože když jsem byl s rodinou na výletě v Budapešti, tak jsem si tam poznamenal, že bych moc chtěl hovořit o památníku nebo pomníku, který tam je, říká se mu Boty na břehu Dunaje. A to je takové velmi jako dramatické místo, které odkazuje k strašně jako temné historii evropských dějin i maďarských dějin. Mm-hmm. A přitom je to ale obrovské setkání s uměním. Tak začněme tím smutným a dramatickým. A pak to ukončíme jako tím zážitkem z toho umění, který tam člověk prožije.
2: Dobře, tak to smutné, dramatické. Druhá světová válka.
3: Přesně tak. Maďarská fašistická strana šípových křížů během druhé světové války dělala to, že unášela židy z budapešského geta, včetně dětí a žen, na břehu Dunaje, je přinutili se zout, zastřelili je, hodili je do té vody bouřlivé, ten Dunaj tam teče velice jako rychle, a jejich těla byla odnesena neznámo kam, a ty boty potom odnášeli a dávali je třeba jiným lidem, nebo je prodávali, nebo s těmi prostě fungovali dál.
2: Chceš říct, že tam je takový památník teď?
3: Je, on připomíná, představ si, 3,5 tisíce takhle zabitých lidí. To je jako strašná věc. Ale já dnes nechci nikoho jako děsit, nechci vyvolávat těžké úzkostné vzpomínky. Chci spíš se věnovat tomu, co ten památník s člověkem dělá, když tam přichází. On vypadá tak, že jsou prostě normálně na břehu, na té dlažbě, jsou udělané z oceli boty.
2: Boty.
3: To je všechno. Mhm. A teď jako jdeš a najednou vidíš boty a začneš se k tomu místu blížit. Naše děti tam jako doběhly, říkali, co to je. A teď se třeba začali ty boty zkoušet a kolem nich byli jiní, kteří to taky zkoušeli. Začali si je prohlížet, je, ten měl velkou nohu, je, tady jsou nějaké dětské sandálky. Takhle si to celé člověk prohlíží a pak si řekne, a co to má vlastně připomínat? Proč to tady je? Hmm. A teď ti najednou vlastně dojde, jak taková věc jako běžného užití, jako jsou sešpajdané, onošené boty, jak může nést obrovsky silné sdělení právě tím, že člověk nejdřív si to pustí do těch svých normálních myšlenek a až potom si uvědomí tu historickou tíhu toho místa. A toto sdělení, toto je ta krása, byť smutná krása, jakou dokáže jenom prostě umělecké dílo.
2: Já myslím, že k tomuhle tématu nemá cenu něco dodávat, to by bylo na hodiny. Rozhodně jeďme se tam podívat.
3: Když budete kráčet po břehu Dunaje směrem k tomu slavnému parlamentu, tak v místě, kde se napojuje ulice Zoltán Utca, tak tam tenhle ten pomník uvidíte.
2: Asi bychom se tam určitě, pokud tam budeme, měli zastavit.
3: Ten zážitek je mocný a stojí za to. Hezký den.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: František Šopko poslouchá Dvojku, Český hydrometeorologický ústav. Františku, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak my si říkáme dobré odpoledne, ale spíš bude dobrý večer, bude dobrá noc?
1: Bude příjemně. Teď máme teploty tak 22 až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia. A večer a v noci bude polojasno až oblačno, jenom ojediněle se vyskytnou přehánky spíše na severu republiky a během noci potom do rána teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia.
0: Což je tak, jako s tím se dá počítat, do jakého dne se probudíme? Teda my víme, že bude čtvrtek, ale ohledně počasí bude to podobný den jako středa?
1: Bude poměrně dost podobný, těch srážek může být o něco více, ale teplotně tak asi na stejno. Hmm. Takže zítra očekáváme zpočátku místy polojasno v těch ranních a dopoledních hodinách, jinak převážně oblačno a na severu místy, jinde pravděpodobně jenom ojediněle déšť nebo přehánky a teploty, jak jsem říkal, velmi podobné dnešním. 21 až 25 stupňů na jihu Moravy až 27 stupňů Celsia.
0: Máme ještě pár, no ne, sekund, máme ještě chvilku, budu říkat. Myslíte si, že opravdu, jak se píše ten měsíc 9. září, že bude nadprůměrný, že bude hezky, že bude teplo, že bude sluníčko?
1: Vypadá to, že září bude teplé, jinak z těch nejbližších dnů nejteplejší den bude pátek, nejteplejší den v těch nejbližších dnech, kdy čekáme odpolední teploty 25 až 30 stupňů Celsia a potom na sobotu a neděli se nám částečně ochladí na 20 až 24 stupně Celsia.
0: A nakousli jsme víkend sprchne trochu pro zahrádkáře?
1: Sprchne hlavně v noci na sobotu a v sobotu ráno, případně ještě dopoledne, což je příjemné, že to bude spíše v tu noc a mohlo by sprchnout místy i docela i zajímavě pro zahrádkáře.
0: Výborně. František Šopko, všechno jsme řekli, vyčerpali jsme to, my se zase zítra ozveme a pro dnešek hezké odpoledne. Naslyšenou.
1: I vám hezké odpoledne.
2: Odpolední Dvojka.
3: Dnes s Mirkem Vaňurou.

0: Doslova a do písmene, je to pravda, říkáme to často, ale je to tak, zavonila tady káva, tak zavonila tady Tereska Stýblová.
1: Zatím Mírova káva.
0: Ano, říct. Ano. A s kým budeš mít dneska kafe? S kým jsi zdala rande?
1: Já jdu dneska na kávu s právníkem a psychologem Ladislavem Koupkem.
0: Ty si umíš vybrat.
1: Ano, já se vybírám jenom vybrané hosty, ale s tebou si ji dávám rada taky, Míro. Abych...
0: No a v čem nám bude radit pan psycholog a právník?
1: Bude to téma, které se tě netýká. Toxičtí kolegové.
0: Toxičtí kolegové.
1: To je kolega, který dovede opravdu otrávit celý kolektiv. Tím, jak se chová, jak se projevuje, takže se budu ptát Ladislava Koupka, co všechno takový toxický kolega vykazuje, jak ho poznáme, rozpoznáme v tom kolektivu. Jestli třeba taky my nemůžeme být někdy toxičtí a nevíme o tom, ale chováme se toxicky a vlastně ten kolektiv rozvracíme. No a co s tím dělat, když se takový kolega nebo kolegové na pracovišti objevují? Co s tím může dělat šéf, anebo tak, my, pokud se tak se cítíme nepohodlně?
0: Mohu mít otázku.
1: Můžeš mi rozkusit.
0: Co dělat s tím, když toxický kolega je šéf?
1: No, to ta je otázka pak, tam bude
0: to
1: taky.
0: Upadne.
1: Uvidíme, co na to právník a psycholog Ladislav Koubek odpoví.
0: Tak já jako musím říct, že Tereska rozhodně není toxický kolega.
1: Víš, proč nejsem pro tebe toxický kolega? Protože se skoro nepotkáváme.
0: Tak proto.
1: Jenom tady na těch pár minut to vydržíš.
0: Takže slyšíte, že mluvíme pravdu. Já vás chci pozvat po 18. hodině premiérová kriminálka po prázdninách. A jinak se stávám posluchačem, Tereza Stýblová a káva o 16.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí nový pořad Výjimečný.
1: Otevíráme galerii současných osobností Česka.
0: Osobností, které se svým talentem, odhodláním i výsledky zařadily ke špičkám ve svém oboru.
1: Výjimečný.
0: Už od 6. září každou neděli po 18. hodině na Dvojce.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. 16-letý Maty se chystá na přijímačky na střední školu. Premiérový seriál o těžkostech dospívání Filtr. ČT2. Na návštěvě země divoké přírody, golfu a dávných příběhů. Premiéra dokumentu Evropa z výšky, Skotsko. A ČT Art uvede portrét jednoho z posledních žijících tvůrců československé nové vlny. Premiérový dokument Bočan. Středeční večer s Českou televizí.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Na ebolu už v Demokratické republice Kongo zemřelo přes 3000 lidí a Němci údajně identifikovali dva podezřelé z incidentu na letišti v Lipsku. Zítra bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu déšť nebo přehánky, jinde jen ojediněle a nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Epidemie eboly v Demokratické republice Kongo má už přes 3000 potvrzených obětí, víc než 6000 lidí je nakažených a ebole podlehne přibližně každý druhý pacient. Aktuální epidemie se šíří výrazně rychleji než ty v minulosti. Pravděpodobně překoná i nejhorší epidemii, při níž před 10 lety zemřelo v zemích západní Afriky přes 11 000 lidí.
6: Epidemiologickou situaci v Kongu komplikují taky boje mezi armádou a povstaleckými skupinami, říká mluvčí Organizace spojených národů Stefan Dužarik.
7: Násilí ve východní části země dál vede k vysídlování obyvatel a stěžuje snahy o zvládnutí epidemie.
6: Konžské úřady začaly proti ebole taky očkovat. Používaná vakcína Ervebo byla ale vyvinutá proti jiné variantě viru a její účinnost tak není jistá. Situaci může navíc zkomplikovat taky začátek školního roku a návrat milionů žáků do tříd. Matěj Kolář, Český rozhlas.
5: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost dvou lidí podezřelých ze srpnového hybridního útoku na letišti v Lipsku. Podle zdrojů listu Süddeutsche Zeitung jde o Rusa s lotyšským pasem a Bělorusa s ruským občanstvím. Moskva opakovaně odpovědnost odmítla. Ruské velvyslanectví v Brně uvedlo, že incident je jen narychlo připravenou provokací. Na železničním přejezdu na trati mezi Kostelcem na Hané a Prostějovem se odpoledne srazil nákladní vůz technických služeb s osobním motorovým vlakem. Při nehodě se zradilo 8 lidí, z toho 3 z auta. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka.
8: Ten vlak částečně vykolil, na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému. Po zadokumentování nehody policií budou hasiči správy železnic odstraňovat to nákladní auto z kolejiště a budou nakolejovat ten osobní vlak. V tomto úseku je v tuto chvíli provoz zastaven.
5: Podle informací Českých drah bude provoz na trati podle odhadů zastaven až do 18. hodiny, jezdí tam náhradní autobusy. Nad Hradcem Králové se v pozdním odpoledni objeví desítky horkovzdušných balónů. Začíná tam pětidenní mezinárodní přehlídka, na kterou dorazí posádky z 5 evropských zemí. Prvních zhruba 50 balónů vzlétne za hodinu z městské louky poblíž ulice Akademika Bedrny.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude oblačno, zpočátku místy i polojasno, na severu déšť nebo přehánky, jinde se objeví jen ojediněle. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách bude kolem 17.
0: Doprava.
5: Na svém 63. a půltém kilometru D1 směrem na Prahu se kolem schořelého kamionu jezdí jen jedním pruhem. Kolona je tam teď asi na čtvrt hodiny. V opačném směru brzdí kamiony na svém 72. kilometru a sunou se k omezení na svém 96. u D2. Osobním autem se nejvíc zdržíte mezi sjezdem na výstaviště a zmíněným omezením. Na Pražském okruhu budete popojíždět asi půl hodiny od Lochkova k nehodě ve sjezdu k plzeňské dálnici. To byly zprávy po nich Tereza Skávou o čtvrté.
9: Přeji vám krásné odpoledne při poslechu dvojky. V práci trávíme velkou část dne a lidé, se kterými sdílíme kancelář nebo pracovní tým, mohou výrazně ovlivnit naši náladu a celkovou pohodu. Jak ale poznáme, že máme vedle sebe jen náročného nebo konfliktního kolegu a kdy už jde skutečně o toxického kolegu, respektive o jeho toxické chování? Proč někteří lidé manipulují, ponižují druhé anebo vytvářejí v týmu napětí? Dá se takovému člověku bránit, nastavit mu hranice a kdy už je lepší z pracovního prostředí odejít. Tak o tom si dnes budu povídat s právníkem a pro dnešek asi zejména psychologem Ladislavem Koupkem. Hezké odpoledne.
10: Dobrý den, Terezo.
9: Když byste měl říct jednu věc, která toxického kolegu charakterizuje na první dobrou, která by to byla? Co vykazuje takový toxický kolega nejčastěji? Otravuje prostředí práce?
10: Intriky, pomluvy, nedůvěra.
9: Tak jste řekl hned tři.
10: Ano.
9: Tak to dneska rozvedeme určitě. Mm-hmm. Takových vlastností a možná způsobů chování bude více. Budeme si o tom povídat v dnešní kávě o čtvrté. Máte-li otázky, posílejte je jako vždy na e-mail dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
11: Český rozhlas Dvojka.
12: Rádio, které vás baví.

0: Práva o čtvrté.
1: Vaše každodenní inspirace.
0: Dnes s Terezou Stýblovou.
2: Hlavně právníkem a psychologem Ladislavem Koupkem. Toxičtí kolegové, téma, kterému se dnes budeme věnovat. Vy už jste zmínil tři takové vlastnosti, nebo respektive způsob chování, kterými se prezentuje toxický kolega, ale obecně, co si pod tím můžeme představit? Jaký typ osobnosti to, Ladislave, je?
3: Já tady řeknu dva základní příklady, které se od sebe liší. Osobnostní toxicita a situační. A začnu tou situační, to si totiž každý neuvědomí. Jo? My si pod toxickým člověkem představíme lidově řečeno psychopata, člověka s poruchou osobnosti, se kterým není možné vyjít a který nemá
2: žádnou
3: sebereflexi.
2: Ale když ho hned poznáme.
3: Až ho poznáme na první dobrou.
2: To je toxický kolega, no, tak, s tím nechci mít.
3: Takový lidé samozřejmě jsou, ale mnohem víc je té situační toxicity. Kdy člověk, který je psychicky úplně v pohodě, je takzvaně normální, jo? Když to zjednoduším, se pod vlivem nějakých okolností skutečně toxickým stane. A prostě člověk funguje v extrémních situacích extrémně. Možná bych tady připomněl ten slavný psychologický experiment Filipa Zimbarda z vězení. Znáte ho?
2: Povídejte.
3: Oni rozdělili náhodnou skupinu mužů na dozorce a vězně. Nikdo nic nespáchal a nechali je tam týden a dali jenom dozorcům za úkol dodržovat, aby dodržoval, byl tam pořád.

0: kdy máte obrovskou nervozitu, změny, třeba víte, že za nějakou dobu se bude propouštět, lidi jsou ve strachu a teďka se začnou nějak chovat a začne tam vznikat toxická atmosféra a i lidi, kteří jinak jsou v pohodě, najednou jsou součástí takových intrik, takových pomluv, že byste to do nich v životě neřekli. Takže to je ta situační toxicita. Samozřejmě to se dá řešit výrazně snadněji, protože když toho člověka dáte do jiného prostředí, tak se chová zase jinak. Mm-hmm.
1: Když jste zmínil ještě ten experiment, tak to trošku vypadá tak, že když dostanete příležitost, tak se může stát, že se toxickým vlastně stanete. Znamená to, že i my můžeme, pokud vlastně si myslíme třeba, že někdo není toxický, že ale jsme toxičtí ve skutečnosti my, nebo že třeba nepostřehneme své toxické chování.
0: To se může stát.
1: Nemáme odstup, nadhled.
0: To se může stát, jo. Například v prostředí, kde dlouhodobě chybí zpětná vazba, které z nějakého úhlu pohledu nefunguje tak, jak by mělo, nefunguje zdravě. Já jsem se s tím třeba setkal hodně ve zdravotnictví mezi lékaři. Jo, kdy nic proti lékařům, jo, určitě vážná profese. Na druhou stranu někdy je tam takový ten syndrom bílého pláště, jo, kdy všechno vím, všechno znám a nepřijímám nějaký jiný názor, když vám pak tady 50-letý lékař řekne, že jako chyba v diagnoze, že to v životě nemohl nikdy přece udělat, jo, tak přemýšlím, nakolik má nějakou sebereflexi a víckrát jsem se setkal s tím, že skutečně v tom zdravotnictví to prostředí někdy takové je, ale to byl příklad, samozřejmě jich celá řada.
1: Když jste zmínil ten nedostatek té sebereflexe, je to typické pro lidi, kteří vykazují toxické chování? Že?
0: Ano, protože to když nemají. Máte tu osobnostní toxicitu, když to teďka nějakým způsobem přiblížím k těm poruchám osobnosti, tak tam je to jeden z definičních znaků, nedostatek sebereflexe, ten člověk na to nemá náhled a pokud je to ta situační, tak tam zase chybí určitá korigující zpětná vazba.
1: Tak ještě, když tady jsme zmínili vlastně, že když dostaneme v uvozovkách tu příležitost a můžeme se chovat toxicky, znamená to asi, že v tom prostředí nejsou nastaveny hranice. Když ano. Můžu, využiju toho, udělám to, chovám se tak, protože zkrátka mi to prochází.
0: Přesně tak. A tady toto je jeden ze způsobů, jak se to toxické chování šíří, protože když máte takového kolegu a teďka já rozumím, že tomu okolí není příjemné říct, hele, víš, tady tenhle styl jednání už se mně nelíbí, je za hranou. Většina lidí to polkne a radši si myslí svoje. No jo, jenže tímto způsobem vlastně ten člověk to může dělat dál.
1: Přijde mi stejně, že se o tom o toxickém, ať už člověku, nebo prostředí, nebo kolektivu mluví v poslední době hodně, že předtím se to tak nepoužívalo. Není to nějaký nadužívaný termín, který je teď hodně probíraný a nepřisuzuje se toxicita i záležitostem, které se dříve popisovaly jinak?
0: Ano, řekněme, že je to nějaký pojem a možná za 10 let se bude používat zase jiný pojem, ale asi by nám mělo jít o ten obsah. Na druhou stranu, on ten je skutečně rozšířený, je. To není, myslím si, že skoro každý z posluchačů, když se zamyslí, bude mít nějakou delší pracovní zkušenost, tak si vzpomene na spolupráci s člověkem, kterého můžeme takto označit.
1: Mm-hmm. No, nebo můžeme říct třeba, že mi někdo je nesympatický, ne toxický. Nebo jaký je tam rozdíl?
0: No, to je rozdíl. Jo, protože já můžu být úplně osobnostně jiný, než například tady ta paní, která chce všechno dopodrobná a má 150 dotazů, protože v tom chce mít pořádek a já se tím nechci zdržovat, protože jsem takový jako rychlík v tom, ale to není záležitost toxicity, to je záležitost jiného osobního přístupu. Já bych řekl, že ta toxicita doopravdy, můžeme to definovat tak, že je to dlouhodobý opakovaný jednání, který má vliv na atmosféru v té práci a taky na výkonnost.
1: Toxičtí kolegové v Kávě o čtvrté, tedy ne samozřejmě fyzicky přítomní, ale jako téma našeho dnešního povídání s právníkem a psychologem Ladislavem Koupkem. Pokračujeme za chvilku. Otázky pište na dvojka@rozhlas.cz.

0: Právník a psycholog Ladislav Koubek je hostem Kávy o čtvrté. Toxičtí kolegové, tomu se dnes věnujeme. Píše nám Renata svou zkušenost. Jenom jednou v životě se mi podařilo v zaměstnání nezapadnout a s kolegyněmi vycházet přátelsky. Měla jsem tam být vedoucí a zřejmě to byl pro ně problém. Podařilo se jim mě to místo natolik znechutit, že jsem se psychicky sesypala a hlavně dala výpověď. Odešla jsem a dobře jsem udělala. Zajímavé bylo, že tyto ženy vůbec nevěděly, že mě jejich chování ke mně ničí. Ani já tomu nerozumím, nikde jinde jsem problém s kolektivem neměla. Dělala jsem něco špatně? Doteď nevím. Jednoduše si prostě asi vždycky všichni navzájem nesednou. Píše Renata, není to asi otázka spíš nebo na vás, ale takové povzdechnutí asi, protože na tu odpověď nepřišla a hovoří o kolegyních, a o tom, že tam měla být vedoucí, čili ženský kolektiv.
1: Tato dynamika bývá dost častá, setkal jsem se s tím opakovaně. Jednak čistě ženský kolektiv, ale může být i čistě mužský. Jo? Obecně se dá říct, že nežádoucí chování se objevuje tam, kde chybí diverzita, kde není pestrost. Jo? V těch pestřejších kolektivech, kde jako jsou lidi různého vzdělání názorů, věku, pohlaví, tak statisticky to nebývá takový problém. A je tady ta dynamika, stala se novou vedoucí a možná tam bylo to očekávání, že vedoucí měl být někdo jiný. Jo? A ty podřízené to dali nějakým způsobem sežrát. Setkal jsem se s tím taky jednou, že to chování od podřízených vůči nadřízené bylo tak drsné, že to vykazovalo znaky šikany ze zdola, což je málo typické, že jo, víc jako častější je bossing, kdy ten šéf má přece jenom větší možnosti, ale jo, dovedu si představit situaci, kdy ti zaměstnanci nebo zaměstnankyně švejkováním, jo, neustálým loukanonádou dotazů, spoustou různých připomínek, neférové kritiky, jo, neplnění úkolů, tak dokážou tu novou nadřízenou dostat do zoufalé situace.
0: Když se ještě od toho případu odrazíme, tak ona hovoří, že byla jedna a že vlastně všechny kolegyně, mluví množném čísle. Já se představuji toxického kolegu jako jednoho, tady to už vypadá, že to byla hromadný útok na jednu oběť.
1: Toto se skutečně šíří a já bych to neřekl jako zase cílený hromadný útok. Jo? Možná, že ti lidi, ti podřízení to tak rozhodně nebrali. Jo, může to být určité chování, ale to je právě ta situační toxicita. Jeden, dva lidi to začnou dělat, to chování se stane normou a najednou se to šíří. Jo. Podle jednoho průzkumu, když máte tým, do kterého přijde jeden toxický kolega, tak pravděpodobnost, že ti ostatní se začnou takto chovat, zroste o 47%.
0: Mm-hmm. Máte vůbec zajímavé průzkumy, ano. I ty další, třeba co se týče zdravotního dopadu na to, když pracujeme s takovým kolegou?
1: No, když dlouhodobě pracujete s toxickým kolegou, jakoby v těsném kontaktu, tak pravděpodobnost, že dostanete infarkt, vzroste o 60%. Takže skutečně jsou tam i tady ty zdravotní dopady. Proto takové to lidové řečení zdraví na prvním místě, ono má svou váhu.
0: Čili v krajních případech, už teď se můžeme k tomu dostat, radíte ten kolektiv opustit, než se snažit toxického kolegu změnit, nebo aspoň, aby si to uvědomil?
1: Ono to tak je, tak já řeknu ještě jednu statistiku, poslední teďka, když do týmu 20 lidí jeden toxický kolega vstoupí, tak pravděpodobnost odchodu těch dalších zaměstnanců taky vzroste o víc než 50%. Jinými slovy, lidé skutečně na to takhle reagují. Teďka otázka je, co je to ta toxicita.
0: No,
1: jo? Tam
0: je, proč to vlastně?
1: Že to je dlouhodobý projev. To není, že jsme se tady pohádali, nebo že někdo měl včera špatnou náladu. Jsme lidi, jo? To jsou normální věci. Mm-hmm. To bych chtěl takhle oddělit.
0: Z pohledu psychologa, proč někdo se chová toxicky? Vy jste na začátku zmínil intriky, pomluvy a tak dále. Jaký to pro něj má přínos?
1: No, může tím něco dosáhnout, že jo? A to něco je zpravidla moc v kontextu té práce. Může to být moc, sex a peníze. Když to úplně zjednoduším, takové tři motivy lidského jednání. A když se například zabývám šikanou na pracovišti nebo mobbingem, bossingem, proč to někdo dělá? No, protože jo, potřebuje si tím nějakým způsobem budovat pozici, ono leckdy to skutečně tomu člověku vychází. Jo. Dám vám takový jednoduchý příklad. Představte si, že vy budete mít dvě podřízené.
0: Dobře, zkusím si to představit.
1: A jedna je úplně v pohodě, všechno udělá, s ní je praktická domluva. A ta druhá, už jenom se na ní podíváte a vidíte ten pohled, že byste radši jako se neviděla. Jo? Komu budete víc dávat úkoly? Za kým budete chodit s žádostí o radu?
0: No tak na první dobrou vám řeknu, s kým lépe vyjdu.
1: Jo? A pak ten člověk, který se chová takto, vlastně nemá tolik práce. Ono to nemusí být kalkulováno, ale fakticky ten výsledek takový je. To bývá dost často.
0: A dělají to lidé vědomě, nebo někde to už je jejich způsob chování, na který jsou zvyklí, jsou to nějaké vzorce, které jim vychází, ať už třeba i v soukromém životě.
1: Ale je správně, jsou to nějaké vzorce, které máme nejčastěji z výchovy. Jo? Například, když člověk má výrazně manipulativní rodiče, má tendenci ty manipulace používat dál.
0: Hostem kávy o čtvrté je právník a psycholog Ladislav Koubek. Mluvíme dnes o toxickém prostředí na pracovišti, o toxických kolezích. Budeme pokračovat v našem povídání, jak se tomu bránit, jakými způsoby, jak třeba i rozpoznat u sebe, jestli se můžeme třeba chovat někdy toxicky. Máte otázky, tak pište 2@rozhlas.cz.

0: Právník a psycholog Ladislav Koubek je hostem Kávy o čtvrté. Toxičtí kolegové, téma, kterému se dnes věnujeme. Už jste naznačil, co všechno vlastně může způsobit jednotlivce takový toxický kolega, ale v tom celém kolektivu je to tak, že si toho začnou všímat i jiní lidé? Nebo se může stát, že mám jenom já pocit, že můj kolega je toxický a ostatní ho tak nevnímají? Říkají, je úplně v pohodě, já s ním vycházím. Pak člověka se začne si říkat, jestli není problém v něm.
1: No a třeba je, obojí je možné, jo, takhle, když se budeme bavit obecně, tak to spektrum je hodně, hodně široké. Dá se říct, že dopad na tým je u toxického člověka ve dvou směrech. Jednak pokles výkonnosti, a taky bych na to měl nějaký statistiky, 30-40% se udává, jo, že měřitelně může klesnout výkonnost týmu. A pak je to ta nálada, atmosféra, která se obtížněji měří, ale taky jsou na to techniky, různé průzkumy mezi zaměstnanci. Poznáte to například podle toho, že takové ty družné přátelské hovory v kuchyňkách a na jiných místech výrazně utichnou.
0: Mm-hmm. No a když mám jenom já sama pocit, že můj kolega je toxický a bavím se o tom s ostatními a ty říkají, to není pravda, tak co dělat? Začít opravdu hrát chybu u sebe anebo důvěřovat svojí intuici, že něco je špatně na té druhé straně, že se tak může třeba chovat jenom ke mně.
1: Já bych asi na prvním místě neřešil toho kolegu, ale řešil bych sebe, svou reakci a za první, co mě na tom kolegovi irituje, nebo co ve mně vyvolává ten pocit, dokázat si to zhmotnit, napsat si to slovy. Za druhé, jakými slovy já na to můžu reagovat. Jo? Ono taky, my máme různou míru citlivosti. Jsou lidé, kteří jsou vysoce citliví, hodně empatičtí a ti si budou to, že kolega nepozdravil, brát výrazně víc než někdo jiný. Takže i tady toto je možný, že mám tu větší citlivost. To není špatně a to nezměním, tu svou citlivost, ale důležité bude spíš hledat cestu, jak ovládnout tu svou reakci a řekněme nastavit si to pracovní prostředí tak, aby to na mě mělo co nejmenší vliv. Mm-hmm. To znamená, s tím daným kolegou například já můžu do nějaké míry omezit kontakt, budu se s ním bavit na té pracovní úrovni, budu si dávat záležet, aby všechno bylo jakoby korektní, podchycené. Pokud například s ním udělám tu zkušenost, že jsme se na něčem domluvili a praxe je úplně jiná, jsou tam ty intriky, on mě všechno pak popře, zapře, no tak holci s ním budu předávat ty informace spíš písemnou formou a takhle to můžu do určité míry odfiltrovat. Mm-hmm.
0: To ale musím s tím člověkem asi promluvit a ty hranice si nastavit. Že chci změnit formu komunikace, že třeba s tím nechci být v kanceláři. Ano. Což může být pro někoho velice těžké.
1: Nechci být v kanceláři, to už je jakoby silná hranice. Jo? Já bych to rozdělil. Jedna věc je taková ta běžná, kdy například vidím, že spolupráce nefunguje tak, jak by měla. Domluvili jsme se na něčem, že kolega to udělá, máme spolupracovat na nějakém projektu a on mě v tom nechá vykoupat, neudělá nic a pak to na poradě hodí na mě. Mhm. No tak po poradě bych asi za ním měl jít a měl bych mu říct, že tak jsme se nedomluvili a říct, že pro příště teda si jako chci s ním dělat písemnou domluvu. To můžu udělat. A říct kolegovi, já s tebou už nechci sedět v kanceláři, to už je jakoby asi projev nějaké dlouhodobé averze, antipatie, nemožnosti spolupráce. Otázka je, jestli tam nějaká jiná kancelář je, že jo, ale tady asi, když budu mít fakt jako větší starost, bude mě to trápit, tak první člověk, komu bych se měl svěřit, tak je nadřízený.
0: Mm-hmm. Ty jsi řekl, že nejdřív teda po té poradě jít za tím člověkem a vlastně ho konfrontovat s tím, že mě tady v tom nechal vykoupat reakce, ale může být i taková, že se ten člověk omluví tím mi vlastně a řekl, posype si popel na hlavu a řekne, ty je osomluvám.
1: Ano, to je ten typ slibotechny, to je časté.
0: Manipulace, zase to udělá znovu, my mu uvěříme a to je to takhle pořád dokola. Takže potom jít za svým šéfem a jak si mu sdělit svoje pocity ohledně kolegy?
1: Určitě, upřímně. Jo.
0: Jako by to nevypadalo, že se stěžuju, že žaluju, že možná to může být potom použito proti mně.
1: Já myslím, že tady platí zdravý selský rozum. Když se mně na jednání kolegy něco nelíbí, na prvním místě bych to měl říct jemu. a na poprvé určitě mezi čtyřma očima, ne mezi vícero očima. Pokud se na něco domluvíme a opakovaně to jako nezafunguje, tak bych řekl, hele Pepo, víš, my jsme se tady domluvili na nějaké spolupráci, opakovaně to nezafungovalo, já bych fakt to nechtěl řešit s nadřízeným, no ale když se to nezmění, tak mě nic jiného nezbude. Jo, ještě mu dám takové varování, no a pak už zase je v pořádku to řešit s nadřízeným. Já si myslím, že je špatně dlouhodobě něco dusit v sobě a neřešit to, pokud vím, že mě to trápí.
0: Tak a jak by to měl nadřízený správně řešit, jaký by měl být postup? V ideálním případě, o tom se budu povídat s Ladislavem Koukem za chvilku po písničce, jak taky jednat se šéfem, pokud je on tím toxickým kolegou, no. Jestli to vůbec jde, tak o tom si dnes také budeme povídat s Ladislavem Koukem, no a bude prostor už i pro vaše otázky na telefonu 22 155 25 25.
2: Blízká setkání
3: na dvojce. Naším hostem bude spisovatelka Martina Formanová. Jaké to pro ní je sledovat, když ožívá komediální seriál Na tělo, který podle její literární předlohy a scénáře natočil režisér Jan Hřebejk. A co si sebou poveze z Česka zpět do Ameriky? Odpovědi nabídne spisovatelka Martina Formanová v Radiokafé Vinohradská 12. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si rezervovat svoje místa.
2: Blízká setkání
3: zítra po 11. hodině
2: na dvojce. Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.

0: Na dvojce posloucháte Kávu o čtvrté. Dnes je hostem právník a psycholog Ladislav Koubek. Toxičtí kolegové, tím se dnes věnujeme, respektive se povídáme o tom, jak se takový toxický kolega projevuje a jak se tomu bránit. Už jste naznačil, že máme s tím kolegou promluvit, pokud to nepomáhá, tak jít za šéfem. V ideálním případě, jak by takový hovor měl, nebo taková stížnost, řekněme, nebo poukázání na to, že se můj kolega nechová dobře, jak by to mělo probíhat a jak by šéf na to měl reagovat?
1: Mělo by to být postaveno na faktech. To znamená, mám například konkrétní přehled práce, kterou jsme odvedli, kdo ji odvedl, mám tady záznamy naší komunikace, zápisy z nějaké porady a pak to skonfrontuju s realitou. Potřebuju se umět oprostit od nějakých emocí, což se snadno řekne, ale v té situaci je to těžké.
0: Takže no? Asi nejít tam přímo, když jsme třeba zasaženi nějakou událostí, v nějakém afektu za tím
1: šéfem. Šel
0: bych
1: tam druhý den.
0: Ano, a nechat
1: ano,
0: to.
1: Určitě.
0: Si sednout.
1: A pak záleží na šéfovi. Jo? Pokud ten šéf má k tomu týmu blízko, má dobrý přehled o práci těch lidí, tak to může začít nějakým způsobem řešit. Leckdy tam bývá velké překvapení u toho šéfa. Je to z toho důvodu, že někteří manipulativní lidi nebo toxičtí, tak velmi dobře ví, vůči komu si něco dovolit mohou a vůči komu ne.
0: Byste mi řekl hezký příměr.
1: Syndrom cyklisty. Nahoru se hrbí, dolů šlape.
0: Tak.
1: Jo, takže vůči šéfovi milý, vstřícný, všechno splní, dává si záležet, aby ten šéf byl spokojený, takže když já mu řeknu šéfovi jinou informaci, tak on je logicky překvapený, jo, a přemýšlí, jestli teda zase já tady něco nerozpřádám, mimochodem to je taky otázka, když si pak pozvou mě, co by externistu do některých rozhádaných týmů, abych už teda, jako, nebo když je podezření na šikanu mezi zaměstnanci a já si s těmi lidmi promluvím, dám jim nějaké dotazníky, dělám si na to nějaký názor, tak vám řeknu, Terezo, že leckdy ten první dojem a to, jak to ve finále je nebo vypadá, je hodně jiný. Takže já taky, jo, jsem k tomu na začátku takový opatrný k tomu, co se dozvím, protože člověk si to potřebuje ověřit. Stejně tak ten nadřízený, jo, možná, že zklame to očekávání, protože asi představuje, že bude všechno hnedka jako řešit a promluvit mu do duše. Pokud o tom nevěděl, nebo pokud je to pro něho překvapující, tak si myslím, že to neudělá, že logicky nejdřív on sám se v tom bude chtít zorientovat, získat si informace například od dalších kolegů, jo, sledovat tu situaci, víc se zajímat o to pracoviště a pak si udělá svůj názor.
0: Jak to může prakticky řešit potom, že se bude snažit?
1: To je otázka kolegy. Míry toho chování. Jo? Řeknu, někdy dobře funguje rozesadit ty lidi.
0: Jako ve škole.
1: Ano.
0: Co když šéf je tím toxickým člověkem, no, na pracovišti?
1: To je horší, jo? Ale zase záleží, jestli je to ta osobnostní nebo situační toxicita. Když máte například tu situační, že jste v období změn a teďka nikdo si nemůže být jistý svou pozicí a šéf je ve stresu, že třeba taky skončí, no tak může tu svou nervozitu přenášet na svůj tým, ale tam je to většinou časově ohraničeno. Pokud je to ta osobnostní toxicita, jo, a určitě to tak je, když vezmu zase lidově lidi s poruchou osobnosti, nebo dřív se říkalo psychopati, těch máme v populaci asi 4 nebo 5%, ale na vysokých manažerských pozicích až okolo 20%, protože oni jsou úspěšní, oni udělají věci, které jiný člověk by neudělal, protože by se mu to příčilo, jim se to nepříčí, proto jsou leckdy úspěšní, v politice jich je taky celá řada a tam asi musím zvážit, jestli jakou základní strategii použít. A základní strategie v přírodě každého organismu jsou útok anebo únik. Útok, nebo to znamená, že to budu aktivně řešit, jo? Například, že to budu eskalovat, půjdu na HR nebo půjdu za šéfem šéfa. To můžu udělat tehdy, když vím, že tady mám jasné argumenty, že tam je někdo, kdo je připravený to řešit. Samozřejmě se musím připravit na to, že ten nadřízený, na kterého já si stěžuju, to pravděpodobně tak nenechá, že on se bude bránit a že bude dělat různé kroky, kterými se možná bude mstít, možná mě bude komplikovat práci. Proto někdy i ta úniková strategie, nebo já tomu říkám hlasování nohama, ta je reálně častější.
0: Mm-hmm. Jak ošetřit sám sebe? I třeba s ohledem na to, že v uvozovkách prohraju a budu muset odejít, aby mě to neničilo dál, i třeba ta nespravedlnost, že jsem odešel, i když jsem svou práci měl rád a dobře jsem pracoval, tak kvůli tomu prostředí to nešlo. Jak se to nastavit? Ty hranice sám v sobě, aby se mě to nedotýkalo.
1: Já bych asi řekl 3 body k tomu. První, uvědomit si, dělám to kvůli sobě. Dělám to kvůli své pohodě. Jo, 60% vyšší pravděpodobnost infarktu a říct si zdraví je na prvním místě, já se tady tím nebudu trápit. Druhá věc, všechno zlé k něčemu dobré. Já si myslím, že ten častý přístup v Česku, kdy se snažíme být v té práci dlouho, ideálně až do důchodu, nemusí být jakoby ten dobrý, že jakoby zkusit tu příležitost ke změně, že to je vlastně fajn. Statisticky, když změníte práci a najdete si novou, tak váš plat nebo mzda je vyšší o 12%. Takže jako je to něco, co mě může pomoci. Já osobně asi bych nedokázal odejít bez toho, že bych na něco nepoukázal. To znamená, můžu na to poukázat, ale budu zvažovat, jak dlouho na něco takhle upozorňovat.
0: Aby to mělo smysl. Právník a psycholog Ladislav Koubek je hostem Kávy o čtvrté. Ještě se budeme po další písničce povídat o toxickém pracovním prostředí. Otázky stále můžete psát a i telefonovat na 22 155 25 25.

0: Toxičtí kolegové, téma kávy o čtvrté s právníkem a psychologem Ladislavem Koupkem. Petra se ptá na pojem mobbing, můžeme samozřejmě ho vysvětlit i bossing. Mm-hmm. Už to tady dneska několikrát padlo i ve spojitosti s šikanou, tak co to přesně je, Ladislav?
1: Jsou to dvě formy šikany na pracovišti, mobbing mezi zaměstnanci, to znamená mezi kolegy. Zdůrazňuje to dlouhodobé, systematické, cílené zastrašování, ponižování. To dlouhodobé má, udává se dokonce, že by to mělo trvat aspoň půl roku. Já se tady teďka nechci bavit o počtu měsíců, ale chci zdůraznit, že to, že jsem se s kolegou dvakrát pohádal, nebo že prostě máme mezi sebou nějaké osobní nepřátelství, ještě nemusí znamenat, že tam je mobbing. Bossing je de facto totéž, akorát ze strany nadřízeného.
0: No, ale už tady naznačujete asi nějaké lhůty pro to, aby to mohlo mít to chování nějaké právní důsledky, což se samozřejmě stát může. Co všechno je tady potřeba mít, třeba i jaké důkazy, dokumenty k tomu, abychom skutečně usvědčili třeba kolegu z mobbingu nebo šéfa z bossingu.
1: Já bych tady ještě rozlišil dvě úrovně. Jedna je ta pracovně právní. Dám příklad, jo, ten zaměstnavatel může v extrémních případech sáhnout až k okamžitému ukončení pracovního poměru, například kdyby tam došlo k fyzickému napadení. Jo, nebo jasné diskriminaci, jasné šikaně. Mnohem častější bude spíš ten vytýkací dopis a následně teda řešení touto cestou. Zároveň nechcete vyhazovat zaměstnance kvůli tomu, že je toxický a teďka mu to někde dokazovat, protože je vysoká pravděpodobnost, že on se bude bránit, jo? Že to bude dlouhá nějaká tahanice, ale to už je pak otázka taky, že na to nemůžete být sami, nebo to už pak bude řešit pravděpodobně personální oddělení, které by vás mělo navést, jaké záznamy, jaké důkazy zhromažďovat. Musíte mít podporu ze strany toho, té firmy, toho zaměstnavatele a buď to máte firemní kulturu takovou, že to chcete řešit. Já bych tady jako dobrý příklad vzal jednu vysílací platformu, nebo jdu říkat jakou, ale oni mají ve své firemní kultuře v kodexu vyloženě napsáno, že nechtějí takzvané brilliant jerks. To jsou jako toxičtí lidi, kteří jsou geniální. Jo? Představte, člověka má IQ 150, je klíčový a teďka oni je prostě nechtějí. Oni dávají přednost nějaké dobré spolupráci, týmové práci, atmosféře před tím, že by něco takového tolerovali. Ale to chce podporu té firmy. Když ji tam nemáte a jste jenom v pozici kolegy, no tak máte ty možnosti hodně omezené.
0: Ještě k těm důkazům, můžu si třeba nahrát to chování toho svého kolegy a pak to ukázat šéfovi, je to vůbec z právního hlediska možné, abych třeba to, že mě nějakým způsobem ponižuje.
1: Toto je vždycky hraniční, ale já si dovedu představit, dneska máte třeba spoustu Teamsových schůzek, řeknu, hele, já si tu schůzku nahraju, jo, měl bych to oznámit. A v tom případě, že dneska se schůzky nahrávají i spíš z důvodu třeba, že si to chci zdokumentovat, abych pak věděl, co kdo tam řekl a jaké z toho vyplývají věci. Takže v tomto smyslu bych se tomu nebránil.
0: Když jste zmínil, že by to řešilo i personální oddělení, tak mě napadá, jestli se takový člověk dá odhalit už třeba u přijímacího pohovoru, protože jsou to často osobnosti na první dobrou jaksi oslnivé. Ano. A velice příjemné, dovedou vám polichotit, takže je asi těžké si představit, že zatím může být nějakým manipulátor.
1: Důležité je, nakolik kvalitně vedete výběrový rozhovor. Pokud ho vedete způsobem takzvaného behaviorálního dotazování, kdy se ptáte na konkrétní situace z minulosti do detailu, jak je řešil, tak jste schopni ledas co odhalit. Dobré jsou například takzvané roleplay, modelové situace, jo? Kdy já si pamatuju jednoho pána, kterému jsem při výběrovém pohovoru dal otázku, jak by řešil určitou situaci na pracovišti. A to, já bych si s tím daným člověkem sednul a krásné učebnicové řešení. A já jsem mu ho pak zahrál a asi po třech větách vypadalo, že mě jednu flákne. Jinými slovy, ten jeho styl jednání reálný byl naprosto jiný, než to, co nám teoreticky řekl. Ale to už je otázka profesionality těch personalistů, jakým způsobem dokážou výběrový hovor vést. Samozřejmě jsme tady v psychologii. Míra odhalení nebude nikdy 100%.
0: Dokáže takový člověk, který je toxický, je to ta osobnostní toxicita, s tím vůbec něco, nebo chce s tím vůbec něco dělat?
1: Ne.
0: Možná jenom ve chvíli, kdy už jemu samotnému se něco děje a není mu v tom
1: pokud
0: příjemně,
1: je to
0: nebo něco nevychází.
1: Osobnostní toxicita, jo, když takhle použiju, tak většinou ten člověk na to nemá náhled, nemá tu sebereflexi, takže on sám s tím zpravidla moc nic dělat nechce.
0: Přestože mu to třeba někdo dokáže? Ne.
1: Víte co, tam je to vždycky tvrzení proti tvrzení.
0: Pojďme to shrnout na závěr. Pár dobrých rad, pokud jsem v toxickém prostředí. 3 dobré rady, Ladislave, co dělat?
1: Rada číslo 1. Myslete na sebe. Vaše vlastní zdraví a vaše vlastní úspěšnost práci by měly být tím, s tím vzorným úhlem pohledu. Bod číslo 2. Reagujte už někdy v zárodku na ty drobné věci, které se odehrávají, hlavně u té situační. A rada číslo 3. Mějte někoho, s kým to můžete probrat.
0: Právník a psycholog Ladislav Koubek byl hostem Kávy o 4. Moc vám děkuji za zajímavé povídání a těším se příště. Mějte se hezky.
1: Těšilo mě, Terezo.

0: Další díly tohoto pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Dvojka, rádio, které vás baví.
0: Kriminálka na Dvojce.
2: Spřádal pomstu, aby vyřešil milostný trojúhelník. Jeho absurdní plán ale musel ztroskotat. Vrahova tajemství. Karlovarská mordparta v nové kriminálce.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
0: V premiéře už tuto středu po 18. hodině.
1: Na Dvojce.
3: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Němečtí vyšetřovatelé prý identifikovali dva lidi spojené s incidentem na letišti v Lipsku a premiér Babiš tuto situaci považuje za vážnou. Zítra bude oblačno, zpočátku místy polojasno, na severu déšť nebo přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty do 25 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost aktérů srpnového incidentu na letišti v Lipsku. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si dnes předvolalo zástupce německého ambasadora v Moskvě.
5: Týdeník Die Zeit napsal už včera, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na dva podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic dnes označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem, jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky s trhavinou. Rusko podíl na nezdařeném srpnovém útoku odmítá, jeho prezident Vladimir Putin včera označil důkazy za podvrh. Vyšetřovatelé jsou podle deníku Süddeutsche Zeitung skeptičtí, že se podaří podezřelé zadržet a soudit v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO označil bezpečnostní incidenty v Německu za vážné. Česko je podle něj připraveno s unijními i aliančními partnery pracovat na bezpečnostních opatřeních. Premiér to napsal na síti X. Ministr kultury za motoristy Otto Klempíř odvolal ředitele ostravského industriálního prostoru Muzeum Plus Pavla Lazara. Jako hlavní důvod uvádí obavy o projekt nového muzea v areálu Dolních Vítkovic. Náklady na jeho vybudování přesahují 1,5 miliardy.
6: Vedení organizace dočasně převezme šéfka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková. Muzeum Plus má v areálu Dolních Vítkovic vybudovat nové industriální muzeum a využít pro něj dvě historické vysoké pece. Ministerstvo kultury ale tvrdí, že má obavy o další řádný průběh projektu. Poukazuje také na personální situaci. Organizaci v poslední době opustila řada klíčových pracovníků.
7: Je to rozhodnutí pana ministra. Rozhodnutí jsem samozřejmě akceptoval. Nemám co k tomu dodat.
6: Říká Pavel Lazar, který vedl Muzeum Plus od letošního ledna. Rezort mu nabídl, že může v organizaci dál působit. O jeho dalším zařazení rozhodne nové vedení. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
4: V Rokytnici v Orlických horách začala stavba nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Modulární objekt má zlepšit dostupnost péče v Orlických horách a zkrátit dojezdové časy záchranářů hlavně do hůře dostupných míst. Hotovo by mělo být do konce roku.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude oblačno, zpočátku místy i polojasno, na severu čekáme déšť nebo přehánky, jinde srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách bude kolem 17.
0: Doprava.
4: Na svém 63. a půltém kilometru D1 směrem na Prahu se kolem shořelého kamionu stále jezdí jen jedním pruhem. Kamiony brzdí na svém 73. kilometru a osobní auta na svém 69. a mají to asi na půl hodiny. Na příjezdu do Brna po D1 směrem od Prahy brzdí osobní auta kolem stého 80. kilometru a pak asi 35 minut jedou k omezení na stém 96. kamiony podstatně déle. A na Pražském okruhu pojedete v nesouvislé koloně asi 50 minut od Jesenice k nehodě ve sjezdu na D5. Zprávy končí teď Honza a Tereza, která má slovo.
8: Hezké odpoledne vám přejeme od mikrofonu dvojky a zdravíme vás u poslechu příběhu z kalendáře, jmenovitě Tereza Stýblová
9: a Jan Kovařík. Dobrý den, my dva už pochopitelně téma následující hodiny našeho vysílání známe. Vás k němu dovedou jako vždy v našem pořadu tři nápovědy.
8: Tou první je Plzeň, ovšem pozor, psáno s velkým, nikoli v malým P, čili nejde o pivo, nýbrž o západočeskou metropoli, ale ty máš rád obojí.
9: To chci říct, potěšila bys mě s malým i velkým písmenem, takže v pořádku, pište si Plzeň. Druhou nápovědou jsou mříže. V Plzni najdete hned několik míst, kde hrají mříže důležitou roli, takže upozorňuji, není to jen v místní části, odkud pocházím, tedy v Plzni na Borech.
8: No a do třetice napovíme, že hlavní hrdinové našeho vyprávění nemluví lidskou řečí. Rozuměl by jim leda Jiřík z pohádky o Zlatovlásce a nebo princezna Arabela.
9: Myslím, že nápovědy jsou více než návodné a teď už zbývá jen, abyste si z nich vyvodili, koho a kde dnes v Plzni navštívíme.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
10: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

skvazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Plzeň, mříže a bytosti, které nemluví lidskou řečí. To byly tři nápovědy z úvodního kvízu dnešních příběhů z kalendáře. Pevně věřím, že většina z vás podle nich správně zamířila do zoologické a botanické zahrady v Plzni.
2: Její základní kámen byl totiž položen 2. září roku 1926.
1: Nápad se zrodil u členů spolku IRIS. Ten vznikl už na přelomu 19. a 20. století a sešlo se v něm několik chovatelů drůbeže a nadšených akvaristů.
2: 25. výročí založení chtěli členové spolku oslavit ničím výjimečným a rozhodli se proto pronajmout si skleník na vojenské plovárně v Plzni v Doudlevcích a přeměnit jej na pěstírnu rybek a jeho okolí potom proměnit v zoologickou zahradu.
1: Skleník i přilehlé pozemky získal spolek bezplatně na 20 let. Ale nějaké investice byly přeci jen potřeba. Když uvážíme, že na zbudování zoologické zahrady vyčlenil spolek ve svých fondech 705 korun, opakuji slovy 705, je opravdu s podivem, že se plán velmi brzy podařil.
2: Už 3 měsíce od položení základního kamene v prosinci 1926 se v Plzni otevřela první část expozice. Skleníky, akvária a 3 voliéry.
1: Prvními obyvateli tohoto plzeňského zookoutku byli draví ptáci, lišky a šakal z Habeše. Pro psovité šelmy měli členové zakládajícího spolku zřejmě slabost. Nedivte se, jeho předseda se jmenoval Bohuslav Vlk.
2: V roce 1927 se zahrada rozšířila o srnčí ohradu a přibyly 2 opice, makakové jávští a jmenovali se Šorl a Minda.
1: Ale zároveň museli pryč lišky a šakal. Správě vojenské plovárny totiž vadil zápach, který údajně vyháněl z plovárny návštěvníky.
2: V 60. letech zažila zahrada velké stěhování do nově vzniklého parku kultury a oddechu na Lochotíně.
1: Okolnosti toho stěhování byly poměrně dramatické, ale o tom budeme mluvit až později.
2: V roce 1981 se pak plzeňská zoologická zahrada sloučila se sousední botanickou zahradou, no a tato symbioza funguje dodnes.
3: Tereza Stýblová
4: a Jan Kovařík.
3: Příběhy z kalendáře
4: na 2.

0: 2. září 1926 položili v Plzni základní kámen tamní zoologické zahrady a tak si o ní právě dnes povídáme v příbězích z kalendáře na dvojce. Jak už víme, dnes je sloučená s botanickou zahradou, jejíž historie sahá ještě o dalších 100 let hlouběji.
1: První zmínka o předchůdkyni dnešní plzeňské botanické zahrady je už z roku 1811. Podle nařízení císaře Františka I. a na žádost opata dal purkmistr Emanuel David upravit místo mezi hradbami a příkopem na gymnazijní botanickou zahradu.
0: Bylo to v místech naproti dnešní studijní a vědecké knihovně.
1: Tato zahrada v Plzni fungovala 33 let. V roce 1844 ovšem vyvrcholily spory o užívání pozemku s vojenskou posádkou a opat se zahrady vzdal.
0: Další botanickou zahradu měla Plzeň od roku 1899. Šlo o upravený prostor v Královských sadech, kde pěstitelé vysázeli 337 listnatých a 44 jehličnatých dřevin.
1: A byly mezi nimi třeba vzácná araukárie, jinan, cedr, sekvojovec obrovský nebo i korkovník.
0: Tato zahrada sice sloužila pro výuku studentů plzeňských škol, ale neměla stálou a odbornou péči a proto se z ní brzy stala přirozená součást parku.
1: Teprve v roce 1956 rozhodlo vedení města o založení botanické zahrady. O 3 roky později začala výstavba a v roce 1961 přivítala plzeňská botanická zahrada první návštěvníky.
0: Botanická zahrada i v předešlém vstupu představená zoologická zahrada byly ovšem součástí parku kultury a oddechu. Tato administrativní podřízenost brzdila jejich rozvoj a snižovala také jejich úroveň v očích odborné veřejnosti.
1: O změnu se zasadil ředitel zoologické zahrady z Dvora Králové Josef Wagner. Díky němu se 1. ledna 1981 plzeňská zoologická a botanická zahrada staly samostatnou institucí a poprvé dostali svého oficiálního ředitele.
0: No, podobnost s psovitými šelmami tu zase je, protože se jmenoval Petr Vlček.
1: Já bych řekl, že to byl určitě nějaký skrytý potomek otce zakladatele Bohuslava Vlka.

0: Na dvojce posloucháte Příběhy z kalendáře, dnes s datem 2. září a dvojice u mikrofonu dvojky je v tomto týdnu složena z Jana Kovaříka a Terezy Stýblové.
1: 2. září 1926 položili v Plzni základní kámen tamní zoologické zahrady a to je naše dnešní téma.
0: Stalo se to na břehu řeky Radbuzy, jedné ze 4 řek, které se zde společně spojují, aby z nich byla Berounka, v městské části Doudlevce. Tenkrát tam totiž byla vojenská plovárna.
1: Ovšem koupaliště i zoo byste v těch místech dnes hledali marně. O přesunu zahrady jinam se uvažovalo vícekrát. Roku 1959 bylo pak vybráno území na Lochotíně.
0: Definitivní tečku za provozem zoo v Doudlevcích však neudělal plánovaný přesun, ale antrax.
1: Nakažlivá choroba bakteriálního původu, která postihuje zejména hospodářská zvířata. Těžkou nákazu ale může způsobit i člověku a proto se používá i jako náplň biologických zbraní.
0: Jak se vlastně antrax do plzeňské zoo dostal, nevíme. Jisté je, že jako první postihl 8. září pumy americké. Této nemoci pak podlehly i levhartice, lev Cezar nebo jezevci.
1: Kvůli infekci se musela zoo uzavřít. No a to byla ideální příležitost ke stěhování.
0: Návštěvníci si tak mohli zvířata znovu prohlížet od roku 1963, tehdy ještě v provizoriu staveniště na Lochotíně.
1: Začínalo se tam prakticky od nuly s pouhými 29 druhy zvířat. Pro nově otevřenou plzeňskou zahradu měly jiné zpřátelené zoo vyčleněno několik druhů atraktivních zvířat, například lva, tygra, levharta, pakuně, dikobrazy anebo různé opice.
0: Kromě tygra se pak tato zvířata v Plzni skutečně objevila.
1: Pozor, ale dnes už můžete v Plzni vidět i tygra. Chovají je tam od roku 1971. No a kromě nich také žirafy Rothschildovy, zebry, mnoho druhů želv a nebo žanetku savanovou.
0: Žanetku?
1: To je, Honzo, malá africká šelma, podobná kočce. A plzeňská zoo je jediná v Česku, kde můžeme žanetky savanové vidět.
0: Když jsem byl malý kluk, určitě tam žanetka nebývala. Budu se muset vypravit a se žanetkou se seznámit.

0: Od 2. září roku 1926 se počítá historie plzeňské zoologické zahrady. Dnes bychom správně měli říct zoologické a botanické zahrady. Už jsme vám stihli v příbězích z kalendáře vylíčit úplné začátky, na břehu Radbůzy u vojenské plovárny, stěhování kvůli, no řekněme, neúplně libým pachům a postupné sloučení s botanickou zahradou. Když na Lochotíně začali, tak říkajíc, od nuly, dostali od spřátelených zoologických zahrad nejrůznější zvířata.
1: I šelmy, ale šelmám se zoologická zahrada v Plzni výhradně nevěnuje, nebo zejména její doménou, řekněme, je akvaristika, ryby a plazy. A na to se dnes příbězí z kalendáře také zaměříme. Zamíříme do jejich pavilonu Aquatera. Také připomeneme chovatelské unikáty, třeba rybu, která zabíjí výstřikem vody. No, a dostaneme se i do Dinoparku.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty.
1: Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali
0: Taťána Medvecká,
1: František Kinský,
0: Saskia Burešová,
1: Miroslav Hanuš,
0: Lucie Výborná,
1: Jakub Kvášovský,
0: Naďa Konvalinková,
1: Daniel Stach,
0: Jaroslav Svěcený
1: a Martin Mišička.
0: Vyberte absolutního vítěze.
1: Hlasovat můžete prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru Šarm, Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti,
0: nebo také na e-mailové adrese charm@rozhlas.cz.
1: Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor,
0: chytrý telefon,
1: DAP rádia a další ceny.
0: Více informací na www.charmantniosobnost.cz.
2: Největší rodinné setkání Přemyslovců. Královské poklady, nevyřešené záhady, silné příběhy i kruté momenty našich dějin. Nejrozsáhlejší výstavní projekt o Přemyslovské dynastii. Více než 900 unikátních exponátů. Výstava Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba do 15. října v Národním muzeu. Více na www.nm.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině.
0: Na Dvojce.

0: dnešních příbězích z kalendáře na dvojce si připomínáme výročí položení základního kamene plzeňské zoologické zahrady.
1: Jestli si dobře vzpomínám, tak v úvodu jsme mluvili o tom, že vznik zahrady inicioval spolek IRIS, který na počátku 20. století sdružoval plzeňské akvaristy.
0: Vzpomínáš si velmi správně a je na místě připomenout, že tuhle akvaristickou linku si plzeňská zoo drží dodnes.
1: Akvarijní a teraristická expozice má totiž v Plzni své výsadní postavení.
0: Když se na počátku 60. let zvířata stěhovala z Doudlevec do nového areálu na Lochotíně, objevil se nápad zřídit zcela samostatný pavilon pro ryby a drobné plazy.
1: V roce 1962 se tak otevřela stálá výstava nazvaná jednoduše Akvatera.
0: Nebyla ovšem na Lochotíně, ten je přeci jen trochu dál od centra, ale přímo v jádru města, v blízkosti divadla a velké synagogy.
1: Mezi největší lákadla Akvatery patří korálové rybky, sklípkani, anebo také jihoamerické šípové žabky.
0: No, jestli si říkáte, že návštěva terária není nic moc zábavného, protože hadi a ještěři se jenom líně povalují v písku nebo na kamenech, najděte si na webu plzeňské zoologické zahrady přehled komentovaných krmení.
1: A tak můžete vidět ještěry, hady nebo žraloka pěkně v akci.
0: Ale jen jednou za týden je v pavilonu Akvatera něco úplně výjimečného, a sice krmení střikounů.
1: Co to je za zvíře?
0: To je zajímavá ryba. Ta žije v brakických vodách, tedy na pomezí řek a moří. Ta rybka se živí hmyzem a loví ho velmi zajímavým způsobem, totiž pomocí výstřiků vody.
1: Jak přesně to ta rybka dělá, Honzo?
0: No, naštěstí jsem to kdysi viděl v televizi, takže popíši rád. Střikoun plave těsně pod hladinou a z tlamičky vystříkne ostrý proud vody, kterým doslova sestřelí hmyz, který poletuje nad hladinou.
1: A to asi můžeme v plzeňské zoo vidět v akci.
0: No rozhodně, ale jenom jednou za týden.
1: Tak jak je vidět, pobočka zoo v centru Plzně má návštěvníky opravdu na co nalákat.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Dnešními příběhy z kalendáře vás provázejí Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
1: No a dělají nám společnost žirafy, tygři nebo střikouni. Jak už víme, jsou to rybky, které dovedou proudem vody ulovit drobný hmyz.
0: Důvod je jednoduchý. Celou hodinku tady mluvíme o plzeňské zoologické zahradě. Její základní kámen byl položen 2. září 1926.
1: Tehdy to byl jen docela skromný zookoutek v sousedství vojenské plovárny a cesta ke statu plnohodnotné zoologické zahrady trvala 55 let.
0: No však to také kolegové z ostatních zahrad dávali plzeňským zoologům a chovatelům najevo. Na různých společných setkáních sice jejich práci chválili, ale vždycky poukazovali na, řekněme, nižší status.
1: No a přitom se mohli v Plzni pochlubit jednoznačnými chovatelskými úspěchy. V roce 1960 byli první v Československu, komu se podařil odchov sajgy tatarské.
0: Zásadním posláním zoologických zahrad totiž není jenom ukazovat exotická zvířata zvídavým středoevropanům, ale také udržovat populaci získaných zvířat jejich odchovem v zajetí.
1: A právě v tomto ohledu mají být plzeňští na co pyšní.
0: Jako první v Československu odchovali v roce 1980 mládě kajmana Žaké a v roce 2006 si připsali dokonce světový primát.
1: Plzeňská zoo byla první na světě, která odchovala varana modrého. Jak je vidět, dlouholetá specializace na plazy přinesla své plody.
0: Kromě těchto unikátů dělá plzeňským ošetřovatelům radost pravidelné rozrůstání rodin ocelotů nebo stáda zeber, kterých se tu narodili už desítky.
1: V minulosti se také podařilo uměle odchovat kondora krocaního, hyenu žíhanu a nebo plameňáka.
0: No a Chile se má k světu také tamní hejno tučňáků Humboldtových. Ti jsou bez nadsázky miláčky plzeňské zahrady.
1: Takže po zmíněných chovatelských úspěších už si dnes asi nikdo netroufne označovat plzeňskou zoo za druhořadu.
0: No rozhodně bych to nikomu nedoporučoval.
1: Zvlášť v přítomnosti Honzy Kovaříka.

0: Aniž jste se museli zvednout ze židle či křesla, na kterém nás posloucháte, dnes se společně procházíme mezi klecemi, výběhy, akvárii a terárii zoologické a botanické zahrady města Plzně. Jak by ne, základní kámen pokládali 2. září roku 1926.
1: Už jsme si řekli zajímavosti o odchovu vzácných druhů, o zvláštních rybkách, které loví svou hmyzí potravu vystřelováním proudu vody, ale to pořád ještě není všechno.
0: Kdo zná a má rád film Jurský park, ten už jistě tuší, kam teď míříme. Zmíněný film se totiž odehrává v unikátní přírodní rezervaci, pro kterou se podařilo z pravěkých fosílií oživit dinosaury.
1: A takový zmenšený Jurský park najdeme právě i v areálu plzeňské zoo.
0: Nejsou v něm pochopitelně živí dinosauři. V tomhle směru zatím věda fantazii filmových scénáristů nedohnala, i když se snaží, ale doufám, že i vám bohatě postačí modely v životní velikosti.
1: Narazíte na ně, když projdete kolem zvířecích expozic a prohlédnete si botanickou zahradu. Na kopci v severní části areálu pak vstoupíte do světa dinosaurů.
0: Z vlastní zkušenosti vím, že mnohé rodiny s dětmi volí opačný postup. Nejprve vstoupí na severu do areálu a teprve po dinosaurech jdou za zvířaty. Ale vraťme se zpátky do onoho parku. Můžete se tu procházet mezi stegosaury, ty známe dobře z filmu Cesta do pravěku, a z jezera na vás vykoukne hlava a dlouhý krk diplodokuse.
1: Nechybí samozřejmě ani symbol dinosauří éry, Tyrannosaurus rex, dvounohá obluda s pořádně hladovou tlamou.
0: Některé modely vypadají skutečně jako živé, protože vydávají zvuky a hýbou se. Za vaší výpravou se tak ohlíží třeba obrovitý Apatosaurus.
1: V seznamu zdejších dinosaurů najdete i jeden unikátní druh. Jmenuje se Fotosaurus. A vyznačuje se tím, že malé děti mohou vlézt do jeho útrob, vykouknout z jeho otevřené tlamy a zamávat fotografovi.
0: Nebojte se, je to bezpečné. Tento plzeňský Fotosaurus ještě nikdy své čelisti nescvakl. Cvakají tu jenom spouště fotoaparátů. Jeden takový obrázek mám ostatně taky schovaný.
1: Plzeňský dinopark funguje od roku 2003 a je tak nejstarším na našem území. Jeho návštěva je zábavou a dobrodružstvím skutečně pro celou rodinu.

0: Na návštěvu do plzeňské zoologické zahrady nás dnes vzal scénárista Jan Herget. Navštívili jsme hravé tučňáky, vzácné varany modré i partu dinosaurů, kteří zatím, podotýkám zatím, nejsou živí.
1: Nestraš. Zapomenout nesmíme a nechceme ani na botanickou zahradu, která je součástí celého areálu.
0: V roce 2004 v ní vznikla unikátní expozice zahrady Schovaen, která má v Evropě obdobu pouze ve Vídni. Okolní botanické expozice byly v následujících letech v návaznosti sladěny v orientálním duchu.
1: Pokud se tedy rozhodnete pro návštěvu zoologické zahrady v Plzni, na jednom místě najdete krásnou trojkombinaci. Zoo, botanickou zahradu i první dinopark v České republice.
0: A v centru města ještě navíc pobočku Aquaterra s unikátními rybami a ještěry.
1: To všechno nabízí druhá nejstarší zoologická zahrada u nás, jejíž základní kámen byl položen 2. září roku 1926.
0: A pokud jste tam ještě nebyli, tak určitě hezký tip na výlet.
1: Rozhodně. Jako kluk jsem tam strávil spoustu času, a asi se budu muset zase vypravit, abych se podíval, jak se od té doby plzeňská zoo změnila.
0: No, tak třeba se tam s Honzou potkáte. Mějte se krásně.
1: V nejhorším případě se můžeme potkat zase tady, v příbězích z kalendáře, na vlnách dvojky. Mějte se hezky.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Marie Redkové bude zdravotnický záchranář Karel Kirs. Jak se mu změnil život poté, co pomohl na ulici pobodané ženě? Co dělá s jeho psychikou záchranářské řemeslo? Trvá dlouho, než se člověk naučí u nehody či kolapsu nezmatkovat? A jaké panují mýty o záchranářích?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: EU a NATO deklarovali, že se nenechají zastrašit ruskými hybridními útoky a ostatky Jana Masaryka budou zkoumat soudní znalci. Zítra bude oblačno, zpočátku i polojasno, na severu déšť nebo přehánky, jinde jen ojediněle. Nejvyšší teploty do 25 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Státy Evropské unie a NATO se nenechají zastrašit ruskými hybridními útoky ani odradit od další pomoci Ukrajině. Po schůzce v Bruselu to prohlásili šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte. Reagovali tak na vývoj po srpnovém incidentu v Německu.
4: Evropa musí podle šéfky unijní exekutivy zacházet s běžnou infrastrukturou jako s potenciálními cíly v první linii. Von der Leyenová zdůraznila, že Evropská unie připravuje další protiruské sankce a nepovolí, dokud bude Rusko zabíjet lidi na Ukrajině. Také Rutte prohlásil, že NATO v podpoře Kyjeva nepoleví. Ruský útok v Německu odsoudili také lídři Francie, Itálie či Dánska. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ho označil za vážný incident a Německu nabídl podporu a spolupráci. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem republiky na Hradě. Nový zákon by mohl změnit například volby rektorů, vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. Změny by se týkaly i financování vysokých škol. Vyšetřovatelé exhumovali po téměř 80 letech ostatky Jana Masaryka. Znalci budou zjišťovat příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí.
5: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
6: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
7: I tak vnímají exhumaci Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
8: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
7: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Adéla Burešová, Český rozhlas.
3: 7 lidí se dnes odpoledne zranilo při střetu motorového vlaku s popelářským vozem na okraji Prostějova. 3 lidé utrpěli středně těžká zranění. Drážní inspekce vyčíslila prozatím škody na 8 milionů korun. Doprava na trati je stále zastavena.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
3: Zítra bude oblačno, zpočátku místy i polojasno, na severu déšť nebo přehánky, jinde srážky jen ojediněle. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27 a v 1000 metrech na horách bude kolem 17.
0: Doprava.
3: Na stém 63,5 kilometru D1 směrem na Prahu se kolem shořelého kamionu stále jezdí pouze jen jedním pruhem levým. Osobním autem se zdržíte asi 20 minut. V opačném směru D1 pojedete asi 20 minut od stého 82. kilometru k omezení na stém 96. u D2. Opatrně na 16. kilometru D6 směrem od Prahy je tam nějaká blíže neurčená překážka. A na Pražském okruhu čekejte obousměrné kolony před Ořechem. Navíc směrem k D1 se jezdí jen jedním pruhem v Lochkovském tunelu, kde překáží pneumatika kamionu. To byly zprávy. Hezký podvečer.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
9: A náš další pořad není vhodný pro děti a pro příliš citlivé osoby. A vám je asi jasné, že na programu je kriminálka. Dlouho spřádal pomstu, aby vyřešil milostný trojúhelník. Jeho absurdní plán, který vymyslel kvůli své žárlivosti, měl ale trhliny a nakonec ztroskotal. Bylo to hlavně díky spolupráci středočeských a karlovarských kriminalistů. Vrahova tajemství, tak pojmenovali další díl kriminálky její autoři Dana a Mirek Vaňurovi.
2: Upozorňujeme, že dokumentární cyklus Kriminálka může obsahovat popis fyzického, psychického či sexuálního násilí a že není vhodný pro děti a citlivé osoby.

0: Případ, který karlovarská kriminálka řešila ve spolupráci se Středočeským krajem, začal 23. ledna roku 2018 nad ránem. Tehdy se na policii v Mladé Boleslavi dovolala mladá žena s prosbou o pomoc. Náhle prý zmizel její dobrý kamarád Damián. S o pár let mladším mužem byla 25-letá Eva často v kontaktu. Teď se ale vyděsila, že se mu něco stalo a měla k tomu pádný důvod. Dostala od něj podezřelou zprávu.
1: Měl v noci z 22. na 23. ze svého mobilního telefonu poslat SMS zprávu, hodně divnou SMS zprávu, kterou ona si přečetla a nevěřila tomu, že to psal Damián. Myslela si, že to psal nejspíš její bývalý přítel Jaromír, tudíž se Jaromíra pokoušela dovolat po ránu a ten jí řekl, že sice za Damiánem den předtím jel, ale neví, kde se nachází, doma nebyl, tak zase odjel pryč. Ona na základě toho, že se nemohla dovolat Damiánovi, zavolala na policii a nahlásila, že ho pohřešuje.
0: Karlovarský kriminalista Rudolf Flaška se o pátrání dozvěděl ještě ten den, 23. ledna. A zároveň ho Středočeši informovali, že přes veškerou snahu se jim Jaromíra, kterého podezírali, zatím nepodařilo vypátrat.
1: Tyto prvotní úkony samozřejmě dělali kolegové ve Středočeském kraji, územní odbor Mladá Boleslav. Nás se to začalo týkat z důvodu, že Jaromír byl spjat s Karlovarským krajem, měl tady rodiče, měl tady bývalou manželku, měl tady dítě a tak dále. V minulosti tady na několika místech bydlel, takže s tímto krajem byl velmi spjat a jelikož jak Damián, tak Jaromír byli v pátrání, takže bylo možné, že se nachází někde tady.
0: Karlovarský operativec Boris Novický se jako vášnivý pátrač okamžitě snažil získat informace, od kterých by se mohl odrazit.
2: Pro mě to začalo zvláštním způsobem, protože o prvotním oznámení samozřejmě ve Středočeském kraji já jsem vůbec neslyšel. Nejprve jsem měl informaci, že potřebujeme provádět nějaká šetření a pomoc Středočeskému kraji, kde pravděpodobně došlo ke spáchání vraždy a je možný, že mrtvola plus pachatel budou v našem karlovarském kraji.
0: Policejní hlídky i detektivové prošly všechny nemocnice pro případ, že by se Damianovi něco stalo a musel být hospitalizován. Kontrolovali se jeho známí i známí Jaromíra, ale zvažovala se i možnost, že odjel na výlet a nevzal si sebou telefon. Způsob, jakým se náhle odmlčel, ale nedával smysl ani jeho blízkým.
1: Nenechal třeba nějaký vzkaz na rozloučenou, nezavolal ani své mámě, prostě bylo to nezvyklé, že by se tak dlouho neozval. Takže se tam počítalo i s tou verzí, že mohl být úmyslně zavražděn. Bohužel všechna šetření byla negativní a tudíž byly zahájeny úkony na neznámého pachatele pro trestný čin omezování osobní svobody. Nevědělo se, jestli v té době Damián je ještě živý, takže by se mohlo jednat o vraždu nebo o nějaké těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. Nevědělo se, kde se nachází, takže ten paragraf zbavení osobní svobody byl asi takový nejpřiléhavější.
0: Protože první rozhozené sítě žádný výsledek nepřinesly, karlovarská kriminálka si znovu detailně procházela informace od středočeských kolegů. A vazby sledovaného trojúhelníku byly skutečně neobvyklé.
1: Damián byl mladý kluk, který bydlel v rodinném domě. V tom rodinném domě v minulosti s ním bydlel jak Jaromír, tak paní, která s Jaromírem byla před nějakou dobou v partnerském vztahu. Ten jejich partnerský vztah skončil z důvodu, že se Jaromír velmi nevhodně sexuálně choval k její malé dceři. Ona to tedy nahlásila a byly zahájeny úkony na pohlavní zneužití ze strany Jaromíra na její malé dcerce.
0: SMS zpráva, kterou Eva dostala od Damiana v noci z 22. na 23. ledna, skutečně vyznívala, jako by ji za Damiana napsal její bývalý partner Jaromír.
1: Damián píše, aby vyvinil Jaromíra z toho, že on spáchal nějaký sexuálně motivovaný trestný čin. Takže Damián, přestože tu SMS zprávu nepsal on, ale napsal ji Jaromír z jeho telefonu, tak tam uváděl, jak byl zamilovaný, jak myslel, že spolu budou, jak se snažil rozeštvat Jaromíra, což se mu nedařilo, zase se měli k sobě vrátit. Vychválil tam, že jestli si Jaromíra váží, takže to je ten nejlepší člověk, nejférovější a ať s ním zůstane, že se k ní bude dobře chovat. A hlavně tam zmínil i ten motiv, že opravdu ta malá dcera měla něco sexuálního, ale nebylo to s Jaromírem, bylo to s Damiánem. A ten Damián té malé holčičce měl vsugerovat, že se jednalo o Jaromíra a ona to vlastně takhle řekla i mamince.
0: Už když Eva zprávu dostala, bylo jí jasné, že něco není v pořádku. Styl psaní se Damiánovi vůbec nepodobal a byla si jistá, že jí psal někdo jiný. Použitý slovník jasně ukazoval na Jaromíra. Ten ale stále nebyl k nalezení. Na Eviny telefonáty asi dvakrát zareagoval, jenže policie se ho marně snažila vypátrat. Podezření, že Jaromír má s Damiánovým zmizením něco společného, měl brzy potvrdit nález, který na policii přinesla Damiánova maminka.
1: Matka Damiána přišla druhý den s tím, že před domem Damiána se nachází jeho auto, které mělo v sobě kameru, která se zapínala ne zapnutím motoru, ale reagovala na pohyb. Takže ona si tu kameru vzala, z karty stáhla záznam a zjistila, že na tom záznamu je vidět Jaromír, jak odvádí, podpíraje Damiána do auta den předem v noci, jak ho tam nakládá na zadní sedačky a

0: Na mnoha místech, kde by se Jaromír mohl schovávat. A ještě 23. ledna skutečně přišla zásadní zpráva z Jičínska.
1: Jaromír občas zvedl telefon, nakonec byl zadržen i na základě toho hovoru, protože řekl, kde se nachází, takže hlídky tam zajeli, zadrželi ho, ale on se samozřejmě nevyjadřoval, kde by se Damian mohl nacházet, pořád se přidržoval jenom toho, co už měla policie zjištěno.
0: 23. ledna, chvíli před půlnocí, byl 45-letý Jaromír vyslechnut a jeho prvotní výpověď brzy vzala za své.
1: Samozřejmě Jaromír byl konfrontován s tímto, že byl viděn, jak nakládá, tudíž ta jeho verze, že přišel do domu, Damian tam nebyl, on se zase sebral a jel pryč, padla. On tedy reagoval novou verzí, že opravdu přišel k Damianovi. Damianovi mělo být nevolno, požádal jej, aby ho odvezl do nemocnice, tudíž on mu pomohl do auta. A jak jeli po dálnici, tak tam viděli nějaké stříbrné BMW, u kterého chtěl Damian vysadit, že už je mu lépe, takže ho tam Jaromír vysadil. On viděl, jak tam šel k nějakému chlapíkovi a Jaromír odjel pryč, od té doby ho vlastně neviděl.
0: Co se dělo dál, ale stále nebylo jasné a pouhé podezření spojeným týmům kriminálek nemohlo stačit.
2: Po stránce zase právní, pro nás není mrtvola, není spoustu věcí ohledně vraždy, nedá se tolik šetřit, nedá se to ani kvalifikovat jako vražda, protože když není mrtvola a nejsou důkazy, je těžko případ vraždy.
0: Možnost, že by žárlivý a manipulativní Jaromír svého domnělého soka v lásce někde držel nebo dokonce ukrýval jeho mrtvolu, byla víc než reálná. A tak začaly pátrací akce na místech, se kterými měl Jaromír něco společného.
1: My jsme tady prováděli po všech možných místech šetření, pátrání. Zjistili jsme, že v minulosti měl pronajat dům Jaromír kousek od Karlových varů na takzvaném Hubertusu, kde to znají vodáci, je to i vodácké tábořiště.
2: Tam byl prostě v jedné zatáčce takový rodinný domeček, tam on kdysi se zdržoval, bydlel tam.
0: Kriminalisté měli 48 hodin na to, aby našli důkaz, který Jaromíra usvědčí, a potýkali se s obvyklými potížemi. Věřili ale, že v okolí domku se něco najde. Napovídali tomu informace o pohybu Jaromírova auta a telefonů obou mužů.
2: Ty informace, které všechny policie má, tak se musí udělat a musí se prověřit. Takže pokud je tam nějaký poznatek na tom, že by mohl být někde v nějaký zahradě zakopaný, tak samozřejmě musí se informovat majitel a podobně. Tam to má další specifika, který se musí dodržet litera zákona.
1: Na zahradě toho domu byla nalezena jímka, která měla železný čtvercový poklop, a když se ta jímka otevřela, tak uvnitř nejdříve bylo vidět zetlelé nějaké zvířecí tělo. Nejdříve jsme se domnívali, že se jedná o divoké prase, ale to byla mýlka, a následně kolegové zahlédli bundu a pak i hlavu s lidským uchem.
0: Bylo 24. ledna, pozdní večer, a karlovarská mordparta měla konečně tragickou jistotu.
1: Samozřejmě jsme to nečekali, nikdo si nepřál tu mrtvolu najít, ale mrtvola byla nalezena, byl identifikován podle oblečení i podle vizáže jako Damian. Za pomoci hasičského záchranného sboru bylo tělo vyjmuto z jímky a soudní lékaři z fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kteří přijeli i s kolegy z krajské kriminálky Středočeského kraje, provedli ohledání, a prvotní ohledání znělo, že Damian na sobě neměl žádná zranění. A podle spojivek bylo jako předběžná smrt stanoveno utonutí.
2: Tady se tělo našlo, takže pro nás to znamenalo vyjmout tělo, zjistit, jaký jsou na něm zranění na tom těle, jakým způsobem mohlo dojít ke smrti, jestli byl živ nebo nebyl živ a podobně, když tam byl hozen. A tím pádem už tady není žádný trestný čin, co se týče únosu, zbavení osobní svobody, ale můžeme se bavit o vyloženě tedy trestném činu vraždy.
0: Vypadalo to, že Damiana někdo hodil do studny živého a kriminálka měla jasného podezřelého.
1: On byl nalezen někdy po 5. hodině odpolední, tak ještě v noci z 23. na 24. byla provedena pitva. při které ty závěry byly.

0: jasné. Do té doby nebylo úplně zřejmé, jestli Damián již byl do té jímky vhozen mrtvý, anebo tam byl vhozen živý. Nebylo tedy ani jasné, která z krajských kriminálek by tento násilný trestný čin měla vyšetřovat. Samozřejmě, pokud by Damián umřel někde ještě ve Středočeském kraji, byli by místně a věcně příslušní kolegové z krajské kriminálky Středočeského kraje. Pokud on zemřel někde v Karlovarském kraji, potažmo tím, že byl vhozen do té jímky a utonul, tak pak bychom byli jako místně a věcně příslušní k vyšetřování my jako Karlovarská krajská kriminálka.
1: Na vyjasňování kompetencí ale kriminalisté neměli prostor. V 9:30 večer si Jaromíra vzali k dalšímu výslechu.
0: Čas letěl, Jaromír byl v zadržení už nějakých skoro 24 hodin a na to, aby my jsme zahájili trestní stíhání a postavili ho cestou státního zástupce před soud k vazebnímu jednání, bylo strašně málo času, takže jsme se domluvili, že vyšetřovatel zůstane na začátku středočeský, takže ještě kolega ze středních Čech zahájil trestní stíhání pro vraždu ve 3. odstavci, s tím, že byla způsobena velmi trýznivým způsobem. Popsal krásně celý ten skutkový děj od toho, kdy Jaromír navštívil Damiana, kdy došlo k nějakému tomu omámení, dal ho do auta, následně s ním projel až sem k nám do Karlových Varů a ještě zaživa ho hodil do té jímky a následně vzal Damiánův telefon a po 1 hodině v noci poslal tu SMS zprávu.
1: Všechno do sebe logicky zapadalo. Když se ale Jaromír seznámil s tím, z čeho ho policie podezírá a jaké má proti němu důkazy, rozhodl se upravit svoji výpověď a vymyslel novou verzi událostí osudného večera.
0: Věděl, že tělo máme, nebo že už je u policie, věděl, že měl zemřít na to utonutí, takže vymyslel verzi, kdy on přijížděl do Varů, Damián si chtěl vystoupit poblíž pomníku Ivana Hlinky, který se nachází pod golfem. On mu tedy zastavil, on tam vylezl z auta, sedl si tam někde u svodidel, Jaromír odjel, následně se mu to rozleželo v hlavě, takže otočil auto, znovu k němu zajel, naložil ho do auta, ale to už se mu zdálo, že už má být mrtvý. Takže zkontroloval jeho životní funkce, říkal, že mu přiložil ucho k puse, necítil, že by dýchal, na ruce nenahmátl tep, takže si myslel, že je mrtvý. Padly ještě další verze, ale tady to byla jediná verze, kdy opravdu přiznal, že s tím tělem nějakým způsobem manipuloval, že s tím Damiánem projel z těch Luštěnic, kde on bydlel, až sem do Karlových Varů. A to my už jsme měli zjištěno opravdu podle telefonu jak Jaromíra, tak toho Damiána, kde ho brali buňky, kde se pohyboval, i podle různých automatizovaných kontrol vozidel, že jeho vozidlo se pohybovalo tam a ty buňky i s tím vozidlem korespondovaly.
2: Pro mě to byl takový sedmilhář. Furt měnil svoje verze, furt měnil svoje výpovědi, protože samozřejmě věděl v té době, v prvních okamžicích, že policie nemá moc důkazů, takže změnou svých verzí si myslel, že získá různé výhody. Samozřejmě na to, že policie to neví a nakloní to svoje jednání na svoji stranu. Takže pro mě to byl prostě opravdu pohádkář. A změna těch jeho výpovědí postrádala i smysl.
1: Boris Novický s karlovarskými kolegy musel znovu do terénu. Bylo potřeba najít víc usvědčujících důkazů proti muži, který byl pravděpodobným vrahem. Svůj život příliš nezvládal a většinu času se zabýval tím, jak své dluhy zakrýt dalšími půjčkami.
0: On se živil jako řidič, jak taxislužby, tak nákladní dopravy. Předtím tady u nás na Karlovarsku měl Tip Sport a hospodu. A byl to takový hoštapler trochu, na peníze moc nehleděl, takže měl dluhy.
1: Po 48 hodinách si karlovarská kriminálka, na jejímž území ke zločinu došlo, případ převzala, Jaromíra obvinila a definitivně skončil ve vazbě.
0: Byl ohrožen vysokým trestem 20 až 25 let až do životí a my jsme začali samozřejmě řešit všechny ty motivy, které ho k tomu vedly. Stáhli jsme si spis z Mladé Boleslavy ohledně toho pohlavního zneužití, začali jsme vyřizovat domovní prohlídky v místech, kde by Jaromír mohl mít nějaké věci. Tam se nám podařilo zajistit počítač, kde on se přihlašoval na internet a v tom počítači byly velice zajímavé věci. On se přihlašoval na stránku, kde zjišťoval, jakým způsobem by se dal někdo usmrtit.
1: Šlo o článek, který vyšel v prosinci 2017 na známém serveru pod názvem Postup deviantů – omámit a znásilnit. Vyhledal a otevřel si ho celkem v 76 případech. Karlovarská mordparta proto při domovních prohlídkách hledala drogy, kterými mohl Damiana nadopovat.
0: Hledali jsme pořád nějaké prostředky, kterými by mohl být Damian omámen, protože při soudní pitvě byla Damianovi odebrána krev, ale v jeho krvi nebyly žádné látky, které by ho mohly omámit přítomny.
2: Následovaly další domovní prohlídky, další šetření, že jsme tam hledali různé omamné látky a tehdy v jeho místech při domovní prohlídce té garáže, myslím, že to bylo v garáži, se našla takový plyn, který se používá při startování vozidel, takový ten rychlostart a ten obsahuje éter a to si myslím, že bylo to, co on použil vlastně k tomu omamení a pak ho odvezl.
1: Důkazy do řetězce přibývaly a Jaromír stále upravoval svou výpověď.
3: Ten děj, který tam proběhl, už se skládá, ta mozaika. Ne, ona to neslyšel, prostě pokud slyšel malinko nějakou odlišnou informaci, kterou dostal, byť třeba přes advokáta nebo od nás, tak samozřejmě tu svoji verzi malinko se poupravil, aby byl ten dojem, že on je ten, který je nevinnej a vlastně ten, který říká zásadně pravdu.
1: Potvrdilo se i podezření, že sexuálně zneužil malou holčičku své tehdejší přítelkyně Evy.
0: Po zahájení trestního stíhání ve speciální výslechové místnosti řekla všechno tak, jak bylo, tak, jak o tom mluvila už předtím před maminkou, že ji Jaromír pohlavně zneužíval, ale z důvodu, že ona byla opravdu malinká, tak nechápala, o co se jedná a tudíž to bylo podle trestního zákoníku bráno, že byla bezbraná.
2: Damian to 100% viděl. Podle mě se mu svěřila ta holčička, protože měli vztah dobrý, znali se dlouho, teda dlouhý leta, takže si myslím, že k němu měla větší důvěru, on si s ní víc hrál, měli k sobě trošku blížší vztah.
1: Sexuální napadení holčičky bylo důvodem, proč se Eva s Jaromírem rozešla definitivně a podala na něj trestní oznámení. S tím se nehodlal smířit.
2: Ta nálepka toho pedofila, to bylo asi to nejsilnější, co ho tlačilo k tomu, aby přesvědčil podle mě Damiana. Damian se přesvědčit nenechal. Nevím, jak to probíhalo, protože Jarda se k tomu nevyjádřil. Takže ta jejich poslední schůzka, ty jejich poslední rozhovory, které tam byly, než ho odvezl z toho domu, tak museli určitě probíhat kolem toho. A bylo to asi natolik silný, že ten Jarda se rozhodl pro tuhle tu věc.
1: Příliš to ale nedomyslel. Když zjistil, že Eva ho skutečně udala, začal ve své majetnické a žárlivé mysli spřádat velkolepou pomstu, která ho ze zneužití dívky zároveň i vyviní. Podezříval totiž Evu z nevěry.
0: Ten motiv byl následně zcela jasný. Je možné, že Jaromír se k tomu nikdy nevyjádřil, ale je možné, že měla nějaký vztah potom i s Damianem a jelikož Jaromír měl k ženám vždycky velmi majetnické sklony, nedokázal asi něco takového unést, tak i ta malá holčička se stala takovým tím objektem dostupným pro něj.
1: Následky chladnokrevné pomsty ale nedomyslel. Když Damianův telefon použil ke svému vyvinění, poslal zprávu plnou lží a manipulace. Takový ale Damian nebyl.
2: To znění té SMSky samozřejmě tam bylo, jaký ten Jarda je perfektní chlap, jaký je rodinný typ a o všechno se stará, má zájem prostě, aby zkvétala rodina a přitom vlastně to byl člověk, který pohlavně zneužíval tu malou holčičku, tu dcerku, takže když se podíváme z tohohle pohledu, využívat toho, že je někdo po smrti a poslat z jeho mobilu na sebe kladnou SMSku, aby tím získal náklonost té své bývalé partnerky a zastínil tedy znásilnění či pohlavní zneužívání dítěte, no to je jako nechutný už v tomhle směru.
0: Jaromír to nikdy nepřiznal, tvrdil, že ničeho takového se nedopustil a tak jak vypovídal jako podezřelý, tak když jsme si to dali do souvislostí, tak on vlastně jediné, co udělal, tak bylo, že udělal přestupek proti pohřebnictví tím, že Damiana mrtvého neodvezl někam do nemocnice, kde by byl zkontrolovaný, ale hodil ho do té jímky. Tak jak to viděl Jaromír. On nepočítal s tím, že se najde, v případě, že by nebyl Damian nalezen, tak by nejspíše Jaromír byl odstíhán pro zbavení osobní svobody a dál by se hledalo tělo. Samozřejmě vražda bez těla je vždycky nejhorší na prokázání.
3: Omámil ho, vedl ho omámeného do vozidla, protože maminka Damiana potom našla kameru, která byla pohybová, na pohybový čidlo, a jakmile prošel někdo kolem auta, tak se prostě kamera sepla, tak tam bylo vidět, že si ho přitáhl Damiana do auta, přivedl, podpíral ho, naložil ho, odjel s ním. Byl omámený, naložil ho na zadní sedačky.
0: Můj osobní pohled na to je ten, protože jsme pak nechávali zkoumat ještě to mrtvé zvířecí tělo. Bylo zjištěno podle fotky, kterou jsme dohledali, že se nejspíš jedná o psa, kterého Jaromír dříve vlastnil. A vypadalo to, že když byl nucen se z toho domu stěhovat pryč, tak ten pes mu byl nepotřebný, neměl s ním co udělat, takže ho nejspíše zabil ať už předtím, anebo tím, že ho vhodil do té jímky a pes vysílením se utopil, tak dle mého názoru využil to, co už měl jednou vyzkoušené a použil to znovu, protože i předtím mu to prošlo.
3: Pochody lidský mysli jsou zvláštní u každého z nás. Na výpjaté situace zoufalí lidé dělají zoufalé činy, že? Takže to byl jeden ze zoufalých činů a taky se mu nevyplatilo.
0: Jaromír byl odsouzen k 28 letům trestu odnětí svobody, což je ta vyšší hranice. Jemu se to samozřejmě nelíbilo, podal si odvolání, ale vrchním soudem mu to bylo potvrzeno. Člověk zcela bez emocí, člověk bez citů, narcistního ražení, takže měl rád jenom sám sebe, ostatní podceňoval. To, co dělalo potěchu jemu, bylo správně, nebral ohledy na další lidi.
3: Pro mě to znamenalo velká hrůza, protože když si vzpomenu, že by někdo byl hozený do nějaký jímky a utopit se teda ve fekáliích, to asi je docela nechutný. Takže pro nás tohle bylo docela takový impuls k tomu, jak se asi stavěl ten Jarda k tomu životu, k tomu svému kamarádovi. A já jsem teda byl přesvědčený, že žil asi, že to bylo zaživa. A proto jsem říkal, že to je nechutný. A ještě nechutnější zakrýt vraždou další trestný čin. Prostě to je vidět, že ten člověk nemá vůbec žádné cítění, žádné morální zásady.

0: Kriminálka Mirka Vaňury.
1: Všechny díly si můžete poslechnout na webu Dvojky, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Tak to byl další díl populární kriminálky s podtitulem Vrahova tajemství autorů Dany a Mirka Vaňurových. Za mixážním pultem seděl mistr zvuku Leoš Sedláček. Už teď si, přátelé, také tento díl můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Pokračování kriminálky s podtitulem Vraždy, co nebyly vraždy, uslyšíte na Dvojce ve středu 9. září krátce po 18. hodině.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Když se známých osobností ptají ti...
5: Zcela upřímný odpovědi.
6: Dobře.
7: Kdy jste se naposled spletl cukr a sůl?
6: Nikdy.
4: Kteří svět vnímají trochu jinak.
8: Jaký citrus je váš oblíbený?
9: Pomalo.
8: Můj taky.
9: Jo, no.
4: Rozhovory osobně, otevřeně a s nadhledem.
10: Já jsem Leoš, můžeme si tykat.
11: Samozřejmě, že ano.
4: Nová talk show na jedno.
12: A to má být rychlý, jo, ty odpovědi.
4: Premiéra dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
13: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
14: Blízká setkání
13: na Dvojce.
15: Naším hostem bude spisovatelka Martina Formanová. Jaké to pro ní je sledovat, když ožívá komediální seriál Na tělo, který podle její literární předlohy a scénáře natočil režisér Jan Hřebejk. A co si sebou poveze z Česka zpět do Ameriky? Odpovědi nabídne spisovatelka Martina Formanová v Radiokafé Vinohradská 12. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si rezervovat svoje místa.
14: Blízká setkání
13: zítra po 11. hodině
14: na Dvojce. Český rozhlas Dvojka.
13: Rádio, které vás baví.
14: Srdcovky od Dvojky.
16: Příjemný večer, milí posluchači. 7:03 začínají srdcovky od Dvojky s datem 2. září 2026. Také dnes budeme hrát písničky, které něco znamenají a ke každé přidáme nějaký ten příběh, zajímavost nebo výročí, které stojí za připomenutí a které se tak nějak váže k tomu 2. září. Čeká nás také posluchačská anketa. No a protože je středa, nebude chybět ani pravidelná srovnávačka. Postavíme proti sobě české verze a zahraniční originály. No a budeme poslouchat, co z původní písně zůstalo a jaký nový život těm písním dávají české texty. Zkrátka, máme to rozehrané. Máme rozehraný další hudební večer, a když už mluvíme o hraní, první kartu dnes obrací Petr Spálený. Dobrý poslech přeje od strojového mikrofonu Pepa Melena.

Petr Spálený v roce 1979, písnička Hráč, kterou z originálu The Gambler česky otextoval Zdeněk Rytíř. Když nikde nic není, tak z toho těžko může něco vzniknout, tedy z ničeho nic nevznikne. Tak s touhle myšlenkou si pohrával talentovaný hráč na klávesové nástroje Billy Preston. Bylo to v Atlantě v muzikantské šatně na začátku 70. let a vymyslel tam kousek jedné písně, takový fragment, a následně se svým hudebním kolegou Brucem Fisherem písničku napsali. V létě roku 1974 vyšla na albu The Kids and Me a dostala se dokonce na vrchol amerického Billboardu. Příběh v textu písničky připomíná jednu životní pravdu. Pokud chcete, aby vztah fungoval, musíte do něj také něco přinést. Nemusí to být peníze, spíš cit, činy a ochotu dát toho kus sebe.

Nothing for Nothing a tohle je Billy Preston, který se narodil 2. září roku 1946 v Houstonu a dnes by tedy oslavoval 80, ale už tady více jak 20 let není. Byl zázračným hráčem na klávesové nástroje, spolupracoval s Rayem Charlesem, Rolling Stones i dokonce i s Beatles. Na jejich singlu Get Back byl dokonce uveden jménem jako jediný hostující hudebník v historii Beatles. Na etiketě bylo napsáno The Beatles with Billy Preston. A Billy později vzpomínal, že o uvedení svého jména předem vůbec nevěděl. George Harrison, Billy ho pozval ke klávesám, když Beatles nahrávali a jeho energie tu tehdy ledovou náladu ve studiu okamžitě zvedla. Základ singlové verze vznikl v lednu 69 a Billyho elektrické piano se stalo jedním z jejich nejvýznamnějších prvků. O 3 dny později zahráli Beatles skladbu Get Back na střeše svého londýnského sídla při posledním veřejném vystoupení. Single vyšel v dubnu 69, na druhé straně byla Don't Let Me Down. 6 týdnů tenhle single vedl britskou a 5 týdnů americkou hitparádu. Pojďme zazpomínat na Beatles with Billy Preston.

Jedinečné a v historii jediné spojení, které můžete možná i vy nalézt na svých deskách nebo singlech, pokud máte svoji fonotéku i ze 60. let. Pojďme se věnovat anketě. Máme 6 minut po 3/4, pardon, máme 18:46, takhle minutku po 6:45. A to znamená, že bychom tu a dnešní anketu mohli otevřít. A dneska slaví 69. narozeniny Steve Porcaro. Narodil se 2. září 57 v americkém Hartfordu. Je to zakládající člen skupiny Toto, klávesista, skladatel a jeden z průkopníků používání syntezátorů v populární hudbě. Skupinu založil také se svým bráchou, fenomenálním bubeníkem Jeffem Porcarom. Taky později se k ním přidal i třetí brácha Mike Porcaro na kytaru. Mám pro vás tedy otázku. Znáte kapelu Toto? Neboli Toto, psáno Toto, ano. A jakou píseň případně od nich máte nebo od nich znáte? Možná, že přímo Toutou nemusíte úplně znát, nicméně tahle kapela vznikla z velmi vyhledávaných studiových hráčů, kteří hrají už v 70. letech na spoustě albech slavných hvězd a později v 80. letech to byl vlastně základ kompletní studiové kapely Michaela Jacksona, protože právě Thriller a další desky nahrávali tito hráči z kapely Toto. A tak se vás tedy ptám, máte nějakou oblíbenou píseň od skupiny Toto? Píšete mi na josef.melen@rozhlas.cz nebo můžete psát také na SMS bránu 702-222-220. Já jsem úplně v pohodě s tím, že vás nebude tolik jako včera, když jsme řešili Bee Gees, což je samozřejmé, protože Barry Gibb včera slavil 80. Ale i tak vím, že mezi vámi nějací hudební fanšmekři jsou a tak třeba tuhle muziku znáte a třeba ji také oceníte. Teď vás ale vrátím do příběhu, který se stal se v 70. letech a potvrdil mi to sám autor textu Láďa Vostárek, který napsal text na hudbu Olly Říhy. Tady je Vojín XY, hlásí příchod.

Možná proto, že táta byl na vojně kousek od Plzně, možná proto, že byli právě s Oldou Říhou, ale stejně tak s Richardem Kibicem podobné ročníky, tak měl tuhle tu písničku rád a možná taky proto, že hrál na akordeon samozřejmě, protože závěr téhle písně, pokud si ji dáte takhle celou, jako my tady v našem hudebním pořadu, tak je opravdu také o akordeonu. Jsem rád, že píšete, mnozí přiznáváte, že tu netušíte moc, co je to Toutou. Někteří zase víte, že alespoň píseň Afrika určitě existuje. Pak i Rosanna a další a další. Nicméně ta otevřenost vás, posluchačů srdcovek, je na místě a já jsem za to rád, protože nejen ty osvědčené věci, ale mnohdy také něco, co díky srdcovkám objevíte a jak už jsem za těch alespoň mých než víc než tisíc pořadů zjistil, tak někdy vás inspirovat je opravdu báječné. Mám tu teď další záležitost, která je k dnešnímu datu. Mám tu totiž dvojici Martha and the Vandellas, ty pocházeli z Detroitu a patřili k nejenergičtějším dívčím skupinám značky Motown, takzvaného Motownu. Hlavní zpěvačka Martha Reeves, ta byla ročník 41, vyrůstala v Detroitu. Než se postavila před mikrofon, což je velmi zajímavé, tak právě v tomto vydavatelství u Motownu, tedy v Motown Records, pracovala jako sekretářka. Ale jak už to tak bývá, když se někde něco tvoří a bylo potřeba zaspívat nějaké sbory, tak si prostě hned někdo všiml, ale tahle ta dívka celkem dobře zpívá. No a tak dále. Další původní členka Rosalind Ashford se narodila právě 2. září 1943, takže dneska slaví 83. No a já mám pro vás písničku, která je takovým přirovnáním, když je někdo hodně zamilovaný. A pozor, nemusí to být to první zamilování. Může to být takové to, jak prostě někoho milujete třeba i jako dlouhá léta, ale vždycky, když si na to vzpomenete, nebo přijde chvilka, kdy jste tak jako najednou na vlně horka. Člověk prostě hoří touhou, úplně ztrácí hlavu a ptá se, jestli přesně takhle má láska vypadat. A tak pojďme na to, Martha and the Vandellas a jejich Heat Wave.

Marta and the Wanderlust, Love is like heat wave. Láska je jako horká vlna. Pojďme na Electric Light Orchestra, kteří vznikli v roce 1970 v Birminghamu. Jejich hlavní tváří samozřejmě se stal zpěvák, skladatel, producent Jeff Lynne, narozen roku 1947. Ale ELO vlastně vytvořili úplně novou vlnu muziky. Byla to vlastně, řekněme, rocková muzika s beatlesovskou melodií, ale taky violončela, housle, syntezátory, kterých se nebáli, a nádherné velkolepé koncerty. Výraznou součástí jejich klasické sestavy byl houslista Mick Kaminsky. Ten se narodil 2. září roku 1951, takže dneska slaví 75. A jestli chcete slyšet jeho nejslavnější okamžik, tak poslouchejte hned úvod následující písně. Je to píseň, která má název Living Thing, řekněme taková živá věc. A Jeff Lynne o téhle písni řekl, že tou živou věcí z názvu může být právě láska. Je to něco, co může růst, ale také okamžitě a nenávratně zmizet. Tady jsou ELO a Living Thing.

Tak Elo, to je v mé fonotéce, Pepo, jiné kafe, mám asi 3 nebo 4 LPčka, píše Jana, ale také dodává, znám-li od Toutou něco jiného než Afriku, zdraví Jana, pak tady mám Petra, Peter z Havířova, Toutou, to je Afrika, Rosanna, Pamela, I Be Over You, Angel Don't Cry a další, to je zřejmě znalec. Vláďa píše skvěle, i kdyby kapela Toutou zahrála jenom píseň Afrika, tak je prostě budu mít rád. A to je dobře, dneska máme 69. narozeniny, které slaví jeden ze zakládajících členů skupiny Toutou, Steve Porcaro. A tak se ptám, jestli máte nějakou oblíbenou píseň od skupiny Toutou. Vy mi píšete na josef.melen@rozhlas.cz nebo píšete také na SMS bránu 702 222 220. Ale nejen o Toutou jsou dnešní srdcovky, tak jak už to bývá. Bereme to letem světem a teď zpátky domů. Janek Ledecký, právě teď.

Anaka, večírek za koncem v srdcovkách. Mám tu další spojitost s 2. zářím a to je rok 2013, kdy Elton John, Sir Elton John, převzal v londýnském Palladiu vůbec první cenu Brit Icon Award, tedy cena britské ikony. Ano, Elton John zcela jistě je touto ikonou. Tehdy mu ji předal dlouholetý přítel a někdejší přátelský rival Rod Stewart. Ten potom zůstal na pódiu a společně si zaspívali písničku Sad Song, Say So Much. Jejich první společné vystoupení se přitom odehrálo už v roce 73, takže mezi těmito 2 setkáními uplynulo rovných 40 let. Zajímavá je ta píseň Sad Song Bernie Taupin, který ji s Eltonem Johnem napsal, lep řečeno otextoval Eltonovu muziku, tak řekl, že smutné písničky nejsou jenom k utápění se v bolesti, ale že dokážou pojmenovat to, co sami neumíme vyslovit. A také nám připomenou, že podobné trápení jako my prožívá asi patrně také někdo jiný. Elton záměrně postavil proti smutnému námětu rychlou a optimistickou melodii. Ten živák s Rodem Stewartem z roku 2013 není, protože nebyl vydán. Ale mám pro vás písničku, tak jak ji naspíval Elton John v Madison Square Garden s Brianem Adamsem. 2 generace rockových chrapláků, jedna píseň a jednoduchá pravda. Smutné písničky někdy řeknou nejvíc. Tady je Elton John a Brian Adams, Sad Song.

Živáky mají prostě svoje kouzlo a znovu se vracím k tomu, co jsme řešili minulý týden, a sice kdybyste měli tu možnost a jedinou možnost vrátit se na jeden jediný koncert třeba do minulosti a i dokonce těch, kteří tady nejsou, tak myslím si, že by tohle, tedy koncert Eltona Johna v nějakých 70. 80. letech musel být opravdu velký zážitek. Také mi píšete, nevím, mezi těmi všemi zprávami je také jedna, že jsem dneska připomněl Beatles na střeše v Londýně, tehdy jejich poslední živý koncert, tak jeden z našich posluchačů by velmi rád tento koncert zařadil mezi ty, na které by rozhodně jel, pokud by dostal tu možnost, jedinou možnost ve svém životě. Máme tu dnešní srovnávačku, máme středu, to znamená, ta první srovnávačka je právě teď tady. Jedna melodie, dvě zpěvačky, hlavně dva úplně odlišné texty. Začneme Lenkou Filipovou, která písničku Snad vím, co se má natočila na samém začátku své úspěšné kariéry. Ta nahrávka vznikla v roce 1980 a tehdy napsal český text Zdeněk Borovec. Snad vím, co se má, no tak o tom, co se prostě v životě dělat má a co nemá. Lenka Filipová.

Tak to byla Lenka Filipová. Možná, že tuhle nahrávku zcela jistě nemusíte tak moc znát, nebo jste si ji teprve dnes oživili. Hudbu napsala slavná britsko-australská autorská dvojice Nicky Chinn a Mike Chapman. Český text, tak už jsem zmínil, Zdeněk Borovec, ale v originále se rozhodně se nespívá o přechodnících, chodnících ani o včelách. Suzy Quatro říká muži naprosto jasně, jestli mi nedokážeš nabídnout skutečnou lásku, tvoje lichotky ani telefonáty nepotřebuju.

Píšete mi, je to skvělé, protože jak píše tady Láďa, asi nejsem tu ten hudební fajnšmekr, o téhle kapele jsem nikdy neslyšel. A to je přesně ten e-mail, díky za zmínku o střešním koncertu Beatles, na ten jsem v anketě z minulého týdne úplně zapomněl, takže tímto dodatečně přidávám na seznam. Pak mám tady další zprávy. Zdravím z konce prázdnin touto spousta krásný muziky. Těžko vybírat, třeba jenom pro začátek Afrika, zatím je i na zahradě Prima, navíc ve společnosti dobrého pořadu plného většinou krásné muziky. Díky Jola, díky moc za tuhle zprávu. Pak mám tady dobrý večer, tak skupinu Toto. Já jsem zapsal až její hitem Afrika v roce 82, pak z LPčka Isolation, ale název písně nevím, nejsem zas takový jejich fanda, ale píseň Afrika je super, s pozdravem úctou Karel. Děkuju moc, pane Karle. Pak tady máme další zprávy od vás. A sice tady to máme. Kdysi jsem na Oldies diskotéce zašel za DJem s přáním, zdali by nemohl zahrát píseň Stop Loving You od skupiny Toto. Řekl, že je to krásná věc, ale nezahrál. Vlastně se tomu nedivím, protože má takový svůj specifický rytmus. Kapela výjimečných muzikantů, od které mám ve své sbírce jejich 10 řadových CDček od jejich stejnojmenného debitu, až já se připomínám, i já si takhle připomínám tyto skvělé muzikanty, píše Pepa ze Šumavy. Děkuji moc i za tuhle zprávu. V neděli večer TV koncert Eltona a jeho zpěv, jeho mistrovská hra na piano, to byl zážitek. Zdraví Naďa. Také dnes přejeme všechno nejlepší Adélám, Adélkám, které dnes slaví svátek. Máme tady 69. narozeniny Steve Porcaro, který se narodil 2. září 1957 a tihle výjimeční muzikanti s Toto hráli s Donem Henleym v kapele Chicago, také na deskách Earth, Wind and Fire, Paula Simona, taky hráli s Pink Floyd, dokonce v nahrávkách skupiny Yes, přímo Steve Porcaro také spolupracoval s Michaelem Jacksonem na té fantastické písni Human Nature, ale tohle je prostě klasika, píseň, která vůbec neměla být na desce a stala se nejslavnější písní kapely Toto, Afrika.

Samozřejmě, kdybychom měli víc času, jak někteří naši posluchači píší, co takhle alespoň jeden den, třeba v pátek, protáhnout srdcovky do půlnoci, já bych nebyl proti. Pořád je co hrát. A když už jsme u kapely Toto, tak jejich Rosanna, která je hraná naživo na koncertech, někdy má třeba 8 až 10 minut, poněvadž si tam každý z těch fenomenálních muzikantů dá solíčko, tak to je něco. Ovšem, já mám pro vás, přátelé, druhou dnešní srovnávačku. A když jsem na začátku srdcovek říkal, jaké to je, že někdy texty jsou takové zvláštní, někdy k pousmání, tak teď tady máme vzpomínku na skvělou českou textařku a její poetický text, což byla Jiřina Fikejzová, která odešla přesně před 6 lety v dnešní den. A já jsem vybral písničku, kterou naspívala Hana Zagorová, která je z roku 1979, ta nahrávka je přímo tady odtud z Českého rozhlasu nebo z Československého rozhlasu tehdy. A tam je to báječné, písnička se jmenuje Přítel čas a je to takové zvláštní, je to obraz přítele, který kráčí s námi a nenápadně nás mění. Tak tady je česká verze Přítel čas a Hana Zagorová.

Tak pojďme na ten originál, který možná ani neznáte. Vzal jsem ho ze své fonotéky a je to písnička z roku 1978 skotské autorské, ale také zpívající dvojice Gallagher and Lyle. Je to písnička, která se v originále jmenuje už Dospělý, All Grown Up. Tady je

Závěr této písně vskutku festivalový, dá se zpívat i s davem v sále nebo kdekoliv chcete. Dobrý večer, přidávám se k příznivcům skupiny Toto, další z mých oblíbených, mám s nimi úžasné DVDčko 40 Tours Around the Sun, vřele doporučuji, a ještě další skvělá skupina Chicago. Díky za všechny ty krásné písničky, píše paní Irena z Černošic, i vy ostatní, kteří jste napsali, díky moc za vaše zprávy, protože mě to velmi potěšilo. Kajka ještě píše, právě znějící Afrika, tu opravdu znám jen dle názvu, občas si hrajete s kolegou, díky za Vojína XY a právě teď vlastně za vše, co zní. Děkuji i já za to. Dnešní srdcovky pomalu končí, ale vy nemusíte ladit jinam, protože dvojka samozřejmě vysílá dál. Mám pro vás ještě jednu vzpomínku, je to vzpomínka na původního člena skupiny Simply Red, Fritze McIntyra, který je tady sice už 5 let není, ale právě dneska vyslavil 68. narozeniny. A tak tedy, přátelé, už teď se těším na čtvrteční velmi pohodové srdcovky. Užijte si příjemný dnešní večer, mějte se dobře a mějte se rádi, váš Pepa Milen.

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka, přejeme pěkný podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádkový seriál Příběhy kocourka Mefista. No a ve 20 hodin se spolu s námi můžete toulat českou minulostí. Doufám tedy, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Mourovatý Mefisto a jeho pán malíř Leo spolu spokojeně vedou pánskou domácnost. Ale jednoho dne se kocourek dozví, že Leo má přítelkyni, kterou chce pozvat na večeři. Mefisto dostane výborný nápad a přinese oběma ke slavnostní večeři dárek. Poslechněte si, jestli ho za něj Leo a Alice pochválili. Dnešní pohádka se jmenuje Jak jsem přinesl pánovi dárek.

0: Dobrý večer, děti. Pomalu jsem si zvykal na nový domov v Boloni. Městu velelo léto. Vzduch byl horký, ulice rozpálené sluncem. Boloňané zalézali do stínu pod podloubí, která se táhla všude podél ulic. Horko bylo i v bytě, ale objevil jsem několik studenějších pelíšků, kde se dalo schladit. Třeba včera jsem si ustlal v plechovém dřezu v kuchyni. Když jsem se z něj dnes ráno vydrápal, sluníčko už zase svítilo jako o závod. Protáhl jsem si přední nohy, pak zadní a nakonec hřbet. Ranní rozcvička mě probrala a já dostal hlad. V kuchyni u lednice ležela moje miska. Prázdná. Z toho jsem pochopil, že se Leo ještě neprobudil. Zavlnil jsem nespokojeně vousky a vydal se za ním do ložnice. Ležel na boku a hlasitě oddychoval. Uvelebil jsem se u polštáře a upřeně hleděl na jeho spící hlavu. Protože se nic nedělo, zamňoukal jsem. Jen tak potichoučku. Leo se zavrtěl, zamihotal řasami a spal dál. Zamňoukal jsem tedy hlasitěji. Otevřel oči a zahuhlal. Čau, Mephisto. Dobré ráno. Na to zívl a otočil se ke mně zády. Měl jsem strach, aby znovu neusnul, tak jsem zamňoukal do třetice a pěkně hlasitě. Já vím, že máš hlad, však už jdu. Zahučel a posadil se. Pak vsunul jednu nohu do pantofle. Druhý pantofel vězel pod postelí. Kdybys byl pes, dal bych ti teď povel přines. A nemusel bych se zhýbat pro tu druhou bačkoru, škádlil mě. Věděl jsem, že mě jen tak zlobí, ale stejně mě to naštvalo. Odfrknul jsem si, abych dal najevo, že o to být psem fakt nestojím. Leo konečně vstal a odešel do kuchyně chystat nám snídani. Sobě uvařil kávu, slupl malý koláček a já dostal granule s tuňákem z konzervy. Abych dal najevo, že jsem spokojený, začal jsem vrnět a lehl si mu pod nohy. Pak jsem vyskočil na parapet a sledoval, jak mi je nádobí. Když s tím byl hotov, nachystal se na malování. Připravil si barvy, štětce a posunul malířský stojan blíž k oknu. Chvilku koukal na obraz, chvíli ven, slunce se tam činilo. Ozařovalo vršky střech, věží a stromů a vrhalo dlouhé stíny. Boloňa pomalu ožívala. Při malování mi prozradil, že večer přijde návštěva. Představím ti Alici, svou přítelkyni, oznamoval mi nadšeně, jako kdybych já z toho měl mít kdo ví jakou radost. Zase někdo nový v mém životě. A k večeři budou těstoviny s boloňským ragu, pokračoval Leo. Alice tohle jídlo miluje. Netušil jsem, co je ragu, ale znělo mi to dobře. Na chvilku jsem si schrupnul a když jsem se probudil, Leo byl s malováním hotový. Tvářil se spokojeně a vesele si prospěvoval. Pak vyrazil na nákup. Taky jsem se šel trochu provětrat. A když jsem se vrátil, Leo byl už doma. Viděl jsem, že kromě jídla koupil květiny pro Alici a sobě noviny. Než je celé přečetl, přišel podvečer. Město se zbarvilo do zlata. Stíny už se zase táhly, ale utíkaly na druhou stranu než po ránu. Nastal čas vařit večeři. Leo si nachystal maso, rajčata a další pochoutky a nesmírně dlouho je pak dusil ve veliké pánvi. Vonělo to náramně. Ale Leo mě odehnal z kuchyňské linky a řekl, že to červené vonavé v pánvi je ragú. Ještě uvařím těstoviny a nastrouhám sýr, vysvětlil, vyndal ze sáčku světlé klubko placatých nudlí a hodil do vroucí vody. Těmhle těstovinám se říká tagliatelle, Mephisto. A tohle je parmezán, dodal a nechal mě přivonět ke žlutému trojhránku sýra. Parmezán mi vonil ještě lépe než ragu. Leo se s ním posadil ke stolu. Začal jsem se mu láskyplně otírat o nohu, jak mě to učila Mia. Tak dlouho jsem na něj dělal loudivé oči, až mi kousek té dobroty dal. Tak popošel k oknu vyhlížet Alici. Nechal jsem ho samotného a šel se juknout do parku za ptáčky. Když jsem se vracel, nějaká dívka stála u vrátek a mávala Leovi do okna. Alice. Vyskočil jsem na kamennou zídku a prohlížel si ji. Její vlasy připomínaly havrana. Měl jsem pro Lea nachystaný malý dárek. Těšil jsem se, až mu ho předám. Ale ještě počkám. Na tu správnou chvíli. Leo se běhl pro Alici a doprovodil ji nahoru. Brzy už stáli oba v pokoji. Nakukoval jsem dovnitř po otevřeným oknem a vyčkával. Na stole hořely dvě svíčky a večeře byla připravená. Zasedli proti sobě a dali se do jídla. Krásně to voní i chutná. Pochvalovala si Alice a jak zhlédla, uviděla mě v okně. Tvářil jsem se přátelsky, ale také důležitě. Nemohl jsem se dočkat, až ukážu Leovi svůj dárek. Ráno se mi posmíval, že nejsem pes. Teď se bude divit. Kdybych byl pes, nikdy bych neulovil tohle. Skočil jsem do pokoje, hupsnul na stůl, otevřel tlamičku a předvedl oběma svůj úlovek. Ptáka, co jsem chytil v zahradě. Ale co to? Leo nevypadal, že by měl z dárku radost. Alice vyskočila ze židle a začala pištět. Div mi to neutrhlo uši. Mephisto, co to má znamenat? Taková kočičina styce. Jsi přece slušně vychovaný, huboval mě Leo. Ptáka zabalil do novin, otevřel dveře a pokynul mi, abych odešel. Vyklouzl jsem uraženě na chodbu a vyběhl na půdu. Zůstal jsem tam celý večer. Zlobil jsem se. Dnes už se domů nevrátím. Leda by pán zůstal sám. To bych si svůj návrat možná rozmyslel. Setmělo se. Nad hlavou jsem zaslechl šramot, jako když se někdo prochází po střeše. Vydal jsem se nahoru na výzvědy. Avida, Mia, moje kočičí přítelkyně, tam seděla za komínem. Pustila mě vedle sebe. Postěžoval jsem si, jak jsem nepochodil s dárkem. Mia mě dokázala pochopit a utěšit. Naklonila ke mně svou krásnou hlavičku a pohladila mě ocáskem. Pozdě večer Leo vyrazil ven, aby doprovodil Alici domů. Když se vracel, podíval se vzhůru ke komínu. Byla už tma, ale poznal mě. Vidím, Mephisto, že máš taky společnost. Zahlaholil vesele směrem ke mně. Hned se mi začalo chtít domů. Rozloučil jsem se s Mijou a proklouzl po otevřeným oknem dovnitř. Zalezl jsem pod skříň a pokukoval odtamtud po Leovi. Jakože se ještě zlobím za ten vyhazov, ale už ne tolik. Hlavně, že už je pryč Alice. Má sice hezké vlasy, ale piští a nerozumí lovu ani jiným kočičinám. Ještě trucuješ, ďáblíku. No tak už pojď ke mně. Pronesl Leo vlídně a poplácal se po kolenou. Hned jsem se rozběhl a skočil mu na klín. Tak dlouho jsem mu vrněl v náruči, až jsem usnul. Zdálo se mi, že sedím s Mijou za komínem. Ocásky máme propletené a já zpívám jí i celé Boloni hlubokým podmanivým hlasem kočičí serenádu. A teď už čau, děti, a dobrou noc. Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Přeju příjemný středeční večer z Dvojky. Soupis podle hlavy aneb řádek pořádce. Takový je podtitul Toulek českou minulostí už za pár okamžiků. Ve 20.30 uvedeme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí, no a v 21 hodin bude naším hostem fotografka Zuzana Mináčová. Povídat si s ní bude Jitka Novotná v pořadu Stříbrný vítr. Nechybí ani hororová četba Parfém. Ve 22 hodin přijde host nočního mikrofora a noční prout začíná v 11:30. Já jsem Roman Víšek, tohle je středeční večerní dvojka a zvu vás k poslechu.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. V dnešní toulce českou minulostí si vezmeme na pomoc mapy, pozemkové knihy, zápisy z berních rul a posléze i z katastrů, abychom se pokusili v necelé půl hodině zachytit dějiny toho, po čem chodíme, co obýváme, na čem žijeme. Neboť ať s tím souhlasíme, čili nic, snad každý z nás zabírá jakési číslo v katastru nemovitostí. S jeho historií se vás pokusí seznámit
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a autor tohoto rozhlasového seriálu, jenž je připravuje, jsi inspirován knížkami Petra Hory Hořejše, jakož i dalšími prameny a literaturou. Autor se jmenuje Josef Veselý a díky režisérovi Jaromíru Ostrému dostává veškeré snažení všech přítomných poslouchatelný, aspoň v to doufáme, tvar.

0: Slovo katastr nezní na první poslech příliš česky a také českého původu není. Je odvozeno ze středověké latiny a znamená krátce asi totéž, co soupis. Kaput překládáme jako hlavu, přičemž to může být hlava jako označení jedince nebo v literárním významu kapitola, která se také odvozuje z latinského kaput. Zjednodušením, když už nechceme přímo říct zkomolením, vzniklo slovo katastr. V některých jazycích byla souhláska T změněna na D, kadastr. Poukazuje se také na zvukovou podobnost s řeckým slovem castro, což znamená kreslit, vykreslovat. Ale tato teorie je zavádějící. Původní katastry měly výlučně slovní, popisný charakter. Byly bez jakýchkoliv kreseb. Nejblíže má katastr k výrazu capitastrum, což je soupis podle hlav, později též podle jakékoliv jednotky. Obecně pak býval tímto slovem označován přehledný soustavný popis zvláštních vlastností osob, věcí nebo práv, zejména pak soupis pozemků nebo i výtěžků z obchodů a živností pořizovaný k účelům daňovým.
1: Dnes je katastr běžnou záležitostí, s níž přijde do styku během svého života každý.
2: Leč nebylo tomu tak vždycky.
3: V počátcích feudalismu byla sice půda a zemědělská výroba prakticky hlavním zdrojem pravidelných příjmů panovníka a jemu podřízené šlechty, ale finančních zdrojů bylo víc. Prodávalo se dřevo z panských lesů, ryby ze zakládaných rybníků a také zvěřina.
2: Později do státní pokladny,
1: to jest do královské a císařské,
2: začal proudit zisk z těžby stříbra na horách Kutných, v Příbrami a v Jáchymově.
3: Odvody z výnosu polností,
2: ty odevzdávali poddaní své vrchnosti dvakrát ročně, na jaře a na podzim,
3: tvořili dominantní podíl bohatství panovníků a šlechticů.
1: Daním se i dnes věnuje neobyčejná pozornost, co mají ale společného s katastrem.
3: Katastr vznikl historicky jako berní instrument, jinými slovy nástroj pomáhající výběru daní. Jeho fiskální účel byl po mnoho století účelem jediným.
0: V českém lenním zřízení, které platilo do 13. století, vybíral daně od poddaných vazal, neboli man, a příslušnou část odevzdával lennímu pánovi, tedy knížeti. Obdobný způsob transportu daní, tedy vybírání daní vrchností a předání panovníkovi, byl používán i později. Je nutné si uvědomit, že půda patřila výhradně panovníkovi. Teprve později se na vlastnictví začali podílet i jiní šlechtici. Vždy však daň platili pouze výkonní sedláci. Byla tedy stanovována výlučně z výtěžku rustikální, což znamená selské, nesvobodné půdy, a nikoli z půdy dominikální, panské, šlechtické a církevní. To platilo až do poloviny 18. století.
1: Tyto a ještě další údaje jsme načerpali z knihy o českých katastrech, sepsané inženýrem Janem Bumbou.
2: Za knížete Oldřicha.
3: Který, ač ženat, si vybral za novou kněžnu manželku jistého sedláka Křesiny.
2: Tak tedy za Oldřicha se v 11. století poprvé setkáváme s araturou.
1: Což je vybírání daně z polností.
2: Technickou jednotku, stanovující velikost daněné plochy, tvořil lán.
3: Nebyl ovšem lán jako lán.
2: Nejlíp na tom byl královský dobrý orný lán.
3: Ten činil přes 17 hektarů.
2: Zatímco kněžský lán měřil zhruba 16 hektarů.
3: Panský, zemanský a svobodný lán
2: přes 14 hektarů.
3: Zatímco selský lán,
2: ten měl necelých 12.
3: I mnohem později, když už se výměra pozemků uváděla v jiných jednotkách, se vážnost hospodáře odvíjela, mimo jiné, od rozlohy jeho statku. Takže sedlákům se říkalo
0: čtvrtláník, půlláník, láník, dvouláník.
2: Další důležitou osobou na cestě katastrů dějinami byl král Přemysl Otakar II.
3: Jednak sjednotil velikost lánu jako technické jednotky pro určování daní.
2: Dále zahájil kolonizaci prázdných prostor české kotliny, především pohraničí.
3: A zasloužil se o vznik zemských desk jako mimořádného nástroje k evidenci některých věcných práv k šlechtickému majetku.
2: A daňový mechanismus fungoval s jistými úpravami až do doby Ludvíka Jagellonského, který stanovil krajské odhadce.
1: Co pak odhadovali?
2: Tázali se, a to veřejně, každého na krajském sněmu.
4: Zač má všeho statku a zač jeho statek tou dobou stojí.
2: Dotazovaní měli přiznávat
4: na svědomí a svou duši,
2: jak to ve skutečnosti je, a přítomní krajané museli potvrdit jejich výpovědi, jenomže tato technika jaksi nepřinášela spolehlivé výsledky.
1: Daně se přiznává nepříliš rádo i ve století našem.
2: Tak to platilo v království českém, Morava se však řídila jinými zvyklostmi.
3: Tamní moravské markrabství sice tvořilo součást české koruny, ale s výjimkou několika základních zásad jako obrana země a zahraniční politika nespadalo pod jurisdikci českého panovníka.
2: V daňové oblasti se na Moravě platila daň podle počtu poddaných a podle majetkové hodnoty zvané zbrojní kůň.
1: Pozoruhodná jednotka.
2: Představovala ocenění majetku v hodnotě 20 tisíc zlatých.
3: Rozdělení zbrojních koní na Moravě rozhodoval sněm.
2: Za vlády Habsburků podala česká komora návrh na zaměření Čech.
1: Soudím, že kvůli daním.
2: Ten soud je správný.
1: O peníze vždycky šlo až v první řadě.
2: Byl to v historii první návrh tohoto druhu a měl zaručit, aby byly daně vyměřovány na spravedlivějším a věcnějším základě.
3: Této dani měly být i nadále podrobeny jenom statky a pozemky v držení poddaných.
2: Vzniklý elaborát byl prvním berním katastrem pro Čechy a je znám jako první rustikální katastr, anebo také první berní rula.
3: Poprvé se v naší historii setkáváme s pojmem katastr.
2: Psal se rok 1654.
3: Kromě poddaných sedláků byly daní podrobeny i pozemky ostatních obyčejných poplatníků jako farářů, měšťanů, svobodníků, mlynářů a dalších.
2: Veškerá půda byla rozdělena na dvě kategorie. Na půdu ornou a půdu neobdělávanou.
3: Výměra se udávala ve strychách a jakost půdy měla tři třídy. Dobrá, prostřední a špatná.
1: Výborně. A katastr byl na světě.
2: Ale nebyla z něho velká radost.
1: On se nepovedl.
2: Podle státu povedl. Podle občanů, hlavně podle vrchnosti, nepovedl.
1: To je skoro jako dnes. Zákonodárci se snaží, pot se z nich lije a vděk veškerý žádný.
2: Proti prvnímu katastru, neboli první berní rule, se objevilo mnoho stížností.
1: Nač?
2: Na vysoký počet osedlých, z těch se platily daně.
1: Tedy ne z výměry.
2: Právě že ne. Proto se hned současně s novou berní rulou objevily názory, že osedlost by se měla založit na výměře. Nikoli ovšem na takové, jakou ji známe dnes, tedy na velikosti plochy pozemku vyjádřené v technických plošných jednotkách, v současné době metrických.
1: Nýbrž
2: se měla za základ vzít výměra zjištěná výsevkem.
1: Aha, no obávám se, že dostatečně nechápu.
2: Výsevek, to je prostě to, co se vyseje a pouze na orné půdě. Jednotka jeden osedlý měla mít 70 korců.
1: Korec je ovšem jednotka objemová. Jeden korec, to máme.
2: Jeden strych.
1: A v dnešních jednotkách?
2: Necelý hektolitr. Jeden osedlý tedy mohl sít zrno objemu skoro 70 hektolitrů.

0: Míra zdanění u nás byla vysoká a především nespravedlivá.
1: To si leckdo myslí do dneška.
0: Až se do věci vložil hrabě František Oldřich Kinský. Jako člen komise pro daňovou reformu prosadil několik zásadních změn. Především upravil základní berní jednotky o sedlosti s přihlédnutím k výnosnosti. Tato berní rula je známa pod názvem druhý rustikální katastr.

0: určit každý polní, luční a lesní pozemek.
1: Tak bohatý a důkladně zpracovaný materiál neposkytl už žádný z pozdějších katastrů.
2: Z čehož se dodnes radují spíše jazykovědci než geodeti.
3: Třetí berní rula byla podepsána hlavou státu v roce 1749. A podle ní se jí také říká první tereziánský katastr.
2: Nová evidence přinesla tři principy, které vnesly do katastru hotový zvrat.
3: Pozemek zapsaný jako poplatný in ordinario,
2: což znamená, že byl zapsaný i v předchozích rulách,
3: si tuto vlastnost podržel nadále, byl tedy poplatný trvale. A pokud někdy v budoucnu přejde do ruku vrchnosti, lze tak učinit pouze směnou nebo za úplatu s patřičným daňovým odvodem státu.
2: Aha. A za druhé?
3: Operát.
2: V tomto případě operát je zápis do katastru.
3: Operát přestal být státním tajemstvím a strany mohly proti jeho obsahu podávat do 3 let námitky a připomínky.
2: A jsme u třetího bodu.
3: Držitelé půdy dostali poprvé v historii výtahy z nové ruly, neboli katastru.
0: V takzvaném druhém tereziánském katastru,
1: který následoval za 10 let po tom prvním,
0: byla zahrnuta jak selská, tak i panská půda a kvalitně zachycena i její bonita.
1: Ta byla dokonce rozdělena do 8 kategorií podle úrodnosti, což je dokonce víc než u dnešních katastrů.
3: Pozemky a vůbec půda užitečná zahrnovala zahrady a role, úhory, pastviny a porostliny křovím, vinice, louky, lesy a rybníky. K tomu patřily prostředky statku ku pomoci, konkrétně chmelařství, pěstování prosa a výroba jahel, plavba dříví, chov dobytka, lanářství a výroba příze, potahy jako tržební živnosti.
1: Do katastru však spadaly i
3: mlýny na mouku a jiné mlýny, domy městské a venkovské, pivovary městské, jakož i různá řemesla.
2: Zdá se, že bdělému oku eráru nic neuniklo.
0: Nesměl.
2: Neboť skoro všecko se dá zdanit.
0: S touto myšlenkou vstává a uléhá každý ministr financí.
3: Celkový výnos rustikálního katastru z uvedených položek činil jenom v Království českém, v tehdy platné měně, přes 7,5 milionu zlatých.
0: Což byla neskutečně vysoká suma. Daně byly ovšem roztříděny.
2: A jak?
3: Vynášela-li nějaká usedlost hrubých 300 zlatých, odpočítalo se 100 zlatých na vlastní režii, 100 zlatých na krytí domácích potřeb majitele a obnos 300 zlatých musel vlastník odvádět jako daň ze svého statku.
2: To znamená, že daně činily 33% hrubého výnosu selského statku.
0: A 3/10.

0: těmito daněmi nevládla spokojenost.
1: A kdy, prosím vás, u nás vládla?
0: Svůj vliv mělo i zveřejnění údajů z katastru, které dodalo odvahu i doposud opatrným poplatníkům.
1: A to ještě nebyl k dispozici internet.
0: Jeden z mnoha návrhů na řešení daňových problémů na podkladě měření byl velmi zajímavý. Zapamatujme si jméno jeho autora, neboť to byl první člověk, který navrhl zaměření celého území státu. Jmenoval se Petr Kašpar Světecký z Černic a byl jihočeským zeměměřičem a archivářem na Třeboňském panství. Světecký doporučoval přesné zaměření a zmapování země 96 zeměměřiči pod svým vedením během 10 let. Návrh předložil dvoru a císařovna Marie Terezie ho postoupila dvorské kanceláři.
2: A ta ho potopila.
1: Důvod?
2: Jako vždycky, nebyly peníze.
3: Velké a přesné katastrální mapování čekalo na vládu panovníka, který usedl na trůn uvolněný Marií Terezií. Jeden jeho z celkového počtu jím vydaných 6000 patentů byl...
0: Nejvyšší patent císaře Josefa II. O reformě pozemkové daně.

0: A vyměření půdy.
1: Četné jeho výnosy upadly v zapomnění. Některé se nikdy nedodržovaly. A další císař zase odvolal.
2: Ale josefský katastr vstoupil do dějin rakouských i těch našich.
0: Stanovil na rozdíl od předchozích katastrů rovnost v právním postavení půdy bez ohledu na to, zda se jedná o selský majetek nebo vrchnostenský, čímž zbořil půl tisíciletí trvající praktiku nezdaňování nebo menšího zdaňování panské půdy ve srovnání s půdou rustikální. Za základ vyměřování daní stanovil nikoli panství, ale technicky definovatelnou plochu zvanou katastrální obec, což je pozdější katastrální území.
2: Poprvé v naší historii uložil Josef katastrální mapování, tedy vyměření půdy, jako základ berní politiky.
1: A ještě rozšířil veřejnost operátu předchozího tereziánského katastru na úplnou.
0: Nařizujeme, aby přiznání k trvalému nahlédnutí pro každého byla u soudce nebo faráře uložena, aby tímto způsobem jedna obec druhou, jeden držitel druhého mohli kontrolovat.
3: A už se mohlo začít s katastrálním mapováním.
2: Významnou roli sehrál profesor Pražské inženýrské školy František Linhard Herget.
1: Jako zeměměřický odborník byl vysoce hodnocen.
2: Právě on dostal za úkol obstarat pro všechny inženýry ve všech zemích a krajích měřičské pomůcky. Vyžádal si od státu originální měřítka a podle nich prováděl cejchování.
1: Bylo vydáno
0: naučení, jak se měření pozemků obcemi prakticky prováděti má.
1: Tento návod obsahoval i povinné vybavení měřičských skupin.
0: Dřevěná lať jednoho vídeňského sáhu, měřičský řetězec, provazec nebo tkaninové pásmo, dvě hole k napínání pásma nebo provazce, 6 nebo 8 výtyček, 10 dřevěných kolíků, papír, inkoust, tuška a pravítko.
3: Nezapomnělo se na nic.
1: Pečlivě bylo popsáno, že polní měřičské práce musejí být zahájeny
0: vytvořením, zjištěním, omezníkováním a popisem průběhu obecních hranic, posléze i jejich zaměřením, metodou měřičského stolu.
1: Samozřejmě, že následovalo sepsání protokolu o průběhu hranic.
2: Traduje se, že vždycky při osazení hraničního mezníku na trojmezí obcí nebo na významném lomovém bodu obecní hranice byl nejmladší z pomocníků důkladně zbyt, aby si navždycky pamatoval polohu mezníku.
3: I takto lze vytvořit podmíněné reflexy. Udržela se tato dobrá tradice?
2: Myslím, že současní geodeti a kartografové od ní upustili.
0: Obecní hranice byly vytvořeny tak, aby uvnitř každé katastrální obce bylo nejméně 40 až 50 domů i s polnostmi. Tehdy stanovené obecní hranice platí až na povolené změny v podobě hranic katastrálních území dodnes.
3: Konečně jsme tedy měli a vlastně dodnes máme nejenom popsáno, ale přímo nakresleno, co nám patří i to, co nám nepatří.
1: Pozoruhodné bylo, že jenom v Čechách zjistil josefský katastr o 60% více berní půdy, než se vykazovalo v předešlém katastru.
2: Což znamená, že se značně ulevilo poddaným na dani.
1: Značnou část jejich břemen musela převzít vrchnost. Svoboda její půdy zanikla.
2: Navíc se změřením pozemků určila poměrně přesně jejich velikost, a to exaktní metodou a nikoli přiznáním.
1: Vzhledem ke krátkosti doby, za kterou byl katastr hotov,
2: práce na něm trvala 4,5 léta,
1: je dílem takřka dokonalým.
2: Říká se, že předběhl dobu nejméně o půl století.
1: Jednalo se o první účelné katastrální mapování.
2: Jeho dnešní význam spočívá v možnosti studovat někdejší hospodářské poměry, v bohatství pomístních názvů, ale i pro jednou dané označení hranic katastrálních obcí.
3: Inženýr Jan Bumba, autor publikace o českých katastrech, nakonec této kapitoly poznamenává.
0: Každého dnešního zeměměřiče potěší, když přiměření poblíž katastrálních hranic, zvláště v lesích nebo na jejich okraji, kde je možnost zachování největší, objeví starý josefský historický sád, tedy mezník, označující v terénu jednou provždy lomový bod hranice katastrálního území.
3: A to je, věru, náramná věc v dnešním spěchajícím a neustále se měnícím světě, když je něco jednou provždy.

0: Toulky českou minulostí.
1: Tak tedy končí 695. schůzka s toulkami českou minulostí, 696. s podtitulem Plukovní deník Jana Nepomuka Vojtěcha, rytíře Jeníka z Bratřic, vysíláme zítra večer ve 20 hodin tady na Dvojce.

0: Mrazivé léto.
1: Četba na pokračování na dvojce.
0: Grenouille má neobyčejný talent.
2: Znám všechny pachy světa. Všechny, které jsou v Paříži, všechny. Jen je nedovedu pojmenovat. Ale názvy se dokážu naučit.
0: A neváhá ho využít za jakoukoliv cenu.
2: Vůně, která jsem zavála ze zahrady, byla vůně rusovlasé dívky, kterou tenkrát zavraždil. To, že opět našel ve světě tuto vůni, mu vehnalo do očí slzy blaženosti.
0: Parfém.
1: Román Patrika Ziskinda, každý den po 22. hodině na dvojce.
3: Socher slaví 100 let.
4: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
5: A pro tu nejbližší půl hodinku tu, přátelé, pro vás máme reprízu dopoledního pořadu Jak to vidí.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
6: Co říkáte této myšlence?
0: Jak to vidí.
1: Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
6: Dobrý den, jsem ráda, že jste si k poslechu zvolili pořad, ve kterém od pondělí do pátku můžeme naslouchat názorům našich hostů. A jsem ráda, že po čase opět vítám v pořadu Viktora Daňka, analytika Českého rozhlasu, experta na evropské záležitosti. Dobrý den.
7: Díky za pozvání, hezký den.
6: Probereme zejména hybridní hrozby Ruska, odmítnutí Islanďanů obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií a také nástup nového norského krále Hákona VIII. Zita Senková přeje nerušený poslech.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Jak to vidí?
6: Německo obvinilo z incidentu na lipském letišti Rusko. Došlo k němu před necelým měsícem a v reakci na to Německo uzavře mimo jiné k 18. září ruský generální konzulát v Bonnu, vypoví smlouvu ruskému domu v Berlíně, zpřísní kontroly ruských občanů při vstupu do Německa, navrhne zapsat další osoby na sankční seznam Evropské unie a zvýší také tlak na takzvanou ruskou stínovou flotilu. Moskva už slibuje odvetu na tato německá opatření. Překvapila vás?
7: Překvapilo mě spíše míra té odpovědi. Spekulovalo se, že může jít pouze o symbolickou odpověď, že třeba Německo pouze vypoví několik ruských diplomatů, což by bylo, řekl bych, až směšné, kdyby tomu tak bylo, ale nakonec ta odpověď je tvrdší. Těch diplomatů je hodně, včetně uzavření konzulátu, včetně té vypovězené smlouvy, a nezůstává jen u toho. Německý kancléř slíbil, že se zaměří také třeba na ruskou stínovou flotilu, že bude mít Německo vlastní požadavky v rámci dalšího sankčního balíčku, který se teď připravuje na úrovni Evropské unie, takže řekl bych, že oproti očekáváním ta odpověď je docela dost tvrdá a je vidět, že si i Německo chtělo počkat, že si bude skutečně jisté, že může mít dostatek důkazů a spolehlivě ukázat na Rusko, a proto možná i ta časová poměrně velká prodleva.
6: Spolkový ministr vnitra Dobrindt řekl, že za tím srpnovým incidentem v Lipsku byl to útok, pokus o dronový útok na ukrajinské nákladní letadlo, které bylo na letišti Lipsko-Hale, stojí jedna z ruských tajných služeb. Podle něj jsou to najatí agenti. Mimochodem, na toto téma by se dnes měli sejít a spoluhovořit předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a také generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte. Eskaluje Moskva vůči Evropě hybridní operace?
7: No, zdá se, že těch incidentů dosti přibývá v posledních měsících zvláště. Je to asi pozoruhodné i v kontextu toho, co zaznívá i otevřeně z úst řady evropských lídrů, že se Rusko zcela zjevně připravuje na podzim a zimu, která bude asi dost klíčová. Rusko taky čekají volby, připomeňme, teď už v polovině září do státní dumy, a spekuluje se už dlouho o tom, že by možná po těch volbách mohlo dojít třeba k nějaké další částečné mobilizaci, protože Rusku rychle docházejí vojáci na frontě. Úspěchu má velice málo, postupuje velice pomalu. Rusko je zcela zjevně v problémech, zvlášť ještě pokud je třeba o zásobování palivem a tak dále. Takže ta nervozita stoupá a těch incidentů také přibývá. Není to jen ten incident v Lipsku, o kterém jste mluvila, ale zvláště třeba v Polsku jich teď bylo hned několik. Je to ten požár výrobce dronů VB Electronics teď v posledních týdnech. Zvláštní přerušení elektrického vedení v Tarnobřegu u chemičky, kde tento přerušení za to mohl vrtulník, který ale podivně přistál, zkontroloval situaci a zase odletěl. Divné, nic nenahlásil. Často se objevují ruská letadla v blízkosti evropského vzdušného prostoru nebo přímo v něm. Totéž se stalo teď v posledních dnech také v Polsku 30 km od pobřeží. Takže je to hodně a myslím si, že důvodně to vzbuzuje otazníky a nervozitu.
6: Když se zmínil, Viktore, mimo jiné Polsko a ty incidenty u sousedů, tak na ty ruské hybridní operace, na jejich eskalaci upozornil včera polský premiér Donald Tusk a tou příležitostí 87. výročí začátku druhé světové války vyzval také k solidaritě s Ukrajinou a za nejdůležitější poučení z těch hrůz považuje z druhé světové války, považuje to, že cituji, zlu se nesmí ustupovat a že nikdo, kdo byl napaden agresorem, by už nikdy neměl být sám. Tak jaké názory vůči Rusku v tomto směru převládají v rámci ať už teda Evropské unie nebo mezi spojenci v Severoatlantické alianci? Možná bych připomněla ještě slova finského prezidenta Alexandra Stuba pro německý list Bild, který nevěří, že by se Rusko někdy odvážilo zaútočit na alianci. Odvolává se jednak na informace zpravodajců a také on věří osobně v odstrašující sílu konvenčních ozbrojených sil, raket a jaderných zbraní a vůbec v sílu aliance.
7: Alexander Stubb také mimo jiné zmiňoval to, že byl v posledních měsících docela intenzivním kontaktu s Čínou, který tolik nemedializoval, ale teď tedy přišel také s informací, že se i dotazoval Číňanů, jak by se postavili k tomu, nebo jak vyhodnocují případnou hrozbu, že by Rusko mohlo využít jaderné zbraně, protože ruské státní propagandě jaderné útoky tam zaznívají celkem na denní bázi, že je třeba k ním sáhnout, k nějakému odstrašujícímu taktickému útoku třeba. Tak se na to Alex Stubb dotazoval a bylo mu odpovězeno ze strany Číny, že nic takového by Čína nepřipustila, že by to bylo zcela nepřípustné a nemožné, tak toho uklidnilo a chtěl tu zprávu poslat takto i směrem navenek, že ten klíčový ruský spojenec, ten hlavní a téměř jediný, který Rusko stále, kterého stále Rusko má, tak že nic takového by nepřipustilo. Tak to ještě pro kontext. Já si myslím, že tady po roce 2022 víceméně až na drobné výjimky převážilo pochopení, že opravdu nelze Rusku ustupovat, že Rusko je agresor, pošlapalo všechny možné standardy mezinárodního práva, které je možné, porušilo dohody, které samo v nedávné době podepsalo Minské dohody, tím třeba míním. Ale liší se názory politiků, lídrů na to, jakou podobu by ta hrozba mohla mít a na to jste, myslím, teď právě narážela. Alexandr Stubb říká, ničeho se nebojte, na to má tak ohromnou, drtivou, odstrašující sílu, že otevřený útok si Rusko nikdy netroufne, bylo by to bláhové, nesmyslné, sebevražedné. Ale pak jsou tady jiní, jako třeba německý kancléř Friedrich Merz, který naopak trochu bije na poplach. Říká, podívejte se, těch incidentů opravdu přibývá. Tohle není standardní, tohle je eskalace ze strany Ruska. Musíme na to reagovat a nepřipustit, aby ta eskalace stoupala. Já myslím, že rozdíl mezi nimi není ani tak v tom, že by viděli tu hrozbu úplně jinak, spíše v potřebě toho, co je potřeba teď sdělovat veřejnosti v té dané zemi. Finsko je v úplně jiné situaci než Německo. Finsko velmi dobře ví, že Rusko je hrozba, není potřeba to opakovat, samo s tím má hlubokou historickou zkušenost, naopak finský prezident zcela zjevně uklidňuje. Když to Německo tam sílí AfD, která by si přála oživení stavu s Ruskem, která bagatelizuje to, co se na Ukrajině děje a která, a to taky asi není náhoda, čekají nás volby v Sasku-Anhaltsku, zemské volby, kde AfD možná podle průzkumu vyhraje, poprvé by mohla sestavit zemskou vládu a to si myslím, že je něco, co určitě německého kancléře musí znervozňovat a proto možná zdůrazňuje to, že Rusko je hrozba a není možné ho podceňovat.
6: Když jste se, Viktor, zmínil o nadcházejících zemských volbách u sousedů, tak kromě Saska Anhaltska to bude také Berlín a později Mecklenbursko, přední Pomořansko. Myslíte si, že ten zisk alternativy pro Německo nějakým způsobem výrazně zasáhne teda do celkové politiky té celoněmecké?
7: Já si myslím, že ano, Friedrich Merz od samého počátku se snaží, kde může napodobovat trochu styl AfD, tu tvrdou rétoriku, bylo to hodně vidět třeba v migrační oblasti, ve snaze přetáhnout ty různé voliče, kteří jsou rozpolcení někde mezi AfD a CDU na svou stranu, a snaží se také zdůrazňovat ty rozdíly, což je právě pohled na bezpečnost, pohled na Rusko jako riziko, aby udržel jakýsi koridor, řekněme, mezi AfD a ostatními standardními neextremistickými stranami. Kdyby AfD skutečně uspěla teď v tom Sasku-Anhaltsku, to vypadá nejpravděpodobněji, tak to krásně může posloužit jako odrazový můstek i do federální politiky, pro případný úspěch ve spolkových volbách, a to si myslím, že musí rozhodně obrovsky znervozňovat Friedricha Merce.
6: A se předpokládat, že tato agenda, respektive tyto aktuální problémy, hybridní útoky Ruska, ostatně také nekončící válka na Ukrajině, bude nadále, kromě jiných pochopitelně, agent zaměstnávat Evropskou unii, ty eurounijní instituce se také vracejí k práci po letní přestávce.
7: Přesně tak jako v českém parlamentu, tak i v tom evropském. Máme teď za sebou letní legislativní přestávku, ale teď velmi rychle se všichni vracejí do práce a čeká se zejména za zhruba 14 dní na projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové, takový tradiční, kterým ona otevírá ten legislativní rok v Evropském parlamentu, a tam nepochybně bude řeč o bezpečnosti, o incidentech, zvláště když se staly v její domovské zemi v Německu, teď ten nejčerstvější, nebo ten, o kterém teď mluvíme. Takže to tam určitě bude rezonovat, určitě bude řeč o sankcích. Myslím, že bude zajímavé, zda nastíní i jakým směrem by ty sankce mohly jít, protože se tady mluví delší dobu o tom, že Evropská unie dosáhla jakéhosi stropu, co je ještě možné v hospodářských sankcích zasáhnout, aby plnil cíl, tedy že poškozuje zejména tu protistranu, ne nás. Stále se také ukazuje, že politicky obtížnější jakékoliv sankce, které jsou takto citlivé, třeba i schválit. Viděli jsme to zase v létě, myslím, velkému pobavení Kremlu, jak se Evropská unie členské země nemohly shodnout na posledním balíčku sankcí, takže se spekuluje o tom, že možná žádné hospodářské sankce už nebudou a že se bude pouze rozšiřovat ten seznam osob a entit, které mají zmrazený majetek a zákaz vstupu do Evropské unie.
6: Mimochodem, český premiér Andrej Babiš se účastnil strategického fóra ve slovinském Bledu a mimo jiné Vyšegrádskou skupinu označil za budoucnost Evropy. Tak jaká jsou očekávání vůbec od této platformy?
7: No, Vyšegrádská čtyřka, její největší přítel a zastánce Viktor Orbán, paradoxně tím, že už není u moci, tak umožnil její oživení, protože byl natolik rozpolcující figurou, že bylo nemyslitelné, že by se zvláště Polsko a Maďarsko byly schopné na čemkoliv dohodnout, ale tím, že Viktor Orbán už není u moci, je tam Peter Maďar, tak se náhle otevřelo okno příležitosti skutečně tu V4 oživit. V4 vždycky v minulosti byla silná, když měla nějaké silné jednotící téma, a tím by možná mohlo být teď vyjednávání příštího víceletého evropského rozpočtu, protože přece jenom byť Polsko a Česko jsou trochu jinde už ekonomicky než Slovensko a Maďarsko, tak přece jenom ty zájmy jsou stále velmi podobné. Jsou to země, které budou vždy chtít udržet ty tradiční politiky, dotační politiky, které budou chtít se snažit tlačit na tento směr, a v tom si můžou asi velice dobře rozumět a pomoct. Takže myslím si, že to není náhodné, že Andrej Babiš teď využil tu možnost v Bledu o tom pohovořit, protože teď ty nejbližší měsíce budou asi velmi ostré, pokud jde o vyjednávání právě o rozpočtu.
6: Co se týče Maďarska, Orbán tam zůstal, když to nebudu přechylovat, je to Anita Orbánová.
7: A takhle to myslíte?
6: Ministryně
7: zahraničí. Ano, ministryně zahraničí Anita Orbánová, mimochodem se vztahem na Česko, pracovala tady dlouho v Česku v jedné poměrně velké továrně, takže možná tady zafunguje nějaká česká linka.
6: Říká Viktor Daněk, dnešní glosátor, bývalý zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu ve Varšavě a v Bruselu a náš analytik.
0: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Islanďané v referendu odmítli obnovit přístupové rozhovory s Evropskou unií. Odpůrci vyhráli o 12 000 hlasů. Dalo se to čekat, Viktore?
7: 12 000 hlasů zní jako málo, ale na Island, vzhledem k tomu, že je malý, je to fakt hodně. Je to překvapení trochu. Bylo jasné, že to bude velmi těsný souboj, ale průzkumy dlouho naznačovaly lehký náskok tábora zastánců při otevření přístupových nebo znovu obnovení přístupových rozhovorů s Evropskou unií, ale v těch posledních dnech se to otočilo a nakonec tedy vyhráli odpůrci. Takže překvapení to trochu je. Je vidět, že kampaň zastánců, vládní kampaň vlastně, protože to byla vládní politika, zejména sociálních demokratů obnovit přístupové rozhovory, té kampani se nepodařilo oslovit ani ty klíčové voliče, což jsou zejména obyvatele Reykjavíku, metropole a mladší voliči, kteří převážně překvapivě volili naopak tedy setrvání ve stavu, v jakém tedy Island je, tedy že je členem schengenského prostoru, že je členem evropského hospodářského prostoru, má velice těsné vazby na Evropskou unii, ale neusiluje o členství v Evropské unii. A myslím si, že tady je hned několik bodů, o kterých se dá mluvit jako o selhání, jednak na straně Islandu, ale také na straně Evropské unie. Myslím si, že u islandské vlády je to stejná chyba, jakou jsme viděli v minulosti ve Velké Británii v kampani před brexitovým referendem, v kampani zastánců členství, kteří se soustředili pouze na ty ekonomické výhody a nikoli na ty politické. A v případě Islandu si myslím, že šlo především o ten politický, geopolitický signál, že Island není v menu pro různé světové mocnosti, aby se na tom kolbišti nových geopolitických zájmů usilovali získat kontrolu nad Islandem. A chyba na straně Evropské unie je, že zjevně nejsme natolik atraktivní, aby o vstup měli zájem i země, které jsou bohaté. Zájem je velký, ale zejména na straně zemí, které jsou chudší, které si od členství slibují zvýšení životní úrovně, jako jsou země západního Balkánu třeba. Ale to, že se to nepodařilo u Islandu, to je myslím velké selhání a důvod reflektovat, čím to je, že Evropa už není dostatečně atraktivní i pro země, které jinak mají k Evropě velmi blízko.
6: No a čím to je? Vy se léta zabýváte problematikou Evropy, Evropské unie.
7: Já myslím, že...
6: Je Brusel zklamán?
7: Určitě velmi zklamán. Já myslím, že i pro Brusel by to byl vítaný signál jakési soudržnosti síly Evropy, že je tou geopolitickou unií, o které mluví, že by sama jí chtěla být. A zjevně tedy asi není. Určitě by to vneslo nový impuls do politiky rozšiřování jako takové, která dlouho spala. Teď se mluví o tom, že Černá Hora by možná mohla v roce 2028 přistoupit. Teoreticky, kdyby Island tedy měl zájem, tak to by taky mohl být ten rok, kdyby mohl přistoupit, ale nebude tomu tak. Čili by to určitě byla nová energie, kterou zejména západní Balkán potřebuje. Ale zklamání to je. Proč není atraktivní? Já myslím, že množství evropských lídrů příliš dlouho žilo s integrací úspěchů 80. a 90. let z Maastrichtské smlouvy. Tehdy se opravdu dařilo, ekonomicky se Evropě dařilo, dlouho vlastně Evropa následovala podobnou trajektorii jako Spojené státy, ale ty nůžky se začaly otevírat v posledních letech, zejména protože Evropa úplně minula digitální revoluci, všechny ty velké digitální firmy, ty jsou ve Spojených státech, nejsou v Evropě a musíme si zodpovědět otázku, čím to je, mimo jiné také, protože v Evropě stále nemáme vnitřní trh, to byl jeden z těch velkých integračních úspěchů konce 80. let, měl být hotový na začátku 90. let, uplynulo víc než 30 let a stále není. Stále máme bariéry na vnitřním trhu a ukazuje se, že je dost komplikované se politicky shodnout mezi členskými státy na odstraňování dalších bariér. Takže já myslím, že to, co Evropa teď nejvíc potřebuje, je nějaký nový impuls, nějaký nový signál o tom, že stále dokážeme být úspěšní. Mohlo by to být třeba dokončení kapitálové unie nebo něčeho jiného, možná i sama politika rozšiřování. Ale každopádně Evropa zcela zjevně se dostala do takové zvláštní, strnulé, možná agonie, až kdy se kompromisy dějí velice obtížně, zdlouhavě, vždy to řešení je nakonec suboptimální, nikomu vlastně moc nevyhovuje, protože často schází prostě politická vůle. Někdy za to můžou tím mít ti bruselští úředníci, o kterých byla také v té kampani na Islandu řeč, ale velice často za to můžeme my sami, my jako členské státy, protože prostě nejsme ochotní dělat ty bolestivé kompromisy, stále si příliš hledíme na své drobné národní zájmy a trošku nám uniká, že v tom globalizovaném světě ty národní zájmy jsou vlastně úplně okrajové proti těm společným evropským a tady nám trochu uniká perspektiva.
6: Jinými slovy, Viktor, Islanďanům alespoň nyní stačí ta dohoda o evropském hospodářském prostoru, kterou sdílí s Norskem, s Lichtenštejnskem. Je to téma pro Islanďany, co se týče obnovení přístupových jednání k Evropské unii ze stolu definitivně.
7: To téma asi zapadne teď na mnoho let, možná dekád. Vlastně připomeňme, že to byl druhý pokus. Ten první byl už v době finanční krize, kdy Island byl na pokraji bankrotu a s velkým zájmem hleděl směrem k přijetí eura jako k možnosti, jak stabilizovat islandskou ekonomiku. A znovu se ten argument objevil i teď. Island má dosti volatilní měnu, vysokou inflaci a znovu se objevil ten argument, možná by nám euro pomohlo. Já myslím, že to je úplně nesmyslný směr, kterým se ta debata vydala, protože o tom opravdu členství v Evropské unii, nebo tak, samozřejmě také je to jedna z možností nebo potenciálně výhod, ale na tom se nedá stavět. Myslím si, úspěšná kampaň, ta by měla být daleko víc emotivnější, řekněme, o tématech, která jsou lidem bližší, a zejména měla být o té geostrategické, řekněme, budoucnosti a směřování Islandu jako klíčového regionu, zejména pro bezpečnost Evropy a Severního Atlantiku.
6: Vysvětluje Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti.
0: Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
6: Nový norský král Håkon VIII. Složil včera v parlamentu v Oslo symbolickou přísahu. V čele severské konstituční monarchie stanul 53-letý Håkon. V pátek po smrti svého otce Haralda V., který tentýž den zemřel ve věku 89 let, byl nejstarším monarchou Evropy. Tak jaké hodnoty prosazoval zesnulý Harald V.?
7: Harald V. byl v podstatě takovým stělesněním Norska a norských dějin, co kdo v Norsku pamatuje, i vzhledem k jeho vysokému věku. Velice osobně si prožil všechny rány, které zažilo i Norsko, počínaje nacistickou okupací. Harald V. strávil mnoho let ve Spojených státech v exilu. Vlastně už jako malé dítě s rodiči byl nucen uprchnout. Je mimochodem hezké sledovat jeho projevy v angličtině. Mluví krásnou, plynulou angličtinou s přízvukem, který mi hrozně připomíná takové ty reklamy z 50. let ze Spojených států. Má takový velice distinktivní přízvuk, který odjinud neznám. Tak to je takové roztomilé. Bylo to roztomilé na něm sledovat, že si ho z dětství takhle do sebe hluboko vtisknul. A tak dále. Obnovení nezávislého Norska. Myslím si, že jedním ze stěžejných momentů byly také teroristické útoky, to už byl potom později králem. A Anders Breivik, tak ten jeho projev je myslím velice známý, projev, ve kterém byl i dosti emotivní, neskrýval slzy. Myslím si, že bylo na něm vidět, že prožívá tu bolest a norskou národní tragédii a tak dále. A myslím, že i svými třeba koníčky vlastně také dost tělesňoval jakýsi archetyp Nora, řekněme. Byl to velký sportovce, příznivce zimních sportů, příznivce jachtingu, příznivce přírody. Vlastně je až zajímavé, kolik toho v životě dokázal, prožil několik životů, řekl bych, protože byl dlouhá léta čestným předsedou jedné z nejznámějších světových organizací na ochranu přírody, měl za sebou docela hvězdnou vojenskou kariéru, dotáhl to až na hodnost generála, respektive admirála flotily. V té sportovní kariéře byl také velice úspěšný, byl dokonce se mnohokrát, myslím, že třikrát kvalifikoval na olympijské hry v jachtingu, jednou byl dokonce vlajkonošem, teď si nemůžu vzpomenout, kde to bylo. Bylo to v Mnichově možná, nejsem si jistý. A tak dále. Takže velice zajímavá osobnost s velkým charizmatem. Norové ho milovali pro jeho smysl pro humor, pro jeho empatii, pro to, jaké hodnoty stělesňoval, inkluzivitu, otevřenost. Vlastně to vše, čím Norsko bylo a je a čím je proslulé, řekl bych, jaký je takový norský, typický norský obrázek, tak to byl vlastně on.
6: Nakolik se Norové tedy, ale už to i vyplývá, Viktore, z vašich slov, identifikují právě s monarchií, co pro ně znamená. Bylo velmi, myslím, dojemné sledovat vlastně i převoz rakve z nemocnice, kde skonal Harald V. do Královského paláce, kdy vlastně ty silnice byly lemovány truchlícími lidmi, občany Nory.
7: Množství lidí, které evidentně velice zasáhl odchod Haralda V., přestože byl ve vysokém věku a dlouhá léta se už potýkal se zdravotními obtížemi. Ukazuje to, že to pro Nory bude určitě velká ztráta. Norská monarchie má trochu jinou pozici než třeba britská, kterou asi známe blíže. žije v trochu v takovém ústraní. Sám hral dlouhá léta, žil v ústraní, jeho rodina zcela záměrně se dlouhá léta vyhýbala mediální pozornosti, což je trochu něco jiného, než na co jsme zvyklí třeba právě z Velké Británie, kde ten zájem zejména bulváru je obrovský, často i známe to velmi dobře s drtivými dopady na samotnou královskou rodinu, tak to je trochu něco jiného. I sama norská královská rodina se snaží držet třeba trochu nižší úroveň takového toho pozlátka, řekněme, toho velikářství, které přece jenom známe i z té britské tradice, ale třeba proces korunovace je velice skromný proti tomu britskému. V Norsku je to vlastně téměř formalita, říkám to s velkou nadsázkou, ale proti tomu opulentnímu, drahému slavení nástupu krále Karla na britský trůn je to opravdu nesrovnatelné. Takže ten vztah Norů je přece jenom trochu jiný, ale přesto monarchii mají rádi, má dlouhou tradici a vysokou důvěru norských občanů a je vidět, že to je záležitost velmi emotivní.
6: Během toho ceremoniálu včerejšího, toho symbolického převzetí moci, vlastně té přísahy, jsme po boku nového monarchy viděli jeho dceru, korunní princeznu, protože manželka už teda nyní královna, Mette Marit, se zotavuje po náročné transplantaci plic. Co, Viktore, očekávat od nového norského krále?
7: No, úkol bude mít velice složitý, protože ta laťka zůstala velice vysoko. Harald V. se snažil být velice blízko Norům, dal si takový vnitřní cíl navštívit během své vlády všechny norské města a vesnice a téměř se mu to povedlo, to až neuvěřitelné, scházelo mu opravdu jenom velice málo, tak tady myslím si, že to bude mít dosti složité Håkon VIII, aby dostal tomu standardu, který před ním zůstal. Zároveň sám mluví o tom, že jako jedno z poselství od svého otce a vlastně i dědečka si vzal to, že každý král si musí tu funkci tak trochu přišít sám sobě na míru. Takže uvidíme, jak se to podaří jemu. Má taky trochu komplikovanou situaci vzhledem k nemoci své manželky, jak jste říkala, která je po transplantaci plic, ale také protože jeho rodinu postihly kontroverze, jeho nevlastní syn je odsouzený násilník, teď už soudy ho odsoudili pravomocně za to, že spáchal několik znásilnění. To se určitě bude táhnout s norskou královskou rodinou dále. Bude zajímavé, jak se k tomu postaví. Bylo také zajímavé toho nevlastního syna vidět na tom ceremoniálu. Byl tam, takže také možná nějaký signál. No uvidíme. Jednoduché to rozhodně mít nebude, ale bude to zajímavé sledovat. A možná ještě jedna zajímavost. On má také starší sestru, která ale není nástupnicí, přestože ještě za života Haralda V. v 90. letech byl schválen zákon, který umožňuje nástup žen na trůn, pokud tedy nejstarší dítě je žena, ale týká se to až od obu generaci, takže nikoli Håkona VIII, ale až jeho, tedy jak jste říkala, prvorozené dcery, která se potom stane norskou královnou.
6: Viktor Daněk, odborník Českého rozhlasu, analytik na problematiku evropských záležitostí, byl dnešním hostem. Děkuji za to a přeji vše dobré. Naslyšenou.
7: Bylo hezký den.
6: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Přeje Zita Senková.
1: Jak to vidí?
0: Další vydání pořadu si můžete poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noční mikrofórum.
1: Hostem Marie Redkové bude zdravotnický záchranář Karel Kirs. Jak se mu změnil život poté, co pomohl na ulici pobodané ženě? Co dělá s jeho psychikou záchranářské řemeslo? Trvá dlouho, než se člověk naučí u nehody či kolapsu nezmatkovat? A jaké panují mýty o záchranářích?
0: Noční mikrofórum.
2: Dnes večer po 10:30
0: na Dvojce.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
0: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
5: A pro ty nejbližší chvíle středečního večera tu, přátelé, pro vás máme reprízu pořadu Stříbrný vítr. V roce 2022 se Jitka Novotná sešla ve studiu s fotografkou Zuzanou Mináčovou. A já doufám, že si tohle setkání teď rádi připomenete.
0: Stříbrný vítr na Dvojce.
2: Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host
0: na dvojce.
2: Povídáme si s paní fotografkou Zuzanou Mináčovou. Bylo vám 20, když jste se tajně provdala za scénáristu Jána Mináče. Proč tajně?
3: Byla to lachomyselnost. Nebrala jsem to nijak vážně a moji rodiče byli na dovolenke a já jsem se tajně vydala. Ale potom nastaly skutočné starosti, že kde budeme bývať, z čoho budeme žiť. A naraz sa môj život hrozne zmenil.
2: Prožili ste spolu šťastný čas?
3: Tak prežili sme spolu mnoho rokov. Bol to zaujímavý život. Mali sme dve deti, Janka a Maťa. A bohužiaľ to skončilo.
2: Po 14 letech, kdy váš manžel odešel z tohoto světa, vy jste ve svých 34 letech ovdověla. Co takové zemětřesení udělalo s vaším životem? Co jste musela změnit, přenastavit?
3: Já jsem si uvědomila, že hlavně nesmím strašit děti, že nás čaká nějaký hrozný život. Já jsem jim slúbila, že já se budem o nich starať. A tím, že jsem byla zaměstnaná, ten plat nějak stačil a žili jsme ďalej, celkom zaujímavý život a ma poslali z filmu v 68. roku prvýkrát na festival do Karlových Varov. No, mňa jako takého outsidera ubytovali někde hrozně ďaleko a bola taká predobednejšia recepcia, alebo čo to bolo. V 68. roku každý dúfal, že sa to tu zmení a tam boli Američania a bol tam Tony Curtis. Vtedy natočil ten film Niekto to rád horúce. A ja neviem anglicky, ale som si povedala, že on pochádza z Košíc, tak on bude snáď vedieť maďarsky. Ja som vedela maďarsky a začala som na neho hovoriť maďarsky. No ten skoro omdlel. Ten nechal celý festival festivalom a my sme sa dvaja bavili a bolo to úplne úžasné. Bohužiaľ, tá rozprávka, že ten komunizmus skončí, nebola pravda, ale tento zážitok mi urobil, že som pochopila, jak fotografovat hercov.
2: Vy jste v té době také začala pořádat své vlastní výstavy. Ta první z roku 67 nesla název Lépe je být s moudrým v pekle, než s hlupákem v ráji. Odehrávala se na malé scéně Národního divadla v Bratislavě. Cítila jste, že diváci rozumí té symbolice, kterou...

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je paní fotografka Zuzana Mináčová. Juraj Jakubisko je vaším celoživotním přítelem a snímky tohoto jedinečného tvůrce se ve své době dostaly i do velké mezinárodní distribuce a na soutěž Benátského festivalu. Tam jste také vy byla třikrát. Co tam na vás udělalo dojem?
1: Ten jeho film Jakubiska mal tak obrovský úspěch, že jeho vyniesli na rukách. To bylo něco tak nádherného, co jsme vůbec neočakávali. Že som teda viděla, že pracovat a mať nějaký smysl života má význam.
0: A co jste se tam naučila jako fotografka? Přece jenom ocitnout se v Itálii, v takové mece filmového umění, tam člověk no, může
1: tam
0: lecos.
1: Tam jsem viděla, jak ty italianský fotografovia kličí na ty hvězdy a oni jim odpovedají. To je dobrý nápad. To jsem potom používala já a z toho vznikly zaujímavé fotografie.
0: Tak na koho jste takhle pořádně zakřičela v těch Varech? Zavzpomínejte na některé konkrétní.
1: No například tam stálo strašně veľa ľudí, přišel Danny DeVito, ten malý, mal na sebe taký klobuk, čierne okuliare a všetci fotografovali a já jsem stála a aparát som mala dole. On mi ukazoval a já jsem mu podala slovensky. Zlož si okuliare, já ťa nevidím. A on si zložil okuliare a fotografovali jsme a on potom pre mňa urobil najlepšie, najzábavnejšie fotografie, jaké si viete predstaviť.
0: A která z těch hvězd festivalu byla zvláštní?
1: Takto. Čím je ten herec význačnejší, tým je obyčajnejší a skromnejší. Prvý rok prišla Lolo Brigida, potom tam prišli všetky možné veľké hviezdy. Potom ale po 68. Rusi si zobrali, že jeden rok bude festival v Karlových Varoch a druhý rok v Moskve. No ten moskovský festival to bol úplný, ale úplný prúser, pretože oni, to som presvedčená dodnes, oni sú organizační antitalenti. Napríklad festival v Moskve sa odohrával v obrovskom hoteli Rosia pre 6000 osôb, kde sa nikto nevyznal, všetko bolo utajené a ja som deň pred festivalom nastúpila do výťahu. A so mnou sa tam viezol jeden zaujímavý muž. Jak som hovorila, veľmi zle hovorím anglicky a hovorím mu, viete hovoriť nemecky? A on, no áno. A perfektne hovoril nemecky. Hovorím si, tak toto nemôže byť Američan. Žiaden Američan nevie nemecky. A keď som vystupovala, som sa mu predstavila a on povedal, ja som Kirk Douglas a som hrozne hladný, a oni na mňa zabudli a neviem, čo mám robiť. A ja hovorím, no tak ste dobre natrafil, poďte so mňou. My sme mali tam stretnutie s našimi slovenskými a ruskými hercami a tam sa jedol kaviár polievkovými lyžicami, tieklo šampanské. On sa úžasne zabavil. Ja som ho nafotografovala a on sa na druhý deň s nimi natoľko pohádal, že odcestoval a vlastně jediné fotografie, že on vůbec byl v Moskve, jsou tě, co jsme tedy večer nafotografovali. Samozřejmě to normálně ďalej pokračovali. Mali jsme například tlačovku s Linom Ventúrom, čakali jsme asi hodinu, neprišiel, tak jsme nadávali, že je hrozně namyslený. A potom mi prezradil jeden sovětský režisér, že oni na něho zabudli a že on je nahnevaný a on nechce být z izby a že on nič nechce, len letenku domov, že on už vůbec nikam nepojde. A já si hovorím, tak já jsem tu, on je tu a on to nemůže zamětnout, že ne. Tak tam jsou také dežurné v Rusku, Tak ja som mu zavolala a som povedala, že ja by som ho chcela nafotografovať. Nie pre ruskú, ale pre československú tlač. A on povedal, dobre, ale len na izbe. Dobre, príďte za chvíľku. Tak ja som prišla, on sa medzi tým nalíčil, obliekol, úžasne vyzeral. Fotografovali sme a v tom buch, buch, buch, prišli pre ňoho a už ho odviezli na letisko. Takže aj toto skončilo. Ďalšie takéto dobrodružstvo bolo, že ja som poznala tie tajné vchody, kade sa ide, a pridala som sa vždy k delegácii. A tak som sa dostala väčšinou na dosť nezaujímavých ľudí, ale naraz tam stál Richard Balton. No ja som bola úžasne prekvapená. On bol krásny muž, štíhlý, mal taký čínsky hodvábny oblek. No ja som hovorila, to není možné. Ja si dám s vami vodku. A on, a to ja sa pridám. Tak sme si tam popíjali a on povedal, ja len vyjdem na javisko a počkajte ma a my potom pôjdeme niekde na večeru. A to on netušil, že v Rusku sa nedá ísť nikde na večeru, že tam nie sú žiadne reštaurácie. Medzi tým ho odvliekli nejakí ministri alebo čo. Vtedy ešte neboli mobily, nič. Ja som mu dala telefon na moju izbu, nech teda zavolá ráno. A on keď mi ráno volal, tak moja spolubývajúca Emila Kincelová povedala, že som na Laňajkách alebo kde. A keď som sa vrátila, ona hovorila, kvôli tomu Baltnovi ja vôbec neviem spať. On stále volá, on ťa čaká tam a tam. Keď som tam prišla, povedali, že pred chvíľou odletel a nechal by len pozdrav, aby prišla do Ameriky. Takže takto skončili skoro všetky tie dobrodružstva. Jedno z posledných bolo, že bol tam Mastrojani. A vtedy sa Rusi snažili ako napodobniť Západ a jednu reštauráciu nazvali Bar. A tam sa mohlo ísť len na vstupenky. A on si myslel, Mastrojani, že jeho tvár je dostatočne známa, no ale to tam nebolo, oni ho vyhodili. A ja som si povedala, že on nemá žiadnu inú možnosť len ísť niekde hľadať tú kartičku, čo mu dali. A ja som išla na izbu pre aparát a vrátili sme sa spolu. No, sedeli sme u jedného stola a bola tam Jitka Nemcová a rôzni spisovatelia, Marquez, tanečník Gades. Úžasne sme sa bavili a asi okolo jednej v noci povedali, už to tu končí, môžete si ešte nakúpiť alkohol, ale už to tu zatvárame. A Jitka Nemcová hovorila, tak môžeme ísť k nám na izbu. Môj snúbenec síce tam spí, ale on je tolerantný. Tak sme išli, otvoríme dvere a tam ležal už skoro storočný Vávra a mal zuby v pohári. Všetci začali, nie, nie, my už vlastne musíme to skončiť. Ráno máme program, musíme ísť k mauzoleu. Takže to skončilo takýmto neslávnym spôsobom. Všetci sme potom na to spomínali. Takéto zážitky človek zažije len v Moskve. V Karlových Varoch, keď niekto mal prísť, tak ten aj prišiel. A keď niekoho sa čakalo, ten aj prišiel. Tak napríklad za niekoľko rokov priletel Michael Douglas svojim lietadlom so svojim synom Cameronom. Takže vlastne celú rodinu Douglasovcov som tým pádom nafotografovala.
0: Když se přeneseme do těch Karlových Varů, vy bez váhání říkáte, že nejpříjemnější člověk, kterého jste tam fotila, byl Václav Havel. Můžete přidat nějakou osobní vzpomínku na pana prezidenta?
1: On byl najskromnější a najobyčajnější člověk, jakého si vůbec viete představit. a on sa na tie pozývacie dopisy podpísal a kvôli nemu tam prišlo strašne moc ľudí, čo ho chcelo stretnúť. My sme mali nejaké stretnutie s hercami aj s ním a jedna herečka proste meškala a nemohlo to začať. A hovoril mi Havel, ale ja som nemal byť prezident, ja som mal byť vrátnik, pretože ja chodím všade na čas, jediný, a potom stále čakám, kým sa ostatní dostavia. Skutočne si neviem predstaviť, že by mohol byť niekto skromnejší ako bol on.
0: Když jsme u těch představitelů státu, vy jste fotografovala i královnu Alžbětu II. Při její návštěvě Bratislavy v roce 2008. Takové záležitosti podléhají velmi přísnému protokolu. Vyšlo tehdy všechno, jak mělo?
1: Vůbec nevyšlo. Nikdy nevychází všechno tak. Dokonce povedali, že nemůže mít nohavice. Já jsem si vyšla koupit sukňu. Musíme stát za takou závorou a nesmíme se k něj přiblížit. No a keď sme ju tam čakali, tak tam prišlo s ňou desiatky fotografov a tí sa na ňu vrhli a ona s každým komunikovala. No som hovorila, tak idem aj ja. A my sme si padli do oka a ja som ju fotografovala skoro zo zeme, pretože ona mala taký veľký klobúk, aby jej videla do očí. A poslala som jej tie fotografie, ona za mi dokonca poďakovala. A takto vznikli fotografie královny a ona vůbec žiaden protokol nechcela.
0: Vy určitě víte, že si vaši kolegové občas postěžují, že nedodržujete určitá pravidla, že se občas někam vetknete, kde vás třeba nečekají. Myslíte si, že při tom fotografování platí něco jako zákon džungle?
1: To určitě. Ale musíte cítiť, kedy to nesmiete robiť. Musíte mať inštinkt. Keď to vidíte, že to nejde, tak to musíte nechať a nemôžete násilím tých ľudí nútiť.
0: Když ste začínala psát své paměti, pani Mináčová, tak ste prohlásila, že se budete soustředit především na své neúspěchy, protože to lidi zajímá a baví. Já si ale myslím, že těch neúspěchů nebylo moc, nebo ano?
1: Ale ano, hrozně mnoho neúspěchů.
0: Který považujete za ve výsledku důležitý? Že třeba pro vás znamenal posun nebo objevení něčeho, čeho byste se bez takového kopance nedobrala?
1: My jsme byli šťastní, že komunismus skončil a obrovské nádeje jsme si robili. Ale miesto toho na Slovensku sa objavili gardistické uniformy a začali spievať ľudácké piesne, reža, rúba aj do krve. A ja som si povedala, no keď sa moji rodičia neodsťahovali, ja sa odsťahujem. Mala som 61 rokov a nechala som tam celú existenciu, ateliér, všetko a prišli sme do Prahy. A iné je, keď prídete na návštevu, a iné je, čo budete robiť. To bolo veľmi ťažké. A našťastie sa našla jedna agentúra, ktorá ma zamestnala a potom sa objavil Baltoška a pýtal sa ma, či by som chcela fotografovať s ním, keď on nastúpil za prezidenta Karlovarského festivalu. A jeho strašne odhovárali. Je vedúci tlačového oddelenia, pán Velovnek povedal, ale prosím ťa, neber si takú starú, za tie peniaze môžeš mať mladú. A Baltoška, a ja ju chcem. Tak som tam nastúpila, pán Velovnek dávno zomrel a ja som tam fotografovala a urobili sme s Baltoškom nádherné fotografie hercov a bolo to úžasné.
0: Vybavíte si, kdy jste Jiřího Bartošku fotila úplně poprvé?
1: Poprvé, právě keď se postavil hotel Thermal, tak tam byly také kameně, on byl krásný muž a já jsem ho fotografovala tam na zemi při těch kameňoch a to zostali jako historické fotografie a odtedy začal fungovat ten Thermal, tam se odohrávali ty největší festivalové události.
0: O které fotografii z Karlovarského festivalu byste mohla říct, že opravdu obletěla svět?
1: Hneď druhý rok tam byla Mia Farrow a mala so sebou děti a v tom hoteli Pup byli zhrozený, protože ty děti mohly robit všetko a ty rozoberali celý ten hotel a mezi tými děťmi bol aj syn Woodyho Elena a tak som ich nafotografovala, to obletelo svet. Potom tam bol Alda a ten si dal tenisový zápas s Klausom a ten Alda pobil Klausa a Klaus to nezniesol. A keď sa pýtali Klausa, že jak to dopadlo, a to bolo len také pinkanie, to nebol skutočný zápas. Ale Alda povedal, pozrite sa, ja mám svoje tenisové kurty, ja hrám každý deň, vy ste predseda vlády, vy nemáte toľko času, tak sa netrápte tým, že ste prehral. Ale on to absolútne nevedel uniesť, že by on mohol prehrať s nejakým hercom. No medzi tými hercami bol Grigori Pek. Ten prišiel so svojou dcérou a ja som povedala Bartoškovi, že keď sme ich čakali pred hotelom, že tá dcéra je herečka taká začínajúca, venuj sa tej dcére. A Bartoška ma poslúchol a venoval sa tej dcére. A Grigori Pek bol taký šťastný, že vyhadzoval klobúk do výšky. Ale ja nemám ho to nafotografované, pretože ja som tiež fotografovala tú dceru. Ale potom sme sa s Grigori Pekom spriatelili a on vďaka tomu sa cítil na tom festivale veľmi dobre, až na to, že ochorel a musel tam ísť na operáciu. Ale všetko dobre dopadlo a všetko pekne skončilo.
0: A vy už ste sa s festivalem rozloučila. Je vám smutno?
1: Určite mi to chýba, keď to musím pozerať v televízii, ale na druhej strane som si povedala, že človek má vedieť, kedy má skončiť. Kým som fotografovala, som to zvládala a nie som istá, že bych to zvládala už aj teraz.
0: No, teď máte úžasný vek.
1: No, už mám svoj vek. A len to môžem povedať, že staroba není nič pekné, ani nič radostné. Človek sa teší, keď ho nič nebolí, keď má dobrú náladu a keď sa vie ešte trošku tešiť do života.
2: Gotta move. Gotta get out.

0: Stříbrný vítr.
1: Jitka Novotná a její host?
0: Na dvojce.
2: Paní fotografka Zuzana Mináčová vnímá jako svou přednost, že je opravdu pracovitá. Zdědili tuhle vlastnost i vaši synové?
3: No, moji synovia jsou vrchol pracovitosti, to zdědili. Ten matematik má úžasné výsledky, ten robí v tom týme, je vedoucí na mozok, čo matematici hľadajú, je úžasne šťastný. A ten režisér natočil taký film o Nicholasovi Wintonovi a Nicholas Winton tu niekoľkokrát bol, aj tu v Kamenici, aj v Prahe. Tiež sme sa stretávali a tiež bol hrozne skromný, obyčajný a Boh mu doprial, že sa dožil krásneho veku 106 rokov a pilotoval ešte 105-ročný. On bol úplne zdravý, ale krčky sa mu zlomili a 106-ročný zomrel.
2: Když se zeptám na vašeho syna Jana, který, jak jsme řekli, žije v Kanadě, není vám to líto, že ho máte tak daleko?
3: Tak on mi telefonuje, bol tu několikrát, já jsem v té Kanadě nikdy nebola, ale já jsem spokojná, že on je tam šťastný.
2: A kudy se ubírá váš rod? Maťo má jednoho syna, co z něj bude, filmář, matematik nebo kudy kráčí?
3: To uvidíme. Neviem. Život je plný prekvapení. Uvidíme. On robí s Maťom na scenári. Chcú natočiť film, šesťdielny seriál o Nicholasovi Wintonovi, o tom, jak vlastne prebehla tá záchranná akcia tých detí. To je totiž hrozne zaujímavé.
2: Vnuk je scenárista?
3: Scenárista. Natočil už aj nejaké krátke filmy. Tak uvidíme, čo bude.
2: Já si často říkám, že vy jste potkala v životě mnoho výjimečných lidí a pokud vím, dost akcentujete zábavnost a barvitost života. Je pro vás kvalita jménem zábavnost důležitá?
3: Ano, to je hrozně důležité, aby to, co člověk robil, aby ho bavilo, aby vymýšlel nějaké také zajímavé věci. Například v Karlových Varoch som fotografovala Svieráka a Smoliáka, prvýkrát ešte za komunizmu, a som ich postavila k poštovej schránke a som povedala, že nech sa rozprávajú cez tú poštovú schránku, že ich nemôže nikto odpočúvať. To sa im zapáčilo a potom každý rok kričali na mňa, hlásime sa k poštovej schránke. A smutné bolo, keď Smoliák zomrel a posledná fotografia je, jak je už Svierák sám pri tej poštovej schránke a na konci povedal, a už ani poštové schránky nebudú.
2: Vy do svých fotografií často dokážete vpravit příběh anebo taky humor. Která vaše fotografie je nejveselejší?
3: V tých Karlových Varoch napríklad, tam boli také režiséri Chris a Paul Weissovci. Za tými krásnymi vchodovými dverami boli metle a ja som videla, že oni majú smysel pre humor, tak ja som vytiahla tie metle, kýbla a hovorím, a vy to tu vyzametajte. No to malo taký úspech, že kým ja som im to všetko vysvetľovala, už som skoro nemala miesto, kde sa postaviť, lebo všetci to nafotografovali a tým sa to veľmi páčilo a hovorili, že takéto fotografie na festivale ešte nezažili. Proste musíte vedieť, vystihnúť nejaký okamžik, ktorý je nevšedný.
2: Pani Mináčová, a čemu se dokážete zasmát a čím se dokážete bavit v těchto svých dnech, které prožíváte tady v Kamenici?
3: No tak teraz som mala skutočne veľký zážitok, keď nie ja som išla na výstavu, ale výstava prišla za mnou a jeden mesiac to tu bolo vystavené, pozreli si to ľudia a to ma dojalo, že ešte ja môžem takéto veci zažívať. A to je zaujímavé, že sponzorom tej výstavy bol Strojmetal, proti ktorým som brojila a toto nové vedenie sa mi takto odmenilo.
2: A já jsem velmi potěšená a poctěná, že jsme vás tady v Kamenici mohli navštívit. Děkuji za vaše vyprávění a přeji, ať vám slouží zdraví a ať je váš život nadále zábavný. Děkuju.
3: Děkuji. Dovidenia.

Tak to byla repríza pořadu Stříbrný vítr. Hostem Jitky Novotné byla herečka a fotografka Zuzana Mináčová. Režii měla Ivona Žertová, na pořadu spolupracovali Michal Strnad a Jitka Procházková. A ještě připomínám, že už za chvíli tady bude další pokračování hororové četby Parfém.

0: Freddie Mercury. Frontman skupiny Queen a jeden z nejcharizmatičtějších zpěváků planety by v sobotu oslavil 80. narozeniny.
1: Zavzpomínejte na něj spolu s námi ve vysílání dvojky.
0: V pořadu Halo Soukup Halo po 10. hodině dopoledne.
1: A také ve speciálu Martina Hrdinky Vzpomínka na Freddyho po 8. hodině večer.
0: Right. Freddie Mercury 80.
1: V sobotu na dvojce.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Přeju příjemný večer z dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech otevíráme nejčtenější německý román 20. století. Začíná příběh vraha, který chtěl vyrobit nejsvůdnější parfém světa pro ženy, ale také, bohužel, z žen. Začíná příběh Patrika Süskinda, parfém. Z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila a režíma Markéta Jahodová a opravdu skvěle čte Miroslav Moravec.

0: 18. století žil ve Francii muž, který patřil k nejgeniálnějším a zároveň nejnestvůrnějším postavám této epochy. A jestliže jeho jméno upadlo dnes v zapomnění, tak jistě pouze proto, že jeho génius a jeho jedinečná ctižádost se omezovaly na oblast, která nezanechává v dějinách žádné stopy. Na prchavou říši pachů. Chci u vás pracovat, pane Baldini. U vás. Ve vašem obchodě chci pracovat. Nebylo to řečeno jako prosba, ale spíš to chlapec vyrazil, zasyčel jako had. A opět se Baldini domníval, že příšerné Grenouillovo sebevědomí je pouze chlapecká neobratnost. Přívětivě se na něho usmál. Ty jsi přece koželužský učeň, synku, řekl. A já nepotřebuji koželužského učně. Já sám mám tovaryše a učedníka nepotřebuji. Chcete tyhle kozinky navonět, mistře Baldini? Tyhle košky, které jsem vám přinesl, ty přece chcete navonět, syčel Grenouille, jako by vůbec nebral na vědomí Baldiniho odpověď. To tedy chci, řekl Baldini. Voňavkou Amor a Psyché od Plissiera? Zeptal se Grenouille a ještě více se přikrčil a schoulil. Tu se Baldini jemně zachvěl. Ne proto, že by se ptal, odkud to ten chlapec tak přesně ví, nýbrž prostě proto, že bylo uvedeno jméno té nenáviděné voňavky, na jejímž rozluštění dnes ztroskotal. Jak tě napadla ta absurdní myšlenka, že bych použil cizí parfém, abych... Je z vás cítit, šeptl Grenouille. Máte ji na čele. A v pravé kapse kabátu máte kapesník, který je jim nasáklý. Ten parfém není dobrý. Je špatný. Je v něm příliš mnoho bergamotu a příliš mnoho rozmarínu a příliš málo růžového oleje. Podívejme se, řekl Baldini, který byl překvapen, že se rozhovor obrátil na pole věcnosti. Co ještě? Pomerančový květ, limeta, karafiát, pyžmo, jasmín, vinný líh a něco, co neznám podle jména. Tady. Podívejte se, tady, v téhle láhvi. A ukázal prstem do tmy. Baldini podržel svícen naznačeným směrem, jeho pohled následoval chlapcův ukazovák a padl na láhev v regále, která byla naplněna šedožlutým balzámem. Storax, zeptal se. Grenouille přikývl. Ano, to je tam vevnitř. Storax. A pak se pokřivil, jako kdyby se ho zmocnila křeč a zamumlal aspoň 10krát slovo Storax. Storax, Storax, Storax, Storax. Baldini svítil svíčkou na nepatrného človíčka, který skřehotal slovo Storax, a pomyslel si, buď je posedlý, nebo je to podvodník a gauner, a nebo je to bohem nadaný talent. Neboť to, že udané látky ve správném poměru mohly vytvořit parfém Amor a Psyché, bylo naprosto možné. Bylo to dokonce pravděpodobné. Chtěl toho človíčka vyzkoušet. Chtěl se ho zeptat na přesný vzorec parfému. Když ho bude znát na gram a kapku přesně, potom je to samozřejmě podvodník, který se nějakým nekalým způsobem dostal k Plissierově receptu, aby si tak získal přístup a zaměstnání u Baldiniho. Jestli ale vzorec přibližně uhádne, pak je to Čichový genius. A jako takový provokoval Baldiniův profesionální zájem. Ne, že by snad Baldini chtěl změnit své rozhodnutí, že se vzdá obchodu, ale člověk přece nebyl po celý život parfumérem. Nezabýval se po celý život vytvářením vůní, aby ze dne na den ztratil veškerou profesionální vášeň. Chtěl vědět, co za tím vězí. Byl prostě zvědavý. Zdá se, mladý muži, že máš jemný nos, řekl, když Grenouille přestal skřehotat a ustoupil zpátky do dílny, aby opatrně postavil svíce na pracovní stůl. Nesporně jemný nos, ale... Já mám nejlepší nos v Paříži, mistře Baldini, zaskřehotal Grenouille. Znám všechny pachy světa. Všechny, které jsou v Paříži, všechny. Jen je nedovedu pojmenovat, ale názvy se dokážu naučit. Všechny pachy, které mají jméno, těch není mnoho, těch je jenom několik tisíc. Všem se naučím. Nikdy nezapomenu jméno toho balzámu Storax. Ten balzám se jmenuje Storax. Storax se jmenuje. Mlč! Zvolal Baldini. Nepřerušuj mě, když mluvím. Jsi prostořeký a domýšlivý. Žádný člověk nezná tisíc pachů jménem. Dokonce ani já sám jich neznám jménem tisíc, nýbrž několik set. Protože více než několik set jich v našem řemesle není. Všechno ostatní nejsou vůně, ale smrady. Grenu, který se během své delší výbušné námitky téměř tělesně rozrůstal, ve vzrušení dokonce na okamžik zašermoval oběma pažemi, aby to všechno, co znal, opsal, při Baldiniho odpovědi opět sklapnul jako malá černá ropuška a setrvával na prahu dveří v číhavé nehybnosti. Parfumér, pokračoval Baldini, potřebuje víc než poměrně jemný nos. Potřebuje podlouhá desetiletí školený, bezpečně pracující čichový orgán, který mu umožňuje, aby s jistotou rozluštil nejkomplikovanější vůně. Stejně tak proto, aby tvořil nové, dosud neznámé směsi vůní. A nebo bys mi snad mohl rovnou na požádání říct přesný vzorec Amora a Psyche? No, dovedl bys to? Grenuj neodpovídal. Dokázal bys mi jej snad přibližně prozradit? Řekl Baldini a trochu se předklonil, aby viděl tu ropušku ve dveřích. Jen tak přibližně. Odhadem. Tak co? Mluv. Nejlepší nose z Paříže. Ale Grenuj mlčel. Tak vidíš, řekl Baldini. Stejně spokojený jako zklamaný a opět se napřímil. Nedokážeš to. Ovšemže ne. Jak bys to taky mohl umět? Jsi jako někdo, kdo přijídle pozná, jestli je v polévce kerblík nebo petržel. No dobrá, to už je taky něco. Ale proto ještě dávno nejsi kuchař. V každém umění a taky v každém řemesle, pamatuj si to, než půjdeš, nemá talent žádnou velkou cenu, ale zkušenost, která se nabývá skromností a pílí, ta znamená všechno. Sáhl po svícnu na stole, když tu se ozval ode dveří skřípavě Grenujův stísněný hlas. Nevím, co je vzorec, mistře. To nevím. Ale jinak vím všechno. Vzorec je alfa a omega každého parfému, odpověděl Baldini přísně, neboť už chtěl celý ten hovor ukončit. Je to co nejpřesnější návod, v jakém poměru je třeba mísit jednotlivé ingredience, aby vznikla kýžená, nezaměnitelná vůně. To je vzorec.
1: Vzorec?
0: Vzorec, zakrákoral Grenuj a trochu se ve dveřích zvětšil. Já žádný vzorec nepotřebuju. Já mám recept ve svém nose. Mám ten parfém pro vás namíchat, mistře? Mám ho namíchat? Mám? Jak pak? Zvolal Baldini dosti hlasitě a podržel skřetovi svíčku před obličejem. Jak pak namíchat? Grenuj se tentokrát ani trochu nezhrazil. Ale vždyť přece jsou tu všechny ty vůně, kterých je třeba. Přece jsou tady, v téhle místnosti, řekl a ukázal zase do tmy. Tady růžový olej, tady pomerančový květ, tady karafiát, tady rozmarín. Grenuj tam stál a vypadalo to, jako by narostl. Stál tam tak říkajíc v celé své výšce mezi dveřmi, nohy měl poněkud rozkročené, paže trochu rozpažené, takže vypadal jako černý pavouk, který se zachytil mezi prahem a veřejmi. Dejte mi 10 minut, řekl dosti uchvátaně. A já vám vyrobím ten parfém Amor a Psyche. Teď hned a tady v téhle místnosti. Mistře, dejte mi 5 minut. Ty si myslíš, že tě nechám tady ve své dílně rozbrindávat esence, které stojí celé jmění? Tebe? Ano, řekl Grenuj. Ha, zvolal Baldini a přitom prudce z plných plic vydechl. Potom se zhluboka nadechl a dlouze se zadíval na pavoukovitého Grenuje a uvažoval. V podstatě je to jedno, pomyslel si. Vždyť zítra je stejně všemu konec. Ať si ten blázen rozbrindá těch pár kapek růžového oleje a pyžmové tinktury. Sám by je byl taky rozbrindal, kdyby ho Pelissierův parfém ještě doopravdy zajímal. Dávej pozor, řekl předstíraně příkrým hlasem. Dávej pozor. Jak se vůbec jmenuješ? Grenuj, řekl Grenuj. Jean-Baptiste Grenuj. Aha, řekl Baldini. Tak tedy dávej pozor, Jean-Baptiste Grenouille. Já jsem si to rozmyslel. Dostaneš příležitost. Teď okamžitě dostaneš příležitost, abys mohl dokázat své tvrzení. To je zároveň i příležitost pro tebe, aby se z ponebetyčné blamáži naučil ctnosti skromnosti, která v tvém mladém věku je snad, což lze ještě odpustit, co tvá vyvinutá. Je bezpodmínečným předpokladem pro tvůj další úspěch jako člena tvého cechu a stavu, jako manžela, jako podaného, jako člověka a dobrého křesťana. Ale nemyslíš si, že mě můžeš nějak přechytračit? Nos Giuseppe Baldiniho je starý, ale bystrý. Natolik bystrý, aby dokázal rozeznat nejmenší rozdíl mezi tvojí mixturou a tímhle výtvorem tady. A přitom vytáhl z kapsy svůj kapesníček navoněný parfémem Amor a Psyché a zatřepal jim Grenouillovi před nosem. Okamžitě to dokáže zjistit. Přistup blíž. Nejlepší nose v Paříži. Přistup blíže k tomuto stolu a ukaž, co dovedeš. Ale dávej pozor, abys nic neporazil a nic neschodil. Napřed to udělám lepší světlo. Uděláme si veliké osvětlení pro tenhle malý experiment, není-liž pravda. A s těmito slovy uchopil dva další svícny, které stály na kraji velkého dubového stolu a rozsvítil je. Postavil všechny tři, jeden vedle druhého, na zadní podélnou stranu stolu, odsunul kůže a uklidil střední část stolu. Potom zároveň klidnými i hybitými pohyby vyndal náčiní, kterého bylo třeba k práci, z malého stojánku. Velkou baňatou láhev na mísení, skleněný trichtýř, pipetu, malou a velkou odměrku, to všechno hezky uspořádal a postavil před sebe na dubovou desku. Zatímco Baldini ještě přesouval své svícny na stole, vklouzl už Grenouille do tmy dílny, kde stály regály se vzácnými esencemi, oleji a tinkturami a vybíral si veden bezpečným větřením svého nosu potřebné lahvičky z polic a připravil je na okraj stolu. Nakonec přivlekl balon s vysoce koncentrovaným vinným lihem. Kolik vám toho mám udělat, mistře? Zeptal se Grenouille. Co udělat? Řekl Baldini, který ještě neskončil svůj projev.
1: Kolik toho parfému?
0: Zaskřehotal Grenouille.
1: Kolik toho chcete? Mám naplnit až po okraj tuhle baňatou láhev?
0: A ukázal na mísící láhev, která měla dobré 3 litry.
2: Ne, to rozhodně ne, vykřikl Baldini zděšeně.
0: A křičela z něho stejně tak hluboce zakořeněná, jako i spontánní obava před mrháním s jeho majetkem. A jako by se styděl za svůj výkřik, který to odhaloval, okamžitě se rozezval.
2: A do řeči mi taky nemáš co skákat.
0: A potom pokračoval klidnějším, ironicky podbarveným tónem. Nač potřebujeme 3 litry parfému, kterého si oba nijak nevážíme?
2: V podstatě by stačila půlka odměrky.
0: Ale protože takováhle malá množství se dají míchat jen nepřesně, dovolím ti, abys naplnil 1/3 té mísící láhve.
2: Dobrá, řekl Grenouille. Naplním tu láhev do 1/3 amorem a psyché. Ale, mistře Baldini, budu to dělat svým způsobem. Nevím, jestli je to správný řemeslný postup, protože ho neznám, ale udělám to po svém.
0: Malý človíček Grenouille odzátkoval jako první věc balón s vinným lihem. Musel se namáhat, když zvedal těžkou nádobu. Musel ji zvednout téměř do výše hlavy, neboť tak vysoko stál.

Dojde k výbuchu a můj dům schoří. A už se chtěl vrhnout kupředu, aby tomu bláznovi vyrval balón, když ho Grenoy sám postavil v pořádku na zem a opět zazátkoval. V měsící láhvi se čeřila lehká čirá tekutina, ani kapka nekápla vedle. Na několik okamžiků si Grenoy odechl a přitom se tvářil tak spokojeně, jako by měl za sebou nejobtížnější část práce. A opravdu, všechno, co následovalo, se dělo s takovou rychlostí, že to Baldiny sotva stačily sledovat očima. Nemluví o tom, že by byl dokázal rozeznat sled nebo i vůbec nějak uspořádat průběh dění. Grenoy jakoby namátkou sahal do řad flakónů s esencemi vůní, trhal z nich skleněné zátky, na vteřinku si obsah přidržel k nosu, potom nalil něco z jednoho flakónu, z jiného nakapal několik kapek, potom dal krapec z třetí lahvičky do tichtíře a tak pořád dál. Pipet, skumavek, odměrek, lžiček, míchacích tyčinek, veškerého toho náčiní, které usnadňuje parfumérovi komplikovaný proces mísení, se Grenoy ani jednou nedotkl. Baldini byl tak zaujat svým vnitřním pobouřením, že pořádně nepochopil, co to má znamenat, když najednou Grenoy zazátkoval všechny flakóny, vytáhl trichtýř z mísící láhve, uchopil láhev jednou rukou za hrdlo, dlaní levé ruky ji ucpal a pořádně zatřepal. Teprve když láhev několikrát zavířila vzduchem a její drahocenný obsah jako limonáda lítal od břicha do hrdla, vyrazil Baldini vzteklý a zděšený výkřik. Zadrž, zavřeštěl. Teď už je toho dost, okamžitě přestaň. Basta! Okamžitě postav láhev na stůl a ničeho se už nedotýkej. Ničeho, rozumíš? Já jsem se asi zbláznil, když jsem vůbec poslouchal to tvoje pošetilé žvanění. Už se nikdy neopovažuj, slyšíš mě? Neopovažuj se už nikdy překročit práh nějaké parfumérie. Tak promluvil Baldini. A zatímco ještě mluvil, byl prostor kolem něho už prosycen vůní amor a psyché. Existuje přesvědčivá síla vůně, která je silnější než slova, než očité svědectví, než cit a vůle. Baldini sice běsnil, spílal a nadával, ale každým vdechnutím ztrácel jeho teatrální hněv vnitru ponenáhlu jakoukoliv výživu. Uvědomoval si pomalu, že je poražen, a proto se jeho projev ke konci už mohl vystupňovat jenom v prázdný patos. A když pak mlčel, když pak chvíli mlčel, nebylo už ani třeba Grenoyovi poznámky. Hotovo. To už bez tak věděl. Ale přesto, ačkoliv ho mezitím ze všech stran obklopoval vzduch prosycený amorem a psyché, přistoupil ke starému dubovému stolu, aby udělal zkoušku. Vytáhl čistý, sněhobílý krajkový kapesníček z levé kapsy kabátu, rozložil jej a nakapal na něj několik kapek, které vysál dlouhou pipetou z mísící láhve. Zatřepal kapesníčkem v natažené paži, aby jej provzdušnil, a pak jej naučeným půvabným pohybem protáhl kolem nosu a vsáhl do sebe všechnu vůni. Zatímco ji nárazovitě vydechoval, posadil se na stoličku. Neuvěřitelné, zamulal tiše pro sebe. Přísám Bůh, neuvěřitelné. A znovu tiskl nos ke kapesníčku a čichal a vrtěl hlavou a mumlal, neuvěřitelné. Byl to amor a psyché. Bez nejmenších pochyb amor a psyché. Ta geniální, nenáviděná směs vůní byla tak přesně okopírovaná, že by ji ani sám Pelisie nerozeznal od svého výrobku. Neuvěřitelné. Po chvilce se přiblížil Grenoy a neslyšně jako stín přistoupil ke stolu. Není to žádný dobrý parfém, řekl. Je velice špatně sestavený. Ten parfém. Řekl Baldini a Grenoy pokračoval. Jestli dovolíte, mistře, rád bych jej poopravil. Poskytněte mi jen minutku a já vám z toho udělám pořádný parfém. Řekl Baldini a přikývl. Ne proto, že by souhlasil.

A slovo, protože byl v tak bezmocně apatickém stavu, že by byl ke všemu a každému řekl a přikývl. A pokyvoval si dále hlavou a mluvil si A vůbec se neměl k tomu nějak zasáhnout, když Grenouille začal po druhé mísit, po druhé lil vinný líh z balonu do mísící láhve k parfému, který v ní už byl, po druhé převracel obsah flakónů ve zdánlivě nahodilém sledu a množství do trichtýře. Teprve ke konci procedury, když hotová tekutina kroužila v láhvi, probudil se Baldini z omámení a vstal s kapesničkem pořád ještě přitisknutým k nosu, jako by se chtěl ozbrojit proti novému útoku na své nitro. Hotovo, pane, řekl Grenouille. Teď je to velice dobrá vůně. Ano, je dobře, odpověděl Baldini a udělal volnou rukou odmítavý pohyb. Nechcete si na zkoušku přivonět? Bublal Grenouille dále. Nechcete, mistře? Žádnou zkoušku? Později. Teď nejsem naložen na nějakou zkoušku. Mám v hlavě jiné věci. Jdi už, pojď. A uchopil svícen a kráčel přes krám ke dveřím. Grenouille ho následoval. Vešli do úzké chodby, která vedla ke vchodu pro služebnictvo. Staroch se došoural k brance, prudce škubl závorou a otevřel. Ustoupil stranou, aby chlapce pustil ven. Smím teď u vás pracovat? Mistře? Smím? Zeptal se Grenouille, když už stál na prahu, zase přikrčený a zase s číhavým pohledem. Já nevím, řekl Baldini. Budu o tom přemýšlet. Jdi. Vůně byla tak nebesky krásná, že Baldini mu rázem zvrhly oči. Nepotřeboval už žádnou zkoušku. Stal jenom u pracovního stolu před mísící láhví a dýchal. Parfém byl nádherný. Ve srovnání s amorem a psyché byl jako symfonie ve srovnání s osamělým skřípáním housliček. A bylo to něco víc. Baldini zavřel oči a viděl, jak se v něm vynořují vzpomínky. Viděl sama sebe jako mladého muže kráčet večerními zahradami Neapole. Viděl sama sebe v náručí ženy s černými kadeřemi. A viděl siluety růžového keře na okení Římse, přes níž vanul noční vítr. Slyšel zpívat osamělé ptáky. A zdáli k němu doléhala hudba s přístavní krčmi. Těsně u ucha slyšel šepot, slyšel slova. Miluji tě. A cítil, jak se mu rozkoší ježí chloupky na pažích. Teď v tomto okamžiku. Vytřeštil oči a zasténal rozkoší. Tenhle parfém nebyl parfémem, jaký až dosud znal. Nebyl to parfém, který vyvolávala lepší vůni. Žádná voňavka, žádný toaletní předmět. Byla to naprosto nová věc, která sama ze sebe dokázala vytvářet celý svět. Kouzelný, bohatý svět. A člověk rázem zapomínal na všechen hnus kolem sebe. A cítil se tak bohatý, tak volný, tak dobrý. A bylo mu tak blaze. Zježené chloupky na Baldiniho paži si zase lehly a zmocnil se ho omamný klid duše. Uchopil kůži, onu kozinku, která ležela na okraji stolu, a vzal nůž a kůži přiřízl. Potom položil kusy do skleněné vaničky a přelil je novým parfémem. Zaklopil vaničku skleněnou deskou, slil zbytek vůně do dvou lahviček, na které přilepil nálepky a napsal na ně název Nuit Napolitaine. Neapolská noc. Pak zhasl světlo a odešel.
Příštího jitra se odebral rovnou ke Grimalovi. Nejdříve zaplatil kozinku, a to plnou cenu, bez námitek a smlouvání. Potom pozval Grimla na lahev bílého vína do hospody u Stříbrné věže a vyjednával s ním o uční Grenujovi. Přirozeně mu neprozradil, proč ho chce a k čemu ho potřebuje. Předstíral, co si o velké objednávce vonavých kůží, aby ji zvládl, potřebuje nevyučenou pomocnou sílu. Potřebuje skromného chlapce, který by vykonával nejjednodušší služby, přiřezával kůže a tak dále. Objednal ještě jednu láhev a nabídl 20 livrů jako odškodnění za nepříjemnosti, které způsobí Grimalovi Grenujovým odchodem. 20 livrů byla ohromná částka. Grimal okamžitě přistoupil na nabídku. Odebrali se do koželužny, kde už Grenuj ku podivu čekal se zbaleným ranečkem. Baldini zaplatil svých 20 livrů a odvedl si ho sebou domů, přesvědčen, že udělal nejlepší obchod svého života. Grimal byl rovněž přesvědčen, že udělal nejlepší obchod svého života. Vrátil se ke Stříbrné věži, vypil tam další dvě lahve vína, k polednímu se přestěhoval na druhý břeh ke Zlatému lvu a nezřízeně se tam spil. Takže když se chtěl pozdě v noci zase vrátit ke Stříbrné věži, spletl si Pont Marie s nábřežím des Ormes, což se mu stalo osudným. Neboť tam sebou plácl jak dlouhý, tak široký obličejem do vody, jako do mělké postele. Byl okamžitě mrtev. Řeka ale potřebovala ještě delší dobu, než odvlekla jeho mrtvolu do silnějšího proudu. Teprve v ranních hodinách plul koželuch Grimal po proudu směrem k západu. Když míjel Pont au Change, nehlučně, aniž narazil na mostní pilíře, uléhal právě 20 metrů nad ním Jean-Baptiste Grenuj ke spánku. V zadním koutě Baldiniho dílny mu přistavili pryčnu, na ní se teď odebral, zatímco jeho někdejší chlebodárce s údy roztaženými daleko od sebe plul po proudu chladné Sény. Grenuj se blaženě schoulil a zmenšil se jako klíště. Když usínal, hroužil se stále hlouběji a hlouběji do sebe a triumfálně vstupoval do své vnitřní pevnosti, kde si vysněl vonavou oslavu vítězství, gigantické orgie s kouřem kadidla a vůní mirhy na svou vlastní počest.

0: Patrik Süskind, Parfém. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila Markéta Jahodová. Hudební spolupráce Hana Protánková, četl Miroslav Moravec, režii měla Markéta Jahodová. Připomínám, že další část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Blízká setkání
2: na Dvojce. Naším hostem bude spisovatelka Martina Formanová. Jaké to pro ní je sledovat, když ožívá komediální seriál Na tělo, který podle její literární předlohy a scénáře natočil režisér Jan Hřebejk. A co si sebou poveze z Česka zpět do Ameriky? Odpovědi nabídne spisovatelka Martina Formanová v Radiokafé Vinohradská 12. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si rezervovat svoje místa.
1: Blízká setkání
2: zítra po 11. hodině
1: na Dvojce. Majestát hudby, největší koncert filmové a klasické hudby, míří do Ústeckého kraje. V sobotu 21. listopadu v Rocknet Arena Chomutov. Symfonický orchestr Českého rozhlasu uvede slavné melodie z filmů jako Rocky, E.T., Apollo 13, Vinnetou nebo Hodný, zlý a ošklivý. Chybět nebudou ani mistrovská díla Beethovena, Verdiho či Mozarta. Více na socer.rozhlas.cz. Partnerem koncertu je Český rozhlas.
3: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Krásný, příjemný večer vám všem, milí posluchači, kdo jste si v tuto chvíli naladili Český rozhlas Dvojku. Zdraví vás Marie Redková. Když jdete nebo jedete a kolem vás prosviští houkající sanitka, asi vás napadne, kéž by se ke svému cíli dostala včas. Jaká myšlenka táhne v tuto chvíli hlavou? Ptám se dnešního hosta, zdravotnického záchranáře a tiskového mluvčího zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy, Karla Kirse. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak co vám táhne hlavou, když nemáte službu, jdete po ulici nebo jedete autem a kolem vás prosviští záchranka? Kdo má službu?
1: Přesně, jak říkáte, pakliže jsem v Praze, tak koukám, kdo tam sedí a kdo konkrétně má službu. A ve chvíli, kdy toho člověka poznám, tak si říkám, z jakého stanoviště asi tak jede. A to je vlastně asi to zásadní. Když jsem v jiném městě, tak se vždycky pohlédnu, rozhlédnu a zajímá mě, jaké vozy mají, jak ty vozy vypadají, jaké mají i ty houkačky, jak zní a podobně.
0: No a když sedíte v tom voze, tak co vám táhne hlavou?
1: Tak to už je trošičku jiná situace, protože ve chvíli, kdy sedím v tom autě s kolegy, tak standardně už tuším, k čemu tak přibližně jedu. Ono samozřejmě vždycky na tom místě se to může změnit, ale povětšinou si děláme s kolegou takový, řekněme, rozbor podle samozřejmě závažnosti té situace, ke které jedeme. Říkáme si, co uděláme, kdo co vezme a podobně. Je to taková příprava na tu situaci, na ten případ. Samozřejmě jsou případy vážnější, kde to opravdu tuhle přípravu vyžaduje, pak jsou, řekněme, případy méně vážné, kde ta příprava tak nutná není, ale standardně si tak jako řekneme, co a jak.
0: A jsou chvíle, kdy skutečně ten řidič šlápne na plyn a nebo šlape pořád stejně rychle?
1: Řekněme, že spíše šlape pořád stejně rychle, protože pro nás úplně není zásadní ta rychlost. A já to hned vysvětlím, protože pro nás je spíš důležitá ta plynulost a hlavně dojede do toho cíle, protože ve chvíli, kdyby jsme měli nějakou kolizi, nehodu, to auto by už nebylo pojízdné, tak se k tomu pacientovi nedostaneme a prodloužíme dojezd té pomoci, protože by logicky muselo vyjet jiné auto. Z toho důvodu my opravdu dbáme na tu plynulost, na tu bezpečnost a tak, aby jsme nejezdili, tak říkajíc, brzda plyn, ale aby jsme dojeli tak, plynule, jak máme a plynule. Zároveň samozřejmě, pokud bychom cestou k jednomu pacientovi ohrozili dalších 10 pacientů, tak je to velký nepoměr
0: to
1: v té pomoci.
0: Karel Kirs na návštěvě v nočním mikroforu.

0: Na návštěvě v nočním mikroforu je Karel Kirs, zdravotnický záchranář a také tiskový mluvčí zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Vy jste se, Karle, docela brzo po té, co jste začal pracovat jako záchranář, proslavil jednou příhodou, o které se hodně mluvilo, hodně psalo. Tady v Praze na Novodvorské ulici byla pobodaná paní a to dokonce měla probodnutou srdeční komoru, což je snad neslučitelné se životem, ale vy jste jeli náhodou okolo. Ty náhody prostě hrají v životě člověka velkou roli. Jak dneska vzpomínáte na tady tu příhodu?
1: Ono se říká, že každý záchranář čeká na takový ten svůj velký výjezd, nějakou... My záchranáři rádi vyhledáváme nebo těšíme se na to, až bude opravdu ten případ,
0: akce,
1: který nás fakt
0: akce.
1: Jako... Ano, akce, ale není to o tom, že bychom hledali neštěstí a nikomu ho přáli, ale je to o tom, že se to neštěstí stane a když se stane, tak tam ten záchranář povětšinou chce být. A tohle je případ, kdy to byl asi takový ten můj největší výjezd, který jsem zažil, ať už co se týče toho poranění nebo i té situace jako takové. My jsme opravdu s kolegyní Míšou Procházkou tehdy odsloužili spolu službu a vraceli jsme se z Tomajerovy nemocnice, měli už jsme vlastně řekněme padla, už jsme se měli vrátit na stanoviště, uklidit auto a tehdy nás nikdo nestřídal, tak ho nechat tak, jak je a jít domů. No a my jsme se vraceli tou Novodvorskou ulicí a tam se stal ten incident, kdy teda ten pán nožem napadl ženu paní.
0: No, to si člověk vůbec neumí představit. Jako začne vám ten mozek fungovat jako hodinky, protože vy jste školení na takovéhle věci. Začne vám nabíhat, co musíte udělat jako první, co jako druhé, nezazmatkovat.
1: Je to tak vlastně být připraven a nebýt překvapen, to je takové, řekněme, naše heslo ve smyslu, že ten drill vás opravdu na tyhle ty situace připraví, protože ono vesměs tyhle ty závažné stavy, závažná poranění, resuscitace a podobně, tam úplně nemusí být v tu chvíli prostor na přemýšlení, protože ty stavy jsou, řekněme, pořád stejné. A naopak, když se naučíte ten takzvaný nějaký protokol, to znamená, máte v hlavě nějaký checklist a říkáte
0: ano,
1: za prvé. Přesně tak, splněno, tak vlastně tím ušetříte strašné množství času v té péči, než kdybyste tam se snažili vymyslet kolo na místě. Takže ono opravdu ten drill vás na tohleto připravuje a každý ten jeden výjezd vás vlastně připravuje na ten váš jeden největší výjezd v té kariéře záchranáře.
0: Jak takový drill vypadá? Jak často jste školeni? Jakými školeními procházíte?
1: On vlastně už ten drill u těch záchranářů začíná na škole, na vysoké škole obor zdravotnické záchranářství, kde ať už je to teoretická část nebo ta praktická, tak ti záchranáři jsou opravdu vedeni v dnešní době k tomu, aby pracovali sami, aby pracovali pod tlakem a aby přesně ty různé doporučené postupy, které platí mezinárodně, tak aby je opravdu uměli, i když se probudí ve dvě ráno a někdo na učitele začne zkoušet. Takže tam to začíná. A následně, když jdete na tu záchrannou službu, v případě pražské záchranky se přihlásíte, jste pozvána do výběrového řízení, tam už máte nějaké teoretické a praktické zkoušky, řekněme, a když tím projdete a budete zaměstnaná u pražské záchranky, tak máte několika měsíční adaptační proces, který zase zahrnuje různá školení, ať už teoretická nebo praktická a samozřejmě jízdu jako třetí v posádce pod zkušeným mentorem, pod dozorem. A následně máte ještě po těch x měsících dál přezkoušení. A tohle absolvujete a tím vlastně končíte největší drill v té vaší kariéře toho záchranáře. Nicméně následně každý rok máte takzvaný inovační kurz, který vlastně právě tenhle ten drill a tyhle ty situace do vás se snaží dostat, připomenout, aby samozřejmě jste neusnula na vavřínech, že jste se jednou něco naučila a už z toho budete čerpat a ono, když ty výkony nedělá, uděláte, tak je zapomenete. Takže...
0: Navíc jsou třeba nové postupy, nové přesně preparáty, tak. Nové léky.
1: Přesně, máte úplnou pravdu. Každých 5 let se aktualizují evropská doporučení, takzvané guideliny, takže vlastně i těm to musíte vždy přizpůsobit.
0: Vy mluvíte o pražské záchrance, ale ono se to vlastně týká záchranářů obecně.
1: Dá se to tak říct. Já mluvím o pražské záchrance, protože ty záchranné služby v České republice nejsou státní, jako je to v případě policie nebo hasičského záchranného sboru, ale opravdu každý kraj nebo v Praze magistrát spravuje tu svoji zdravotnickou záchrannou službu. Proto jsou i mezi těmi jednotlivými záchrankami různé nepatrné rozdíly, například v barvě uniform, ve vozech, které využívají a podobně. Tudíž já opravdu můžu mluvit za tu záchrannou službu v Praze, nicméně obdobně to probíhá na všech krajských záchrankách.
0: Musí na to záchranářství být určitá povaha. Mít jaksi v krvi to, že miluju adrenalin, že miluju tu práci, že to dělám s nasazením a rád.
1: Určitě, to musíte mít v každém oboru, musíte mít nějaké nasazení a mít to rád, protože ve chvíli, kdy to mít rád nebudete, tak se tam budete trápit. Nicméně já bych asi řekl, že opravdu zásadní pro práci záchranáře nebo na záchranné službě ve výjezdových skupinách obecně je důležitá psychická odolnost. A ono je to malinko zavádějící, tohle tvrzení, protože ve chvíli, kdy to někomu řeknu, tak si každý představí jasně, vy musíte vidět tu krev a zvládnout to a ty roztrhaný lidi a ty šílený případy, ale ono je to přesně naopak. Ono nejtěžší na té práci je vždy komunikace s lidmi. A každý, kdo pracuje a komunikuje s lidmi, ví, že to je prostě to nejtěžší na leckterém oboru. A u té záchranky to platí dvojnásob, protože vy jezdíte k nemocným lidem, kteří jsou v různém psychickém rozpoložení, mají strach o svého blízkého a podobně. A opravdu ta dobře zvládnutá komunikace je alfou a omegou té práce. Nicméně samozřejmě je to i to, co vás nějakým způsobem unavuje.
0: Na návštěvě v nočním mikroforu je Karel Kirs, zdravotnický záchranář.

0: Llorar.
1: Noční mikroforum.
2: Marie Redková a její host na dvojce.
3: Hostem je Karel Kirs, zdravotnický záchranář a také tiskový mluvčí. Karle, když se dostaneme do nějaké situace, že člověk potřebuje pomoc, vidíme, že mu není dobře, v kterém případě volat záchranku a v kterém případě to zvládneme sami?
4: To
3: dá se to nějak zobecnit?
4: To je hodně dobrá otázka, ale dá se říct, že je to hodně těžká otázka, protože právě jak jste teď naznačila, tak je to leckdy dost individuální záležitost. Ale možná bych se asi přiklonil k tomu řešení, že ve chvíli, kdy vidíte někoho, komu není dobře a řeknete si, že možná bychom mu mohli zavolat tu záchranku, že tam bude nějaký důvod, tak bych se ho na to nejdřív zeptal. Došel bych za ním, oslovil ho, jak se cítíte, chcete nějak pomoct, chcete zavolat záchranku a na tom bych stavěl.
3: No a teď ale ten člověk může být v takovém stavu, že není schopen mluvit.
4: Samozřejmě, pokud už je ve stavu, kdy není schopen mluvit, vy tam objektivně vidíte, že tam je zdravotní problém, tak tam samozřejmě je na místě tu záchrannou službu zavolat a sdělit, kde se nacházíte, co kvůli čemu vlastně voláte, co vidíte, to znamená, mám tu pána, kterému asi není dobře, nemůže mluvit, skolaboval nebo je tu na zemi, prostě popsat tu situaci.
3: A v tuhle chvíli volat 112 nebo 155?
4: Taky dobrá otázka. 112 je evropská tísňová linka a byla zřízena zejména proto, aby jsme se v rámci Evropy ve chvíli, kdy vycestujeme my do jiné země nebo cizinci vycestují k nám, tak aby bylo jednotné číslo, na které se obrátit, aby jsme ho nemuseli někde hledat. To znamená, 112 můžeme použít v té Evropě. Nicméně v rámci...
3: A prakticky na všechno. Hoří, volám 112.
4: Ano, dá se to použít na všechno. Nicméně v rámci České republiky, pokud jste Čech nebo pokud tu žijete a znáte ty lokální, ty národní čísla, tísňové linky, tak určitě je vždycky s výhodou volat primárně je. Protože v rámci České republiky tak linku 112 obsluhuje hasičský záchranný sbor. Což není špatně, to neříkám. Nicméně ve chvíli, kdy máte zdravotní problém a voláte linku 112, tak se dovoláte hasičům, kteří samozřejmě vás ze začátku vytěží, zjistí, kde jste a podobně, a co se děje. A ve chvíli, kdy zjistí, že je zdravotní problém, tak vás přepojí na tu linku 155. Tudíž řekněme, že tam může probíhat malinké zdržení. Ono nemusí být nějak výrazné, ale ve chvíli,
3: kdy... Půl minutka, dvě minutky, deset vteřin
4: ve chvíli, kdy v někomu z vašich blízkých jde o život, tak je relativně dlouhá doba. Tudíž ve chvíli, kdy si vzpomenete na linku 155, je to s výhodou. Samozřejmě v rámci toho psychického rozpoložení můžete mít tak říkajíc v okno a jediné, co si vybavíte, je linka 112, tudíž není to žádná chyba, jenom to trošku uvádíme na pravou míru. Občas koluje u veřejnosti takový mýtus, že ve chvíli, kdy se stane třeba dopravní nehoda, kde vlastně jsou potřeba všechny ty IZS složky, hasiči kvůli vyproštění, policie kvůli zajištění bezpečnosti a záchranka, protože je tam někdo zraněný, tak občas koluje ten mýtus, že v takovém případě právě voláme tu 112, že je to číslo na ten IZS systém kompletní. Ale opak je pravdou. I v tomto případě, ve chvíli, kdy tam je někdo zraněný, tak je s výhodou zavolat na tu linku 155, protože už tam budete mít toho zdravotníka, který vám poradí s tou první pomocí a on udělá to samý, co by udělal ten člověk na té 112, rozešle to těm ostatním IZS složkám, ale už budete mít tu výhodu, že máte někoho na telefonu, kdo vám poradí, co udělat první, druhý a desátý u toho zraněného.
3: Tak jsem v nervu, protože někdo blízký skolaboval a volám tedy 155. A na druhém konci se mi ozve dispatching.
4: Dispatching, konkrétně operátor.
3: A ten mi řekne co? Já mu popíšu, co se děje a většinou to jsou ženy nebo i muži, jako ti operátoři?
4: Jsou to ženy, jsou to muži, jsou to obě pohlaví, ale úplně to zásadní je, vy tam samozřejmě zavoláte, on vás uvede, řekne tísňová linka, záchranka tísňová linka a zeptá se vás, co se děje. Nicméně zásadní je vždycky tomu operátorovi říct, kde se nacházíte, protože ta adresa je to nejdůležitější, řekněme, co potřebujeme znát. Ve chvíli, kdy nevíme, kam jet, tak tam nemůžeme logicky dojet. Tudíž ta správná lokalizace je to, co je na začátku celé té péče. Když znáte adresu, je to super. Doporučil bych určitě aktivně myslet na jméno na zvonku, protože někdy můžete být třeba u partnera a máte jiné jméno na zvonku, takže na který zvonek zvonit, v jakém se nacházíte patře a podobně. Když neznáte adresu a jste třeba na ulici v rámci hlavního města Prahy, můžete využít světla veřejného osvětlení, sloupy veřejného osvětlení, pardon, které na sobě mají šestimístné číslo. Ve chvíli, kdy to číslo nadiktujete, tak my přímo k tomu sloupu přijedeme. A třetí možnost je v rámci mobilních telefonů aplikace Záchranka, která je ke stažení jak na telefony od Apple, tak od telefony s Androidem a je zdarma a ta aplikace vám umožní to, že stisknutím jednoho tlačítka odešlete na to zdravotnické operační středisko neboli dispečing, odešlete své souřadnice a spojí vás následně.
3: Tak a teď já popisuju, co se děje, kdo skolaboval, jak mu je, co vidím a dostávám z toho dispečingu rady, dostávám nějaké informace, jak se mám chovat. A v tuhle chvíli, když jste říkal, že je důležité říct tu adresu, tak pokud jde o něco závažného, tak už třeba ta posádka vyráží?
4: Přesně tak. To, že s vámi ten operátor hovoří a radí vám a ptá se, doptává se, neznamená, že by ta posádka čekala na tom stanovišti a že by neměla tu výzvu. Naopak, v těch nejurgentnějších situacích, kdy právě tohleto probíhá, tak ta komunikace a vyslání té sanitky probíhá paralelně. Ono standardně právě ten operátor nabere tu tísňovou výzvu, říká se tak slangově, že to nabere, zjistí tu adresu, zjistí rámcově, co se děje, to znamená třeba člověk po kolapsu nebo dušnost a následně to potvrdí a pošle to tomu takzvanému dispečerovi, který v ten den nehovoří s lidmi, ale má na starost to takzvané operační řízení. A to operační řízení znamená, že už si hraje s těma výzvama a s těma sanitkama a přiřazuje jednotlivé výzvy k jednotlivým sanitkám podle priorit a podle samozřejmě umístění. Tudíž ten operátor jako takový s vámi hovoří a sanitka je na cestě.
3: A ten operátor mi pomůže vlastně něco s tím člověkem udělat, protože ten kolapsový stav může být takový, že skutečně jde o vteřiny.
4: Přesně tak, ten operátor vám poskytne takzvaně telefonicky asistovanou první pomoc, to znamená, vy po dotázání, tak ho uvedete do toho děje. Ideální je říct to, co vidíte, to, co se stalo, nemusíte vymýšlet nějaké různé anamnézy, s čím se ten člověk léčil, že měl před rokem infarkt. To se sdělit může, ale až posléze, ale důležité je říct, je tu pán kolem 50, který skolaboval a nereaguje na mě. Nebo je tu slečna kolem 30 a má aktuálně křeče. A tímhle takhle krásně toho operátora uvedete do toho děje a on už si ten hovor celý povede. Bude vám pokládat otázky, na které potřebuje znát odpověď a zároveň vám bude radit, co s tím člověkem dělat od začátku až do konce.
3: Takový operátor nebo operátorka musí také prodělávat různá školení a musí vlastně svým způsobem také být záchranář, protože jestliže dokáže v nejrůznějších situacích poradit, tak to musí z té praktické stránky znát.
4: Je to tak a vlastně leckteří operátoři mají právě vystudovanou vysokou školu zdravotnické záchranářství. Navíc, jak jsem mluvil o inovačním kurzu, který mají posádky, tak i právě operátoři, operátorky dispečinku, tak každý rok mají svůj inovační kurz.
3: A Teď se vás zeptám, jestli je velký rozdíl mezi zdravotnickým záchranářem a tiskovým mluvčím.
4: Záleží, kde toho tiskového mluvčího vykonáváte. Ne, samozřejmě oblast záchranky nebo ten obor toho záchranářství je velice specifický obor a z mého pohledu je velikou výhodou, když máte něco odježděno na té sanitce, když znáte tu problematiku, komunikujete s těmi pacienty a pak o tom můžete hovořit. Ono jsou obory, které se prostě nenaučíte za rok jenom nějakou pílí. To je to samé, jako kdybych já teď se rozhodl, že tady budu dělat v jaderné elektrárně tiskového mluvčího. Rozhodně bych selhal a rozhodně bych selhal i za rok, i za dva a nikdy bych se to nebyl schopen určitě naučit. Ta problematika je tak složitá a ta osobní zkušenost tak důležitá, že opravdu výhoda být tiskový mluvčí na záchrance a mít to zdravotnické vzdělání a mít něco odježděno je vždycky s výhodou.
3: Nemáte pocit, že je to volání na pomoc, na zdravotnickou záchrannou službu, že je nadužívané?
4: To je také výborná otázka. V les kterých rozhovorech na to padne otázka a ve chvíli, kdy se to objeví v současné době třeba na sociálních sítích, ta odpověď s tou otázkou, tak se tam objeví minimálně jeden komentář, který řekne, byť se to snažíme komplexně vysvětlit a podobně, tak se tam vždycky objeví komentář ve smyslu, jen strašte, bude další člověk v seniorním věku, který radši život ohrožující stav přechodí a bude mít třeba následky, než aby obtěžoval a zvolal si záchranku. A ten člověk má pravdu.
3: To je tedy pravda.
4: Protože většinou ti lidé, co si nás poslechnou a vemou si to k srdci, tak si to právě vemou k srdci až moc. A právě v situacích, kdy opravdu by si měli zavolat tu záchrannou službu, tak si ji nezavolají právě z toho důvodu, aby neobtěžovali. A to je vlastně trošku škoda. Protože naopak třeba ti lidé, kteří opravdu třeba jsou schopní si zavolat záchranku kvůli bolavému zubu, tak ty si to neposlechnou, bohužel.
3: Já jsem slyšela, že volali záchranku i kvůli klíštěti zakousnutému.
4: Tak samozřejmě čas od času takové případy jsou. Klíště je asi taková úsměvná historka. Samozřejmě ono, záchranná služba je služba, která, řekněme, není tam přijatelné, aby byly jakékoliv ztráty, což je tak správně, je to správně nastaveno. Nicméně díky takovému nastavení musíte mít to síto opravdu s těma očkama jemňunkýma. Tudíž samozřejmě občas tam zachytíte i něco, co by třeba
3: sneslo
4: odkladu. Protože ono, to lidské tělo není úplně jednoduchý stroj a je velice komplexní a samozřejmě i když vám třeba volá člověk, který má zdravý člověk normálně, který má infekci dolních cest dýchacích, tak on vám řekne, že je dušný a že ho třeba bolí na hrudi. A vy už samozřejmě nemůžete po telefonu, ale ani po příjezdu na místo úplně s jasnou nebo s čistým svědomím říct, vám nic není, když vám ten člověk tvrdí opak. A on to není myšleno tak, že by ten člověk musel lhát, on to opravdu pociťuje, ten stav má třeba poprvé, nezná ty reakce svého těla a tudíž ono soudit po tom, co ten člověk je vyšetřen námi v nemocnici a vyšla mu všechna laboratoř správně a všechny zobrazovací metody byly bez nálezu, tak říct potom, že ten člověk je zdravý, to je jako opravdu lehké, ale říct to na tom úplném začátku, to je leckdy docela obtížné.
3: Na návštěvě v nočním mikroforu máme zdravotnického záchranáře Karla Kirse.

0: Noční mikrofórum.
1: Marie Redková a její host na dvojce.
2: A hostem je Karel Kirs, zdravotnický záchranář a tiskový mluvčí zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Se vždycky nadechnu, abych to řekla správně.
3: Je to dlouhý.
2: Karle, jak se člověk stane zdravotnickým záchranářem? Jak vás to napadlo vůbec?
3: No, chcete dlouhou verzi příběhu nebo kratší?
2: Jsem s ní, máme čas.
3: Tak ono, to rozhodování, jakým směrem se plus minus vybrat, tak už bylo vlastně v 9. třídě na základní škole. A já jsem tam měl takové jako dva myšlenkové proudy. Jeden byl to zdravotnictví, protože mě to nějak zajímalo, líbilo se mi to.
2: A někoho kolem jste měl?
3: Ne, to naopak vůbec. Žádný vzor. Jsme doktorská nebo záchranářská rodina, to jsem vlastně první v rodině. Ale tak nějak mě to jako líbilo.
2: Zajímalo,
3: líbilo se. No a druhý proud byl, že já jsem od malička rád pracoval se dřevem, rád jsem si vyráběl meče a různé věci, takže jsem i koketoval trošku, že bych šel směrem jako na truhláře. Nicméně teda vyhrálo to zdravotnictví, šel jsem na střední zdravotnickou školu 5. května, kde jsem studoval obor zdravotnický asistent, se to tehdy jmenovalo. Ono už dnes je to přejmenované na praktická sestra.
2: I když je to bratr.
3: A to jsem vystudoval, odmaturoval jsem a následně jsem nastoupil na stejné škole, na škole 5. května, na obor zdravotnické záchranářství. Tehdy to byla vyšší odborná škola. V dnešní době už ten záchranář na té vyšší odborné škole není. Už je pouze na bakalářských studiích a tam jsem to klasicky dostudoval, to bylo v roce 2017 a ještě ten rok jsem se přihlásil právě na pražskou záchranku, prošel jsem výběrovým řízením a šel jsem do učení.
2: A pamatujete si na svůj první výjezd?
3: Čekal jsem tu otázku už mnohokrát, teď přišla poprvý. Nepamatuju si na svůj první výjezd, pamatuju si na svůj první resuscitaci, která byla ještě během těch studií, když jsme měli praxe, tak si pamatuju na svůj první resuscitaci. Pamatuju si ale na ty pocity, které jsem měl vlastně ještě
2: tak
3: jako začínající záchranář. Pamatuju si, že i když jsem vlastně prošel tím tříletým oborem, měl jsem za sebou praxe, tak ve chvíli, kdy jsem najednou nastoupil do té práce, byť, jak jsem říkal na začátku, byl jsem třetí v té posádce, měl jsem tam svého mentora, ale najednou už si začnete uvědomovat, že za chvíli ta zodpovědnost bude na vás, tak samozřejmě se vám vyplavil ten adrenalin, rozbušilo se vám srdce, zvednul se tlak, trošku se ty ruce rozklepaly a ono je to přirozená reakce na to vyplavení toho adrenalinu. No ale právě cílem i toho adaptačního procesu je se postupně uklidnit, dovzdělávat se, prožít ty situace se zkušeným člověkem za vašimi zády a povětšinou ten adaptační proces to splní a vy už pak jenom se učíte dál, protože záchranář se asi učí, řekněme, celý život. No není dobré asi v žádném oboru usnout na vavřínech.
2: A dneska jsou ještě chvíle, kdy se vám zvedne tlak a rozbuší se srdce?
3: Jsou takové chvíle, nicméně ono za těch několik let, tak on se s tím člověk, i když se tohle stane, byť my se právě snažíme na té záchrance si ten adrenalin nevyplavovat, protože právě to sebou může nést tyhle ty negativní účinky. Nicméně, když už to nastane, tak za ty roky praxe a starší kolegové ještě lépe než já, tak s tím dokážete pracovat, dokážete se trošku uklidnit, dokážete ty ruce sklidnit a dokážete se věnovat té problematice, i když se vám ten adrenalin vyplaví.
2: Nakonec záchranář je docela náročný na fyzickou kondici. Máte i nějaké třeba povinné cvičení, nebo je to předpokladem, že musíte být v dobré fyzické kondici?
3: Povinné fyzické přípravy nemáme, nicméně asi je v zájmu každého se v té fyzické kondici udržovat ideálně nějakým pohybem, protože právě ta náročnost na to fyzično netkví jenom v tom, že musíte třeba snášet lidi, kteří mají mrtvičku a nehýbou se, ale ta
2: váží 130 kilo.
3: Mají, řekněme, tu váhu vyšší, než je průměr. Ono, ta náročnost tkví i v těch nočních službách, protože přece jenom pracovat v noci a není úplně zdravé pro to tělo, tudíž čím více vy na tom pracujete a dbáte o nějakou tu životosprávu, tak tím lépe se pak s těmihle náročnými službami vyrovnáváte. A samozřejmě typická věc, která u záchranářů je nejvíce vytížená, jsou záda. To znamená, ve chvíli, kdy posilujete aktivně ty záda, tak samozřejmě máte výhodu i do toho provozu.
2: Máte stále týmy, a nebo se střídáte a rotujete a jste pokaždé s někým jiným?
3: To je právě taková zvláštnost Prahy, kdy my máme stále týmy. Respektive není tomu tak vždycky. Vy právě, když nastoupíte do toho adaptačního procesu, tam jste přiřazena k nějakému stálemu týmu, pak uděláte ten adaptační proces, přezkoušení a jdete do provozu. A v tu chvíli jste takzvaný nezařazený záchranář. Takový jazykolam trošku. A ve chvíli, kdy jste nezařazený, to znamená, nemáte svého stálého parťáka, tak kolujete po té Praze. Tam, kde je prostě potřeba, tam jste nasazená, když je dovolená nebo neschopenka, tak jste, nebo posilové auto se staví, tak tam jste nasazená. No a jak kolujete, tak poznáváte ty lidi, někomu třeba odejde jeho stálý kolega, parťák říkáme, a vy jste třeba někomu sympatická, tak si řeknete, že byste spolu jezdili, a v tu chvíli najednou máte stále stanoviště, stálého kolegu.
2: A jezdí se tedy ve dvou?
3: Ve dvou. Respektive, na té záchranné službě jezdí několikero těch vozů. A ten vůz, o kterém se dneska vlastně nejvíce bavíme, je takzvaný tu vůz RZP, neboli rychlé zdravotnické pomoci, a to je ta velká sanitka. A ta je složená buď to z řidiče a záchranáře, anebo ze dvou záchranářů. Výhoda dvou záchranářů je, že se mohou střídat ob službu v řízení. Následně pak máte vozy typu RV, neboli rendezvous, a to jsou ty malé osobní vozy, nebo SUVčka řekněme, kde právě jezdí lékař a záchranář, potažmo řidič. A právě v Praze a dneska už vlastně veškerých krajích České republice funguje tenhle ten randevu systém, neboli setkávací systém, kdy standardně k nějakým aktuálně 85% výjezdů výjíždí posádka RZP.
2: Čili
3: záchranáři samostatně, ten výjezd samostatně vyřeší, zaléčí a následně odvezou i do nemocnice, předají. A v těch několika dalších procentech, právě ve chvíli, kdy je třeba na místě lékaře, tak je vyslán ten osobní vůz RV a potkávají se na tom místě. A ten lékař na místě buď toho pacienta podá léky, které ten záchranář už kompetenčně nemůže podat, a následně zhodnotí, že už na místě být nemusí, a vyšle tu posádku RZP záchranářů do nemocnice, anebo pokud ten stav je natolik závažný, tak samozřejmě doprovází tu posádku i do nemocnice.
2: Kdo rozhodne, jestli tam pojede ten lékař nebo ne?
3: To rozhoduje právě, rozhodují operátoři a dispečeři na tom dispečinku. Podle priority.
2: No a vy můžete přijet na místo a zjistíte, že toho lékaře tam potřebujete. Mm-hmm. Čili můžete ho přivolat?
3: Může se to stát, protože samozřejmě ten stav pacienta se vyvíjí, tudíž v době, kdy volal, tak mohl být ten stav nějaký, a než tam přijela ta sanitka, tak se to zhoršilo. Takže ve chvíli, kdy ten záchranář přijede na místo, vidí toho člověka, základně ho v rychlosti vyšetří a zjistí, že ten stav překračuje ty jeho kompetence, tak má několik možností, jak to vyřešit. Buď to si může zkonzultovat léčbu s tím lékařem po telefonu a tu léčbu podat, anebo může na místo dovolat toho lékaře.
2: Už jste rodil?
3: Nerodil. Já jsem vždy přijel a už bylo porozeno, já jsem maximálně střihal pupeční šňůru. Nebo podvazoval.
2: Asi je rozdíl mezi dospělým pacientem a dítětem.

0: rodičů třeba oni nahlásí, že došlo k nějakému pádu z přebalovacího pultu a podobně, tak my se ptáme první, jestli jako brečelo to miminko. Hmm. A pro nás je vždycky dobrá zpráva, když to dítě brečí, protože naopak, pokud to dítě na nás nereaguje a nebojí se nás, protože logicky cizích lidí se většinou ty děti bojí, tak, tak je něco divně a něco špatně.
1: Co agresivní pacienti? Ti také můžou být, protože někdo se posilní alkoholem, někdo návykovou látkou a voláte někdy i asistenci policie?
0: Ne někdy, ale docela řekněme často. Přesně jak jste řekla, lidé pod vlivem různých látek nebo i někteří lidé, kteří mají nějaké akutní psychické obtíže, tak samozřejmě můžou být potenciálně nebezpeční pro tu posádku a přece jenom my nejsme represivní složka, tudíž ve chvíli, kdy tam je předpoklad, že by mohlo dojít k nějakému napadení, nějaké fyzické agresi, tak už automaticky zdravotnické operační středisko právě na místo vysílá buď to policii České republiky nebo městskou policii. Případně samozřejmě, že vy dojedete na místo, ten případ se opět zprvu tak nejevil, ale nicméně po příjezdu na místo zjistíte, že tam je buď někdo verbálně agresivní, nebo že se vám to celé nepozdává, protože jste někde v nějakém tmavém domku, kde jsou různí lidé a prostě to místo pro vás není bezpečné, necítíte se dobře, tak si tu policii dovoláte.
1: Karel Kirs, ještě chvilku o záchranářství na dvojce v nočním mikroforu.

0: Ka-ching.
1: V dnešním nočním mikroforu jsme si povídali o zdravotnickém záchranářství s Karlem Kirsem a ještě chviličku budeme. Máte, nebo takhle zeptám se, jestli za tu dobu, co děláte záchranáře, a to jsme spočítali, že to je právě 9 let, tak se něco změnilo, vstoupily třeba nějaké moderní technologie na scénu?
2: Já si myslím, že ta nejzásadnější změna, která se udála za těch teda 9 let, tak je v rámci náhlých zástav oběhů, u kterých nedochází k obnovení srdečního rytmu na místě, tak v minulosti, nebo ano, řekněme už v minulosti dneska, jsme standardně takového pacienta, který splnil různá kritéria, tak jsme udělali takzvané avízo do nemocnice a za kontinuální resuscitace, to znamená, že jsme ho pořád stlačovali ten hrudník, podávali jsme léky tak, jak ty doporučení nám udávají, tak jsme ho dovezli na takzvanou katetrizační laboratoř, kde se následně ten člověk napojil na mimotělní oběh, řekněme. A museli jsme to ideálně stihnout do nějaké 60. minuty od té náhlé zástavy oběhu. Nicméně v současné době, ve chvíli, kdy takového pacienta máme, který splní různá kritéria pro to, aby na to byl připojen, tak v současné době my v Praze máme projekt s Všeobecnou fakultní nemocnicí, kdy místo toho, aby ta posádka jela do té nemocnice za tím mimotělním oběhem, tak naopak ten mimotělní oběh přijede z té nemocnice za námi na to místo. A celá ta takzvaná kanilace, musíte tam napojit cévy, žíly, tepny na ten přístroj a vlastně nahradíte tu činnost toho srdce a plic, tak už se udělá na ulici. Což vlastně zkracuje extrémně tu dobu, vlastně úplně odstraníte ten transport z té časové osy. Což si myslím, že skvěle.
1: Zachrání život.
2: Přesně třeba. Tak. To si myslím, že je nejzásadnější.
1: Dá se obecně říct, jaký je váš klasický výjezd, s čím se nejčastěji setkáváte?
2: Lze to říct. Typickým pacientem zdravotnické záchranné služby je člověk v seniorním věku, který má jedno nebo více chronických onemocnění a toto chronické onemocnění se mu zhorší. Typicky jsou to nemoci srdce, nemoci plic, častá je chronická obstrukční plicní nemoc, která ve chvíli, kdy ten člověk má, tak často dochází k postupnému zhoršování toho stavu. Takže to je typický pacient záchranné služby.
1: Když někoho odevzdáte pacienta v nemocnici, tak by vás třeba zajímalo, jak ten člověk dopad, jak dopad vlastně ten váš zásah. Máte možnost se tohleto dozvědět?
2: To je bohužel velký kámen úrazu té naší profese, protože vy vlastně s tím člověkem strávíte tu počáteční fázi.
1: Tu nejdůležitější v podstatě. Nebo nejakutnější.
2: Asi bych to neklasifikoval jako nejdůležitější, přece jenom i ta následná péče u těch kritických stavů je hodně důležitá, ne-li důležitější, pokud třeba ten člověk potřebuje vyloženě akutní operaci, ale jednu z těch zásadních, řekněme, částí a následně ho předáte do té nemocnice. Pokud je ten člověk bezvědomý, tak si vás třeba ani nepamatuje a vy vlastně nemáte, jak se oficiálně dozvědět, jak ten člověk dopadl, jestli vaše úvaha byla správná, protože samozřejmě pořád pracujete s velmi omezenými možnostmi na té záchrance.
1: To by ale pro vás bylo prospěšné.
2: To by bylo prospěšné. Nicméně mám aktuální informace, že něco se
1: chystá
2: rodí. Je to zatím v plenkách, ale uvidíme, počkáme si.
1: Myslíte si, že by se měla veřejnost vychovat, co se týče třeba záchranných akcí, pomoci druhým?
2: Určitě. Já si myslím, že první pomoc je opravdu věc, která by měla se učit všude, od základních škol přes střední a i dál, protože právě jak jsme zmínili ty doporučení, vzhledem k tomu, jak máme aktuálně daleko více studií, daleko více víme o tom lidském těle, nemocnice dokážou měřit různé věci po těch resuscitacích, což se dříve třeba nedalo. Tak díky tomu se i ty doporučené postupy upravují, protože se zjistilo, že něco třeba se doporučovalo, nemělo to žádný efekt, naopak to třeba komplikovalo tu první pomoc jako takovou a tudíž určitě by to mělo patřit do celoživotního vzdělávání, protože řekněme si, já jsem relativně nějakou dobu učil první pomoc a já jsem vždycky říkal, já to dělám čistě ze sobeckých pohnutek, protože až tady skolabuju před váma, tak budu vědět, že mě zachráníte. Takže každý by měl tu první pomoc znát a pokud nebo takhle, ještě si pojďme říct, že ta první pomoc je důležitá. Nicméně ve chvíli, kdy zavoláte na ten dispečink, jak už jsme se i bavili, tak ten operátor vás vždycky navede. Ale vždycky je s výhodou, pokud tu první pomoc nebo ten kurz první pomoci absolvujete, že ve chvíli, kdy vám ten operátor řekne udělej tohle, udělej tamhle to, tak vy nad tím v tu chvíli nebudete nějak sáhodlouze přemýšlet a budete přesně vědět, jak to udělat. Tak to je výhoda.
1: Poděkuje vám někdo někdy, nemyslím tam na místě, ale třeba pošle nějakou děkovný dopis, anebo si třeba stěžují?
2: Ale občas poděkují i na místě, to je strašně příjemné. My to nevyžadujeme od pacientů, nicméně ve chvíli, kdy vám buď na místě osobně, ať už rodina nebo pacient poděkují, anebo následně prostřednictvím vlastně my máme na webových stránkách formulář, kde můžou ti lidé poslat poděkování a vždycky se to dostane k té posádce a i k jejich nadřízeným, tak je to strašně příjemný pocit ve chvíli, kdy když se ty lidi rozepíšou a vlastně řeknou, co je vlastně těšilo, že jste se chovali profesionálně, že díky vám něco, tak vás to tak jako zahřeje u toho srdíčka a vlastně vám to tak jako dodá, že to děláte teda dobře a že to dá to smysl té práci. To je jako poděkování u každé jiné profese. Každý je rád, když mu někdo poděkuje. A samozřejmě stížnost občas také přijde. To tak je.
1: Tak já vám teď moc poděkuju. Děkuju za to, že jste přišel, děkuju za to, že jste ostatně tady také rozšířil osvětu určitě. A přeju vám, ať se vám daří co nejméně výjezdů a co nejvíce úspěšných výjezdů. Karel Kers, děkujeme.
2: Já moc děkuju za pozvání a za milý rozhovor.
1: Děkuju. Milí posluchači, končím mikroforum, loučí se Marie Redková. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Žárovky.
1: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Angína, trhání zubů nebo jakákoliv operace mohou být už za pár let život ohrožující hrozbou. Na vině je takzvaná bakteriální rezistence, kdy přestávají fungovat dostupná antibiotika. Změnit se to snaží mikrobioložka Stanislava Bezdíček Králová, která nová antibiotika hledá i na Antarktidě.
1: Žárovky.
0: Už tuto sobotu po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
3: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
4: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
3: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
4: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
3: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.

Přeji dobrý poslech a také dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka. Máme 23 hodin, 30 minut a 20 vteřin. Máme středu, je 2. září roku 2026. Začíná noční proud. Miloš Skalka, který by měl být správně tady u mikrofonu, má dovolenou a tak jsem ho velice rád zaskočil a jsem rád, že posloucháte. Dobrý večer.

Shawn Mendes, Cabela Cabello. Jeden z velikých letních hitů poslední doby, Señorita. Ano, je to tak, máme stále ještě léto, i když letní prázdniny roku 2026 už jsou, jak se říká, v tahu, ale to prostě tak chodí. A teď máme září letošního roku, máme středu, přesněji řečeno, začal středečně čtvrteční noční proud. Podle nejnovějších průzkumů, a to je zpráva, kterou vám říkám strašně rád, podle nejnovějších průzkumů poslechovosti v naší zemi je tento pořad, tedy noční proud, nejposlouchanějším pořadem, který je v tuto chvíli v éteru. Noční proud je poslouchanější než nejposlouchanější stanice v našem éteru, a to je Radiožurnál. To říkám velice v dobrém, protože jsme tady všichni doma a já z toho mám velikou radost.

Jedna z hvězd 80. let, a tady chci říct, stále aktivní zpěvák Rick Astley, Whenever You Need Somebody, a všichni si pamatujeme hlavně jeho první hit, který se jmenoval Never Gonna Give You Up. Nedávno měl ten hit výročí a mimochodem je to stále písnička, která zní z rádí na celém světě a tak zněla i teď z dvojky, přesně řečeno na dvojce z Nočního proudu. Mám pro vás první českou písničku tohoto Nočního proudu. Když se teď podíváte na oblohu, možná tam hřmí, to jsem také dnes zažil, možná na vás září měsíc a možná se tam i nějaká ta hvězda změní, tak jak to zpívá Honza Kalousek, taky hvězda.

Asi tě mám rád. Asi tě mám rád. Komu to asi tenkrát ten Honza Kalousek zpíval? Snad ne mě. Hvězdy se mění, jedna z písniček tohoto nočního proudu a hlavně první česká písnička tohoto nočního proudu. Abych nezapomněl, svátek má dnes Adéla, takže Adélo, na poslední chvíli všechno nejlepší.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi a Daddy Yankee, Despacito, bez téhleté písničky už si pár let neumíme představit žádné léto a myslím, že dokonce ani žádnou zimu. Jsem tady teď před monitorem a mám tady napsáno Don't Break Me Down, ELO, neboli ELO, jak se říká správně, Electric Light Orchestra. Electric Light Orchestra, to je kapela, kterou jsem měl rád od prvního poslechu, přesně řečeno, když jsem ji slyšel poprvé, tak se mi zalíbili a měl jsem rád písničku právě Don't Break Me Down. A to jsem nemohl vidět, že pán, který má dnes 75. narozeniny, což je Michael Kaminsky a je to violista, hrál právě v téhleté kapele v letech 1973 až 1980, pak se do ní vrátil v roce 1981 a byl tam až do roku 1986 a je vlastně i mezi těmi muzikanty, kteří přijdou do té skupiny, když se někde má objevit. Vlastně vrací se, je sice bývalým členem, ale vrací se, když je nějaká událost právě s touto slavnou skupinou, která natočila mnoho hitů. A on má právě dnes 75. narozeniny. Narodil se 2. září 1951. V téhle písni hraje 100%.

Díky tomu, že má dnes 75. Mick Kaminský, člen skupiny Electric Light Orchestra, tak jsme si mohli poslechnout tuhletu písničku. Don't Break Me Down. Vzpomínám si, že když tuhletu písničku hrávali na diskotékách, bylo to někdy v roce 1980, tak jsme si všichni vychutnávali, to slovo Rus, ale to asi neznamenalo to, co jsme si mysleli. My jsme si mysleli, že to je vlastně zakázaná písnička, že tam ty Angličani, nebo ty anglicky zpívající, právě vyslovují to slovo Rus. Mám pro vás novinku naší domácí populární hudby. Dali ji dohromady Ondřej Soukup jako autor hudby, který tu hudbu napsal na text Mariana Zimy a zpívá Richard Tesařík. Dobře poslouchejte ten text.

Nik se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté. Jaká paráda. Ruce čisté, jaká paráda.

Na text Mariana Zimy napsal hudbu Ondřej Soukup, zpíval Richard Tesařík, jedna z novinek naší domácí populární hudby. Bude takové album s těmito písněmi a to byla jedna z nich, no přesně řečeno, to byl první single z těch všech písní, které připravili právě Ondřej Soukup a Marian Zima. Doba je divná. Před námi je poslední písnička tohoto dne a symbolicky si pustíme skupinu Beatles, protože Billy Preston, který by dnes slavil narozeniny, ročník 1946 a narodil se právě 2. září, takže logicky by mu bylo 80 let. A tak jsem chtěl říct, že si ho pamatuju, jak přišel na pódium vlastně za skupinou Beatles na takovém sessionu, James Nationu. A já jsem vůbec nevěděl, kdo to je, prostě mezi ně si sednul nějaký pán, měl před sebou klávesy a zahrál s nimi písničku Get Back. Takže Billy Preston by dnes slavil narozeniny a tak ho tímto zdravím do nebe. Zemřel 6. června roku 2006, takže ty šestky jsou takovým symbolem jeho života. 6.6.2006 zemřel a 2.9. ta devítka je obrácená šestka 1946 se narodil.

0: V nočním proudu tady na dvojce bude půlnoc.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
2: Němečtí vyšetřovatelé pravděpodobně identifikovali dva podezřelé z útoku na letiště v Lipsku. Oba jsou napojení na Rusko. Vyšetřovatelé po skoro 80 letech exhumovali z lánské hrobky ostatky Jana Masaryka. Tenistka Muchová je ve třetím kole US Open a dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, místy déšť nebo přehánky, teploty až 27 stupňů. Je čtvrtek 3. září, začínají hlavní zprávy s Lukášem Pastejříkem.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Německým vyšetřovatelům se údajně podařilo zjistit totožnost pachatelů srpnového pokusu o útok na letiště v Lipsku. Informují o tom německá média. Rusko dál vinu odmítá a jeho ministerstvo zahraničí si ve středu předvolalo zástupce německého velvyslance v Moskvě.
3: Týdeník Die Zeit napsal, že spolkové státní zastupitelství se zaměřuje na dva podezřelé. Deník Süddeutsche Zeitung a několik veřejnoprávních stanic označilo jako jednoho Rusa s lotyšským pasem, kterého vyšetřovatelé spojují s ruskými tajnými službami, a jednoho Bělorusa s ruským pasem, jehož DNA se našla na místě činu na jednom z dronů i na vnitřní straně schránky s trhavinou. Rusko podíl na nezdařeném srpnovém útoku odmítá, jeho prezident Vladimir Putin označil důkazy za podvrh. Vyšetřovatelé jsou podle deníku Süddeutsche Zeitung skeptičtí, že se podaří podezřelé zadržet a soudit v Německu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Státy Evropské unie a NATO se nenechají zastrašit ruskými hybridními útoky ani odradit od další pomoci Ukrajině. Po společné schůzce v Bruselu to prohlásili předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte.
4: Evropa musí podle šéfky unijní exekutivy zacházet s běžnou infrastrukturou jako s potenciálními cíly v první linii. Von der Leyenová zdůraznila, že Evropská unie připravuje další protiruské sankce a nepovolí, dokud bude Rusko zabíjet lidi na Ukrajině. Také Rutte prohlásil, že NATO v podpoře Kyjeva nepoleví. Ruský útok v Německu odsoudili také lídři Francie, Itálie či Dánska. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ho označil za vážný incident a Německu nabídl podporu a spolupráci. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
2: Podle českého prezidenta Petra Pavla nepřátelské akce Ruska jednotu Evropské unie a Severoatlantické aliance posilují. Řekl to v rozhovoru pro americkou stanici CNN.
5: Země NATO jsou teď sjednocenější a odhodlanější bránit své teritorium. Členské státy jsou kromě toho také připravené vynakládat větší výdaje na svou obranu a odradit Rusko od jakékoliv další vojenské akce.
2: Vyšetřovatelé exhumovali ostatky Jana Masaryka. Z lánské rodinné hrobky je vyzvedli po téměř 80 letech. Zkoumat je teď budou soudní znalci. Zjistit by mohli příčinu smrti bývalého československého ministra zahraničí, kterou od roku 1948 nikdo neurčil.
6: Já si myslím, že to nepřinese ty odpovědi.
7: Já od toho fakt nic moc neočekávám.
8: I tak vnímají exhumaci Masarykových ostatků místní Zlán. Velká očekávání mají naopak historici, kteří se na příčině smrti dlouhodobě neshodují. Třeba Jan Kalous z Ústavu pro studium totalitních režimů se přiklání k verzi sebevraždy. Podle něj se komunistům Masarykova smrt v roce 1948 nehodila.
9: Komunistům dělalo velmi dobře, když mohli říci, podívejte se, i Jan Masaryk s námi souhlasí a sedí ve vládě.
8: Mezi historiky se objevují i verze o vraždě nebo nešťastné náhodě. Znalecký posudek o příčinách úmrtí by podle soudních znalců mohl být zhruba do měsíce. Zlán, Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Svaz knihkupců a nakladatelů představil svým členům návrh označování knih vytvořených s pomocí umělé inteligence. Kodex je teď v připomínkovém řízení hlavní vydavatelské organizace. Cílem je čtenáře informovat o využití AI.
10: Nakladatelé chtějí u publikací značkou nebo textem uvádět, jestli třeba přebal knihy nebo samotný text vydavatel generoval.
11: Máme tabulku, která jasně definuje podíl té činnosti AI na vzniku toho díla.
10: Dodává za představenstvo oborového svazu Monika Ovejsi.
11: Může se upravit i znění těch distributorských smluv, že ten nakladatel by měl prohlásit, jakým způsobem tamto AI bylo použitý.
10: Ke spolupráci na kodexu přizvali také slovenské knihkupectví Martinus, které právě po zjištění využití umělé inteligence při vzniku oblíbené knihy Šiškáči doplnilo do jejího popisu informaci o využití AI. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
2: Desítky tisíc lidí po celém Španělsku večer protestovali proti premiérovi Pedru Sanchezovi. Například Madridem prošlo asi 50 tisíc lidí. Vláda podle demonstrantů nezvládla masivní příchod migrantů z Maroka do španělské Seuty.
12: Účastníci demonstrací vyzývali premiéra Sancheze k demisi a nadávali mu. Kritice čelil i za podle nich příliš vstřícný přístup k Maroku. Část demonstrantů viní právě tuto severoafrickou zemi z toho, že nezabránila červencovému příchodu velkého počtu migrantů do Seuty. Na demonstracích vystupovali často politici krajně pravicové strany Vox. Zdůrazňovali, že Seuta patří Španělsku. Lidé protestovali přímo ve španělské exklávě na severu Afriky. Do ulic tam vyšlo na 20 tisíc demonstrantů. Na konci července do španělské Seuty dorazili desítky tisíc migrantů z Maroka. Většina z nich se vrátila zpátky přes hranice. Při masovém přechodu hranic se utopilo víc než 100 lidí. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Izrael má podle ministra obrany stále připravený plán na odsun Palestinců z pásma Gazy. Izrael Katz to řekl izraelskému deníku Inet a dodal, že se čeká na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Americké plány jsou zatím podle Katze zmrazené na žádost arabských států.
13: Vysídlení Palestinců je podle Katze jediným řešením konfliktu. Katz tvrdí, že o odchod stojí až 80% obyvatel pásma Gazy. Není ale jasné, o jaká data se toto tvrzení opírá. Podle amerického mírového plánu by se přitom naopak měla z pásma postupně stahovat izraelská armáda. To ale znovu odmítl izraelský premiér Benjamin Netanyahu při návštěvě vojáků rozmístěných podél linie příměří. Řekl, že armáda bude útočit na příslušníky Hamásu. Ofenzivu Izraele na palestinském území označily nezávislé vyšetřovací komise OSN jako genocidu. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Slovensko se navzdory ruským výhradám nakonec připojí k Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Schválila to vláda v Bratislavě. Původně přitom toto rozhodnutí na pokyn premiéra Roberta Fica odložila. Rusko dalo ještě předtím Slovensku najevu, že má k úmluvě výhrady.
14: Premiér Fico tvrdí, že ruské výhrady nebyly důvodem, proč vláda minulý týden rozhodnutí odložila. Kabinet si prý potřeboval k úmluvě zjistit další informace. Za normální Fico označil i to, že se kvůli podobným záležitostem ozve velvyslanec cizího státu.
15: Už sa mi to stalo stokrát. Veľké krajiny pošlú veľvyslanca a povedia, choďte za premiérom a povedzte premiérovi, že tejto a tejto krajine sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme alebo neurobíme.
14: Slovenská vláda nakonec úmluvu podpoří. Premiér Fico ji ale označuje za nevykonatelnou. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Sport. Tenistka Karolína Muchová postoupila do třetího kola US Open. Na Grand Slamu v New Yorku se jí to povedlo po čtvrté v řadě. Muchová porazila Britku Boltrovou za necelou hodinu 6-1 a 6-0. Ve druhém kole naopak skončila Karolína Plíšková, která podlehla Rusce Schneiderové 1-6 a 6-7. Nikola Bartuňková zvládla deštěm přerušené utkání prvního kola, nad Egypťankou Šerifovou vyhrála 6-1 a 6-2. V ranních hodinách se ještě představí Jiří Lehečka a Linda Nosková. Fotbalisté z Zbrojovky Brno porazili v dohrávce čtvrtého kola šance ligy Hradec Králové 1-0. Východočeši po druhé za sebou nedali gól a prohráli. Důvody popisuje trenér Hradce David Horejš.
16: My jsme si tam nevytvořili žádnou vyloženější šanci, soupeř dobře bránil, my jsme sice měli tlak, ale bez nějaký větší touhy prostě jít za tím gólem, tam nám chyběla od těch hráčů. Větší odpovědnost tím něco udělat.
2: Bohemians potom remizovali s Jabloncem 1-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Zavřená D1 u Vyškova a nehoda na D3 před Českými Budějovicemi. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je neprůjezdná u Vyškova. Na kilometru 228 vyšetřují srážku auta s chodcem. Na policie odklání provoz na kilometru 226 na exitu Vyškov západ. Objížďka přes Vyškov a po dálnici D46 je teď plynule průjezdná. Na dálnici D3 z Dolního Dvořiště na Prahu opatrně za nájezdem z exitu České Budějovice jich. Na kilometru 141 havarovalo osobní auto. Zabraný je odstavný pruh. V pravém pruhu se ale pohybují lidé, tak zpomalte. A na silnici 43 z Brna do Svitav nebezpečná situace u České. Ve sjezdu na Lelekovice se pohybuje chodec. Není nijak označený, takže není dobře vidět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: A dnes čekáme zpočátku místy až polojasno, jinak oblačno, hlavně na severu místy déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 a na horách většinou kolem 17. Tolik zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Paranoid.

Máme nový den, máme nové datum, už je čtvrtek, je 3. září roku 2026. Máme 10,5 minuty po půlnoci, u mikrofonu tady ve studiu dvojky je Martin Hrdinka a pokračuje noční proud. I teď vám přeji dobrý večer.

asi jediné populární žihadlo na světě. Jiná žihadla nemáme rádi, protože to prostě bolí. Sting, skupina Police, Every Breath You Take, úplně ta původní verze, ona, ta písnička má také mnoho cover verzí, už které natočil Sting, a také samozřejmě od třeba zpěvaček, zpěváků, ať už mladých nebo starších. Mám pro vás teď celou verzi písně, kterou všichni dobře znáte, a jmenuje se Like a Prayer. Mám ji tady připravenu celou, protože jsem si všiml nedávno, protože samozřejmě máme léto a Madonna se hraje hodně v rádích, tak jsem si všiml, že se pouští zkrácená verze, takový radio edit, ale mám z toho takový pocit, nespomínám si totiž na ten single, i když jsem ho měl, jak byl dlouhý, ale tady ta verze, která je teď připravena, je albovou verzí a je dlouhá 5 minut a 43 vteřin. A hned vám řeknu, proč ji teď uslyšíme. Zaprvé proto, protože je dobré slyšet tu písničku někdy celou, protože když někdo třeba aranžuje, připravuje na to natáčení, tak má nějaký záměr, který mu potom tím střihem, tím zkrácením, aby se to

Like a Prayer Madony. Pak jsem si tam koupil album Donny Summer, které produkovali Stock Aitken Waterman a tam byly písničky, které také hrajeme v nočním proudu, ale bylo jich tam několik. To znamená, že se mi to vyplatilo jako disc jockeyovi, protože jsem hrál postupně ty písničky a nemusel jsem schánět ty singly a to samé bylo u té Madony. A pak jsem si koupil nějakou maďarskou ještě desku, myslím, že to byla skupina Pyramiš. Ale teď celá verze, úvodní verze Like a Prayer.

A schválně to necháme dohrát až úplně do konce, aby ten čas 5.43 a ještě tady 68 setin byl úplný. Tak to byla kompletní nahrávka, původní nahrávka Madonina hitu Like a Prayer, který jako modlitba. Máme 3. září a 20. října budeme udělovat ceny Legenda nočního proudu, a to v přímém přenosu od 19 hodin tady na Dvojce. Už je to taková hezká tradice a jenom lehce zaspomínám na loňský rok, že ceny dostali například skupina Lucie, zpěvačka Bára Basiková, a to stačí, myslím, že není potřeba to tak rekapitulovat, my to budeme rekapitulovat až v tom říjnu, kdy 2., což znamená, to už je za necelý měsíc, 2. října budeme slavit narozeniny. Noční proud, jak víte, se narodil 2. října roku 1989. Ale napadlo mě, že vlastně ještě nemáme objev roku, a pro mnohé z nás je objevem roku zpěvák, který je na Slovensku už dávno populární, ale mnozí z nás ho objevili až právě v tom letošním roce, v roce 2026 nebo třeba v roce 2025. Jmenuje se Adam Ďurica.

Adam Ďurica, slovenská hvězda současnosti a u nás jeden z objevů, protože mnozí z nás ho objevili až v těch posledních dnech. Mám pro vás teď takovou klasiku od skupiny Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.

Naprostá klasika od roku 1979, se tahle ta písnička hraje na diskotékách a také všude tam, kde je nějaká zábava, a je to jedno, jestli je to hokej, fotbal, baseball, basket nebo třeba právě noční proud, protože i ten je zábavou. Mám pro vás novinku naší domácí populární hudby, novinku, která bude v neděli v hitparádě Česká 12 a natočili Vojtěch Dyk, jmenuje se Melodie. Myslím si, že už je na čase, aby se Vojta Dyk stal za tým Slavíkem. Uvidíme.

Jedna z novinek současnosti, jedna z novinek roku 2026, jedna z domácích novinek letošního roku, prostě možná už můžeme také říkat podzima roku 2026, Melodie a Vojtěch Dyk. Tohle už je DJ Bobo.

There is a party a DJ Bobo, legenda jménem, tím vlastním jménem René Baumann. Kluk, který rozhýbal diskotéky v 90. letech a zůstalo mu to dodnes, momentálně je na turné, a to velice úspěšném turné, které zavítá i k nám. Mám takový pocit, že do Ostravy. Duetů, těch legendárních duetů je strašně moc. Málo z těch duetů je rychlých, většinou jsou to pomalé písničky. No a samozřejmě vznikají stále nové a nové duety, nebo dueta, jak chcete. A to jak u nás, tak v zahraničí. Tohle je duet, který dali dohromady Alvaro Soler a Marta Santos, a jmenuje se Le Que Paso Paso. Je to loke, ne le. A je to nádherný.

Marta Santos, Álvaro Soler. Lo que paso, paso. Jedna z písniček, které existují už nějaký ten pátek, ale není to zase tak dlouho. Je to písnička, která vznikla v loňském roce, tedy v roce 2025. A to je vlastně teprve rok. A slyšel jsem ji i živě. Tam nebyla ona, tedy Marta Santos, ale jiná zpěvačka. Byla to vlastně členka kapely Álvaro Solera. A bylo to super. Jam and Spoon a Plavka se dali dohromady proto, aby přetočili původní píseň, kterou natočila jen skupina Jam and Spoon. Skupina Jam and Spoon se zabývala taneční muzikou. Já si na to velice dobře vzpomínám v 90. letech. A dopadlo to dobře.

0: Jam and Spoon a plavka Kaleidoscope Skies, písnička, která v 90. letech měla několik cover verzí, měla i svůj originál a tohle podle mne byla ta nejzajímavější cover verze. Posloucháte 245. noční proud v tomto roce, tedy v roce 2026, v roce, který v žádném případě ještě nekončí, a teď skupina Vanastovy věci.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla,

školní ročník 74-75 a skupina Connells. Školní ročník 2026-2027 začal. Je to zvláštní, že už je tam ta 27, ale ono se to blíží. On se samozřejmě blíží ten rok 2027 rychleji, než člověk čeká. A vždycky si myslíme, že to je daleko a nejedno je to hned.

září a Karel Gott. Tahle písnička se prostě pouští v rádích v září a není divu. Jmenuje se taky v září, že jo, tak kdy jindy pouštět než v září. Taková vzpomínka na 70. léta a ten text už samozřejmě dneska nefunguje. Mám pro vás teď připomenutí toho, protože my máme dnes čtvrtek a je 3. září, že v sobotu 5. září roku 2026 si budeme připomínat bohužel nedožité 80. narozeniny jedné z nejvýraznějších postav světové populární hudby a světového roku Freddieho Mercuryho. Ano, Freddy mu by bylo v sobotu 80 a navíc si letos připomínáme i jeho úmrtí. Zemřel 24. listopadu roku 1991, takže z toho si lehce vypočítáme, že zemřel v 45, což vlastně bylo v tom nejlepším, co si budeme povídat. Já jsem si teď vybral dvě písničky, které si myslím, že by mohly udělat takovou, jako bych řekl, reklamu na tu sobotu, protože my budeme v sobotu vysílat samozřejmě několik pořadů. Na dva vás upozorním za chvilku ještě více než teď, ale rád bych vám pustil nahrávky, které třeba neznáte. Tak jenom takhle, počkejte, já to udělám takhle. Tohle znáte? Neznáte, že ne? Tak poslouchejte. Love don't give no compensation. Love don't pay no bills. Text určitě znáte.

To je totiž původně soulový hit Freddieho Mercuryho, Love Kills. A takhle si s ním poradila po letech skupina Queen. Vzali jeho hlas a dohráli to.

Love Kills, Freddie Mercury a skupina Queen. Ještě takhle hlas z nebe. To je text, který a hlas, který členové skupiny Queen vzali z té původní nahrávky a vlastně přihráli k tomu ty nástroje. Mě to úplně dojímá tady. Já vám pustím, jenom poslouchejte dobře, takhle to vypadalo původně, to budete znát.

Zvláštní, geniální a pěkné. Freddie Mercury, jak jsem říkal, by se v sobotu dožil 80. narozenin. Já mám pocit, kolikrát člověk řekne třeba budeme slavit nedožité 80. Já si myslím, že v jeho případě se to zrovna říká úplně lehce, protože já mám prostě pocit, že on nikdy neumřel, protože jeho písničky se neustále hrají, neustále je slyšíme z rádií, z televize a tak dále. Myslím si, že je dobré ho připomínat a je dobré do nebe poslat tu oslavu, vlastně takhle bych to možná řekl. Takže v sobotu 5. září by slavil 80. a my jsme připravili několik pořadů, dva vypíchnu teď, 10 hodin dopoledne, Halo Soukup, Halo Speciál, který připravil přímo Ondřej Soukup a vypráví tam i o tom, jak vlastně viděl koncert skupiny Queen v roce 1984 a potom večer po 20. hodině budu u mikrofonu já a bude vzpomínka na Freddyho. Nechte se překvapit, ale Český národní symfonický orchestr 10 let po jeho smrti udělal takový koncert ve Dvořákově síni pražského Rudolfína. Pozval tam Báru Basikovou, například Kamila Střihavku, Janka Ledeckého a další. A ten koncert samozřejmě existuje, protože byl natočen, tenkrát bylo prodáno, já jsem tam byl jako moderátor a vlastně, počkejte, kde to byl, na Radiožurnálu jsem vysílal ten přímý přenos, no a tak si i na tento koncert a samozřejmě na Freddyho hodně zaspomínáme, bude tam i jeho hlas samozřejmě a tak dále. A teď moje oblíbená písnička, kterou natočil Freddie Mercury s Montserrat Caballé. Všichni známe Barcelonu a na tom albu je samozřejmě mnoho dalších skladeb, ale tahle se mi líbí nejvíc a vždycky se mi líbila nejvíc.

How Can I Go On, Freddie Mercury a Montserrat Caballé je pro mě takový vrchol té jeho solové kariéry a mohli bychom si hrát dál jeho hlas, dál jeho písničky. Já jsem tady měl ještě připravenou další Great Pretender, ale prostě už toho necháme. Nalejte si dvojku i v sobotu, já věřím tomu, že posloucháte dvojku neustále, ale v 10 dopoledne bude Halo Soukup Halo a večer v 8, to znamená ve 20 hodin, vzpomínka na Freddieho se mnou, tedy s Martinem Hrdinkou.

Just Another Day, největší hit kariéry zpěváka, který se jmenuje Jon Sekáda. On dělal takovou specialitu, protože měl i hodně fanoušků, hlavně hodně fanoušků mezi španělsky hovořícími, tak všechny ty hity, které naspívával, vždy zpíval v angličtině a také ve španělštině. Tohle byla samozřejmě angličtina, ale někdy si můžeme třeba pustit i tu španělskou verzi. Mám takový pocit, protože máme 1 hodinu a 23 minut, že teď by to chtělo dva ploužáky, ale dva super ploužáky. Ten první odspívají Petr Kolář a skupina Olympic. Teda Olympic odehraje a Petr Janda odspívá.

Petr Kolář, Petr Janda, skupina Olympic, co je vůbec v nás? Co je vůbec z nás je vlastně písnička, která vznikla původně v roce 1985, napsal ji Petr Janda a Pavel Vrba pro Bratislavskou liru a ona tenkrát, ta písnička Bratislavskou liru, vyhrála. Já jsem se teďka tady zamyslel nad tím, jestli to bylo skutečně v roce 1985, ale ano, určitě, to bych se špatně určitě nepamatoval. Takže rok 1985 a samozřejmě i rok 2026, protože ta nová verze má úplně jiný grády, jak se říká. No a teď ten druhý ploužák, to je vlastně písnička, která zaznívá ve filmu Armageddon a skupina Aerosmith ji natočila právě pro ten film. I could stay awake just to hear.

nádherný rockový ploužák I Don't Want to Miss I Think. Tuhle písničku napsala Diana Warren, nedávno byla u nás, napsala mnoho hitů. A tohle je nádhera, Steven Tyler a skupina Aerosmith ve filmu Armageddon. Ta písnička zazněla a stala se jedním z hitů roku 1998. Já jsem si říkal, že ty dva ploužáky, to je málo, tak jsem přidal ještě jeden, přesně řečeno, přidávám ještě jeden. Shodou okolností je také z filmu, no já schválně nebudu říkat z jakého, ale zpívají Lady Gaga a Bradley Cooper a to už hodně předznamenává. Shallow.

0: Słowo, a do zámku nie pasuje viac môj.
1: Nebude to ľahké, tak to je hit, který vznikl v roce 1992 a Richard Miller ho dal na své první solové album. Na tu dobu si velice dobře pamatuju, protože jsem byl tenkrát moderátorem televizní hitparády a dostal jsem to album a vlastně se mi strašně líbilo, protože já jsem měl rád skupinu Banket a album Bioelektrovízia se jmenovalo, kde vlastně propuklo neuvěřitelné šílenství kolem právě Richarda Millera a téhle té skupiny. A tak logicky po té revoluci, po tom roce 1989 i po roce 1990, všechno to staré zanikalo a najednou z ničeho nic přišel Richard Miller za panem Richtaříkem, František Richtařík, abych řekl celé jméno, který tenkrát udělal takovou, bych řekl, odbočku z firmy Popron, že začal se zajímat i o tu slovenskou a českou hudbu a vydal tohleto album, které se jmenovalo, počkejte, jak se jmenovalo to album, jmenovalo se, čeče, já si nespomenu teď, ale za chvilku vám to řeknu. Prostě ta písnička, Nebude to lehké, jo, už vím, jak se jmenovalo, Neuč vták a létať se jmenovalo to album v tom roce 1992 a navždycky je to první solové album Richarda Millera. No ale teď pozor, já bych také rád připomněl, že v neděli, to znamená 6. září, bude mít Richard Miller 65. Ta písnička nezazněla v nočním proudu jen tak, ale připomněla, že v neděli si všichni můžeme říci tak a Richardovi už je 65. Samozřejmě všechny ty písničky, které se hrají v rádiu, jenom potrhují tu jeho, jak bych řekl, tu jeho charismatičnost, protože on má strašně charismatický projev a hlas a to všechno vlastně kolem, teď to víte. My jsme se skamarádili nikdy právě v tom roce 1992, předtím jsme se vůbec neznali a možná to bylo v roce 91, ale v tom roce 1992 už samozřejmě jsme byli přátelé a mám z toho velikou radost. Takže v neděli nejen to, že nejen informace, že Richard Miller má 65, ale samozřejmě přichází také informace, že budeme slavit i nedožité 80. narozeniny Hany Zagorové, tak to všechno v neděli, to znamená 6. září. A teď jeden z tanečních hitů letošního léta, Jennifer Lopez a David Guetta.

Save Me The Night, Jennifer Lopez a společně s ní i David Guetta, veliká hvězda, co se týká DJství a také producentství. Před námi už toho mnoho není, v tomto nočním proudu čeká nás poslední čtvrt hodinka a zaspívají třeba Hathaway nebo Heroes and the News. Možná, že to dotáhneme tak, že bude ještě další člověk, který jehož jméno se píše na začátku s háčkem, ale myslím, že to k tomu asi nedojde. Tady je Hathaway.

Jedna z největších hvězd taneční hudby 90. let, Hathaway, neboli Nestor Hathaway, to je jeho celé jméno, a jeden ze singlů té jeho úspěšné kariéry, písnička, která se jmenuje Life.

Mám připravenou poslední písničku a ještě předtím, než ji pustím, tak k tomu musím něco říct. 27. srpna ve věku 60 let zemřel můj kamarád Luděk Hrzal. Pohřeb je dnes, to znamená 3. září ve 12 hodin tady v Praze ve Velké obřadní síni Strašnického krematoria. A já bych na něj rád zaspomínal písničkou, kterou měl rád a kterou jsme si taky někdy pouštěli. My jsme byli kolegové v rádiu, bylo to prostě fantastický začínat v populárním rádiu Evropa 2 tenkrát a vlastně jsme ani nevěděli, co jdeme dělat. A Luděk Hrzal byl jedním z těch, kteří přišli trošičku později, až když jsme začali vysílat, my jsme začínali já, Vítek Pokorný, Martin Vysušil, Bára Vytvarová, Michal Mikštajn, Roman Holý a další. A Roman Holý jednoho dne, když měla už Evropa 2 začít vysílat 24 hodin, protože do té doby vysílala jenom, myslím, že to bylo do půlnoci a potom od 6 od rána, ale protože už nastupovala další rádia, která měla také vysílat 24 hodin, tak se rozhodovalo o tom, že bude vysílat Evropa 2 24 hodin a Roman Holý přivedl Luďka Hrzala, představil nám ho a od té doby jsme byli kamarádi. Byl jsem u jeho první diskotéky, vzpomínám si na to, bylo to někde u babiči na údolí, vzpomínám si, jak byl nervózní a viděl jsem ten natažený prs, jak nemohl pustit to play na tom CDčku, na tom sehrávači a tak dále. Jsou takové vzpomínky, na které si vzpomenete, když bohužel někdo zemře. Luděk nás pozval na takový mejdan, nejprve k sobě domů, aby se s námi rozloučil, abychom se my taky rozloučili s ním a potom udělal velký mejdan na Letný v den svých 60. narozenin a od té doby jsme se neviděli. Takže ho zdravím do nebe. A tady mu posílám tu písničku. S vámi se loučím, mějte se báječně a poslouchejte Dvojku, stojí to za to.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Plzeň.
3: Srdečně vás zdravím, drazí přátelé. Poslední neočekávaný dýchánek před prázdninami. Musím se vám hned na začátku svěřit se svými nezdary a s programy, které jsem utrpěl, zatímco jsme se neviděli. Je jich pravda dost a některé hodně bolí. Přátelé, já si dost zakládám na tom, že jsem pedagogicky vzdělán, že umím vycházet s dětmi, že mám děti rád, tak akorát. Ale nedostává se mi jaksi patřičné odezvy. Víte, já jsem taky pyšný na některé naše, řekněme, velikány. A byl jsem teď nedávno, to jsem si teď vzpomněl, na takovém velkém filmovém festivalu. Jezdíváme tam každý rok, tentokrát je už 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu filmů pro děti a mládež. Tam patřím samozřejmě ve Zlíně. A to je velká událost, to musím říct si, opravdu největší filmový festival svého druhu na světě a také nejstarší s velikou historií. A tak je to tam vždycky namícháno tak půl na půl. Je tam, řekněme, polovina těch tuzemských hostů, Čechů a pak polovina těch zahraničních. A prožil jsem tam hezkou věc, protože jeden den nás vzali a asi 3 nebo 4 autobusy nás odvezli do Uherského Brodu.